0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

nás čeká v pořadu Na cestě představení CDčka a tak jedna pozvánka na muzikantskou akci. Budou to horecké struny a začneme CDčkem. Album, ze kterého dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchat písničky, není tak úplně novinkou. Vyšlo už na podzim roku 2020 a vydala ho pozoruhodná písničkářka Saša Nikličková pod názvem Zmačkaná žena. U poslechu pořadu Na cestě vás vítá a klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: 2.
1: Saša Nikličková je písničkářka z Mladoboleslavska. Doprovází se na akordeon, na který se naučila hrát sama. Je autorkou všech písniček, včetně Zmačkané ženy, podle které se celé album jmenuje.

Ve svých písničkách Saša Nikličková posluchače vezme do světa žen. Tematicky krouží kolem ženských radostí a strastí. Jak uvádí na svých stránkách, baví publikum šanzony dojemnými až k uřechtání. Námětem další písničky je třeba Večírek v domově důchodců s názvem Advent.

Na folkovou scénu se vydala Saša Nikličková po úspěchu na folkovém notování. Je držitelkou autorské porty z roku 2021, získala i folkovou cenu písničkářka roku 2023. Kromě alba Zmačkaná žena, které dnes pořadu Na cestě představuju, vydala 6 let předtím debutové CDčko Kam nepřijde den. Saša je taky překladatelkou především komiksu. V muzice spolupracuje s manželem Láďou Koťátkem Nikličkem, Slavkem Janouškem, kapelou Isara a dalšími. Kam pak se spoděl?

Dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba Zmačkaná žena písničkářky Sašiny Klíčkové. Saša je autorkou všech písniček na CDčku, samozřejmě zpívá a doprovází se na akordeon, ale hraje i na klávesi a ukebenjo. K natáčení si pozvala také hosty. S kontrabasem Jana Matouše, na tubu zahrál Jakub Semera, Jiří Jelínek doplnil perkuse, mandolinu Filip Machač a ukulele.

Tak to byla písnička Katastrofická Saši Nikličkové z jejího alba Zmačkaná žena, které dnes v pořadu Na cestě posloucháme. V poslední době je Saša taky součástí kapely Mňau Mňau.

Pokud vás písničky Saši Nikličkové zaujaly tak jako mě, můžete si CDčko Zmačkaná žena objednat v nakladatelství Galén, které album vydalo, anebo přes odkaz na stránkách www.niklickova.com. A taky třeba doporučuji najít si na webových stránkách Českého rozhlasu Olomouc záznam jejího koncertu u nás v rámci koncertních střed živě. Poslední ukázka z alba Zmačkaná žena se jmenuje Podprsenka.

Teď už nás na vlnách Českého rozhlasu Olomouc čeká pozvánka na jednu z prvních akcí pod širým nebem, a nejenom v našem regionu. Jsou to horecké struny, jejichž už 19. ročník se koná v Horce nad Moravou 22. a 23. května.

Začíná se v pátek od 18 hodin v areálu pod Kaštanem velkým jam sessionem pro muzikanty i nemuzikanty. Návštěvníci budou mít možnost spaní ve vlastním stanu přímo v areálu. Vlastní program pak začne v sobotu v pravé poledne v areálu na Sokolce. Jedním z vystupujících bude kapela BPT ze Zlína, která zahrála předchozí písničku Moře hoši. V Horce nebude chybět ani legendární tramská kapela THS Brzdaři.

Kromě BPT a Brzdařů vystoupí taky kapely Jakub Severní Morava, VSHD Dlouhá Loučka, Vítkův sextet Olomouc, Zajatci Odry, Rest Bruntál Rymářov, Hudlaři Brno. A největším lákadlem bude legendární banžista Marko Čermák a jeho kapela Pavírky.

Horecké struny pořádá Malá Kopaná Horka. Veškeré informace, včetně pořadí kapel, najdete na webových stránkách horeckestruny.webnode.cz. A my si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslechneme Marku Čermáka v bluegrassové klasice Relax Kraxe, Banjo z Mlžných hor.

Závěr horeckých strun 23. května obstará další z legend. Bluegrass znova ze Šumperka. A s tou se rozloučíme i my v pořadu Na cestě. Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Na konci tohoto pracovního týdne, ale není to ještě konec Humoriády, protože i v ten sváteční den nás jedna čeká s Libuší Švarmovou. To předbíhám, ale dnes tu máme, protože je ještě normální běžný den, Martina Zounara. Ahoj, Martine.
2: Já vás zdravím všechny a jenom moje průpovídka, která je dobré ráno, dobrý den, již je vzhůru celá zem, dej si kafe, ti to blafe a tak dále a tak dále. Máme tady Humoriádu a musím říct, hodil jsem na Leničku, katou jsem hodil očku a že jo, víme. Děkujeme za předpovědi a za zprávy.
1: Ano, a teď od zpráv k zábavě.
0: Humoriáda.

0: Já myslím, že ano, Martin Zoller je taky docela rozlítaný, ale...
1: Já jsem rozlítaný, takový vítr, no jasně. Já jsem dneska jel na skutru, to byl takový vítr, že jsem to v životě neviděl. No. Jo. A, ano, bylo to jako peklo, bylo to peklo v řetězech na kolech. Já mám oranžovou helmu, zářící bundu, abych byl vidět, to je takový základ. A přesto mě dneska dvě ženy, které držely telefon a psali zprávu při odbočování vlevo, mě neviděli a měli otevřené okýnko a já jsem udělal bububu, ty zlobiváčí, čo? No, tak jsem to řekl přesně.
0: Dojel jsi. Sice
1: já dojel jsem se tady pořádku, tak a těším se, protože témata jsou nádherná.
0: Tak co vybereš?
1: Nejdřív teda zdravím posluchače samozřejmě, těším se na vás s Patrikem a pozor. Večer s Milošem Kopeckým a Marie Drahokoupilová, to byla skvělá nádher, na francouzně to zašlo, dostupnosti žen. Miloš Kopecký, znalec, pojďme na to.
2: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
3: Mají, co to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká, podívejte se. U některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá ciráty. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchidé nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava, něco k snědku, ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené, když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
2: To jsem viděla.
3: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
2: Ne.
3: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: To je nádherný samozřejmě. No. Já teda musím říct takovou jednu věc. Podívejte se, pojďme si říct jednu základ. My přeci víme, my muži, že jaká očekávání jsou do nás vkládány, že? No. Jakou zodpovědnost, jaký, ale chci říct na adresu dám. Vážené dámy, když nevsklíčí semenko, nejsou dožínky. Jo, a to není jenom, že se tak farmář jako farmářka dupne a drc. Ne, musí se tomu věnovat. jo. Tomu políčku.
0: Takže chtěl...
1: Chlákoli zalévat.
0: Ano.
1: Jo, okopávat, opečovávat, jako prokopávat. Rozumíš to? Ty se nesměj, ty.
0: Ne, já si představuju, jak vlastně ty pokračuješ v tomhletom filozofování potom ano. Na vašich Kopeckém. My byste měli to debatu rozvíjet dál. Takhle já jako. Pana... Ty jsi takhle taktizoval s ženami?
1: Ne, co? Nebo... Podívej se, jsou různé typy mužů. Jsou, jo, třeba mám jednoho kolegu, který, když jsme chodili v roce 86 do Alfy, to byla diskotéka tenkrát, tak jsme chodili v takové partě, nebudu jmenovat, ale bylo to třeba, někdo měl, víš, můj život už vlastně končí a já ještě bych se zastavil jednou v tvém náručí a pak už všechno skončí. To byl jeden typ. Druhý typ byl, hele, já, podívej se, já nic o tom neočekávám, prostě jdu svou cestou, rovnou za cílem, chápeš to? A pak byl jeden typ, který přišel a říkal, jo, když řekl, jo, čau, ahoj, ty něco chceš, jo, chci se zeptat, jestli by si tr... A víš, že jo. A my s kolegou jsme hodiny vyprávěli nesmysly a pak co? Nic, že jo. Takže vážení přátelé, ano, někdy je lepší říct rovnou na věc. Hele, jsou to čtyři, jsou to možná čtyři facky, ale určitě šest krásných pohlazení.
0: Říká ze zkušenosti Martin Zounár. O dostupnosti žen jsme si tedy poslechli povídání od Miloše Kopeckého. Může se objevit ještě ve scénce v části nazvané Náhrdelník a manžel, ještě po boku Květy Fialové, ty Sklenčka a dalších. A nebo nám o svém životě povypráví o životopisných datech, tedy Luděk Sobota. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko, scénka Miloš Kopecký, Květa Fialová, Ota Sklenčka a další. A nebo Luděk Sobota sám v monologu. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04.
1: A nebo třeba budu pokračovat ve svém filozofování.
0: To každopádně. A teď Jiří Korn k tomu. Humoriádě, kterou posloucháte.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomeňme si první soubor. Miloš Kopecký jako ta hlavní osobnost, která nás spojí s předchozí ukázkou Ačko a Bčko Luděk Sobota, když to zjednoduším. Ano. Telefonní číslo 731 800 900 a povídá si s námi dnes i Martin Zounar. Kdo je tam?
2: Dobrý den.
3: Ano, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Zdravím Patriku a zdravím srdečně pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Kterého mám strašně ráda jako herce, jako člověka. Díky. Jste fajn.

0: Tady je Petr Medojí.
1: Aha.
0: Pozdravuji pana Bounera.
1: Děkuju.
0: Ale já jsem Boba Švarce.
1: Jo, dobře, děkuju.
2: Ano,
1: a co dáte?
2: Co dáte, ano, Ačko, Bčko?
0: Ačko.
1: Děkujem,
2: dobře,
1: díky, naschle.
2: Zapisuju.
1: Děkujem.
2: Taky tenhle hlas rozhodl, že zůstaneme u Miloše Kopeckého s dalšími vystupujícími Náhrdelník a manžel. Scénka.
3: Klenoty Rivalten.
4: Profesor Šampír. Tak poslyšte, pozící, tak kolem čtvrté.
3: Ano, souhlasím, budu naprosto přesný.
4: Výborně.
3: Klenoty Rivalten.
5: Tady Šampiénová, dobrý den. Tak co, už jste domluven s manželem?
3: Ano, zítra ve 16:00, madam.
5: Mohla bych pro vás přijet vozem. Já bych nerada, abyste můj náhrdelník cestou někde ztratil.
3: Buďte bez obav. Jste velice láskava, madam. Pojedu vlastním vozem a dopravím se domů sám.
5: Výborně, budu vás čekat v hale.
3: Děkuji, madam.
5: To je přesno.
3: Přesnost je ozdobou králů, madam.
5: Ozdobu králové, dva.
3: Ano, tady.
5: A mohla bych se ještě jednou podívat?
3: Ovšem, můžete si ho dokonce i zkusit.
5: Já bych potřebovala jiný dekol, kdybych se mohla...
3: Prosím.
5: Převlékl,
3: samozřejmě.
5: To bylo bez... ideální. Já myslím, že teď, kdybyste zašel za manželem, já bych se šla převléknout, že by to...
3: okamžitě.
5: Že by to bylo ideální. Okay. Prosím, ano.
4: Pane Rivalten, nemilý,
3: velice se mě těší.
5: Ano, pánové se znají, nebudu rušit, já se půjdu zatím. Hned jsem zpátky.
3: Je mi nesmírnou ctí, pane profesor.
4: Velice mě těší, prosím, posaďte se.
3: Děkuji.
4: Máme hezký den, což?
3: Ano, velice krásný.
4: Vy se nám nepokazil, což?
3: Já doufám, že ne.
4: Jste optimista, to je dobrá vlastnost.
3: Já jsem obchodník, pane profesore.
4: To je taky dobrá vlastnost.
3: Já doufám, že se domluvíme.
4: Já taky doufám. Jenom bych... Nejdřív, měl jste v dětství nějaké potíže?
3: Pane profesore, já dost spěchám.
4: Dobře, tak dětství přeskočíme. Co jako kluk?
3: No, jako kluk jsem měl spalničky, ano? Jestli vás to tedy zajímá.
4: A co, úpal?
3: Úpal ne. Vy ano?
4: Já ne, proč?
3: No, jen tak.
4: Kouříte?
3: Ano, děkuji.
4: Kolik?
3: Jedna stačí.
4: Není?
3: Ne, myslím teď.
4: A co myslíte, má Carmen pravdu?
3: Která Carmen?
4: O, přece.
3: O tom jsem nikdy nepřemýšlel, pane profesore.
4: Chodíte rád na opery, nebo vás hudba rozčiluje?
3: Pane profesore, kdybyste se neurazil, mě nějak si daleko více rozčiluje... Promiňte, prosím. Ten tón.
4: Hned přejdeme k věci, to je profesionální zájem, to nemyslím, nesmíte brát vážně.
3: Vy jste velký šprýmač, pane profesore, vy jste člověka tak polekal.
4: Celkem normálně reagujete.
3: No, za to vy nemáte, zdá se, nervy úplně v pořádku, pane profesore.
4: Ale to mi nesmíte dělat, člověče. Tak nic. Tak teď docela vážně, milí příteli. Nic to není.
3: Já vám nerozumím.
4: To nevadí.
3: Pane profesore, já mám takový pocit, že každý mluvíme o něčem jiném.
4: To nevadí. Hlavně, že to dává smysl a že to navzájem navazuje.
3: Dobře, kdybyste dovolil, já musím přejít k věci. Já potřebuji přímou odpověď. Ano nebo ne?
4: Tak lehké to není.
3: No právě, pochopte, že to je naopak velice, velice mimořádné. Je to velice vzácné.
4: Zdraví každého z nás je vzácné, příteli.
3: Přejete si to snad na splátky, pane profesore?
4: Jsem sice zvyklý, že pacienti mi platí hotově.
3: To já též, ale přesto ve vašem případě bych mohl udělat určitou výjimku.
4: Nemusíte, mně stačí šek.
3: To mě úplně.
4: Mně tak.
3: Já jsem velice rád, že jsem vás poznal a já doufám, že se mnou budete spokojen.
4: Když se budete řídit mými radami, tak docela určitě.
3: Ano. A co mě radíte, pane profesore?
4: Především se šetřit. Přijďte ke mně na víkend, to vám udělá dobře.
3: O, vy jste velice laskav.
4: A vezměte sebou ženu.
3: Prosím, ženu? Já doufám, že to není podmínka.
4: No, zajisté, že ne, já myslel na vaše pohodlí.
3: Vy máte smysl pro humor, ale já jaksi na takové pohodlí už jaksi nejsem.
4: Jak si přejete? Možná, že to milostivou

0: bude mrzet.
1: V tom případě se omlouvám a ruku líbám.
0: Co?
1: Že ruku líbám.
0: Komu?
1: Milostivé paní. Byla rozkošná, byla velice milá.
0: Promiňte, já nemám paní.
1: A ta dáma, která tady...
0: To vy myslíte vaši paní?
1: Mojí paní, já jsem vdovec.
0: Co? Co se jí stalo?
1: Umřela před 20 lety. Já jí dal náhrdelník.
0: Do hrobu?
1: Do hrobu, do ruky.
0: Co to?
1: Ta bestie, ta podvodnice. Vodu, vodu.
0: Klid?
1: Policii, zavolejte policii. Nechci.
0: Klid, prosím, klid.
1: Policii, zavolejte.
2: To je zajímavé, jak se spalničky po letech projeví.
3: Humoriáda.
4: Ta sklenčka, ano, to, tak jako, to není tak často, že by se tu v Okázkách objevil. Ty jsi se s ním potkal,
5: ano,
4: nějak?
5: Povídej. Já musím říct, že to si trefil hřebíček na hlavičku. Jelikož já jsem dělal krásnou instalaci s Ludvíkem Nážou, byly to 3 díly, hlavní role Studentská balada, napsal to pan Hubač. A pan Sklenčka, bylo to z první republiky, mezi jako první období první světové války a tak. A musím říct, že on mě dělal otce a byl to velký zážitek. Bratr mě dělal Jirka Bartoška a Vladimír Dlouhý bratra a Ondra Vetchý a Pavel Kříž. Byl to fakt studentská balada, prostě bylo to krásný. On mě dělal o tatínka a to bylo jako, to bylo prostě, a bylo dvě kráža režii, ty blázne. 6 měsíců natáčení, krásný. A pan Sklenčka právě vždycky, on měl trošku třes. Říkám, vocem, prosím tě, jenom nic nehraj zatím, to ne, ale jenom mě poslouchej a reaguj, to stačí. On je to pravda, ale herství o poslouchání a vycházení z toho druhého. Než začneš něco s tím dělat. Že?
4: No ale jako mladý, jestli člověk ví, jak to... s tím naložit, jestli reagovat dostatečně, jestli toho druhého poslouchat.
5: No právě jenom reagovat, jenom poslouchat.
4: Jo.
5: Ono, když to
4: jako zapomenout na to, že hraješ a jenom
5: no to nehraješ, jo, tak si říká, že no. To ti režisér řekne postava tohle, ale někdy třeba, když je člověk, samozřejmě nemá zkušenosti, tak ví, co řekne ten druhý. A ono vlastně ve výrazu, on to ještě nedořekl, tady, jo, no teď já ještě jsi to neslyšel, tak jak můžeš reagovat, že víš, jo. Ono všechno má svůj čas, svůj proces, vnímání, reakci na to, co dít, co řekne. Ono se to zdá být jednoduchý, ale říkám je, když ty věci jsou, no.
4: No já obdivuju někdy právě to, že tím, že víte, co ten druhý řekne, naučíte
5: no
4: se ten text,
5: no...
4: jak se naučit jakoby tu bezprostřední reakci, aby to vypadalo v tom obličeji, že to v tu chvíli přišlo. Jako učil ses to dlouho?
5: Ne, to se nedá naučit.
4: Nedá.
5: To si myslím, že nedá naučit, ale vím, že představení 12. chlapy s Martinem Krausem a s Martinkou Randovou opravdu někdy máme věc a teďka s Filipem Blaškem je úvěr. Už hrajeme tak, že opravdu, já ani nevím, že to je text, je to tak vrostlý, že právě se dostavují ty věci, že ty, já mám pocit, že si povídáme jako, že, a přitom, a to je nádherný, to musím říct, že je příjemný.
4: Takže je to pak hezký
5: a musím ti říct, vlastně nejlíp se hraje, když jsi nejvíc unavený.
4: Ale...
5: No děláš zbytečný kraviny, no, prostě jsi rád, že a ono to z toho leze ta pravda. Je to fakt hezký, je to, nevím, tak třeba někteří herci poslouchají, říkají, co to kváká za kraviny, myslím si, že ne.
4: Martin Zounár je naším dnešním hostem a za malou chvíli vybereme další ukázku do Humoriády.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Martinem Zounarem, humoriádě.
2: Zdravím, zdravím.
1: Jdeme dál, co tam vybereme?
2: Pozor. Já tady vidím, prosím tě. Já tam mám Jiřinu Bohdalovou, je to tak?
1: No, je tam, není sama, ale je tam
2: ano, ve skupince. Nálovský, Karelší, Bohdalová, no to je trojka. Ježiš, no jistě, já si vzpomínám na Silvestra, když jsem s nima dělal jednoho policistu, jenom takový 2, 3, 4 věty na, a pak přišla Jiřina Bohdalová a bylo to o tom znásilnění. To byla světová scénka.
1: Ano, to jak nahlašovala, ano.
2: Ano, to byla pecka. Ano. Takže prosím tě, já bych pro tohle, no to bych šel. A Jiřinku samozřejmě zdravím, zažil jsem teďka na natáčení před 14 dny, ještě než byla narozeniny, tak jsem si popřál rád. A já jsem s ním vařil a bylo to krásný.
1: Jo.
2: No a já.
1: Co jste vařili?
2: Vařili jsme, prosím tě, polévku z vilachu, to byly moje recepty, které ano. Tak polévku z vilachu, vynikající, gulášová, ale vilach tam má fazole, má tam uzený, má to, já ti říkám to.
1: To může být dobrý.
2: No to je strašně dobrý. A potom jsme měli.
1: A Jiřince chutnalo.
3: Říká, dej mi to do skleničky, vezmu si to celý, jo? No a jaký je, Martinku, pojď.
2: A já vařím, diváci,
3: ne, vaříš se mnou na diváky. Já jsem tady.
2: Já jsem říkal, ano, ty jsi bohyně, ano jsem.
1: Ty máš občas tu tendenci jako komunikovat s tou kamerou, no, ty to umíš.
2: Já mám za sebou vlastně 650 dílů Prima vařečky, 100 dílů Pozor, to bylo krásný, s Kašpárkem na TV Barandov a to jsem byl jako ficka, když to řeknu.
1: Ale víš, že jsme spolu taky dělali vařečku, že jsi se mnou vařil a byl tvůj host.
2: Jo, no asi jo, no, ale to je strašně, ale víš, co to ještě zaplat, mám, že teďka už vaří opravdu kuchaři,
1: ano.
2: A já jsem jako moderátor, ale s Radkem jsem se opravdu naučil, to bylo neuvěřitelné, co on už v té době jako dělal a koukat mu pod ruce byl taky Michelin, vůbec to je výborné, no to je to samý Polorek Zdeněk, Manu, to jsou všechno nádherné věci a jsem rád, že jsem jako, ano. Že jsem byl moderátorem, nikoliv kuchařem, i když u mě by ses opravdu dobře najet. Jiřince chutnalo.
1: Takže Jiřina Bohdalová, Josef Náhlovský, Karel Šíp, Teatr, pořad, ze kterého bereme ukázka nazvaná Temelín.
4: No nemůžete, tady nejste na žádném seznamovacím večírku, ani. Tohle to je manifestace. Tohle je Česká atomová elektrárna.
5: Jo, Česká atomová? To, paní, to máš zase Češi na půl s nějakým Tomem? To bude Tom Paťa. Ano, richtig. Česká a Tom Paťa. O, ty už dělat neumí, tak fušuje do elektrika. Je tak jeden.
4: Paní, já nevím, jestli to dobře chápete, ale tamhle to, kdyby jednou bouchlo, tak vás to sfoukne až do Rakouska.
5: Jo, takže přímá linka Temelin Vídeň. No, udělá to puc a jsem tam. No sem.
4: Kouknou, paninko.
5: No.
6: Jdou sem.
5: No.
6: Hejte se, co vy vlastně s tím pozemkem chcete dělat? Nechtěla byste to střelit nějak lacinějc?
4: Pojďte sem, no. Taky mám takový návod. Hejte se, co kdybyste na tom vašem pozemku postavila takových pár McDonaldů? Víte, aby my aktivisti jsme to měli všecko na jednu fleku, co vy na to?
5: No tak podívejte, kuci, nalejem si čistýho vína, jo? Já totiž tady mám velký plány. Tady bude jednou stát velký zábavný park, rozumíte? Takový český prátr. Já jsem jako mladá začínala ve Vídni, no, prátru, helejte, česká holka na ruském kole. Rostoupte si, pánové a dámy, ale roztočíme kola a už se to točí, už to jede. Rychlost bude malinká, ať nám slečna neblinká. Rostoupte si všichni kluci, je tu vaše půlce moce. Akorát jsem to říkala celý německy, že jo, no. Hlejte, pánové, za mnou chodili chlapi z celý Vídně, no. Pak přišel ovšem starý šmucik a šmetec, no. No tak, já se právě chci teď vrátit ke svému původnímu řemeslu, že jo, ke kolotoči, dělat konečně to, co mi jde, no. Hlejte, ale že zapnu šňůru svýho kolotoče do takhle velký zástrčky, no to mě teda v životě nenapadlo. No, helejte. To je nápad, pánové. Já to můžu celý propojit, jo? A udělám z toho takový jako strašidelný zámek. Prostě dům hrůzy, že jo? Protože co si budem povídat, hezký ono to není.
6: Tak vy nám z toho, paninko, chcete udělat takový Disneyland?
5: Jo, ovšem bude se to jmenovat po mně. Šmucikland.
6: Šmucikland, to je hezký. Jenom aby takhle jednou v Evropě neříkali celému Česku. Šmucikland. Franto, pojď sem! Dáme si tu naši

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak Jiřinu jsme probrali. No, Karel Šíp, Pepa Náhlovský, ten je taky pojítkem s další ukázkou.
2: Ano, ano.
1: Když se řekne Pepa Náhlovský, co tobě se vybaví teď hned?
2: Mně se vybaví můj první zájezd v podstatě, když to řeknu teda na západ.
1: Ano.
2: Protože jsem byl účastníkem zájezdu, když já jsem ještě než ty nohy mě opravdu jako ty kotníky, jak mám špatný od narození, tak jsem byl v Amfóře. A zažil jsem právě v tom roce 90...
1: Pepu na hřišti.
2: No, ty blázne, ale pozor, on hrál velmi dobře. Karel Šíp, super. Karel Wagner, ten byl bojovník, on trošku loktičky, jo, ale tak Ondra Větký, jasně. Ale vůbec, pozor, Franta Ringo Čech. Tak víš, co to všecko, to bylo super. A Nálák, výborný. A my jsme jeli tenkrát autobusem, Petr Salava jako prezident, a objeli jsme opravdu Německo, Francii, do Londýna a zpátky do Ostende a zpátky přes Helen, bylo to nádherný. 14 dní. A v tom autobuse byl Karel Zich ještě, Karel Šíp, já, Horňák, Náhlovský, jo, Karel Wagner a celá tato parta jela. Hele, to byla, bylo to nádherný. Pozor, Novotný Petr, že jo. Jo, to fakt to bylo špička.
1: Byla ta zlatá éra.
2: To bylo, no, to bylo, no. To
1: takže
2: bylo,
1: je na co vzpomínat.
2: To je na co vzpomínat, no. Ale my jsme, protože, že jo, poprvé na západ, tak jsme, jako, že bychom chtěli vidět, jako ty peep show, že jo, co to je. Tak a teďka jsme neměli ty řeči a tohleto, tak jsme šli na peep show se podívat a ty v těch kabinkách se pořád slíkali chlapy, jo. A my kurně, kde je ta ženská, my jsme byli v homosexuální peep show, jsme si blbě přečetli. Ten název je furt, sakra babi, ukažte to, kdy už tebe, tam se furt slíká chlap, ty, my to potřebujeme.
1: Martin Zounár je naším dnešním hostem, vážení. A už jste pochopili, že tady Josef Náhlovský je tím pojítkem s další ukázkou, může být i s Pepíkem Mladým. To je
2: no,
1: Ačko.
2: Ten tam byl taky.
1: Ano.
2: Jestli taky na peep show.
1: A varianta B. Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Ukázka nazvaná v divadle Scénka ze Silvestra 1975. Vybíráte vy 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. Pište do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Jaká je budoucnost Českého rozhlasu a České televize? Jaké jsou výhody a nevýhody možných způsobů jejich financování? A je ohrožena jejich nezávislost? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví. Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.
1: A našimi hosty budou členové mediálního výboru Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník z Hnutí ANO a Martin Baxa z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě, tedy Josef Mladý, Josef Náhlovský nebo Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý. Pro co hlasujete? Ptáme se s Martinem Zounarem po telefonu. Vám,
3: dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den.
4: Já jsem z Rokycana, hlasu Ačko.
2: Děkujem. Dobře, zapisuju. Skvělý. Ačko, děkuju zároveň taky. A kdo ještě volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Aj, Martin.
5: Hlasujem za Bčko, áno.
3: Áno.
5: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám se vydaří. Děkujeme moc. Kdo dál?
6: Magdalena z Hradce, zdraví bývalého Hradečáka.
3: Dobrý den, jsem stále Hradečák.
6: Aby bylo
3: houzou dala,
6: protože je s
2: ním
6: prča.
2: Ačko. Ačko, dobře, no tak jo, tak nakonec bylo to velmi vyrovnaný souboj, ale o pár hlasů navrch získal víc. Josef Náhlovský, Josef Mladý, povídání o hraboších a ekologii vítězí.
7: Pojďme k poslední důležité informaci, která tady zazněla. Žere myši.
8: Já jo.
7: Ne, ty. Říká si, že žere myši. Káňa, teď pojďme k jádru pudla.
8: To žere pudly nebo myši?
7: To je, soustřiď se.
8: Přátelé, půdl dobrý je taky.
7: Hraboš polní.
8: To je taky myš.
7: Samozřejmě, že to je myš. Co by to bylo jiného?
8: No taky jsou hraboši, co si nahrabali. To je jiný druh.
7: Ne, na poli je jenom tenhle hraboš malej, tam si nikdo nenahrá.
8: Ne, to ještě neunosí.
7: Hraboš polní, přátelé, sežere až 5 metráků obilí.
8: A na posezení.
7: Ne na posezení. Viděl jsi někdy 5 metráků? Jaká to je hromada? Víš, jak by se nafouk takovej hraboš chudák, by se ani nedostal domů, do té dírky by nevlez.
8: No, to se tak občas stává, že jo, paní?
7: Hraboš 5 metráků obilí. A teď pozor.
8: Tak se červená, ty paní.
7: Takáně.
8: Takáně.
7: Sežere za rok až 2000 hrabošů.
8: No ale tomu já potom nerozumím, v čem je užitečnost.
7: Teď jsem to vysvětloval.
8: Tak počítejte se mnou. Jeden hraboš 5 metráků, 2000 hrabošů sežere 10 000 metráků v obilí. To znamená, že jedna káně, která sežere 2000 hrabošů, sežere zároveň s tím 10 000 metráků v obilí. To jsou 2 vagony žrádla. A to je pěkně žravý ptáček. A to je užitečný.
7: Ne, já už
8: jeden
7: vidím.
8: Z vás dvoje magor.
7: Já už vidím, kde je ten problém. Ty máš špatné vstupní informace.
8: Já mám poslední špatný ty výstupní.
7: Ale víš co?
8: Aby to tady neřešil.
7: Zajdi mezi nás ekolog. Ano, já jsem ekolog.
8: Vy jste ekolog, to je pravda.
7: Ne,
8: ekolog, no.
7: Ekolog je špatný bytí, ano, ale tak. Já jsem ekolog. Zajdi mezi nás, mezi tyhle ty Greenpeace.
8: No, green špíc, ano, znám. Já jsem si tuhle na pumpě zelený špízeček. Salmonelu jsem dostal. A Tárka chodila v okolí, že se bych jednula zbaštil.
7: Ne, green špíc, ale green peace.
8: Green peace,
7: no jistě,
8: známe.
7: To je něco jako děti země.
8: Ano, jako vaše děti. Známe.
7: Ale ne moje děti.
8: Jsi říkal děti země?
7: Prosím tě, děti země, to je taková obrovská skupina mladých temperamentních lidí.
8: Jste pěkně potentní ptáček.
7: Děti země, to je něco jako Hnutí Duha, to taky neznáš.
8: To znám, Hnutí Duha, aspoň jsme založili u nás s klukama v hospodě.
7: No, to musí mít úroveň.
8: To má úroveň, děláme soutěže.
7: Jo.
8: No jistě, taky intelektuální soutěže. Prosím. Zrovna včera jsme měli takovou pěknou soutěž o Harvardský fondy.
7: Neblázni.
8: Já jsem ji vyhrál.
7: Jo.
8: Už v 9:30 jsem byl koženej.
7: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Utíká to, utíká, měli bychom asi vyhlásit další souboj, abychom to vůbec stihli, abychom dali posluchačům šanci. Jo, no tak vrátíme do hry, pozor.
9: Pozor.
2: Luďka Sobotu?
9: Ano, to bych vrátil.
2: A proti Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý.
9: Josef Hlinomas, no jistě.
2: Tak uvidíme,
9: pozor,
2: co to
9: on krásně kreslil, pane Hlinomas.
2: To je pravda.
9: No nic, tak rád si na něj zaspomínám.
2: 731 800 900, to je telefon, kam hlavně volejte. A k tomu Vašek Neckář.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No krásný.
2: Jsme tady dělal úplně hudební doprovod.
1: No,
2: vano,
1: no ale to prostě krásný, Václav, to mě budila.
3: Je ráno.
1: Na pionýrském táboře, já ti řeknu, to už bylo peklo. Jsem se žil zabiju, ale je geniální, je skvělý, prostě má styl svůj, furt,
2: to tak koho je. Máme na telefonu, kdo hlasuje pro koho, ať nám může rozhodnout.
4: Honzo Zlukavý, zdraví vás,
1: dobrý
4: Patriku
1: den.
4: I Martina,
1: Zomana
4: a hlasuji pro pana Sobotu.
2: Dobře,
1: máte mi.
2: Taky děkujem, ale musím říct, že váš hlas nestačil v součtu k vítězství. Víc hlasů získal Josef Hlinomas a Vladimír Hrubý, takže nás čeká na závěr dnes scénka nazvaná V divadle.
1: A já se těším.
5: Tak, tady budeme vidět dobře. První řada, marná věc. První zada je první zada, pak divadlo, člověče. Cítíš to taky?
6: Co?
5: Přece tu slavnostní atmosféru, víš? Ten klid, tu pohodu. Počkej, chceš taky? Já tady mám trošku bombonku.
6: Děkuju.
5: A ten kus, víš, to bude kus.
6: Kde?
5: Ale ne, já myslím jako...
6: Váš, co?
5: Představení, to se tak říká. Ten kus, ta nádhera. No, Hamlet. Máš program?
6: Jaký program? Ty jsi přece říkal, že jdeme na toho, na ten kus. Hamleta, že jdeme.
7: Prosím vás, pojďte trošku, ticho.
5: Ticho.
6: Pro boha.
7: Ticho.
6: No, co, stalo se ti něco?
5: Mně se nic nestalo.
6: Hele.
5: Co má?
6: Vidíš v pozadí? Vidíš tu obrovskou budovu tam? Co to je?
5: Tam, prosím tě, jako obrovskou budovu, to je přece zcela normální zámek.
6: A to ohromné schodiště, vidíš?
7: No, tak jaký ohromné schodiště? Buďte sticha, nerušte představení.
5: Promiňte,
7: to je normální schodiště.
5: Promiňte, to je Francesco.
6: Obr, vždyť to je. Ale to je úplnej obr.
5: Buď klidnej, to je voják. To je voják zrovna tak veliký jako každý jiný.
6: A přichází další, tak je obr.
5: Štepák, to je Bernard, důstojník Bernard.
7: Prosím vás, to je důstojník Bernard, buďte klidné.
5: Ticho, ale... prosím.
6: Dva obří, to jsou opravdický obří.
7: Vyhoďte toho člověka, nerušte představení a buďte ticho.
5: No tak.
6: Je, další obr, já to nevydržím. No to je strašný teda, tyhle obří, víš, to je.
5: Promiň, uklidni se. Uklidni se, to nic není, promiňte, prosím vás, není tady někde lékař, prosím
7: není
5: vás.
7: Není tu někde lékař.
5: Prosím, co pak se stalo?
8: Tady, pane doktore, promiňte, prosím, přítel, víte, není mu dobře, on vidí všechno obrovské.
6: Tak... Obři, pane doktore, vy nevidíte ty obři.
5: Jen klid, vemte svého přítele a jděte s ním domů, no.
8: Pojď. Myslíte, že to je vážné? Řekněte mi, co to je.
5: Vážné, kdepak, nemějte strach. To se stává každému, kdo vysedává každý večer u televizoru a pak najednou přijde do opravdového divadla.
0: Humoriáda.
2: Tak do opravdového divadla vás ve Martin Zounár určitě.
1: Ano, určitě, přijďte se podívat samozřejmě na nejlepší komedie CZ, tam si najdete, kde hrajeme. No a blíží se léto, takže jako samozřejmě Bílá paní na vdávání a 35 kusů po českých zámcích a hradech. Mějte se krásně, já se na tebe a na posluchače zase děčím.
2: Ano, zase v Humoriádě a hezký svátek, ať se daří, měj se.
1: Pa.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Větší obchody dnes zůstávají zavřené. Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové budou od 14. května na 5 tratích výluky. Čeští hokejisté vyhráli na úvod švédských her nad domácím týmem 3-1. Je před námi polojasný pátek s teplotami do 16 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Ve větších obchodech si dneska nenakoupíme. Na dnešní státní svátek se totiž vztahuje zákon, podle kterého musí mít obchody nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimkou jsou obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzinové pumpy nebo třeba lékárny. Dodržování zákona bude kontrolovat Česká obchodní inspekce. Město Lázně Bělohrad začalo s rozsáhlou opravou školní kuchyně. Práce výjdou na 40 milionů korun a vedle gastrozařízení zahrnují například i novou vzduchotechniku. Radnice dětem zajistila náhradní stravování, říká nezávislá starostka Alena Kuželová.
2: Chtěli bychom do 1. října mít hotovo. S tím, že jsme pro děti stravování zajistili tak, že vaří lázně, vozí se obědy do vedlejšího gastroučiliště, tam ty obědy vydávají. Město přispívá 1 milion korun, tak aby nemuseli doplácet rodiče.
0: Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové budou od 14. do 27. května na 5 tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji výluky. Vlaky v době výluk České dráhy nahradí autobusy. Ne všechny spoje budou mít ale zajištěné návazné přípoje. Hradecké hlavní nádraží patří mezi nejfrekventovanější stanice v Česku. Denně jim projde na 20 000 cestujících a využije ho víc než 200 vlaků.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dva góly Čechů dal Michal Kovařčík, jednou se trefil Kristian Reichl.
3: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim.
0: O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a Švýcarskem.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách se budou místy tvořit přehánky. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, v Polabí až k 18, na horách na 8 až 12. Foukat má slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku stále počítejte s omezením na silnici číslo 14 u Solnice. Ve směru na Bílý Újezd se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem jsou stavební práce na obchvatu města, které potrvají do půlky června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A 4 minuty po páté začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pátek 8. května, na dnešek připadá státní svátek, den vítězství, který připomíná osvobození od fašismu v roce 1945. Tak vám přejeme příjemný sváteční den. No a za chviličku v první reportáži dnešního ranního vysílání vám přineseme příběh 20-leté Natálie, která se narodila bez žlučových cest. V 7 letech jí proto v IKEMu transplantovali játra a dnes žije plnohodnotný život. Uslyšíte o tom, jak jsem říkal, za chvíli v první reportáži dnešního dobrého rána. Leona Machalková vám taky zaspívá, Vladimír Mišík tady bude, těšit se ale můžete i na písničku Bad Boys Blue nebo Olgy Lounové a zaspívá třeba i Jana Kratochvílová. To jenom, abyste věděli i, jaký hudební program chystáme, takže ještě jednou dobré ráno z Hradce Králové a pěkný, příjemný sváteční den.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Vladimír Mišík, teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, no a je 11 minut po páté. Teď budeme mluvit o tom, že necelá stovka pacientů, včetně 4 dětí, čeká v Česku na nová játra. Vypovídají o tom aktuální data koordinačního střediska transplantací. Natálie Čišková dostala tento orgán před 13 lety. Narodila se totiž bez žlučových cest. Dnes je jí 20 a žije naprosto normální, plnohodnotný život.
2: Tak teďka to zatáhnem.
3: Upozorňuje zdravotní sestra Helena Lišková pacientku Natálii Čiškovou. Při krevních odběrech se s ní setkává opakovaně.
2: To musíme vzít takovou jemnou jehlu, jako vždy.
4: Takže máte 3 zkumavky.
2: Červená je biochemie, ta fialová to je krevní obraz, pak léky hladina, jakou mají tu imunosupresi, jak to je takový základ, co oni mývají na té kontrole po transplantaci.
5: Ty vzpomínky na tu transplantaci v těch 7 letech jsou velmi matné. Musím říct, že člověk si spojí nějaké střípky, kdy jsem přicházela vlastně na ten sál a tak jako jsem usínala, ale od toho to mám matné.
6: Natálko, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Zdraví se s Natálí chirurg Libor Janoušek, který ji operoval.
6: Jak se máte?
5: Dobrý? Dobře.
3: Na nový orgán nečekala Natálie dlouho. Na čekací listině byla přesně 1 měsíc.
6: Ten dárce se objevil rychle, byl vhodný. Museli jsme ty játra zmenšit, protože to byl dospělý dárce, tak aby se vešly do těla Natálky, zároveň je nezmenšit moc, aby začaly hned fungovat.
5: Život po transplantaci je za mě naprosto běžný. Pokud se ho člověk nastaví, tak ho může žít napůl.
3: Říká Natálie, která sice pravidelně užívá léky a celoživotně se bude vyhýbat alkoholu, jinak ale žádné zásadní omezení nemá. Aktivně se věnuje také sportu.
5: Lyžuju, v létě hraju golf, tenis, cvičím klasický silový cvičení a podobně.
4: Soňa Fraňková měří tlak Natálii.
7: Jste na 60? Tak, my jsme minulý rok trošku bojovali s kamínkem ve žlučových cestách.
4: Ano.
7: Boj byl úspěšný a Natálka od té doby zase má úplně normální jaterní testy, tak jako měla dříve. Příště to bude roční kontrola. Všichni pacienti jednou za rok mají kožní vyšetření, oční vyšetření, vyšetření na ušním, nosním, krčním. A je to zejména jako prevence nádorových onemocnění po transplantaci jater. Uvidíme se při roční kontrole. A bude to 13 let. Uteklo to jako voda.
4: Uteklo to jako voda.
7: Ahoj, mě se hezky. Uvidíme se v červenci.
3: Loučí se se svou pacientkou hepatoložka Soňa Fraňková. Podle dat koordinačního střediska transplantací dostává v Česku nová játra v průměru 10 dětí ročně. Z pražského IKEMu Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pátek 8. května, dnešek je 128. dnem v tomto roce. Narozeniny oslaví třeba herečka Jana Boušková, bude jí 72 let. Taky herec Otakar Brousek mladší, 69. narozeniny dneska má. Slaví i herec a divadelní režisér Jakub Špalek, tomu bude 58 let. Jak už jsme říkali, dnes je sváteční den, státní svátek České republiky, den vítězství, který připomíná osvobození od fašismu v roce 1945.
1: Počasí.
0: Obloha je teď víceméně v našem Královéhradeckém kraji zatažená. Teploty se pohybují kolem 9, 8, 7 stupňů Celsia. Někde může i pršet, jako třeba teď v Trutnově a v Náchodě. No a co nás čeká během dne? Dnes oblačno až polojasno většinou. Hlavně tedy na horách se budou místy tvořit přehánky. Teploty 13 až 16 stupňů, v Polabí až k 18. Na horách se budou pohybovat mezi 8 a 12 stupni Celsia. No a foukat k tomu má slabý severní až severovýchodní vítr.
2: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
2: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru Sarm, Mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
2: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: užívat svět.
1: A teď to bude o televizi v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Když si platíte kabelovku, tak se určitě chcete koukat souvisle a bez toho, že by vypadával signál. Pokud se to ale děje, tak se ptáte, jak situaci řešit dnes ve spotřebitelském servisu Českého rozhlasu Hradec Králové. Josef Černý odpoví.
2: Posluchač Vítek má problém s kabelovou televizí z důvodu častých výpadků a proto by rád věděl, jaká má práva. Provozovatel privadu odstraní vždycky jenom na chvíli, ale po čase se všechno opakuje. Pane posluchači, vůči poskytovateli služby uplatněte písemnou reklamaci s popisem závad. Je to ale potřeba učinit nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak vaše právo zanikne. Pokud je závad technického nebo provozního charakteru na straně provozovatele, je povinen vám přiměřeně snížit cenu anebo zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomenou i čeští politici a zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. Letos začne pietní akt v 10 hodin dopoledne. Zastupitelé Častolovic na Rychnovsku schválili doplnění pravidel rozpočtového provizoria. Podle nově přijatých změn tak bude moct městy zdál financovat činnost místních spolků, kulturní a sportovní akce nebo zvýšit příspěvky seniorům na obědy. Krytý atletický tunel u Malšovické arény v Hradci Králové zřejmě nevznikne. Radní zrušili zakázku na takzvanou studii proveditelnosti, protože se do soutěže nikdo nepřihlásil. Radnice teď zvažuje jiné možnosti, jak prostor využít. V Pecce na Jičínsku je na dnešek připravený 47. ročník květnového pochodu. Vyznačené jsou trasy v délce 8, 16 a 30 kilometrů, které vedou okolím města a nejdelší až na Zvičinu. Cíl je na náměstí Krištofa Haranta. Prezentace je od 7 hodiny ráno až do půl jedenácté. Tenistka Barbora Krejčíková skončila na turnaji v Římě ve druhém kole. Se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska prohrála 2-6 a 3-6. Mezi ženami vypadly ve stejné fázi taky Kateřina Siňaková, Tereza Valentová a Marie Bousková. Naopak do třetího kola postoupila Linda Nosková. Předpověď slibuje oblačno až polojasno, hlavně na horách se budou místy tvořit přehánky. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, v Polabí až k 18, na horách na 8 až 12.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, v 5 hodin 40 minut, hezky vás zdravíme, příjemné vstávání. No a teď vás v další reportáži vezmeme na Veselý kopec, tedy na Pardubicko, do lidové vesnice z dřevěných roubenek na Veselém kopci, kde mají novou stodolu, tedy novou. Ona je stará 170 let a nastěhoval se do ní čert. Pamatuje doby rakouské monarchie a už několikrát skončila rozebraná na díly. Tesařům se je teď podařilo znovu poskládat a v Muzeu lidové architektury na Veselém kopci se tak zaplnilo poslední prázdné místo. Stodola tam teď ukrývá kupy žita a stroje, které už na polích nepotkáte. A vidět tu stodolu budete moci poprvé teď o víkendu, tuším, že v sobotu, zítra.
1: Pokud se chcete podívat dovnitř a vstoupit na mlad z jílové hlíny, tak si musíme otevřít velká vrata.
2: Tak, a dole chce.
1: Nám právě chyběla ještě zemědělská stodola, která by doplnila statek z mokré lhoty.
2: Ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová.
1: Jsme trám po trámu vlastně zhodnotili, jestli je použitelný, nebo jestli je natolik narušený, že se bude muset buď to tedy nastavit, naplátovat, anebo udělat kopie. Realizace té stavby od prvního okamžiku až do dnešního dne byla víceméně 5 let.
3: Nejzajímavější předmět je v levé přístodulce umístěný dřevěný čistící mlýnek, který pochází přímo z boru Uskuče z této stodoly a společně se stodolou se sem k nám na Veselý kopec v uvozovkách přistěhoval.
2: Pavel Bulena, kurátor zemědělské sbírky. Můžeme k němu trošku blíž, podíváme se. To je taková dřevěná krabice.
3: Uvnitř té konstrukce je větrák. Větrák uvnitř vytvořil proud větru a lehké nečistoty, plevy třeba, tak ty byly pomocí toho větráku odfukovány z toho čistícího mlýnku.
2: My se tady opíráme o klínový řemen.
3: Pomocí řemenu je na elektromotor připojený buben na moření osiva.
2: Jde to? A je zatuhlý. To je ta násypka.
3: Ano, přesně tak.
2: A jsme tam. Takže tady se nasypalo to obilí, ta směs nějaká na ošetření a už se jelo, už se točilo.
3: Ano, přesně tak. Tady ve stodole máme i třeba vyorávač brambor, kterému se lidově říkalo čert, a pračku brambor.
2: Čerta vidím, tady ten
3: ano,
2: zelený.
3: Čerta vidíte, přesně tak. To je tenhle ten kovový barevný stroj.
2: To jste stěhovali v kolika lidech, mě povězte.
3: 6 lidech.
4: Obnovenou roubenou stodolu si můžou návštěvníci poprvé prohlédnout tuto sobotu. Z Veselého kopce Josef Kopecký, Český rozhlas.

0: to byl Sting teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, minutu po tři čtvrtě na šest. I dnes budeme mít ráno po půl deváté hosta. Tím bude dnes skvělý muzikant, klavírista Martin Brunner, rodák z Hradce Králové, který dnes přijede do dobrého rána představit svoji novou desku. Jmenuje se Zábrana a je to vlastně velká podsta Janu Zábranovi, protože to jsou zhudebněné básně tohoto geniálního básníka, spisovatele a překladatele, který na české literární scéně v 50. a 60. letech minulého století zanechal svým dílem nesmazatelnou stopu. Jak se to zhudebnění jeho básní povedlo Martinu Brunnerovi, to taky uslyšíte, protože jednu písničku právě z toho nového alba si také dopřejeme a pustíme po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak dál poslouchejte a vstávejte s námi.
1: Počasí.
0: Tady v Hradci Králové je teď zataženo, teplota 9 stupňů Celsia, zataženo vidím i v Rychnově nad Kněžnou, taky 8 stupňů, 9 v Jičíně a taky obloha zatažená. V Trutnově by možná mohly teď být i nějaké dešťové kapky, 7 stupňů Celsia, totéž v Náchodě taky, tady vidím dešťové přehánky a 8 stupňů. No, taková je situace teď, co nás čeká během dne. Bude dnes spíš oblačno nebo polojasno, hlavně na horách se budou místy ještě tvořit dešťové přehánky. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia, v Polabí bude až k 18, no a na horách se budou teploty pohybovat dnes mezi 8 a 12 stupni. Foukat k tomu bude slabý severní až severovýchodní vítr.
1: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: Za 9 minut už bude 6 hodin. Přejeme vám dobré ráno z Hradce Králové. Dnes slavíme Den vítězství. Za konec druhé světové války považujeme úplnou a bezpodmínečnou kapitulaci Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23 hodin a 1 minutu středoevropského času, což odpovídá první minutě po půlnoci času moskevského. A tak si určitě mnozí z vás vzpomenou na důvod, proč jsme kdysi v období socialismu slavili právě 9. května. Dnes tedy máme státní svátek a tak se Tereza Brázdová dětí ve školce tentokrát zeptala.
1: Co je státní svátek?
2: Že v nějakém státu je nějaký svátek, třeba Halloween.
3: Jo, nebo třeba, že den krocenů.
1: Co je den krocenů?
3: No to je takový den, kdy se oslavuje, že takový krocen, kdo má krocena na farmě, tak to znamená, že ten krocen jako bude slavit ten svátek.
1: A to je i u nás?
3: No to může být ten v angličtině nebo ukrajinštině.
1: Kdo nařídí ten státní svátek?
3: Pan farmář, když má třeba krocena.
1: Jaké máme ještě u nás státní svátky?
3: Velikonoce.
1: A pracuje se nebo je volno?
3: Pracuje.
1: Na státní svátek?
4: Ne.
1: Jste rádi, když máte volno, nebo jste raději ve školce? Když je volno, co je nejlepší dělat?
3: Že třeba jedete do zoologicky, dělat tam lev.
5: Tak třeba jít za kámoškama a jít na žiště s nima.
6: A takhle to vidíme my.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Hradecká fakultní nemocnice dostane další 100 000 korun na výstavbu parkovacího domu. Zoo ve Dvoře Králové slaví 80. výročí založení. Kánoista Fuxa a kajakář Dostál vstoupí do nové sezóny světového poháru v rychlostní kanoistice a dnešek přinese polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezké sváteční ráno vám přeje Alena Brantová. Česká Skalice uvolní ze svého rozpočtu 250 tisíc korun na výstavbu parkovacího domu u fakultní nemocnice v Hradci Králové. Ten by měl stát zhruba 500 milionů. Státní zdravotnické zařízení požádalo o příspěvek každou obec v Královéhradeckém kraji. Ty v blízkém okolí o 500 korun za obyvatele, ty vzdálenější pak o 100 korun.
2: Česká Skalice by podle počtu obyvatel měla zaplatit zhruba 500 000 korun. Zastupitelé se dohodli na polovině. O příspěvku už dřív rozhodli i jinde. Třeba ve Dvoře Králové nad Labem uvolnili z požadované částky zhruba třetinu, v Náchodě 15%. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Zoologická zahrada ve Dvoře Králové nad Labem slaví letos 80. narozeniny. Při té příležitosti vydá speciální emisi 8 poštovních známek, zachycující 7 druhů zvířat, která jsou pro zahradu v její historii významná. Na 8. známce je bývalý ředitel zoo Josef Wagner. Prodej známek začne v neděli, kdy se konají hlavní oslavy výročí zahrady. Prezident Petr Pavel se dnes ráno sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Pražském hradě budou politici jednat o tom, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře.
3: Prezident o vedení delegace usiluje dlouhodobě a summitu se chce zúčastnit. Podle vládního usnesení ale do Ankary poletí premiér Babiš. Z rozpisu cest armádních letadel taky vyplývá, že premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Podle Babiše členové vlády aliančním spojencům lépe vysvětlí české výdaje na obranu. Za Česko přitom tradičně jezdí na summit aliance prezident. Pokud bude kabinet Pavlovy v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby. Lucie Špetová, Český rozhlas. Sport.
1: V maďarském Segedu startuje světový pohár v rychlostní kanoistice. Na tratích 500 a 1000 metrů se představí olympijský vítěz kajakář Josef Dostál. Na kilometrové trati pojede i další olympijský šampion kanoista Martin Fuxa. Celkem bude v Segedu startovat 33 českých reprezentantů.
0: Počasí.
1: Dneska čekáme oblačno až polojasno, hlavně na horách se budou místy tvořit přehánky. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, v Polabí až k 18, na horách na 8 až 12 stupňů. Foukat má slabý severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A po zprávách v 6 a s Alenou Brantovou vám taky Jakub Schmidt dál přeje dobré ráno, hezké vstávání ve sváteční den. Dnes je pátek 8. května, na dnešek připadá den vítězství, který připomíná osvobození od fašismu v roce 1945. No a my v další reportáži budeme mluvit o tom, jaké byly ty poslední válečné dny května roku 1945 na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. Bude to v reportáži Elišky Pilařové. No a pak taky budeme mluvit chvilku před 6:45 o tom, že legendární kapela Rolling Stones vydává své nové album. Je to docela překvapivá věc, takže víc o tom právě před 6:45. Dobré ráno z Hradce Králové ještě jednou, ať se i dnes vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové příjemně poslouchá.

0: Český rozhlas Hradec Králové, 11 minut po 6. Teď míříme na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. Dodnes si totiž lidé v podhůří Krkonoš připomínají, jak tady v kraji pod horami končila v květnu roku 1945 druhá světová válka. Osvobození bylo dramatické a na Jilemnicku i Semilsku bylo nutné vybojovat hned několik náročných krvavých střetů.
1: Obec, v jejímž katastru je jak vrchol Kozákova, tak hluboký kaňon řeky Jizery, Chuchelna u Semil. Ta byla ohniskem květnového povstání na Jilemnicku v roce 1945. Historik Tomáš Chvátal.
2: Povstání proti nacistům začalo už 3. května, to znamená dokonce 2 dny před Prahou. Partizánská skupina šaluje, tam byli Sověti i Češi, ta působila právě v prostoru Chuchelny u Semil. Bylo potřeba povstání začít a odzbrojit Němce, aby se nebránili postupující Rudé armádě a aby nedošlo ke škodám na životech a majetku. Na druhou stranu bylo potřeba, aby to nezačalo moc brzo, protože pak by se Němci měli vlastně ještě sílu to povstání potlačit. Bohužel tím 3. květnem to částečně předčasné bylo a s tím byly spojené i oběti na životech.
1: Zřejmě to byla spontánní záležitost.
2: Ano, 3. května v Bažantově továrně, kde má Luftwaffe sklad, tak Němci začínají ten sklad evakuovat. Partizáni z Chuchelny hlídku odzbrojili a tím začali tu revoluci, ke které už se museli potom přidat i v Semilech.
1: I na dalších místech Jilemnicka. Více k tomu ředitel Jilemnického muzea David Ulrich.
3: Ve Mříčné došlo 8. května k největšímu střetu tady v okolí mezi příslušníky partizánské skupiny Šalujev z Chuchelny, která jela obsadit vojenský SS lazaret v Jilemnici. S německou kolonou příslušníků SS Wehrmachtu, ale i civilistů, a došlo tam k pokusu o odzbrojení té německé kolony. Ta se odmítla, dát velitel vydal rozkaz k obraně a partizáni zahájili palbu. Během 3/4 hodiny zemřelo 62 Němců, 3 Sověti a 3 Češi, takže to byl poměrně krvavý boj již po skončení války.
1: A místní nezapomínají. V rámci oslav osvobození se dnes jako každoročně koná tradiční výstup na žalí. V Jilemnici u Sokolovny je start v 8 hodin, z Lomnice nad Popelkou vyrazí turisté z autobusového nádraží už v 7, stejně tak z Vrchlabí, kde je 8. května i neorganizovaný výstup na populární krkonošskou tisícovku, oblíbený širokou veřejností. Slouží pěší trasy i cyklotrasy a na vrcholu bývá připraven i program pro děti. Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové, hezký sváteční den, teď 17 minut po 6. Směna je život, tak se jmenuje akce, která vás čeká dnes v Archeoparku ve Všestarech, takže tam přivítají malé obchodníky a obchodnice, jak se píše i na webu hradec.rozhlas.cz, kde jsou naše víkendové tipy. Už po třetí otvírá Archeopark své brány pro všechny malé obchodníky a objevitele, takže si přijďte vyzkoušet, že směna byla a je život. Píše se právě na webu hradec.rozhlas.cz. Mimochodem, my o tom budeme taky přímo s šéfem Archeoparku ve Všestarech Radomírem Tichým, archeologem, mluvit po 8. hodině, takže vás určitě tam ještě mnohem důkladněji pozveme, abyste věděli, co v Archeoparku všechno na vás dnes čeká. No a nejenom tam, ale všude jinde se taky něco děje. Právě na webu hradec.rozhlas.cz jsou krásně přehledně udělané opět víkendové tipy, tak se tam podívejte, vyberte si to, co je vám třeba blízké, to, co máte rádi a kam to máte blíž, a samozřejmě, že si ten prodloužený sváteční víkend hezky užijte. Pojďme se podívat, jak bude.
1: Počasí.
0: Podle té nové aktuální předpovědi, která nám před chvíličkou přišla z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, nás dnes čeká velká oblačnost, bude zataženo až oblačno, později odpoledne bude oblačnost ubývat a ojediněle budou i přehánky, na horách budou četnější teploty 14 až 17 stupňů nakonec, na horách 6 až 9 a vítr slabý proměnlivý nebo severozápadní se bude měnit na severovýchodní. O víkendu už se bude ale oteplovat, tedy zítra nás čeká poměrně slunečno, polojasno až jasno, v sobotu během dne bude přechodně oblačno, no a zítřejší nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Abyste věděli, na co se těšit.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
3: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
4: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
5: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
6: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Ládou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
7: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
8: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
9: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
10: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
11: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 23 minuty, Český rozhlas Hradec Králové. No a teď ještě pozvání k našemu odpolednímu vysílání po 13. hodině. Je pátek, takže i dnes budeme otevírat naši poradnu o zdravém životním stylu s Patrikem Rozhenelem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, takže vám teď oba povědí, o čem to bude dnes a na jaké téma se budete moci zeptat v dnešním pořadu, který vás čeká právě v jednu.
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takovéto nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
2: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
1: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
2: Proto vás zveme k poslechu dalšího dílu pořadu Vesele a zdravě, kde budeme řešit nenápadnou rýmu a vlhký nebo suchý nos.
1: To naše původní povídání na podobné téma najdete už teď na webu veseleazdravie.cz.
2: A my se na vás těšíme dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je teče mi z nosu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíte ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají prodejny na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzínové pumpy nebo třeba lékárny. V lázních Velichovky u Jaroměře můžete vidět rekonstrukci důležitého okamžiku z konce druhé světové války. Akce nazvaná Mise Velichovky připomíná událost, kdy zástupci německé armády podepsali kapitulaci části svých vojsk na západní frontě. Členové historických vojenských klubů předvedou několik bojových scén a lázaňským parkem projede americká vojenská kolona. Asi 4000 vojáků se letos zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Trasa je dlouhá 1800 kilometrů, vede podél státních hranic a vojáci ji poběží ve štafetě. Start je dnes ráno v Orlických horách a poběží se až do 19. května. Ve Špindlerově mlýně začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich na dně přehrady jsou desítky tisíc kubíků. Práce mají být hotové do konce letošního září. Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Na turnaji bude hrát Česko ještě zítra proti Finsku a v neděli se Švýcary. Dnešek přinese zataženo až oblačno, později odpoledne začne oblačnost ubývat. Ojediněle se objeví přehánky, na horách budou četnější. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na plus 6 až 9.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Valdemar Matuška rozpíval 9 minut po půl sedmé v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a hýbat se na pódiu jako Mick Jagger, to je myslím dodnes sen mnoha hudebníků a muzikantů. Frontman kapely Rolling Stones nespomaluje ani ve svých 82 letech. No a tahle britská kapela teď oznámila poměrně překvapivě, že vydá novou desku, a to v pořadí už 25. První posluchači uslyší už za 2 měsíce.
1: Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood. Jména, která spojuje legendární britská kapela The Rolling Stones. Svou novou desku nazvali Foreign Tongues, v překladu Cizí jazyky. Z ní zveřejnili také single In the Stars, ve hvězdách. Kapela přitom už na sebe upozornila v posledních týdnech, a to tajemnou kampaní, kdy vydala limitovanou edici singlu Rough and Twisted pod pseudonymem The Cockroaches. Vinily se vyprodaly ve vybraných obchodech v řádech vteřin nebo minut.
2: Ten první single, který vyšel před asi 14 dny, Rough and Twisted, to dokonce zní místy jako z období Exile on the Main Street, čili začátek 70. let.
1: Komentuje hudebník a publicista Ondřej Konrád.
2: To je naprosto jednoznačně stounovský zvuk i s tou Jaggerovou foukací harmonikou. On ji používá takovým zvláštním způsobem, že hraje na harmoniky jiného ladění, tak to tak zvláštně trošku jedovatě zní. Ta další, ta In the Stars, tak to je zase taková hymnická záležitost připomínající You Can't Always Get What You Want, nebo takovéhle písně právě i s těmi sbory, a konec konců i ta hlava textová, že ve hvězdách je tvůj osud. To je taky typická stonovská věc. To jsou takové ty dvě polohy, řekněme základní. Jedna je taková ta syrovější bluesová, to je to Rough and Twisted, a druhá je taková ta velká píseň, které se chytí kde kdo a taky vznikají z ní třeba všelijaké cover verze.
1: Na novém albu The Rolling Stones uslyšíte třeba také bubeníka kapely Red Hot Chili Peppers, Chada Smitha nebo hudebníka Paula McCartneyho. Celá deska Foreign Tongues vyjde 10. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Rolling Stones, teď i hudebním programu Českého rozhlasu Hradec Králové. Za půl minuty už bude 6:45. Hezké sváteční ráno v pátek 8. května přejeme. Za chviličku sport a v tom dnešním sportovním příspěvku bude mít hlavní slovo plavání. To má totiž velké jméno v Trutnově, kde vychovali spoustu výborných závodníků a závodnic. No a jednou z nich byla taky dálková plavkyně Martina Elhenická, která za chvilku zavzpomíná na svou závodní kariéru.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká velká oblačnost, venku bude zataženo až oblačno, později odpoledne bude oblačnost ubývat, ojediněle budou i přeháňky, na horách budou četnější a teploty 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9, vítr povane dnes slabý, proměnlivý nebo severozápadní a bude se postupně měnit na severovýchodní. Zítřek, sobota, bude polojasná až jasná, během dne bude přechodně oblačno, zítřek to vylepší i teplotně, protože teploty půjdou až ke 20 stupňům, ale i o tom určitě budeme mluvit s Jaroslavem Tučkem, meteorologem Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové kolem 8:45 a on nám určitě dá kompletní předpověď nejenom na dnešek, ale právě i na ten celý víkend, který je před námi, ten prodloužený. Tak poslouchejte, dobré ráno z Hradce Králové.
2: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát bude osobností šarmu výtvarnice Andrea Vytlačilová. Představíme vám také elegantního vodníka a pozveme na zábavnou sportovní akci. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme nepatřičné komentáře, které se týkají vzhledu, účesu nebo váhy a v kosmetickém rádci dostanete další porci rad od Vlasty Libotovské.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Sport.
1: Tak už je to 5 let, co dálková plavkyně z Trutnova Martina Elhenická ukončila svoji kariéru. Stále drží český juniorský rekord na 1500 metrů volným způsobem, ale vodnímu sportu už se teď věnuje opravdu jenom okrajově. Rozhodnutí ukončit plaveckou kariéru pro ní nakonec nebylo tak těžké.
2: Nakonec vlastně to bylo úplně to nejlepší rozhodnutí, co mohlo přijít. Těžký bylo ty první týdny, ty první momenty potom, co jsem skončila, tak vlastně jsem měla pocit, že se mi zhroutil svět, že teď nemám co dělat, že teď nejsem nikdo.
3: No, byl to zažitý rytmus a najednou to bylo všechno jinak. Tak co nejvíc chybělo a co naopak jste si říkala, to jsem ráda, že tohle nemusím dělat.
2: Na začátku mi samozřejmě chybělo úplně všechno, od toho jít ráno na bazén, vstávat. Teď nejsem schopná vstát dřív než v 8 ráno, takže v tomhle se mi docela ulevilo.
3: No, v kolik jste teda vstávala, když teď v 8 je na vás brzy, tak kolik to bylo předtím hodin, když jste šla na ten první ranní trénink?
2: Myslím, že na Strahově jsme trénovali od 7, takže v 6 jsem vstávala a v Trutnově jsme to museli stihnout ještě před školou, protože to jsme byli na střední a na základce, takže tam jsem vstávala po 5. hodině.
3: Teď mě tak napadá vlastně, když jste plavkyně, tak vám odpadají takový ty holčičí věci po ránu. Tam se tohle to urychlilo.
2: Je to tak, normálně prostě jenom se najíst, oblíct a vypadnout.
3: No a co vám tedy nechybělo vůbec, když jste skončila?
2: Asi to brzký ranní skákání do vody. Vždycky to bylo takovej ten nejhorší pocit, ta první minuta překonat to, že musíte skočit do vody, která není úplně teplá. Samozřejmě se tam pak zahřejete a už je to úplně v pohodě, ale prostě ten první moment toho skočení do vody, to je nepříjemný.
3: To je nepříjemný, asi každému. Měla jste nějaký rituál, který jste třeba dodržovala během závodu, nebo během toho tréninku, nebo před tréninkem, během dne?
2: Měla jsem takovej nešvar, zkrátit si rozplavání o 50 metrů po každý, ať se děje, co se děje.
3: Aniž by to trenér věděl.
2: Já si myslím, že to věděli úplně všichni, takže a že jsem nebyla jediná rozhodně.
3: No a nepohrávala jste si s myšlenkou, že byste se vy stala trenérkou?
2: Chvilku jsem si s tím pohrávala, chvilku jsem dokonce i trénovala, ale to asi nebylo to, co jsem chtěla. Dělám to teď nárazově, bych řekla, když někdo chce třeba jít na bazén, na nějaký soustředění miniaturní během víkendu, tak s tím nemám problém, ale zároveň neumím si představit, že by to byla náplň mýho každýho dne.
3: Teď už jste se vrhla úplně do jiné oboru, děláte marketing, ale myslím si, že plavání stále sledujete.
2: Upřímně nesleduju ho tolik, ale když jsou nějaký velký závody, tak si to určitě v televizi pustím.
3: Takže co říkáte na Sémanovou, na Míru Knedlu, další naše současné reprezentanty?
2: Strašně mě těší se na ně dívat, jak bojujou ve finále na mistrovství světa, na mistrovství Evropy, na olympiádě, jak bojujou. Já si myslím, že to je úplně neuvěřitelná generace, co tam teď je, a sledovat Barču, s kterou jsem i trénovala, to je srdcovka a jsem strašně šťastná za ní, jak se jí daří, a jenom jí přeju, aby jí drželo zdraví a mohla pořád bojovat dál.
0: Říká o svém sportu bývalá dálková plavkyně a česká reprezentantka Martina Elhenická. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Audioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
6: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
7: Je 7 hodin.
8: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
7: Den vítězství připomene v Hradci Králové pietní akt i zvonění na zvon Augustin. Zámecký park v Opočně bude dnes patřit závodu Dětská míle. Prezident Pavel bude na Hradě jednat s premiérem Babišem o cestě na summit NATO. A dnešek čekáme zamračený s ojedinělými přeháňkami a teplotami nejvýš 17 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Lidé v Hradci Králové si dnes připomenou den vítězství a 81 let od konce druhé světové války. Pietní akt začne v 9 hodin ráno u památníku tří odbojů na Eliščině nábřeží. Součástí bude položení květin a uctění památky všech, kteří bojovali za svobodu. V 5 hodin odpoledne pak zvoníci u příležitosti státního svátku rozezní zvon Augustin, zavěšený v Bílé věži na Velkém náměstí. Závod Dětská míle pro děti od 2 do 15 let se dnes poběží v Zámeckém parku v Opočně. Organizátoři připravili tratě různých délek podle věku závodníků i závěrečnou rodinnou štafetu pro děti a rodiče. Výdej startovních čísel začne v 8.30 u Letohrádku. Start nejmladších závodníků na 60 metrů je naplánován na 9. hodinu, říká za organizátory Tereza Hoderová.
9: Trati jsou přizpůsobeny věku účastníků tak, aby si každý mohl zazávodit podle svých možností. Nejde zde primárně o výkony, ale o radost z pohybu, první sportovní zkušenosti a společně strávený čas v krásném prostředí Zámeckého parku.
7: Prezident Petr Pavel se v 8:30 sejde s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Jednat budou o účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře. Babiše tam doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Vyplývá to z rozpisu cest armádních letadel, který schválila vláda. Prezident v seznamu účastníků letu na summit není. Už dřív ale řekl, že chce delegaci vést.
10: Já to vnímám spíš zatím jako cestovní plán, tedy kdy a kam poletí vládní letadla, než jako potvrzení složení delegací.
7: Podle Babiše je nelogické, aby prezident do Ankary jel spolu s vládní delegací. Pokud bude vláda Pavlovi v cestě bránit, zváží Hrad podání kompetenční žaloby.
11: Sport.
7: Po nehodě v kvalifikaci na závod superbajků v severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti závodníka. Úmrtí 48-letého Holána potvrdila na Facebooku motoškola, kde pracoval jako instruktor.
11: Počasí.
7: Čekáme zataženo až oblačno, později odpoledne začne oblačnost ubývat. Ojediněle se objeví přeháňky, na horách budou četnější. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 6 až 9. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr se bude večer měnit na severovýchodní.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
7: Na silnici číslo 14 v Rychnově nad Kněžnou počítejte dnes s uzavírkou ve Štemberkově ulici. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Objížďky jsou tam značené.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Je pátek, 8. květen, jeden vítězství a připomínáme si konec druhé světové války. Na mnoha místech v našem Královéhradeckém kraji mají tyto vzpomínky a oslavy svou konkrétní podobu. Konají se různé vzpomínkové akce i rekonstrukce důležitých historických okamžiků. My pro vás máme připravený přehled, nabídneme ho už za malou chvíli. Taky si zasoutěžíme v této hodině, jako vždycky před 7:30, a dnes to bude o termoláhev s logem Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak vám přeju hodně štěstí a ještě jednou dobré ráno. Hezký pátek, 8. května.
8: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: 7 hodin 10 minut dnešní státní svátek jako den vítězství si připomínáme a je připomínkou konce druhé světové války v Evropě. V Královéhradeckém kraji je možné ho oslavit hned několika způsoby na několika různých místech a nemusí to být vždycky jenom vážné pietní akty. Přehled toho nejzajímavějšího sestavila Jana Házová, tak si to pojďme poslechnout.
1: Začnu ve Velichovkách nedaleko Jaroměře. V 10 hodin tam začíná tradiční akce s názvem Mise Velichovky. Její součástí jsou dobové tábory armád, prezentace moderní armády, řemeslné stánky a program pro děti. Právě ve Velichovkách se tehdy odehrálo důležité jednání mezi německým vedením a zástupci spojeneckých sil. Cílem bylo zabránit zbytečnému krveprolití a zajistit pokojné složení zbraní. Program se bude odehrávat na 3 místech, před domem pod Kaštany a v tamním kině. Události druhé světové války si připomenete také v objektech československého opevnění. Otevřená bude například pevnost Dobrošov. Jen kousek od Dobrošova najdete běloveský pevnostní skanzen. Jaká místa můžete navštívit? Tam dodává předseda klubu vojenské historie Náchod Stanislav Zajíček.
2: Doporučuji začít prohlídku v pěchotním sumu NS-84 Voda, který se nachází dole v údolí Bělovce, poblíž nově rekonstruovaných malých lázní. Je věnován ozbrojeným složkám první republiky. Od něj můžete krátkou procházkou vyrazit směr Dobrošov po zelené turistické stezce na pěchotní srub NS-82 Březinka, kde vám ukážeme plně vybavený a vystrojený objekt. A na závěr můžete shlédnout i pěchotní srub NS-81 Lom, jenž vás seznámí s výstavbou, ale i ničením opevní za okupace, včetně poválečné reaktivace.
1: Dnes je pro návštěvníky od 10 do 17 hodin přístupná také dělostřelecká tvrz Stachelberg na Trutnovsku. No a ke konci druhé světové války ještě 2 zmínky. Den vítězství si dnes můžete připomenout v 9 hodin na pietním aktu u památníku 3 odbojů na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. A kromě toho se v 17 hodin rozezní zvon Augustin na Bílé věži na Velkém náměstí. Posledním místem, kam vás dnes pozvuje Český ráj na Jičínsku. Tam se vám bude líbit, pokud máte rádi vozy značky Trabant. Uskuteční se tam totiž jejich setkání. Jaký je program třídenního Traby Český ráj Jinolice 2026, nám přiblíží organizátor Jan Kosejk.
3: Hlavní program setkání se odehrává v sobotu od 9 hodin v kempu Eden Jinolice, kde bude probíhat výstava vozů, bude zde probíhat prodej náhradních dílů, dětské soutěže, pásmo soutěží pro dospělé, máme tu skákací hrad pro děti krásné, sobotní dopoledne stávené s Trabanty a vozy koncernu IFA.
1: A kromě zmíněného jsou samozřejmě dnes otevřené a tedy přístupné také zámky. Navíc je v regionu mnoho zajímavých výstav a přírodních turistických cílů. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Krásné sváteční ráno přejeme i teď, 17 minut po 7 z Českého rozhlasu Hradec Králové. Narozeniny dneska oslaví třeba herec Otakar Brousek mladší, 69 let mu bude, nebo herec a divadelní režisér Jakub Špalek, 58. narozeniny dneska má, taky modelka Iva Kubelková slaví 49. narozeniny. Pojďme se podívat, jak bude, co nás čeká dnes venku.
1: Počasí.
0: No, spíš to bude velká oblačnost, jak připomíná meteorolog Jaroslav Tuček, se kterým se přesně za hodinu vlastně spojíme taky, takže nám všechno řekne. Zataženo až oblačno, většinou později odpoledne bude oblačnost ubývat, ojediněle budou i přehánky a na horách jich bude víc, tam budou četnější. Co teploty? Tak původně byly maximálně do 16 stupňů, máme to o 1 stupeň povýšené, takže 14 až 17 stupňů Celsia bude dnes ukazovat teploměr. Když tedy vykoukne to sluníčko, možná někdy odpoledne, tak by mohlo být i hezky. Uvidíme, ale spíš si necháme to hezké počasí na zítřek. Na horách dnes teploty 6 až 9 a vítr povane slabý proměnlivý nebo severozápadní a bude se večer měnit na severovýchodní. No a zítra už má být tedy spíš slunečno, polojasno až jasno. Během dne bude zítra přechodně i oblačno. Teploty zítřejší nejvyšší 17 až 20 stupňů.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Do světa s držitelkou Oscara za nejlepší filmovou píseň roku 2007 zpěvačkou a skladatelkou Markétou Irglovou. V New Yorku se cítím nabitá energií, prohlásila Markéta, ale zajímal mě i život v irském Dublinu nebo čím jí učaroval Island. Tam má domov teď, ale nezapomíná na místa, kde má kořeny. Potkali jsme se v Hradci, ale kam kromě rodného Valašského Meziříčí ještě míří, když je v zemi, odkud pochází? Zeptám se v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Bleskovka.
1: No je čas, 7 hodin 23 minuty, je čas si zasoutěžit v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové o termolahev s logem naší stanice, takže vám přeju hodně štěstí. 726 46 46 46 naše telefonní číslo, já už jsem před chvíličkou pár oslavenců zmínil, ale na jednoho, respektive na jednu oslavenkyni jsem schválně zapomněl, abych teď spolu s vámi ji připomněl. Takže vy uslyšíte její hlas a určitě budete hned vědět. Jakmile budete vědět, zavolejte, ať jste první, ať můžete zkusit své štěstí, dostat se do vysílání, říct správnou odpověď a vyhrát. Takže kdo to je?
2: Kolegyně, konec koketérie, konec kočkování, konec komických kopulací. To je conditio sine qua non. Kohouti, soukrouhelníci, koření, koryfejové, kovbojové, korzáři. Kolegyně, cogito ergo sum.
1: Její legendární v uvozovkách slepičí scénka, tak můžete zavolat, jestli víte.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak a koho pak máme na telefonu? Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobré ráno, Jakube. Tady je posluchač Míla z Podhoří od Lidských hor.
1: Dobré ráno,
3: Mílo. Jsem moc rád, že jsem se dovolal.
1: Ano, my jsme taky rádi, že jste se dovolal. A že teď máte tedy možnost jako první zkusit štěstí a odpovědět, doufám správně.
3: Doufám, že jsem se trefil, protože to nebyla úplně snadná otázka, ale myslím si, že to byla nezapomenutelná a geniální herečka Laďka Kozderková.
1: No, ano. Ale bohužel, Mílo. Ne. A vidíte to, a to mě ani nenapadlo, že si ji takhle popletete, protože já, když to teďka vlastně jste řekl, tak máte pravdu, že to tak mohlo znít, ale bohužel ne. Mějte se moc hezky, rád jsem vás slyšel, nashledanou.
3: Děkuju, nashledanou.
1: Tak zkusí to ještě někdo z vás teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. No můžete zavolat, telefonní číslo je v tuto chvíli volné, tak co vy, dobrý den, haló?
4: Dobrý den,
1: kdo pak tam?
5: Dobrý den, tady Pavel.
1: Tak Pavel, před chvilkou tam byl někdo jiný, to byla žena?
5: Jo, no, ona se rušila hrabe.
1: No jo, no tak to tak dámy dělají, že jo. Tak jo, tak zkuste, Pavle.
5: Myslím si Jana Bonšková.
1: Výborně, to už je správně. No ale musím říct, že ta podobnost vlastně s tou Laďkou Kozderkovou tam určitě byla. Ale dneska má narozeniny Jana Boušková, 72. Narodila se v Kladně 8. května roku 1954. Takže jí moc zdravíme, přejeme jí hodně zdraví, hlavně především, protože to je to nejdůležitější. No a ona se ve filmu poprvé objevila v roce 1971. To bylo v Dívce na koštěti, kde hrála jednu z těch žákyň čarodějnické školy. Určitě si taky vzpomenete, Pavle. No jinak v seriálech Žena za pultem taky hrála Malý pytaval z Velkého města, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, a takhle bychom mohli pokračovat dál a dál. Víme, že měla teď nějaké zdravotní potíže, nějaké zdravotní trable, tak opravdu to zdraví, to jí přejeme, to je to nejdůležitější. Tak skvělé, tak pozdravujte manželku, Pavle, a mějte se krásně, hezký sváteční den vám přeju. Naschledanou, vydržte na telefonu.
5: Naschledanou.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Před 81 lety skončila druhá světová válka v Evropě. Výročí si připomenou i čeští politici a zástupci armády tradičně na pražském Vítkově. Letos začne pietní akt 10 hodin dopoledne. Zastupitelé Častolovic na Rychnovsku schválili doplnění pravidel rozpočtového provizoria. Podle nově přijatých změn tak bude moct městy se dál financovat činnost místních spolků, kulturní a sportovní akce nebo zvýšit příspěvky seniorům na obědy. Krytý atletický tunel u Malšovické arény v Hradci Králové zřejmě nevznikne. Radní zrušili zakázku na takzvanou studii proveditelnosti, protože se do soutěže nikdo nepřihlásil. Radnice teď zvažuje jiné možnosti, jak prostor využít. V Pecce na Jičínsku je na dnešek připravený 47. ročník květnového pochodu. Vyznačené jsou trasy v délce 8, 16 a 30 kilometrů, které vedou okolím města a nejdelší až na Zvičinu. Cíl je na náměstí Krištofa Haranta. Prezentace je od 7 hodiny ráno až do 10:30. Tenistka Barbora Krejčíková skončila na turnaji v Římě ve druhém kole. Se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska prohrála 2-6 a 3-6. Mezi ženami vypadly ve stejné fázi taky Kateřina Siňaková, Tereza Valentová a Marie Bousková. Naopak do třetího kola postoupila v Římě Linda Nosková. Dnešek přinese zataženo až oblačno, později odpoledne začne mraků ubývat. Ojediněle se objeví přehánky, na horách budou četnější. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 6 až 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Princezna, ano, to je ta pohádka, kde zazněla i tahle ta píseň Václava Neckáře a Heleny Vondráčkové. Pohádka, která se natáčela v Blatné na zámku, to určitě víte, možná, že jste tam také někdy byli. No a hlavně děti mají moc rády. No a právě o dětech a o dětských emocích to teď bude v další reportáži. Pláč nebo vztek je u školkových dětí naprosto běžný, ale někdy si s emocemi neumí poradit, proto je důležité učit je už odmala své pocity poznávat a chápat, co je vyvolává. Díky tomu lépe potom zvládají situace, umí si říci o pomoc a lépe fungují také v kolektivu. Právě k tomu můžou školkám pomoci nové metodiky organizace SOFA.
1: Já mám vlastně dítě ve věku předškoláka a řešíme nějaký potíže v oblasti opožděného vývoje a socioemoční učení považuji za skvělý způsob, jak mu pomoct a připravit ho na školu.
2: Říká Magdalena Olšanová, jak chce své pětileté dceři usnadnit nástup do první třídy. Zvlášť, když už podle nových přísnějších pravidel nebude možné odložit nástup do školy o rok později, jen když to chtějí rodiče.
1: Ne, jenom vlastně, co se týče dovedností, ale i aby umělo komunikovat, ozvat se, když se mu něco třeba nedaří, potřebuje pomoc.
2: Ve školce, kam její dcera chodí, dbají na sebe důvěru i ohleduplnost mezi dětmi. Když chtějí školky děti v tomhle víc podpořit, můžou využít metodiku organizace SOFA plnou jednoduchých her a aktivit. Do jejího testování se zapojila i mateřská škola Teronská v Praze a podle ředitelky Alexandry Piskáčkové jsou díky tomu děti empatičtější a laskavější. Pomohla jim třeba hra na hledání pokladů.
3: Tam vlastně děti sbírali za uvozovkách dobré, hezké skutky, kdy si všímali hezkých momentů vzájemně mezi sebou a za to dostávali papírové diamantíky, ale s odstupem času už jim záleželo i na tom, aby ty diamantíky a třeba i víc jich měly i jiné děti a vlastně, aby nebyl nikdo, kdo bude bez diamantíku.
2: Aktivity si můžou školky různě přizpůsobovat. Expertka SOFA Monika Kubásková ale zdůraznila, že po každé takové hře je důležité si s dětmi o tom, co zažili, společně popovídat.
4: Projít s dětmi to, proč jsme třeba tuhle aktivitu dělali, co jsme se o sobě dozvěděli, jak jsme každý jiný, že můžeme mít něco rád, něco nerád, ale i co nás třeba spojuje, že se třeba vyměnilo místo čtyři další děti, které taky mají rádi špagety a těší se na to, když je to ve školce na oběd.
2: Když se děti naučí ovládat své emoce a budou sebevědomější, vytvoří si vlastně sami lepší podmínky pro učení. Proto jsou na tom podle Hany Splavcové z Národního pedagogického institutu založeny i vzdělávací plány pro školky.
5: A tyto metodiky mohou učitelům ukázat velmi dobře tu cestu a tu významnost toho socioemočního rozvoje pro prospěch toho dítěte.
2: Metodika je volně dostupná a zdarma ke stažení na webu organizace SOFA. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Rád připomenu, že dnes nás čeká spíš velká oblačnost venku, zataženo až oblačno, později odpoledne bude oblačnost ubývat, ojediněle budou přeháňky, na horách budou četnější, teploty 14 až 17, na horách 6 až 9. To zítra už bude slunečněji, protože zítra nás čeká převážně slunečný den, polojasno až jasno, během dne bude přechodně oblačno, nejvyšší teploty v sobotu 17 až 20, na horách 8 až 11 a víc už nám řekne k počasí, třeba potom i na neděli Jaroslav Ček přesně za půl hodiny. Teď vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, je pátek 8. května, tak hezké sváteční probouzení a za chviličku si v rubrice Co v učebnicích nebylo povíme o appendixu. Jestli si myslíte, že je to totéž, co slepé střevo, tak vás za chvíli možná Martin Písařík trošičku vyvede z mírného omylu. Poslouchejte nás ještě jednou dobré ráno a jestli už máte na stole snídani, tak samozřejmě taky dobré chutnání.
0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme řízek, ale nebude to obyčejný řízek, bude krůtí a ještě k tomu v mandlovém těstíčku. A jako přílohu budeme podávat brambory a fazolky s rajčaty. Tak co říkáte, zkusíte to s námi?
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě, rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě, každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích, dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Dreamin' Live Show míří do Smiřic. 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Po celé republice si lidé připomínají 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Tisíce vojáků se zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány. Kanoista Fuxa a kajakář Dostál vstoupí do nové sezóny světového poháru v rychlostní kanoistice. A dnešek bude zamračený s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Konec druhé světové války v Evropě dnes připomene mimo jiné tradiční pieta na pražském Vítkově. Ceremoniál začne v 10 hodin dopoledne a zúčastní se ho třeba prezident Petr Pavel nebo premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po pietě pak prezident Pavel na Pražském hradě jmenuje generály. Asi 4000 vojáků se dnes zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Akci organizuje 22. základna vrtulníkového letectva. Vojáci štafetově uběhnou 1800 kilometrů podél státních hranic. První z nich právě startují u pěchotního srubu na Holém vrchu v Orlických horách. Výtěžek z akce půjde na vojenský fond Solidarity. Podpořit ho ale může kdokoliv, vysvětluje organizátor celoarmádního běhu Pavel Eigl.
4: Jedním z nástrojů, jak pomoci válečným veteránům a jejich rodinám, ale i vojákům v aktivní službě, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, je právě Vojenský fond Solidarity. Na webových stránkách základny je zveřejněn speciální QR kód, kterým mohou lidé přispět do fondu.
2: Krajská protialkoholní záchytná stanice v Hradci Králové není stále schopna zajistit non-stop provoz 7 dní v týdnu. Zařízení už přes 3 roky funguje v omezeném režimu. Důvodem je nedostatek lékařů. O jejím rušení ale kraj neuvažuje. K 31. březnu zajišťovalo provoz 10 zaměstnanců. Za první čtvrtletí letošního roku ošetřili na hradecké záchytce 221 klientů.
3: Sport.
2: V maďarském Segedu začíná světový pohár v rychlostní kanoistice. Na tratích 500 a 1000 metrů se představí olympijský vítěz kajakář Josef Dostál. Ten si pro první zastávku seriálu, který se nově počítá do žebříčku pro olympijskou kvalifikaci, dává 2 cíle.
5: Snažit se vyjet co nejvíc bodů do žebříčku, budu se snažit samozřejmě na obou disciplínách. Myslím, že by mi to asi mohlo jít na té pětistovce, tam je většinou jde líp. No a co se týká toho druhého, tak doufám, že první mezinárodní závody jako rodinka tříčlenná zvládneme dobře a že synáček neutrpí žádnou úhonu.
2: Do rozjížděk na 1000 metrů vstoupí Josef Dostál ve 4:45 odpoledne. Ráno se na stejné dlouhé trati představí další olympijský šampion, kanoista Martin Fuxa. Celkem bude v Segedu startovat 33 českých reprezentantů.
3: Počasí.
2: Čekáme zataženo až oblačno, později odpoledne začne mraku ubývat. Ojediněle se objeví přeháňky, na horách budou četnější. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 6 až 9 stupňů. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr se bude večer měnit na severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na D11 pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zúžených pruhů. Omezení potrvá do 13. září.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: No a ještě hodinu můžete vstávat s Českým rozhlasem Hradec Králové do nového dne. Dnes je pátek 8. května, sváteční den. Už za chviličku vás pozveme do pravěku, protože právě tohleto období se týká akce pro děti, která je připravena v Archeoparku ve Všestarech nedaleko Hradce Králové. Návštěvníci se na ní dozvědí, jak se v pravěku, kdy neexistovaly žádné peníze ani banky, obchodovalo. Budeme mluvit o tom s ředitelem Archeoparku Radomírem Tichým, takže už za chviličku osobní pozvánka od něj. No a hostem dobrého rána po půl deváté pak bude skvělý muzikant, klavírista Martin Brunner mladší, který dnes přijede do Dobrého rána představit svoji novou desku. Ta se jmenuje Zábrana, je to vlastně velká pocta Janu Zábranovi, protože to jsou zhudebněné básně tohoto geniálního básníka, spisovatele a překladatele, který na české literární scéně v 50. a 60. letech minulého století zanechal svým dílem nesmazatelnou stopu. Jak se to povedlo, to zhudebnění jejich básní, jeho básní, také uslyšíte, protože pro vás samozřejmě ukázku jednu písničku z toho nového alba Martina Brunnera taky budeme mít a pustíme si. Takže poslouchejte, hezké dobré ráno, hezký sváteční den vám přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. No a u mikrofonu s vámi stále Jakub Schmidt.

0: Skupina Olympic teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. No a jak už jsem říkal před chvílí, Archeopark ve Všestarech dnes nabízí celodenní speciální program. Dostal název Směna je život, začíná v 10 hodin dopoledne. A co všechno návštěvníci nejenom uvidí, ale taky zažijí, tak to nám řekne teď ředitel Archeoparku ve Všestarech Radomír Tichý, kterého moc zdravím. Dobrý den, pane řediteli.
1: Dobrý den.
0: Ta dnešní akce se jmenuje Směna je život, jak už jsem říkal, tak jakou směnu máme konkrétně na mysli?
1: Obchod je až do současnosti hybnou pákou ekonomiky, to všichni vidíme, a my v pravěku zpočátku mluvíme nejdříve o směně zboží, ale po zavedení platidel se ta změna už v pravěku stala skutečným obchodem.
0: Co všechno návštěvníci od 10 do 17 hodin tedy uvidí a zažijí, jak jsem říkal, na vlastní kůži u vás?
1: Směnu v Archeoparku dnes představují jednotlivá stanoviště, která podle plánku musí dětský návštěvník v areálu Archeoparku nejdříve najít. A pak už postupuje v daném pořadí. Splní úkol, získá žeton, který smění na dalším stanovišti s drobným úkolem. A na posledním stanovišti může dětský návštěvník směnit svůj výrobek donesený z domova za, v úvozovkách, poklad Archeoparku. Ještě doplním, že celodenní součástí je i tvořivá dílna pro děti.
0: Mm-hmm. Archeopark se tedy, jak si to tak představuju, promění dneska v takové pravěké tržiště. To opravdu tenkrát v tom pravěku takhle bylo? Existovalo to pravěké tržiště?
1: Pro archeologii je tohle těžká otázka, protože všichni si v současnosti umíme představit tržnici nebo trh. Z raného středověku jsou tato místa vzácně doložena koncentrací takzvaných ztrátových mincí. Zpravidla někde v centru města, příkladem je třeba raně středověká Olomouc. Podobně si ta místa můžeme představovat i v pravěku, umístěná na trase komunikací, ale důležité je, že archeologové mají k dispozici výrobky nebo suroviny, které se na daném místě nevyskytují. A to nejlépe tu směnu dokládá. Mm.
0: Tak pojďme ještě jednou na závěr připomenout, začínáte v 10, do 17 hodin můžeme přijet dnes k vám.
1: Ano, je to tak, je to tak.
0: A pozval vás ředitel Archeoparku ve Všestarech Radomír Tichý. Moc za to děkuji, hezky si to užijte, pane řediteli. Díky, nashledanou.
1: Přeju hezký den všem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je 18 minut po 8, už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Také jsem sliboval dnes rozhovor s Jaroslavem Tučkem, meteorologem. Tak je tady. Dobrý den, Jaroslave, zdravím vás.
2: Dobré ráno.
1: Povídejte, jak bude, co nás čeká dnes ve sváteční den.
2: Tak dneska očekáváme zvětšenou oblačnost, zataženou až oblačnost, tím, že až později odpoledne ta oblačnost se začne protrhávat. Výjimečně se můžou objevit i přehánky, na horách ty přehánky budou četnější, no a maximální teploty 14 až 17 stupňů Celsia, na horách 6 až 9 a vítr nám bude foukat jenom slabý, proměnlivý, nebo od severozápadu do 4 metrů za sekundu, s tím, že pak večer to bude měnit na severovýchodní. Rozptylé podmínky máme teď mírně nepříznivé, v průběhu dne se budou vylepšovat na dobré a bio to je na jedničce mírná zátěž.
1: No a je to prodloužený víkend s tím dnešním svátečním dnem, takže co sobota, neděle, sobota už bude hezčí i teplejší, ne?
2: Hezčí i teplejší, stále se bude oteplovat, takže ten víkend vyjde za mě úplně parádně. V noci polojasno až jasno, žádné srážky, nejnižší noční teploty 7 až 4 stupně Celsia, na horách nejčastěji od 4 do 1 a vítr jenom slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu do 4 metrů za sekundu. No a přes den polojasno až jasno, v průběhu dne potom může být přechodně až oblačno, žádné srážky, maximální teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 8 až 11 a v neděli budeme mít jasno nebo skoro jasno s tím, že po ránu se může výjimečně udělat i nějaká mlha a večer potom od západu začne přibývat oblačnost, zatím půjde jenom o vysokou oblačnost a nejnižší noční teploty se budou pohybovat nejčastěji od 6 do 2 stupňů Celsia, maximální teploty budou mezi 19 až 23 a vítr jenom slabý od jeho východu do 4 metrů za sekundu.
1: Tak si všichni ten víkend prodloužený užijte. Děkuju. Jaroslav Tuček, nashledanou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
4: The flags of freedom fly all over Europe.
3: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechu kola. Po nich dostal lektvar později své jméno Coca-Cola.
5: Vzpomínám na ten podivuhodný den.
3: Loni zemřel Jiří Bartoška.
5: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
6: Habemus papam.
3: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
6: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prebost.
3: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
6: Leonem decimum quartum.
3: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků Sir David Attenborough má dnes požehnané z té narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Dnes si kvůli státnímu svátku nenakoupíte ve větších obchodech nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají obchody na vlakových a autobusových nádražích a letištích, benzinové pumpy nebo třeba lékárny. V lázních Velichovky u Jaroměře můžete vidět rekonstrukci důležitého okamžiku z konce druhé světové války. Akce nazvaná Mise Velichovky připomíná událost, kdy zástupci německé armády podepsali kapitulaci části svých vojsk na západní frontě. Členové historických vojenských klubů předvedou několik bojových scén a lázeňským parkem projede americká vojenská kolona. Asi 4000 vojáků se letos zapojí do charitativního běhu pro válečné veterány kolem republiky. Trasa je dlouhá 1800 kilometrů, vede podél státních hranic a vojáci ji poběží ve štafetě. Start byl dnes ráno v Orlických horách a poběží se až do 19. května. Ve Špindlerově mlýně začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich na dně přehrady jsou desítky tisíc kubíků. Práce mají být hotové do konce letošního září. Čeští hokejisté ukončili Švédům sérii výher ve všech dosavadních zápasech evropských turnajů. Národní tým porazil na úvod švédských her domácí výběr 3-1. Na turnaji bude hrát Česko ještě zítra proti Finsku a v neděli se Švýcary. Dnešek přinese zataženo až oblačno, později odpoledne začne mraků ubývat. Ojediněle se objeví přehánky, které budou na horách četnější. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 6 až 9.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 8 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, no a teď už budeme v dobrém ránu mluvit o tom, že královéhradecký rodák Martin Brunner mladší, skvělý klavírista a syn zdejšího flétnisty Martina Brunnera, který založil jazzový festival Jazz Goes to Town v Hradci Králové společně se zpěvačkou Markétou Foukalovou, natočili z Brusu nové album, jmenuje se Zábrana a pokřtí ho přesně za týden v pátek 15. května v Praze v klubu Jazz Dog a víc už nám řekne Martin Brunner mladší sám. Martine, rád vás vidím, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Přijel jste z Prahy za
1: námi. Přijel jsem z Prahy. Ještě se stavím teďka za tátou na návštěvu.
0: Takže
1: tak
0: to bude
1: taková spojil,
0: sváteční návštěva, takový sváteční den.
1: Přesně tak, díky, že jste mě pozvali, aspoň jsem se tam zastavím.
0: Aspoň se potkáte s tátou.
1: No přesně tak.
0: No, říkal jsem, že je na světě nová deska Zábrana. Vysvětleme, proč Zábrana?
1: Zábrana, jsou to totiž zhudebněné básně Jana Zábrany. Já jsem před nějakou dobou úplně byl fascinovaný jeho dílem, je to prostě překladatel a básník, což jsem dlouhou dobu nevěděl, jsem ho znal jenom jako překladatele, tak ještě napsal deníky, které jsou úplně zásadní, vlastně s takovým sdělením a záznamem o životě v minulém režimu. A mě to začalo to jeho dílo nějak fascinovat, to, jak on přemýšlí, takže jsem si ty básně vybral a říkal jsem si, že by mohlo být zajímavý je zhudebnit. A vlastně je to tak, že když jsme tady vlastně hráli tu Brunneriánu před
0: jak
1: rokem.
0: Jak je to dlouho? To je rok, to přesně. Je rok, to jsme to se tady rok. Viděli, to ano, jsme se potkali tady v rádiu. Tak
1: ano,
0: spolu.
1: Právě s Markétou Foukalovou, tam je stejná zpěvačka. Tak já už tenkrát, když jsem psal tyhle ty skladby pro tenhle ten jako koncert a pro tu desku předchozí, tak jsem přemýšlel o tom, že bych zhudebnil toho Zábranu, ale měl jsem z toho strašný respekt.
0: Strach,
1: no,
0: trošku.
1: Úplně prostě strach.
0: Jasně.
1: A teďka zpětně si myslím, že to bylo výborný, že my jsme se s tou Markétou právě jako víc seznámili, víc jsme se na sebe naladili, mm-hmm. napojili a po těch zkušenostech si myslím podařilo natočit hrozně pěknou desku. Respektive nemluvím teď o té hudbě, to každý musí posoudit sám, ale já mám radost z té atmosféry, která tam byla a tu já tam cítím, takže z výsledku mám hroznou radost.
0: Takže Markéta vám možná trošičku dodala odvahy se pustit do zhudebnění těch básní.
1: To možný,
0: Jana
1: asi jo,
0: Zábrany.
1: Asi jo.
0: Jaké to je? Jak to vůbec vypadá, když zhudebňujete báseň? Jak ten proces probíhá? Jestli hned, když jste si četl třeba tu báseň, jestli vás napadala nějaká melodie, anebo pak u piana, jak to četl třeba tu báseň, jestli vás napadala nějaká melodie, anebo pak u piana, jak to funguje, jak to vytváříte?
1: No, já to mám tak, že mě musí ta báseň něčím zaujmout, nebo respektive mě pohltí a mám představu nějakého příběhu nebo nějaké atmosféry. A tu se jednoduše snažím sdělit tou hudbou, kterou potom k tomu napíšu. Potom samozřejmě další věc je, že člověk musí nějak ty slova na tu moji melodii, na tu představu prostě nějak napojit, ale základ je tohleto, musíme oslovit a musí tam být atmosféra.
0: Hmm. Kolik těch básní jste zhudebnil?
1: 11. Vybral jsem 11.
0: 11.
1: A snažil jsem se, aby to vlastně byl takovej, aby to vytvořilo dohromady takový celek a příběh, takže jsem vybíral úplně různý básně z různých období jeho života, a to znamená, když byl ještě mladý, jsou básně třeba o lásce. Potom později, když už byl starší, tak prostě tam jsou právě básně, kdy on tak jako reflektuje svůj život, ty špatný podmínky a špatný čas prostě během komunistického režimu. Je tam taky báseň Mamince, která takhle zní jako názvem idylicky, ale je to právě, jeho rodiče byli oba zavřený 13 let v 50. letech a on za nima jezdil na návštěvu do vězení, tak to je vlastně báseň, kterou napsal cestou ve vlaku na návštěvu Mamince. Takže snažil jsem se tak jako vybrat všechno možný a říkal jsem si, že to bude takový jako přehled jeho života, možná taky trošku takový jako obraz doby vlastně tehdejší, jak se tady žilo a tak, takže o to jsem se snažil.
0: Vy jste teď tedy tu desku natočili, o tom si určitě ještě budeme povídat, ale zaujalo mě, že vy jste vlastně s Markétou hned na začátku před tím rokem, možná někdy, kdy to vzniklo, vyjeli do New Yorku.
1: No je to pravda. Je
0: s tímhletím programem.
1: S tímhletím, vyjeli jsme do New Yorku, to je to úplně jako, že se dokonalý, že jsem měl tohleto téma toho Jana Zábrany a oni se nám ozvali, no to byly dva koncerty ve Vancouveru a v New Yorku a ve Vancouveru se nám ozvali emigranti. Český emigranti, kteří chtěli, aby jsme tam zahráli koncert. A my jsme zrovna měli prostě si tohleto téma Zábrany. A když jsem tam přijel, když jsme přijeli do toho místa, tak ten pořadatel měl na poličce deníky Jana Zábrany. A že se jeho otec znal se Zábranou. Tak jsem říkal, to je neuvěřitelné, jak se ty věci můžou takhle propojovat.
0: Jak to zaklapne.
1: No, a v New Yorku potom jsme to hráli v rámci spojení s Českým centrem a bylo to na festivalu Rehearsal for Truth. Je to festival Honoring Václav Havel, takže to mělo taky strašně krásný jako spojení, takže první hraní tohohle toho programu.

0: tomu bylo úplně krásné.
1: Přímo v New Yorku, no, tedy.
0: Nádhera. Přímo v New Yorku.
1: Tak my se možná do toho New Yorku ještě vrátíme. Ty bychom si poslechli jednu z těch básní. Jmenuje se Ztrácel se v zalesněném...
0: Ztrácel se v zalesněném domě.
1: Domě. Dobře. A já už myslím, že není třeba nic dalšího dodávat, jenom poslouchat teď.

на земне

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes skvělý muzikant, klavírista Martin Brunner, který dnes přijel do Dobrého rána představit novou desku, která se jmenuje Zábrana. Je to vlastně velká podsta Janu Zábranovi, protože to jsou zhudebněné básně tohoto geniálního básníka, spisovatele a překladatele, který tedy na české literární scéně v 50. a 60. letech minulého století zanechal svým dílem velkou nesmazatelnou stopu. My jsme slyšeli Ztrácel se v zalesněném domě, jednu z těch 11 básní, Martine. No tak pojďme připomenout ten New York. Jak se líbily básně Jana Zábrany v New Yorku?
1: No v tom New Yorku to bylo takový propojení, že tam byla vlastně nakombinovaná to publikum, byla kombinace těch českých jako emigrantů nebo český tý komunity, která tam žije, a potom vlastně Američanů. Takže tam bylo takový zvláštní, že jsme měli, prostě zpívali jsme samozřejmě, nebo Markéta zpívala písničky, které byly v češtině. Takže oni za náma jako promítali text jako přeložený do angličtiny, a stejně nevím, jestli to úplně zanechá takovej jako otisk, prostě píseň je spojení textu a hudby. Takže stejně jako my, když posloucháme prostě písničky v angličtině, jasně, tak člověk může umět strašně dobře anglicky, ale myslím si, že úplně to napojení tam nikdy nebude, jako když člověk poslouchá to v té svý řeči, no. Takže jako líbilo se to, ale samozřejmě myslím si, že tady to nechá na posluchačích mnohem větší jako dojem a ohlas, protože to bude mít, protože to je i jako známe tu historii a to, kam to patří.
0: No a vám, jak se hrálo v New Yorku? Tak New York to je symbol prostě kulturní, středobod světa, bych řekl.
1: No, v New Yorku se hrálo výborně, samozřejmě. To bylo nejlíp, že jo. Já jsem se tam strašně těšil, protože jako asi všichni máme, nebo všichni asi ne, ale já teda mám rozhodně spojený New York. Prostě je to jako západní kultura taková, která nás všechny ovlivnila. A já, když jsem tam byl, tak prostě člověk tam vnímá všechny ty věci, které zná z filmů, z knížek, prostě, a takže úplně fascinující vlastně. Ale já osobně jsem nebyl třeba fascinovaný jenom třeba tou, že jo, mrakodrapy, architektura, ale spíš člověk tam může zajít na to, co se tam teď děje. Takže já jsem byl na muzikále, byl jsem prostě na různých koncertech, samozřejmě v jazzových klubech, a to, když se člověk zajde do Central Parku a kouká, co se tam všechno děje, prostě já pak to mám taky hodně spojený s tím, že třeba vím, co se tam dělo, a jsem takový ten člověk, který se tady tahle věc byla. Takže třeba když jsem šel na Sheep Meadow, tak se tam byl ten slavný koncert Paula Simona, tak jsem si říkal, no to je krása.
0: Někdo to má i skrze filmy třeba.
1: No, přesně tak.
0: Taky
1: a tam toho je ale strašně moc. To je jedna ulice vedle druhé, kde víte, že se něco stalo, nebo je to z nějakého filmu, nebo to bylo nějak důležitý. Tamhle bydlel Joe Lennon. Jel jsem se podívat k bytu, kde bydlel 25 let Miles Davis. Prostě hrozně se mi to líbilo. No.
0: Tak to byl New York, ve Vancouveru tedy taky jste představili. Jak už je to dlouho mimochodem? To je
1: před rokem.
0: No a pak jste teda se rozhodli, že to natočíte. Natočili jste, kdo všechno spolupracuje na tom CDčku, kromě Markéty Foukalové, kterou jsme slyšeli zpívat samozřejmě.
1: Je to tak, že tam s náma jsou ještě dva muzikanti, je tam Vítek Křišťan, který s náma hrál už na tom předchozí, na té předchozí desce, která se jmenuje Svou chvíli a kterou jste taky mohli slyšet tady na tom koncertě Bruneriana před rokem. Ten hraje na Rhodes a na různý klávesový nástroje. My jsme od té doby, co ta deska vznikla, tak jsme to hráli jenom v triu a myslím, že jsme se pěkně sehráli, takže bylo úplně jasný, že ho tam pozvu taky, a kromě toho, že ho mám rád prostě jako člověka, tak je to prostě fantastický muzikant. No a další člověk, který tam je, tak je to kytarista Tomáš Fuchs, se kterým já hraju vlastně ve své kapele a znám ho už strašně dlouho, a to je taky prostě skvělý člověk, a myslím si, že tahle kombinace, nebo doufal jsem, že to bude prostě dobrá kombinace. A ani jsem si nepředstavoval, že to bude takhle fajn. Prostě se tam sešla dobrá atmosféra a všichni jsme byli na sebe tak pěkně napojení. Takže
0: jo, to člověk cítí tohle, když to funguje, když to klape.
1: No,
0: cítí
1: no.
0: Potom, když to nefunguje, taky.
1: To taky cítí.
0: Jinak my tady pořád mluvíme o Bruneriáně, to jenom chci připomenout, že jste představil tady před rokem vlastně svůj klavírní koncert, který jste složil na počest Hradce Králové u té osmistovky, kterou jsme slavili. To se taky asi povedlo, ne? Ve Filharmonii. v Hradci Králové, s Filharmonií Hradec Králové.
1: No mně se to líbilo, já jsem z toho měl strašnou radost a byl to krásný koncert, užili jsme si to a myslím si, že i muzikanti z Filharmonie to rádi hráli. A jsme si měl takový pocit, že tam byla dobrá atmosféra a to mi udělalo strašnou radost.
0: Tak bychom mohli na závěr pozvat, kdyby měl třeba někdo cestu příští týden v pátek 15. do Prahy, je to jazz dog, klub jazzový,
1: je to v 7 hodin a kmotry budou Eva Zábranová, to je dcera Jana Zábrany a potom Michal Žantovský.
0: Paráda.
1: Takže určitě přijďte, přijeďte, i když nemáte cestu, přijeďte.
0: A já doufám, že teda přijedete s tím programem, myslím, do Hradce Králové třeba.
1: To bych moc rád, zatím nic takového není domluvený.
0: Až bude, dejte vědět a my rádi naše posluchače pozveme.
1: Perfektní.
0: Tak já mu děkuju, naším hostem byl dnes v dobrém ránu skvělý muzikant, klavírista Martin Brunner mladší. Děkuji, že jste se stavil, že jsme mohli takhle vaše nové album představit a pozdravujte tátu samozřejmě dneska.
1: Moc děkuju za pozvání a vyřídím.
0: Naschledanou. Tak to je všechno od Jakuba Šmita, dobré ráno končí, za chviličku pokračujeme dnešním Habadějem s Kateřinou Prouzovou, takže ať se vám dál hezky tráví čas s námi.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Dnes si připomínáme 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Hradecká radnice zrušila zakázku na krytý atletický tunel u Malšovické arény. Čeští hokejisté vyhráli na úvod švédských her nad domácím týmem 3-1. Dnešek bude zamračený s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Před 81 lety v Evropě skončila druhá světová válka. Výročí si na pražském Vítkově tradičně připomenou i čeští politici a zástupci armády. Za rezort obrany se ceremoniálu zúčastní ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na pietu dorazí i prezident Petr Pavel spolu s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a předsedou Senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Pieta začne už za hodinu. V Pecce na Jičínsku je na dnešek připravený 47. ročník květnového pochodu. Vyznačené jsou trasy v délce 8, 16 a 30 kilometrů, které vedou okolím města a nejdelší až na Zvičinu. Cíl je na tamním náměstí Krištofa Haranta. Prezentace je od 7 hodiny ráno až do 10:30. Krytý atletický tunel u Malšovické arény v Hradci Králové zřejmě nevznikne. Radní zrušili zakázku na takzvanou studii proveditelnosti, protože se do soutěže nikdo nepřihlásil. Podle náměstka primátorky Lukáše Řádka z TOP 09 navíc projekt v původní podobě nepodpořil architekt stadionu Tomáš Vymetálek. Radnice teď proto zvažuje jiné možnosti, jak prostor využít.
3: Vzhledem k tomu, že to tak vypadá, že pan architekt Vymetálek jako nepreferuje tunel na fotbalové aréně v tomto rozsahu, tak budeme preferovat asi tu extenzivnější variantu vybavení toho stávajícího prostoru, tak aby byl využitelný pro nějaké jiné sporty, ale pravděpodobně nebudeme mířit směrem k té velké přístavbě. Sport.
2: Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách v Ängelholmu nad domácí reprezentací 3-1. Švédům tím skončila neporazitelnost na evropských turnajích v této sezóně. Dva góly Čechů dal Michal Kovařčík, jednou se trefil Kristian Reichl.
4: Takticky jsme odehráli velice dobrý utkání, moc jsme k ničemu nepouštěli, kromě těch 5 minut posledních, kde měli trošku tlak, ale já si myslím, že defenzivně ve středním pásmu, že jsme výborně zavírali a dokázali jsme s nima bruslit a vyrovnali jsme se jim.
2: O víkendu čekají české hokejisty ještě zápasy s Finskem a Švýcarskem. Počasí. Dnešek přinese zataženo až oblačno, později odpoledne začne mraku ubývat. Ojediněle se objeví přeháňky, na horách budou četnější. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 6 až 9 nad nulou. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr se bude večer měnit na severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na silnici číslo 14 v Rychnově nad Kněžnou počítejte dnes s uzavírkou ve Štemberkově ulici. Důvodem jsou práce na inženýrských sítích. Objížďky jsou tam značené.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné sváteční dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je 8. května, den vítězství. Připomínáme si konec druhé světové války v Evropě a chvíli, kdy se po letech strachu a nejistoty začal vracet obyčejný život. I proto je dnešní den nejen historickou připomínkou, ale také příležitostí uvědomit si hodnotu klidu, svobody a možnosti žít svůj běžný každodenní život. Květnové události roku 1945 se dnes připomeneme i v našem vysílání. Pojede 11. hodině se budeme věnovat tomu, co se tehdy odehrávalo v Hradci Králové i ve východních Čechách. A v nejbližších minutách zůstaneme u tématu krajiny a míst, kam se můžete svobodně vydat dnes. Začíná hlavní část turistické sezóny a odstartoval také čtvrtý ročník projektu Stezky z lásky. Kam vás tyhle stezky zavedou, co vás na nich čeká, právě to uslyšíte za chvíli. Dnešním dopoledním vysíláním vás bude provázet Kateřina Prouzová. Hezký poslech.
1: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

Máme dnes volno, důvod vypravit se třeba do přírody a možná si z ní i něco přinést domů. Květen je období, kdy příroda doslova exploduje životem a pokud chodíte rádi ven, možná jste si všimli, že teď nerostou jen květiny, ale i spousta věcí, které se dají sbírat a využít doma. Třeba takové mladé kopřivy. Ty sice už nejsou úplně novinka, ale právě teď jsou pořád krásně svěží. Hodí se do polévek, nádivek, na čaj nebo třeba místo špenátu a obsahují spoustu železa a vitamínů. Květen je také čas pampelišek. Z květů se dělá sirup nebo takzvaný pampeliškový med a mladé listy si můžete přidat do salátu. Mají lehce nahořklou chuť, podobně jako rukola. A začíná kvést bez černý, jeho květy krásně voní a spousta lidí z nich dělá domácí sirup nebo bezovou limonádu. Jen je dobré sbírat květy dál od silnic a ideálně za suchého počasí. Ale pozor, raději sbírejte jen to, co bezpečně poznáte. Teď je 9 hodin a 12 minut, je stále s vámi vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a po písnice Donny Summer vás vezmeme také ven, konkrétně na Stezky z lásky.

0: Projekt Stezky z lásky zahájil už čtvrtou sezónu. Dobrovolníci dál opravují turistické trasy napříč celou Českou republikou. Na konci dubna pracovali například v Prachovských skalách a teď květnu je čeká údolí Lužnice nebo Krušnohoří. Víc už řekl Janě Kudivejsové, Martin Štiller z klubu českých turistů. Brigádničí se na značených turistických trasách.
1: Musí se to konat na turistických značkách, ale je to primárně obnova turistických chodníků, opravy mostů, lávek, zrekultivování studánek, které třeba jsou, někde opravy zábradlí, jo, takovéhle ty věci, které nějakým způsobem časem se ničí, dřevo se opotřebovává, visty lávky, mostíky a podobně. A pak taky samozřejmě občas se pomáhá ještě i na horských chatách klubu českých turistů na zvelebení a zkrášlení toho okolí, takže zase brousí se a natírají se lavičky, opravují se rozcestníky, ohniště a takovýhle to zázemí, prostě aby kolem těch chat to bylo pěkné.
2: Značky mají na starost značkaři.
1: Tak, to je speciální sekce, odborníci. Na to musíte to umět, musíte to naučit, trvá to dlouho, takže to nemůžu dělat tak dobrovolníci z ulice, ale jak říkám, to všechno kolem dokola, prostě ta veřejnost, ty dobrovolníci, kteří přicházejí napříč celou republikou, tak pomáhají.
2: Proto se to jmenuje Stezky z lásky, že dáváte dokupy z lásky a obnovujete?
1: No, jednoznačně to tak je, protože je to úplně neuvěřitelné, ale lidi přijíždějí opravdu z celé republiky a někdy napříč celou republikou. Třeba na horské chatě Prašivá v Beskydech, přijela tam paní z Plzně, přijeli tam dobrovolníci z Prahy a příště zase třeba dobrovolníci z Ostravy jedou do Krušných hor nebo do Krkonoš pomoct. Takže to je prostě úplně něco neuvěřitelného, když se znamená, že lidi ve svém volném čase v podstatě za svoje peníze přijedou dobrovolně takhle veřejně pomoci a nejen vlastně klubu českých turistů, ale v podstatě sami sobě, protože turistické značky jsou pro nás česky a nějakým způsobem prostě takhle ta veřejnost si v rámci tohoto celospolečenského projektu pomáhá.
2: Kde se dozvíme, že se nějaká taková akce koná a že můžeme přijet pomoct?
1: Tak ty webové stránky jsou úplně jednoduché, www.stezkyzlasky.cz. Tam je přehled toho, co už jsme udělali. Postupně se tam dopisuje v průběhu roku vždycky další a další brigády, prostě, které se plánují, takže kdokoliv se takhle skrz ten portál, skrz ten formulář tam může přihlásit. A zároveň to má ještě taky i takový dosah, že když má veřejnost nějaký tip, kde něco je takhle poničeného, z toho, jak už jsem říkal, tak nám to tam může zapsat. A pokud my zhodnotíme, že ta práce je dostatečná pro nějakou třeba tu větší skupinku, že na to máme fyzicky, znalostně a podobně, tak to opravíme. A jestli ještě můžu, hledáme brigadiéry. To jsou lidi, kteří nějakým způsobem jsou organizačně schopní, technicky trošičku aspoň schopní a byli by ochotní nějakým způsobem pomoci tuhle tu brigádu jakoby vést, na tom místě zorganizovat, protože oni tam jsou místní, oni tam znají ty reálie, že tyhle ty lidi určitě hlaste se, je za to dokonce i nějaká odměna, takže budeme prostě moc rádi, když přidáte třeba i takhle ruku k dílu.
2: Máte už vytipované taky nějaké místo třeba tady u nás ve východních Čechách?
1: Převážně teďka tady ve východních Čechách spolupracujeme s Krkonošským národním parkem, takže se dělalo trasa třeba, kdo zná, od Bradlerových bout na Martinovku a z Martinovky na hřeben. Ten chodník se zušlechťoval, dělali se tam odvodňovací kanálky, dělali se tam nějaké kamenné schůdky z přírodního kamene, který tam na místě byl a podobně. Pořád se něco děje, prostě každý rok je to nějakých 20-30 brigád, kterých se účastní 15 až 30 lidí prostě průměrně a furt se prostě něco děje.
0: Pokud byste se do dění v projektu Stezky z lásky chtěli zapojit i vy, na jednotlivé akce je možné se hlásit na webu www.stezkyzlasky.cz nebo se můžete podívat na facebookový profil Stezky z lásky a tam uvidíte i fotografie a informace o tom, co už dobrovolníci všechno zvládli.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Chcete se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora?
1: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
2: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
3: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Láďou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
4: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
5: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
6: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.

0: Možná jste netušili, že limetky nemusíme přidávat pouze do různých koktejlů nebo mochita. Díky obsahu mnoha cenných látek je můžeme využít pro naše zdraví. Více dobrých rad už přináší Láďa Hruška.
1: Limetky jsou podobně jako citron skvělé pro ranní detox a hydrataci. Smíchejte šťávu z poloviny limetky s vlažnou vodou, případně přidejte lžičku medu a špetku kurkumy pro povzbuzení metabolismu a vypijte nalačno. Limetková šťáva smíchaná s horkou vodou a medem ulevuje i při bolestech v krku a kašli, a to díky antibakteriálním vlastnostem. Mimochodem, pravidelná konzumace limetkové šťávy pomáhá díky obsahu kyseliny citronové předcházet vzniku ledvinových kamenů, zlepšuje trávení a pomáhá při zácpě. Vysoký obsah vitamínu C a antioxidantů pomáhá ruku v ruce omlazovat pokožku a podílí se na odbourávání tuků. A pokud sáhneme po limetkové šťávě a kůře k dochucení ryb, salátů a zeleninových jídel místo soli, zdravě podpoříme i naše trávení. A samozřejmě v tomto případě raději sáhneme v obchodech po bio limetkách, u kterých můžete bezpečně využít právě i nastrouhanou kůru plnou aromatických silic. Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Láďa Hruška.
0: Teď je 9 hodin 29 minut. Za pár minut zamíříme do Kopidlna, kde otevřeli nové turistické informační centrum na Hilmarově náměstí.

0: Ladíte dopolední vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. V 9 hodin 37 minut dospíval svou píseň Michal Kocáb. V Kopytelně na Jičínsku už slouží nové turistické informační centrum, které teď sídlí přímo na Hilmarově náměstí. V novotou vonícím přízemním interiéru si Vlaďka Vildová domluvila schůzku nejen s nezávislým kopytelnským starostou Karlem Žižkou, ale také se současnou vedoucí Jíčka Irenou Nazarenkovou, ale i s vedoucí odboru rozvoje města Veronikou Žižkovou. Koho oslovila nejprve? Kopytelnického starostu.
1: Kolem mě je spousta propagačních materiálů, které představují město Kopytelno, ale myslím, že i tamhle jsou další, které jsou tady z okolí. Proč jste se rozhodli, že změníte adresu?
2: Nám připadá vhodnější, aby to informační centrum bylo na náměstí, tam, kde lidi zastaví, dojdou se do cukrárny, dojdou se do bistra a samozřejmě se zastaví v infocentrum. Míříme na turismus, takže mělo by to být všechno pohromadě.
1: To zázemí, které v mnoha městech často chybí, tak to se vám tady podařilo?
3: Podařilo se tady vybudovat díky dotačním prostředkům i veřejné toalety, takže jsme rádi, že to máme tady všechno pohromadě a chceme vlastně cílit ten turismus, takže tady bude takový odrazový můstek pro turistické cíle v obecech v okolí, ať už to bude zámecký park nebo další prostě typy na výlety, které tady kolegyňka má zmapované a bude pak turistům moc nabízet.
1: Podobných sociálních zařízení není mnoho pro turisty a pro místní také. Jak tady bude otevřeno?
3: Tak zatím to bude v otevíracích hodinách teda informačního centra. Budeme mít dvojí otevírací dobu, bude sezónní a mimo sezónní. Sezónu zatím teda plánujeme červen až září. Tam by mělo být otevřeno pondělí až pátek od 8 do 17 a plus sobota od 8 do 12. A pak v ty mimo sezónní měsíce za říjen až květen, tak by mělo být teda bez pátku odpoledne a jenom teda od pondělí do čtvrtka do 5 a v pátek dopoledne. Ty soboty tam potom nebudou.
1: Co ještě se tu podařilo oproti tomu původnímu?
2: Tak určitě bezbariérovost pro nás byla jednou z priorit, protože vlastně samotný úřad nemá bezbariérovost a to informační centrum jsme cílili tím směrem, že by vlastně to by měly být otevřený dveře občanům, tak aby se sem každý dostal.
3: Podatelná a checkpoint máme i na úřadě, ale je v prvním patře, takže právě i ta bezbariérovost tam pomáhá tomu, že i tyhle služby potom jako přiblížíme občanům, že tady můžou i obyvatelé Kopytla, jenom turisti, ale chodit právě na tyhle služby, kopírování, tisk, checkpoint, vidimace, legalizace.
1: Paní Ireno, už jsem zavítali nějací turisté nebo místní byli zvědaví a přišli se podívat?
4: I místní byli zvědaví, přišli se podívat. Hlavně my nabízíme naše propagační materiály, kde vlastně najdete kozlíka a nejoblíbenější teď je pexasíčko. Nové přistěhovalé lidi tady byli, kteří se ptali, kam dojít na výlet s kočárkem a tak. Překvapení pro mě bylo, že prapra vnuk pana Hilmara hledal tady jeho odkazy. Budem v kontaktu a budem to dávat dohromady, což bylo takový, já jsem říkala, kdyby přišli před týdnem, tak nás tady nenajdou.
0: To byla naše návštěva v Kopytelně na Jičínsku a za chvíli nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 9 hodin 46 minut. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat?
1: Dobrý den.
2: A hezký poslech.
1: Dnes se vrátíme k tématu, které překvapivě zaujalo mnoho z vás. Probereme takovéto nepříjemné, neustálé utírání kapiček z nosu, protivnou slabou rýmu.
2: Prostě, když vám teče z nosu, máte ucpané dutiny, probouzíte se s plným nosem a podobně.
1: Kdysi jsme to s vámi probírali, ale zůstalo mnoho dotazů, na které se nedostalo. A my chceme odpovědět aspoň této části z vás a přidat další zajímavé informace.
2: Proto vás zveme k poslechu dalšího dílu pořadu Vesele a zdravě, kde budeme řešit nenápadnou rýmu a vlhký nebo suchý nos.
1: To naše původní povídání na podobné téma najdete už teď na webu veseleazdravie.cz.
2: A my se na vás těšíme dnes odpoledne v pořadu Vesele a zdravě po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Téma je teče mi z nosu.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Za 9 minut tady bude 9. hodina a s ní také aktuální zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové. Dozvíte se to nejdůležitější z domova, ze světa i z našeho regionu a hned po zprávách budeme pokračovat svátečním dopolednem. A kdo pro vás dnes dopoledne chystá zprávy? Je to Alena Brantová, od mikrofonu vás zdraví Kateřina Prouzová a doufáme, že ten dnešní den si společně s námi, tedy s Českým rozhlasem Hradec Králové, užíváte, že nemáte žádné povinnosti a že ten dnešní den je pro vás příjemný přesně podle vašich představ. Tak ať to tak zůstane.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Prezident Pavel a premiér Babiš se na dnešní schůzce ohledně složení české delegace na summitu NATO opět neshodli. Vodohospodáři začali vypouštět Labskou přehradu ve Špindlerově mlýně. Cyklistické Giro d'Italia odstartuje za účasti 3 Čechů poprvé v Bulharsku. A dnešek zůstane zamračený s ojedinělými přeháňkami a teplotami nejvýš 17 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Prezident Petr Pavel přijal ráno na Hradě premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše, který dorazil se čtvrthodinovým zpožděním. Jednali o formě účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře. Po jednání prezident oznámil, že k dohodě nedošlo. Stále platí, že Pavel chce letět do Ankary každopádně, i kdyby mu vláda na to odmítla poskytnout letadlo. Premiér před novináře nepřišel. Dnes si připomínáme 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. V lázních Velichovky u Jaroměře mohou zájemci vidět rekonstrukci důležitého okamžiku z konce války. Akce, nazvaná Mise Velichovky, každoročně připomíná událost, kdy zástupci německé armády podepsali kapitulaci části svých vojsk na západní frontě.
2: Součástí programu budou průjezdy kolon historických vojenských vozidel, ukázky výcviku sportovní kinologie nebo prezentace historických automobilů. Návštěvníci se mohou těšit také na hudební a taneční vystoupení, divadelní program pro děti i ukázky modelů tanků a tahačů. V kině domu pod Kaštany poběží archivní záběry a přednáška o historii Velichovské mise. Z Velichovek Jana Házová, Český rozhlas.
0: Ve Špindlerově mlýně začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich na dně přehrady jsou desítky tisíc kubíků.
3: Plánuje odtěžit přibližně 33 tisíc kubíků sedimentů z úseku dlouhého zhruba 700 metrů. A to až na úroveň původního dna. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K výraznému nárůstu splavenin došlo během povodní na podzim roku 2024, kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou. A to nejen do prostoru nad Štěrkovou přepážkou, ale i pod ní. Po ukončení prací by se měla plně obnovit retenční schopnost nádrže, tedy její schopnost zadržovat vodu při povodních. Hotovo má být do konce letošního září. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Po 14. hodině začne v bulharském Nesebru cyklistické Giro d'Italia. Na startu 109. ročníku italské Grand Tour budou 3 Češi. Jan Hirt, který pojede už po 9. a bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí. Ti budou startovat poprvé.
1: Počasí.
0: Čekáme zataženo až oblačno, později odpoledne začne oblačnost ubývat. Ojediněle se objeví přehánky, na horách budou četnější. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 6 až 9. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr se bude večer měnit na severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích stále uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Jsou 4 minuty po 10. hodině a před námi je sváteční volný den s datem 8. května. Venku je sice dnes chladněji, místy mrholí, počasí dnes možná více láká na deku, kávu a klidnější tempo, ale i tak doufáme, že si dnešní pátek užíváte po svém. I v další hodině pro vás máme připravené zajímavosti, informace i trochu odlehčení. Budeme mluvit o jarních bouřkách a o tom, proč bývají jiné než ty letní. Zavoláme tak také do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Nebude chybět soutěž Věřte, nevěřte. Zeptáme se dětí, jestli vědí, co dnes vlastně slaví, a zavzpomínáme také na to, jak důležitou roli měl rozhlas v prvních poválečných dnech. Tak zůstaňte s vámi. Je s vámi Kateřina Prouzová.

Když si dnes připomínáme konec druhé světové války, možná vás napadlo, jak vlastně vypadaly úplně první poválečné dny v běžných městech tady u nás. A ono to nebyly jen oslavy a mávání vlajkami. Lidé se hlavně snažili vrátit život do normálu. Doprava fungovala všelijak, některé tratě byly poškozené, vlakové spoje nejisté a benzín skoro nebyl. Hodně lidí chodilo pěšky nebo jezdilo na kole a v obchodech toho pořád chyběla spousta a na základní potraviny se dál čekalo ve frontách. A obrovský význam měl tehdy rozhlas. Dnes nám hraje doma, v autě nebo v kuchyni, tak trochu samozřejmě. Jenže v květnu 1945 to byl pro spoustu lidí doslova hlas jistoty. Z rozhlasu se lidé dozvídali, co se děje, kde je už klid, kdy pojede vlak nebo kde se znovu otevřela pošta. A po letech války najednou z rádia, tedy z rozhlasu, znovu zněla hudba, obyčejné lidské hlasy a normální vysílání. A právě to si lidé často pamatovali nejvíc. Ten pocit, že svět zase začíná fungovat, že se člověk může nadechnout a že po dlouhé době zase může normálně žít.

0: Od rána vám připomínáme, že dnes slavíme den vítězství. Za konec druhé světové války považujeme úplnou a bezpodmínečnou kapitulaci Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23.01 středoevropského času, což odpovídá jedné minutě po půlnoci času moskevského. A tak se určitě mnozí z vás vzpomenou na důvod, proč jsme kdysi v období socialismu slavili právě 9. května. Každopádně máme státní svátek, vědí o tom něco děti, ptala se redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je státní svátek?
2: Že v nějakém státu je nějaký svátek, třeba Halloween.
3: Jo, nebo třeba, že den krocenů.
1: Co je den krocenů?
3: No to je takový den, kdy se oslavuje, že takový krocen, kdo má krocena na farmě, tak to znamená, že ten krocen jako bude slavit ten svátek.
1: A to je i u nás?
3: No to může být ten v angličtině nebo ukrajinštině.
1: Kdo nařídí ten státní svátek?
3: Pan farmář, když má třeba krocena.
1: Jaké máme ještě u nás státní svátky?
3: Velikonoce.
1: A pracuje se nebo je volno?
3: Pracuje.
1: Na státní svátek?
4: Ne.
1: Jste rádi, když máte volno, nebo jste raději ve školce? Když je volno, co je nejlepší dělat?
3: Že třeba jedete do zoologicky, dělat tam lev.
5: Tak třeba jít za kámoškama a jít i na žiště s nima.
6: A takhle to vidíme my.

Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.

0: 10 hodin 23 minuty. Proč je dobré sledovat předpověď počasí, abyste nejezdili do práce na kole, když pak potom prší, třeba jako dneska já? Co můžete dneska čekat od počasí, to se dozvíte právě teď. Voláme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: A na naší lince už je Jaroslav Tuček. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak teď jsem se podívala z okna a prší. Tak jaký bude ten dnešní den tady ve východních Čechách?
2: V Královéhradeckém kraji dneska musíme počítat s tím, že té oblačnosti bude poměrně hodně zataženo až oblačno. Teď zpočátku ještě místy nějaké přehánky, v průběhu odpoledne už jenom ojedinělé a zároveň potom později odpoledne bude oblačnost ubývat. Na horách srážky počítáme s nimi, že budou četnější než tady v těch nižších polohách. Maximální teploty dneska od 14 do 17 stupňů Celsia, na horách od 6 do 9 a vítr jenom slabý proměnlivý nebo od severozápadu do 4 metrů za sekundu. Večer se potom ten vítr bude měnit na severovýchodní.
0: Co nám potom přinese?

0: běhu dne, potom přechodně se oblačnost zvětší, ale bude to přechodný, protože večer zase bude ubývat. Maximální teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách 8 až 11. Vítr jenom slabý od severovýchodu až severu do 4 metrů za sekundu.
1: To už vypadá poměrně dobře, protože máme ten prodloužený víkend, tak se ještě tak předběžně zeptám na tu neděli, jestli bude pěkná jako sobota, nebo můžeme zase čekat nějaké srážky.
0: To bude možná ještě lepší než ta sobota, protože té oblačnosti bude trošku míň, takže slunečního svitu víc. Jasno až polojasno, tak by to mělo vypadat po celý den, s tím, že k večeru potom od západu začne přibývat oblačnost a bude se jednat hlavně o vysokou oblačnost. Minimální teploty 6 až 2 stupně Celsia, takže to ráno bude poměrně chladné. Maximální teploty už se ale zase vyšpají zase docela vysoko, 19 až 23 stupňů Celsia, a vítr ten bude zase jenom slabý od jeho východu, rychlosti 1-4 metry za sekundu.
1: Takže to ideální, dnes můžeme odpočívat a víkend se potom můžeme užít aktivně. Děkujeme za informace a naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, teď je 10 hodin 31 minuta a to je ten správný čas na naši soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: Ano, já připomenu ve stručnosti pravidla, abychom měli ve všem jasno. Já vám budu něco tvrdit a na vás už je, abyste mi buď věřili, nebo nevěřili. S některými posluchači si popovídáme teď přímo naživo do vysílání. Jiní nám potom můžete své názory psát na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. No a o co dnes soutěžíme? Tak je to kniha Nedělní káva a neb pozdní sběr na vlnách času autora Vladimíra Burianka. A já jenom napovím, že dnes budete potřebovat svoje uši na naší soutěž Věřte, nevěřte, takže běžte k rozhlasovému přijímači a pojďte si poslechnout tento zvuk. A já tvrdím, že je to autentická nahrávka starého vlakového topení z osobních vagónů z první poloviny minulého století. Takové topení museli průvodčí pravidelně odvzdušňovat, jinak začalo vydávat vysoký pískavý zvuk, který budil cestující po celém vlaku. Je to pravda? Není to pravda? Věříte mi? Nevěříte mi? A na to už se ptám právě v této chvíli. Český rozhlas, Kateřina Prouzová, dobrý den. Kdo tam?
2: Krásný den, tady je Mila z Podhoří Orlických hor a já vám prosím pěkně nevěřím.
0: Vy mi nevěříte, teda, no. Takhle dopoledne. Dobře, máte na to samozřejmě plné právo, já si to tady hnedka píšu, že Míla tady nevěří a dám šanci někomu dalšímu. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: A dobrý den, s kým pak mluvíme teď?
3: Dobrý den, tady Radek.
0: Radku, co vy? Věřil byste mi?
3: Já vám dneska taky nemůžu věřit. Já bych to typoval na papinu hrnec nebo na pískací konvici, když se vařila voda.
0: Aha, papinův hrnec nebo pískající konvice, je to podle vás? Nevěříte tedy, že je to nahrávka starého vlakového topení z osobních vagónů z první poloviny minulého století, no?
3: Ono, když se přikládalo uhlím, tak to tak nemohlo pískat.
0: Ale to je stopení, víte, to je stopení. Vy jste mě pořádně neposlouchal.
3: Tam byly kamínka.
0: Dobře, dáme šanci ještě třetímu volajícímu. Mějte se hezky, nashledanou. A s kým mluvíme teď?
4: Dobrý den, já jsem Míla, ale Jarmila z Trutnova. A já vám věřím, ať to nejvno těch chlapek, že nevěří. Tak já vám věřím.
0: Dobře, já vám moc děkuju, paní Jarmilo. Píšu si to, máte to u mě. Já se s vámi zatím rozloučím. Mějte se hezky, nashledanou.
4: Nashledanou.
0: A vy ostatní samozřejmě máte šanci v této chvíli psát na naši adresu studio.hradec@rozhlas.cz, jestli věříte nebo nevěříte a případně tam napsat své tipy, co by to podle vás mohlo být. My se teď poslechneme dvě písničky a potom si řekneme, co je pravda.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme řízek, ale nebude to obyčejný řízek, bude krůtí a ještě k tomu v mandlovém těstíčku. A jako přílohu budeme podávat brambory a fazolky s rajčaty. Tak co říkáte, zkusíte to s námi?
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Tolik Petra Janů a teď přichází čas na to, abychom se vyhodnotili dnešní bleskovku. My jsme vám pouštěli zvuk a vydávali jsme ho za autentickou nahrávku starého vlakového topení z osobních vagónů z první poloviny minulého století. A tvrdili jsme, že takové topení museli průvodčí pravidelně obzdušňovat, jinak začalo vydávat vysoký pískavý zvuk, který budil cestující po celém vlaku a zněl takto. Je to velmi nepříjemný zvuk, tak naše staré vlakové topení dneska moc lidí nepřesvědčilo. Martin zrazu píše, že rozhodně nevěří. Alice si hned vybavila babičinu kuchyň a konvici na čaj a Zdenka z Dobrušky přišla ještě s hrncem na převaření mléka. Prý ten zvuk poslouchala celé dětství. Je to vlastně hezké, když takové obyčejné pískání během pár vteřin vrátí člověka někam do dětství a najednou úplně vidíte tu kuchyni páru nad sporákem. Tak a udělali jste skutečně dobře vy, kteří jste nám nevěřili, těm, kteří věřili, se trošku omlouvám, že jsem blafovala, ale hra je hra. Je to zkrátka zvuk, který zná dobře hlavně starší generace pískající konvice. Proč vlastně pískala? Aby lidé poznali, že už se voda vaří, nebo nezapomněli na to, že mají vůbec konvici s vodou na plotně. No ale my tady musíme rozdělit ty výhry, teda respektive jenom jednu. Máme tady knihu Nedělní káva a nebo pozdní sběr Na vlnách času Vladimíra Buriánka a v této chvíli to vypadá tak, že to poputuje Zdence z Dobrušky. My se s ní spojíme, gratulujeme a těšíme se na to, jak se tady budeme navzájem oblafovávat zase příště.

Právě o bouřích teď to chvíli zpívá Lucie Bílá. Tento týden se nad naším krajem přehnala první výraznější jarní bouřka letošního roku. Meteorologové dokonce mluvili o takzvané supercele, tedy velmi organizované bouře, která umí přinést silný vítr, kroupy i přívalový déšť. A právě květnové bouřky bývají zajímavé tím, že vznikají tak trochu jinak než ty letní. Atmosféra má už dost energie díky teplému slunci, ale zároveň se nad Evropou ještě často střídá studený a teplý vzduch. A když se tyhle dvě vrstvy potkají, vzniká velmi nestabilní prostředí a bouřka může vzniknout doslova během chvilky. Zároveň je letos situace specifická. Extrémním suchem, půda je hodně vysušená a při prvních silnějších bouřkách pak voda často nestíhá vsakovat. Proto paradoxně může krátký intenzivní déšť spíš odtéct, než aby krajině skutečně pomohl. Meteorologové namíst upozorní, že právě jarní bouřky bývají často doprovázené silným větrem a menšími kroupami, protože ve vyšších vrstvách atmosféry je ještě poměrně chladno. Uvidíme, co nám květnové dny ještě přinesou. Déšť by se nám opravdu hodil, ale dneska to vypadá jenom na drobné přeháňky, snad na horách více zaprší. A jaké počasí vás čeká přesně a s jakými teplotami, to už se dozvíte za chvíli ve zprávách s Alenou Brantovou. Ladíte Český rozhlas Hradec Králové. Teď je 10 hodin a 54 minuty. Nastartuje Michal David.

0: Dream in Life Show míří do Smiřic 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Prezident a premiér se na dnešní schůzce opět neshodli ohledně české delegace na summitu NATO. V Královéhradeckém kraji jsou otevřené vybrané objekty československého opevnění. Kanoista Martin Fuxa vstoupil do nové sezóny světového poháru výhrou v rozjížďce na kilometrové trati. A dnešek bude zamračený s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 17 stupňů. Hezké sváteční dopoledne vám přeje Alena Brantová. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře nepojede. Prezident to řekl po dnešní schůzce s premiérem Babišem. Ten po schůzce s prezidentem nevystoupil. Podle prezidenta Babiš jako důvod uvedl názorový nesoulad mezi hlavou státu a vládou kvůli plnění závazků vůči NATO. Podle prezidenta Pavla je ale situace jiná a summitu se chce stále zúčastnit.
3: Já proto i nadále budu trvat na tom, abych se v duchu dosavadních zvyklostí zúčastnil summitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav států.
1: Využití kompetenční žaloby vidí Pavel až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. Vláda bude o jejím složení rozhodovat v červnu. Na den vítězství se dnes v Královéhradeckém kraji otevírají některé objekty československého opevnění. Přístupný je například Stachelberg na Trutnovsku nebo bunkry, které jsou součástí Běloveského skanzenu v Náchodě. Otevřené budou i pěchotní sruby na Dobrošově, jak potvrzuje správce Martin Měřinský.
4: 8. května budou moci na Dobrošově návštěvníci krom základního okruhu shlédnout také pěchotní srub Jeřáb s přilehlým podzemím, který ukazuje, v jakých podmínkách vojáci očekávali zahájení druhé světové války. V návštěvnickém centru je potom modelářská výstava opevnění v průběhu věků s návštěvnickým hlasováním o nejhezčí model.
1: Technické služby v Rokytnici v Orlických horách se tento měsíc přestěhují do areálu bývalých kasáren. Doteď sídlili v budově městského úřadu, kde už podle vedení města neměli dostatečné zázemí. V nových prostorách budou mít technické služby k dispozici větší garáže i dílnu. Uvolněné prostory na městském úřadu chce město využít pro vybudování výtahu a zajištění bezbariérového přístupu do budovy. Sport. Olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Fuxa vstoupil do nové sezóny světového poháru výhrou v rozjížďce na kilometrové trati. Kolem poledného tak v maďarském Segedu čeká ještě semifinále. Celkem je na úvodním světovém poháru ve startovních listinách 33 českých reprezentantů. Počasí. Čekáme zataženo až oblačno, později odpoledne začne mraku ubývat. Ojedinělé se objeví přeháňky, na horách budou četnější. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách na 6 až 9. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr se bude večer měnit na severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Pozor si dejte na 98. kilometru D11 ve směru na Polsko. Stojí tam porouchané auto. Projíždějte místem opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové vám přeje také Kateřina Prouzová. Dnes je 8. května den vítězství a připomínáme si konec druhé světové války v Evropě a návrat míru po 6 letech okupace. A právě k těmto událostem se vrátíme i v našem vysílání. Květnové dny roku 1945 v Hradci Králové i ve východních Čechách přiblíží historička Zdeňka Kulhavá, kterou do studia pozvala Jana Kudyvejsová. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a teď vám zaspívá Ilona Čáková.

0: Dnes vítáme ve svátečním vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové doktorku Zdeňku Kulhavou, kurátorku, která má na starosti mimo jiné dějiny 20. století v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Dnes je 8. května, což je den, kdy nejen připomínáme, ale vlastně i slavíme Den vítězství, protože je to jedna z hlavních historických událostí, a to konec druhé světové války v roce 1945. A za ukončení se považuje kapitulace německých vojsk, která vstoupila v platnost 8. května 1945, minutu po 23. hodině. My si dnes projdeme květnové události hlavně ve východních Čechách, které právě Zdeňka Kulhavá zdokumentovala a zdokumentovala první květnové dny od 4. května, kdy se začaly šířit informace o konci války, až po 9. května, kdy přišla Rudá armáda i do východních Čech. Stále mluvíme samozřejmě o roce 1945 a my začneme právě těmi dny 4. a 5. května 1945, kdy svoji úlohu sehrálo i první rozhlasové vysílání. Které body jako takové stěžejní bychom mohli jmenovat?
1: No vlastně takovou první vlaštovkou obeznámenosti veřejnosti o tom, že bude končit druhá světová válka, tak byl telegram protektorátního ministra dopravy Jindřicha Kamenického, který obdrželo ředitelství státních drah v Hradci Králové. A v rámci tohoto telegramu bylo oznámeno, že se mají vyvěšovat československé vlajky, má být čeština zavedena jako jediný státní jazyk a mají být sundávány německé nápisy. A to vedlo k aktivizaci společnosti, která samozřejmě hnedka vyvěšovala vlajky po městě a lidi začali spontánně oslavovat, i když byli hodně opatrní, protože přeci jenom 4. květen byl ještě brzo a samozřejmě Němci podnikali proti reakci na tu euforii, která začala nastávat, takže hodně tlumili vlastně to uvolnění, které lidi zažívali.
0: Přece jenom ale i v Hradci Králové byli Němci, byli tady vojáci. Šlo to všechno hned hladce?
1: Rozhodně ne. Byla tady velice silná posádka jak Wehrmachtu, tak tady sídlilo i gestapo. A lidé se samozřejmě báli. Nemůžeme si to představovat tak, že opravdu všichni vyběhli do ulic a jásali, ale sbírali odvahu k tomu, aby to svoje nadšení mohli ventilovat. Samozřejmě Němci během těch prvních květnových dnů podnikali neustále trestné výpravy. V Hradci se i střílelo a ta situace byla vyhrocená. Takže nemůžeme říci, že by se to najednou hnedka změnilo, ale Němci se snažili držet pozice, protože dokonce pozemní velitel polní maršál Scherner dlouho nebyl vyrozuměn o tom, že válka končí, protože Němci říkali, že s ním nemají spojení.
0: K tomu se asi dostaneme ještě, až se budeme bavit o misi Velichovky. Ale co ten rozhlas a rozhlasové vysílání? My jsme si loni připomínali 80 let, takže jsme o tom mluvili, ale určitě každý rok to připomínáme. Tak určitě si nemůžeme představit rozhlas jako takový, tak jak ho máme dnes, ale mluví se o tom, že začal vysílat revoluční vysílání. V Hradci Králové. Kdo to měl na starosti, kdo to měl na svědomí a jak to vůbec vzniklo, ta myšlenka a vůbec ta realizace?
1: On to vlastně byl takový hrdinný akt místních rozhlasáků, protože samozřejmě Praha byla v ohrožení a udržet vysílání v Praze bylo prakticky i nemožné. V některých chvílích to vypadávalo a revoluční vysílač Hradec Králové pomohl na vlnách pražského rozhlasu vysílat ty informace, které společnost potřebovala. Byl sestrojený pracovníky východočeských elektrárn. Později byl přesunut dokonce do Všestár a paralelně vysílal i vysílač v továrně Novotných na Novém Hradci, aby právě v případě toho, že jeden se podaří utišit, tak aby ten druhý mohl dál pokračovat, protože lidi neměli žádné informace a byla to jediná možnost, jak se mohli upínat k tomu, aby věděli, co se děje v Praze, jak se třeba přesouvají německé posádky, a zároveň on plnil i tu funkci uklidňování té společnosti, aby nedocházelo k zbytečným ztrátám na životech nebo zranění. Když přestala být nutnost té funkce toho revolučního vysílače, tak on pak přestal vysílat. Nebylo potřeba, aby se vlastně nabourával na ty vlny toho pražského rozhlasu.
0: Potom po této krizové výpomoci, jak to můžeme nazvat, tak na základě toho bylo až později, 20. srpna v roce 1945, ministerstvem pošt povoleno zřízení východočeského vysílače, který zahájil pravidelnější činnost pak 26. srpna v roce 1945. My probíráme květnové události v roce 1945 spojené s koncem války ve východních Čechách, a to s historičkou Zdeňkou Kulhavou.

0: Tak si povídáme v našem vysílání s historičkou Zdeňkou Kulhavou, kurátorkou z Muzea východních Čech v Hradci Králové. A to právě o tom, jak vypadal ten květen v roce 1945 v Hradci Králové a okolí, zkrátka ve východních Čechách. Tak my jsme probrali ty dny 4. 5. května úlohu rozhlasového vysílání tady v Hradci Králové. No a když postoupíme dál, protože vy jste to dokumentovala den po dni, tak pak tam máme datum 6. 7. května. Už jsme se zmiňovali o tom, že ta nálada ve společnosti byla, že lidé by rádi slavili, ale že to nebylo úplně tak jednoduché, protože ještě sami Němci to vlastně nechtěli přiznat. Jak to potom pokračovalo dál?
1: Ano, opravdu Němci odmítli kapitulaci nebo blížící se kapitulaci prostě připustit. My víme, že už 4. května kapitulovala německá armáda v Holandsku Britům, takže bylo jasné, že postupně se to bude hroutit, ale tady prostě trvali na tom, že samozřejmě svoje pozice neopustí. 6. květen to byla zrovna neděle, takže den pracovního klidu. Právě proto mohli lidé i věnovat víc pozornosti těm událostem, které se ve městě děly. My si musíme představit, že všechno probíhalo paralelně. Neděli se jednotlivé věci za sebou, ale všechno vedle sebe. Takže městem procházeli národní hosté, což byli němečtí civilisté, kteří prchali už od jižní Evropy, od Jugoslávie, postupně se vraceli do Německa. Do toho tady probíhaly trestné výpravy Wehrmachtu a Gestapo neustále mělo rukojmí a vymáhalo si svoje pozice, protože třeba když 5. května byly Gestapo odpojeny telefonní linky, tak oni prostě trvali na tom, že pod pohrůžkou zabití rukojmí chtějí, aby ty telefonní linky, to telefonní spojení bylo zase obnoveno. Takže tady opravdu to násilí přetrvávalo a eskalovalo naopak, jako musíme říct. A ty lidi byli hrozně stateční, že pořád se snažili vyvěšovat ty vlajky a oni jim řekli zase Němci a sundávejte ty československé státní vlajky a ty spojenecké. A zostřili třeba i zákaz vycházení. Toho 6. května vylétávala letadla z letiště, bombardovali Holice a Hořice, které se snažili bojovat právě za svobodu, takže to bylo velice napjaté. Co se týče 7. května, tak my máme zaznamenán incident právě ve Vysoké nad Labem, kdy se podařilo povstalcům porazit německou jednotku. Při té příležitosti byli zavraženi dva Němci a z Hradce Králové se okamžitě sebrala trestná výprava a pozabíjela tam 9 civilistů jako odplatu za to, že si dovolili vůbec teda vzepřít se té německé moci. Takže to ve Vysoké nad Labem prožívají dodnes a připomínají každý rok.
0: Takže další důkaz o tom, že to nebylo zdaleka tak idylické, jak si představíme třeba, když se řekne konec války, ale že opravdu ještě v té době stále šlo o životy.
1: Přesně tak, ano. Až do toho 7. května víme, že se střílelo u Grand Hotelu, u Gajerových kasáren, na Pospíšilově třídě, v Malšovicích, na Novém Hradci, takže opravdu tady to nebylo žádné pokojné předání. Dokonce Gestapo se ještě 7. května opevnilo s kulomety a pancéřovými pěstmi na své služebně, která byla v dnešní budově krajského soudu, a odmítali se vzdát. Až v noci pod rouškou tmy prchal německý starosta Franz Heger spolu tedy s gestapem, které dostalo vojenskou ochranu a mohlo tedy odejít. To, že revoluční národní výbor, který byl ustanoven hnedka 4. května, bude tolerovat průchod německých vojsk a odchod německých vojsk z města bez nějakého násilí a zatýkání, tak to vlastně byla domluva hnedka na začátku, kdy ten revoluční národní výbor chtěl převzít úřady i ty budovy, objekty a nastolit nějaký řád té přeměny, aby zase nedocházelo k nějakým excesům. Musíme říct, že byli ve shodě s německou okupační mocí a revolučním národním výborem ustaveny česko-německé hlídky, které vlastně společně dozírali, dělali takovou pořádkovou službu v tom Hradci, aby právě vzájemně se pohlídali a předešli nějakému zbytečnému násilí.
0: Jak dlouho tak trvalo toto převratné období? My se za chviličku dostaneme k misi Velichovky, kde se němečtí vojáci dokázali zbalit poměrně dost rychle a opustit Velichovky. Tak jak dlouho to trvalo v Hradci Králové?
1: Tím, jak se blížila Rudá armáda, což byl 9. květen, tak ty Němci pak už z organizovaného odchodu změnili strategii na úprk, protože oni nechtěli upadnout do zajetí Rudé armády. Snažili se původně dostat přes Polsko do Německa, to když nevyšlo, tak doufali, že se dostanou do západního zajetí. A když se blížila ta Rudá armáda, tak už vlastně rychle opouštěli město.
0: A které tady měly třeba ještě nějaké důležité prostory, nějaká důležitá místa v Hradci?
1: Určitě je nutné zmínit letiště, protože letiště bylo klíčovým bodem strategickým, jak jsem říkala, vylétávali z něj letadla na to bombardování Holic a Hořic a hnedka 7. května, den poté, začala akce ARLC, která pokračovala do 8. května, byla to vlastně akce ničení, kdy oni likvidovali letadla, likvidovali leteckou techniku, aby nemohla být využita právě zase spojenci, až by přišli, takže spálená země, aby po nich jako zůstala.
0: My jdeme den po dni, dostáváme se taky k americké misi Velichovky, což je důležitá událost, velice známá tady v našem regionu. My se k tomu dostaneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové za

0: Naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové zůstává historička Zdeňka Kulhavá a probíráme to, jak vypadal květen 1945 ve východních Čechách v našem regionu. Jak jsem zmiňovala, tak známá událost je americká mise Velichovky, protože do lázní Velichovky v určitou dobu, a bylo to myslím si, že už v dubnu 1945, přijelo celé velitelství armády MITE, tedy střed. Zdrželi se tam tedy do toho května. Kdo je vedl a co měli za úkol v těch Velichovkách?
1: V čele této armády stál polní maršál Ferdinand Scherner, který měl na starosti po smrti Adolfa Hitlera, který spáchal sebevraždu 30. dubna 1945, na starosti kompletně celou pozemní sílu německého vojska. A Velichovky si zvolili proto, že to bylo strategicky nejvýhodnější místo pro ně a zároveň tak početná armáda tam mohla nabít své útočiště. Co se týče toho 8. května, tak to je vlastně tady v Hradci Králové velký symbol toho osvobození. Možná teď po roce 1989, kdy o tom můžeme svobodně mluvit, tak mnohem silnější den než příchod Rudé armády, která byla oslavována půl století předtím. A byla to strašně zajímavá událost, kdy tedy z Plzně byla vypravena 23. skvadrona americké armády s tím, že vezla depeši polnímu maršálovi Ferdinandu Schernerovi o tom, že Německo kapitulovalo a je konec druhé světové války v Evropě, protože, jak jsem zmiňovala, tak Němci opravdu zastávali postoj, že nemají s maršálem Schernerem spojení a tím pádem odmítají přistoupit na nějaké noty, že by měla válka končit. Tím pádem se sebrali a prostě jeli do Velichovek. Tím se Velichovky staly nejvýchodnějším bodem v Evropě, kam americká armáda došla. Co se týče té situace tam, tak my víme, že tam tedy Němci museli prostě tu kapitulaci přijmout a posádka se zase vracela přes Hradec Králové zpátky. My podle dochovaných fotografií víme, že přijeli kolem 8 hodiny ráno a vraceli se okolo půl páté. Zatímco ráno lidé přibíhali a byli překvapení, že projíždí americká armáda Hradcem, odpoledne už na ně byli nachystaní, měli připravené občerstvení, oni i měli trochu času se tady zdržet a oslavovali. A máme i fotografie, kde prostě dostávali pečenou husu, pili pivo, takže opravdu už tam byl i takový ten úlevný moment zase z hlediska té veřejnosti v tom, že opravdu se ta změna děje.
0: V těch Velichovkách to taky se vždycky připomíná, že ta akce, kdy se němečtí vojáci balili v uvozovkách, že byla velice rychlá a že tam po sobě se snažili zahladit veškeré stopy, to znamená, že vyhazovali různé věci z oken jako psací stroje a zapalovali to na různých hromadách. Pak ale na druhou stranu zase taky loupili v místních domech, aby si udělali zásoby na cestu. Co všechno se tam dělo ty poslední hodiny?
1: To bylo příznačné pro všechna místa, odkud ty Němci prchali. Tím, že byli posedlí doslova precizní administrativou, tak ale měli spoustu důkazů, které proti nim najednou byly evidovatelné. Takže oni se snažili všechno po sobě zahladit a zničit. Skartovačky tehdy neměli, takže opravdu pálili ty knihy a soupisy a materiály na hromadách. Likvidovali veškerou techniku, která by proti nim mohla být použitá, co nebyli schopni odnést, tak to fakt zahazovali. Víme, že některé věci zahrabávali i v terénu kolem sebe, když prostě někam přecházeli, často si ukrývali různé cennosti, které sebou nemohli vzít. A dělo se to opravdu všude. Zároveň prostě byly i potyčky mezi obyvateli, protože oni rekvírovali, když prostě potřebovali, tak si brali, co mohli. Můžeme hovořit o německé armádě úplně stejně jako o sovětské armádě. Prostě měli hlad, potřebovali věci, potřebovali zbraně, brali si, co prostě bylo v tu chvíli zapotřebí a lidi se jim už snažili vzpírat. Tím pádem to neprobíhalo prostě hladce, aby jim tak rekvírovali věci.
0: No ale ty dny, které ve Velichovkách strávili, se tam asi měli poměrně dobře, protože Ferdinand Scherner byl ubytovaný v budově poředitele sanatoria, kde měl jednak protiletecký kryt a dokonce taky finskou saunu.
1: Ano, ta vila byla naprosto dokonale vybavená. V současné chvíli dokonce Muzeum východních Čech Hradci Králové jedná s akciovou společností Lázní Velichovky o tom, že bychom v této vile zřídili vlastně muzeum konce druhé světové války v Evropě a připomněli tam ty okolnosti, které tady ve východních Čechách všichni každý rok vlastně prožíváme a připomínáme si, tak aby jsme tam měli památník, který těm lidem může ten kontext vyprávět.
0: Jak to potom dopadlo s Ferdinandem Schernerem?
1: Ferdinand Scherner byl zatčen a odsouzen k 25 letům vězení. Propuštěn byl roku 1955. Přesídlil do západního Německa,

0: Ještě v roce 57 byl odsouzen ke 4,5 letům vězení za neoprávněné popravy německých vojáků, protože to byl velice přísný velitel a zemřel roku 1973 v Mnichově, takže se dožil vlastně vysokého věku.
1: Tak to jsme si připomněli misi Velichovky v našem vysílání. No a za chvíli budeme mluvit už o tom finále, o 9. květnu a co se dělo třeba i přímo v Hradci Králové.

0: Připomínáme květnové události roku 1945, konec druhé světové války. Dnes si povídáme s historičkou Zdeňkou Kulhavou z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Postupujeme tak nějak den po dni od 4. května a teď už se konečně dostáváme k 9. květnu, který byl, dá se říct, opravdu už takovým definitivním potvrzením, že válka skončila, že už lidé mohli slavit naplno.
1: Rozhodně, protože o kapitulaci Německa spojencům se vědělo, hlásilo se to v československém rozhlase, takže nebylo pochyb o tom, že prostě ta změna nastává. Stejně tak už 9. května Němci vyklidili Hradec Králové a prchali před tou Rudou armádou. Takže už tady ani nebyla ta síla, která by lidi brzdila v tom oslavování a vítání nových časů. Co se týče příchodu Rudé armády, tak kolem 5. hodiny ráno přijeli nejdříve dvě průzkumné motorky, které tedy zkontrolovaly, jestli ve městě je klid, jestli potřeba tedy ještě zasahovat. Postupně do města přicházela od Třebechovic, Dobrušky, Jaroměře a Holic Rudá armáda, která městem dál procházela na Prahu, protože potřebovala pomoc ještě v Praze, tam taky ještě nebyl klid. A s nimi odcházeli i hradeští dobrovolníci, kteří prostě chtěli pomáhat.
0: No a jak to lidé prožívali?
1: K žádným ozbrojeným konfliktům už nedocházelo. V dopoledních hodinách, když lidé viděli, jak přijíždí ta Rudá armáda, tak je zdravili, mávali jim, ale ještě nebyl čas na to, aby se s nimi zdržovali. Takže až v odpoledních hodinách se tady mohli vojáci zastavit a zase s těmi lidmi vítat a trávit s nimi čas a občerstvit se třeba, protože opravdu, i když tady už ti Němci nebyli, tak byla místa, kde bylo potřeba nadále pomoct a přispět hlavně tomu osvobozování té Prahy.
0: A slavilo se potom nějak dál? Byly ještě nějaké výrazné události další, které by stály za to zmínit?
1: Taková největší a vlastně první poválečná oslava, organizovaná hromadná tady v Hradci, tak byla 12. května, kdy procházel městem průvod lidí v krojích, přicházeli sokolové, různé spolky, ženy byly oděny do krojů, nosili buď kyjovský nebo hradecký kroj, protože u nás ve východních Čechách nemáme jasně daný kroj, takže využívali právě to, co i měli doma, některé části krojů prostě spojovali, aby tedy se oblékli do národního.
0: Minulý rok jsme si připomínali 80. výročí konce druhé světové války, takže vy jste i vyzývali veřejnost, že pokud někdo má doma nějaké materiály, které by mohly přispět k dokumentování těch událostí, takže byste za ně byli rádi a dokonce se podařilo, že lidi se stále ozývají. Tak co už se všechno podařilo nashromáždit?
1: My díky tomu máme desítky nových fotografií, máme plno vzpomínek, ať už pamětníků, kteří válku zažili, tak i z té druhé generace, jejich potomků, kteří právě to vyprávění z rodiny chtěli předat dál, za což jsme velice vděční a jsme moc rádi, že se ozývají stále. A obrací se nejenom tady z Hradce Králové, ale samozřejmě ty rodiny se rozstěhovaly po světě, takže máme pána třeba ze Špindlerova mlýnu, máme lidi z Prahy, kteří se ozývají s materiály právě k nám z Hradce, takže je to pro nás velice důležité.
0: A taky jedním z projektů, do kterého jste zapojení, jsou kameny zmizelých, které se pokládají jako taková připomínka na památku obětí holokaustu. Kde všude už jsou a budou ještě další?
1: Ano, my v Hradci Králové ve spolupráci s městem Hradec Králové a státním oblastním archivem Hradec Králové od roku 2024 pokládáme kameny, přičemž tuto chvíli jich máme ve městě 20. Potenciál je až 300 obětí, které tady můžeme v Hradci Králové zdokumentovat, takže máme velké cíle a spoustu let před sebou. Každý rok se snažíme položit zatím těch třeba 15 kamenů. Je to pro nás velice důležitý prvek v tom, že vracíme ty lidi, kteří byli vytrženi ze svých rodin a z místa, odkud pocházeli a vlastně mělo se na ně zapomenout, tak my je vracíme do toho veřejného prostoru, aby ty lidi, kteří už válku nezažili a po generace už se prostě zapomíná, si uvědomili, že tady to bezpráví bylo a nezapomněli jsme na to.
0: 20 míst asi jmenovat nebudeme, to by bylo moc. Spíš jenom, jestli nám přiblížíte, podle čeho vybíráte místa, kam kameny pokládáte?
1: Pro nás je klíčové poslední svobodné bydliště těch osob nebo rodin, než ho museli opustit, protože Němci je samozřejmě vystěhovávali ze svých domovů, aby je uvolnili pro úředníky, pro vojáky a sestěhovávali je do různých míst, ať už se bavíme o Lochenicích, Svobodných dvorech, Třebechovicích pod Orebem. Takže my dohledáváme právě pomocí archivu, který je naším partnerem, ta poslední místa svobodného bydliště a před ta místa se snažíme ty kameny položit.
0: Spolupracujete s archivem, ale přesto sama jste to i zmínila, že to byli lidé, na které se mělo zapomenout. Jak složité je to dohledávat?
1: My vycházíme z těch materiálů prvorepublikových, které se samozřejmě zachovaly. Jsou to policejní přihlášky, jsou to školní záznamy, kde máme uvedené nejenom jméno toho člověka, ale samozřejmě i jeho bydliště. Máme matriky, narození, sňatků, takže díky tomu ty informace prostě zůstávaly uchovány.
0: Takže projekt Kameny zmizelých bude určitě pokračovat dál. No a my jsme vyčerpali náš čas pro dnešní povídání. Děkujeme, že jsme i takto v našem vysílání mohli oslavit 8. květen jako den konce druhé světové války v roce 1945. Naším hostem byla Zdeňka Kulhavá, historička, kurátorka Muzea východních Čech v Hradci Králové. Moc děkujeme a ať se daří v dalších projektech. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku je tady.
1: Rozhodněte i vy o tom, kdo se stane jejím vítězem.
0: Do konce května můžete posílat tipy na Šarmantní osobnosti na e-mail sarm@rozhlas.cz
1: nebo formou SMS zprávy na číslo 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti.
0: Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny.
1: Podrobné informace o anketě najdete na internetových stránkách Šarmantní osobnost, psáno dohromady.cz.

0: Před námi je víkend a vypadá to, že počasí nám ho nakonec docela vynahradí. Už zítra má přestat pršet, oteplí se a možná to bude přesně ten typ dne, kdy to člověka začne táhnout ven na výlet, na kolo, do lesa nebo prostě jen někam pryč od běžného týdne. A právě květnové výlety měly u nás vždycky zvláštní kouzlo. Už za první republiky lidé vyráželi na jaře ven skoro slavnostně. Hodně se jezdilo vlakem, na Sněžku, do Českého ráje, do Podkrkonoší nebo třeba podél Labe. Oblíbeným cílem bývaly rozhledny, lázeňská města, zříceniny a výletní restaurace s hudbou a tanečním parketem. Výlet tehdy býval malá událost. Do batohu se balily chleby se salámem, řízky, vařená vejce nebo bábovka zabalená v utěrce. Hodně se chodilo pěšky, sedělo na dekách v trávě, děti dostávaly za úkol hlídat svačinu a nebo nést mapu. A touto vzpomínkou se s vámi pro dnešek loučím. Za 10 minut tady bude pravé poledne, přeji vám dobrou chuť k obědu, krásný sváteční den a pohodový víkend. Po 12. hodině se už na vás těší Karel Sladký s písničkami na přání. Od mikrofonu vás všechny zdraví Kateřina Prouzová.
1: Mám prostě od

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Prezident s premiérem se ohledně summitu NATO neshodli. V Třebechovicích pod Orebem chtějí obnovit historickou kašnu na náměstí. Hradečtí basketbalisté uhájili nejvyšší domácí soutěž i pro příští sezónu. Čeká nás zataženost s teplotami kolem 15 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se neshodli na složení delegace na summit NATO. Pavel to dnes oznámil po jejich společné schůzce. Babiš stále trvá na tom, že by prezident neměl být součástí delegace. Pavel ale přesto plánuje do Ankary jet. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Kompetenční žalobu vidí až jako poslední možnost. Zváží ji, pokud nebude součástí delegace. O jejím složení vláda rozhodne v červnu. Třebechovice pod Orebem plánují opravu barokní kašny na Masarykově náměstí. Pískovcová památka z roku 1675 je podle vedení města v havarijním stavu. Opravy se mají týkat olověné vany, ze které uniká voda, i rozvodů vedoucích k tryskám. Město teď hledá vhodný dotační titul, aby mohlo zrekonstruovat celou kašnu najednou. Předpokládané náklady jsou kolem 5 milionů korun, říká nezávislý starosta Třebechovic pod Orebem Roman Drašnar.
2: Kašna bez vody a bez toho, aby z těch trysek stříkala voda, tak vlastně přestává být kašnou. A Třebechovická kašna, si myslím, že vedle Betléma a Oreba asi je to nejznámější, co v Třebechovicích máme, tak chceme, aby fungovala naplno. Pokusíme se sehnat dotace a rádi bychom šli do té varianty nákladnější.
1: Krajská protialkoholní záchytná stanice v Hradci Králové není stále schopná zajistit non-stop provoz 7 dní v týdnu. Zařízení už přes 3 roky funguje v omezeném režimu. Důvodem je nedostatek lékařů. O jejím rušení ale kraj neuvažuje. K 31. březnu zajišťovalo provoz 10 zaměstnanců. Za první čtvrtletí letošního roku ošetřili na hradecké záchytce 221 klientů. Českým rájem dnes odpoledne projíždí konvoj trabantů a vozů bývalého východoněmeckého koncernu IFA. Organizátoři počítají se zapojením zhruba 150 vozů. Trasu jízdy popisuje organizátor Jan Kosejk.
3: Po silnici třetí třídy směr Pařská Lhota, Střeleč, Mladějov, Blata, Samšina, dále pak na Střevač, Bukvice, Březina a na Jičínské náměstí. Dopravní omezení nečekáme žádná. Sport.
1: Basketbalisté Hradce Králové budou hrát nejvyšší domácí soutěž i v příští sezóně. Baráž proti Zlínu zvládli bez větší námahy, ale v nadcházejícím ročníku by chtěli hrát mnohem důležitější roli. Taková je i představa generálního manažera Petra Sedmáka.
4: Chalani do toho dali všetko, čo mohli. Tých hráčov sme si vybrali my vedenie, takže ako jedine, čo si môžeme vyčítať, možno my nejaké veci, ale verím, že na budúcu sezónu nebudeme poslední a dáme do toho viac energie. Vieme, aké typy hráčov by sme chceli, takže určite ak začína práca na tom, aby sme skladali nový tým.
0: Počasí.
1: Čeká nás zataženo až oblačno, později odpoledne bude oblačnosti ubývat. Ojediněle přehánky, na horách budou četnější. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky jsou dnes dobré, aby ohlásí jedničku, mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Dejte pozor na nehodu na příjezdu do Nového Města nad Metují směrem od Dobrušky, kde se srazila dvě auta a provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dnešní den vám rozsvítí Český rozhlas Hradec Králové. V této hodině třeba písničkami od srdce. Přejeme příjemné sváteční odpoledne, hezké chvíle s námi, dobrou chuť k vašemu obědu, možná už je to někde i ta siesta. Písničky, které připravil Český rozhlas Hradec Králové, hudební redakce určitě potěší. V hudební nabídce vidím Jiřího Korna, je tady také Žálmana Spol, Mandraže, Abba, Vaby Daněk, Hana Zagorová, Starship, Jakub Smolík, Marie Rotrová, Phil Collins, Rangers, Karel Gott, Petr Mook nebo Bonnie Tyler. Zkrátka to, co máte rádi, aby se vám hezky poslouchalo i v pátek 8. května. Jsme rádi, že jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Karel Sladký vám přeje krásné sváteční odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství.
3: The flags of freedom fly all over Europe.
2: V roce 1945 skončila v Evropě nejhorší válka lidských dějin. Bezpodmínečnou kapitulaci Německa podepsal už 7. května generál Alfred Jodl s tím, že v platnost vstupuje 8. května ve 23 hodin středoevropského času. Tehdy Hitlerův nástupce Karl Dönitz vydal rozhlasovým projevem rozkaz ke kapitulaci všech ozbrojených německých jednotek. Americký lékárník John Pemberton prodal před 140 lety v roce 1886 v americké Atlantě poprvé svůj bylinkový sirup, který měl léčit bolesti hlavy, nervové vyčerpání nebo podrážděný žaludek. Základem byly lístky koky a kofein z ořechů kola. Po nich dostal lektvar, později své jméno Coca-Cola.
4: Vzpomínám na ten podivuhodný den.
2: Loni zemřel Jiří Bartoška.
4: I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.
5: Abemus papam.
2: Jen o několik hodin později konkláve kardinálů zvolila nového papeže.
5: Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, kardinálem prevost.
2: Druhý den volby se nad Sixtínskou kaplí objevil bílý kouř a novým 267. pontifikem se stal Američan Robert Francis Prevost. Přijal jméno Lev 14.
5: Leonem decimum quartum.
2: Britský dokumentarista, autor vynikajících přírodopisních snímků se David Attenborough má dnes požehnané sté narozeniny. A já přeju hezký sváteční den.

0: krásné sváteční odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové a v této hodině písnička mi od srdce. Pokud chcete někoho pozdravit, potěšit, popřát k svátku, dodatečně třeba i Stanislavům, k narozeninám, máte možnost, prodloužený víkend je tady, tak si ho zpříjemněme právě písničkami a když k tomu přidáte nějaký milý vzkaz nebo přání, jenom dobře. Můžete se ozvat na číslo 726 46 46 46, také už jste napsali na mail studio.hradec@rozhlas.cz. Může to být ale krátká textová zpráva, SMS zpráva, kterou pošlete do Hradce Králové, napíšete Hradec, uděláte mezeru, po mezeře už nějaký vzkaz nebo pozdrav a odešlete na číslo 900 1104. A ještě jednou připomínám, z čeho můžete vybírat, jaká je polední sváteční hudební nabídka. Divoký horský tymián, Žalmana Spol, Mandraže, Motýly, Abu tady pro vás máme, Babiho Daňka, Hanu Zagorovou, Starship, Jakuba Smolíka, Marie Rotrovou, Phila Collinse, skupinu Rangers, Karel Gott, Zvonky štěstí, tak na to nebude sám, společně s Darinou Rolincovou může zaspívat Petr Muk, Když někoho máš, nebo Bonnie Tyler. Tak to je hudební nabídka, ze které můžete vybírat a písničkami právě někoho potěšit. Český rozhlas Hradec Králové, zdravíme vás, dobrý den, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady je posluchačka Míla.
0: Dobrý den.
1: Já bych prosila zahrát písničku mému manželovi, on měl včera svátek.
0: Standa.
1: Tak jsem na to nějak zapomněla, tak dneska bych chtěla nějakou pěknou.
0: Nezapomněla, telefonujete Stanislavovi. A co mu dodatečně k svátku popřejete, paní Mílo?
1: No hlavně hodně zdraví, protože potřebuje hlavně zdraví, bolí ho nohy, tak hlavně to zdravíčko.
0: Tak, to je důležité v každém věku. A kdo nás posloucháte, odkud telefonujete, paní Mílo?
1: Volám tady ze Slezského.
0: Ze Slezského, tak zdravíme na Hradec, na Slezské předměstí v Hradci Králové. Krásný sváteční den a manželovi dodatečně všechno nejlepší. Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuji, díky.
0: A rád budeme také na chábory pro paní Marušku Štěpánovou do Opočna, pro paní Marušku Křenkovou, pro Jarmilu Gruntovou, Jitku Hinkovou. A to ještě není všechno, Vlastu Šormovou, Eriku Matouškovou, Jarmilu Kabelkovou a Blanku Kultovou. Krásné dny plné pohody, zdraví, ať se děvčata v máji daří, přejí přátelé. A písničku pošleme také do Opočna, do Podzámčí, k narozeninám pro paní Janu Machovou. Jani, jen to nejlepší, hodně zdraví a pohody. Jsi skvělá, máš náš obdiv za to, jak pečuješ o potřebné a pomáháš. Krásné dny, krásný máj a další dny v pohodě přejí seniori z Opočenska. Pavel Žalman Lohunka, divoký horský tymián, nejenom pro Standu, dodatečně k včerejšímu svátku, ale právě i pro dámy.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Do Podhůří od Lidských hor zdravím pana Mílu. Hezké sváteční odpoledne, pane Mílo.
2: Krásné sváteční poledne, pane Sladký, já vás moc zdravím.
1: Také.
2: Písničku, kterou jsme společně vybrali, tak bych chtěl poslat všem posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové, kteří právě poslouchají, pro radost, pro dobrou náladu, ať mají krásný sváteční den. A tahle skladba samozřejmě míří taky ke všem příznivcům legendárního písničkáře Vaby Daňka, který už tady bohužel s námi není, ale jeho nádherné písničky můžeme dál poslouchat díky bohatým archivům.
1: A díky Českému rozhlasu Hradec Králové, no. To je dobře, že si jednu teď dáme. Vy jste popřál krásný sváteční den, tak samozřejmě i vám. A jaký bude, jsou nějaké plány na odpoledne, pane Mílu?
2: Tak určitě procházka do lesa 100%.
1: Tak to máte dobře vymyšlené. Vaby Daňek pro vás, mějte se hezky a pěkný den.
2: Děkuju. Naslyšenou. Moc, naschledanou.

Český rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce, sváteční s datem 8. května. Jsou tady krásné přání, pozdravy z celé republiky. Za krásná přání děkujeme. I jedno krásné přání, které přišlo z Brna. Zdravíme do Hradce Králové. Posloucháme vás přes hradec.rozhlas.cz. Děkujeme pěkně. Jitka Solmouce je také s námi. V Poděbradech pan Pavel. A misi Velichovky připomíná posluchačka Květa. Těší se, my vám také nabízíme informace a odpoledne bude plné typů, pozvánek. Připomeneme si osvobození dny, třeba jak to vypadalo v Jaroměři hned po 14. hodině a budeme pro vás mít i další tipy. Český rozhlas Hradec Králové a písničky od srdce. Hezké odpoledne.

0: Z Jestřebých hor telefonuje pan Imrich. Pane Imrichu, hezké odpoledne, dobrý den.
1: Hezké odpoledne a zdravím všechny. A konečně trošku víc propršené odpoledne, a že ta vláha, která nám tady chybí. A hlavně bych chtěl pozdravit našeho krajánka z Červeného Kostelce, s kterým jsme vlastně ve středu v Petrovicích Pastoušce probírali ty moje problémy trošku. A budu rád, že prostě mě vyslyšel. A další věc, chtěl bych upozornit, že už konečně je otevřená Jestřebí bouda, opravená, a že se tam teď vlastně bude je otevřeno a že tam můžou lidi chodit.
0: Turisté se tam zkrátka mohou zastavit, ano, načerpat sílu, odpočinout.
1: Ano.
0: Tak.
1: Ano.
0: Kamarádovi rádi zahrajeme, když na problémy člověk není sám, a se komu svěřit, je to vždy prýma. Tak mu určitě zahrajeme. Jak se jmenuje kamarád, s kým, že jste se to sešel popovídat?
1: Honza.
0: Takže Honzovi. Imrichu, jinak vám hezké odpoledne do Jestřebích hor, tu vláhu, deště je nám třeba, tak vás tam také moc a moc zdravíme a přejeme krásný sváteční den a posíláme písničku, kterou jste vybral. Karel Gott, Darina Dolincová, Zvonky štěstí pro vás. Mějte se hezky.
1: Ano, děkuju.
0: A hrát budeme také Karlu Kořínkovi do Bačetína. Karle, přejeme ti zdraví, pohodu, ať se ti daří. Přátelé, pozdrav do Bačetína v Orlických horách.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Tentokrát bude osobnostní šarmu výtvarnice Andrea Vytlačilová. Představíme vám také elegantního vodníka a pozveme na zábavnou sportovní akci. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme nepatřičné komentáře, které se týkají vzhledu, účesu nebo váhy, a v kosmetickém rádci dostanete další porci rad od Vlasty Libotovské.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Hezký rozhlas Hradec Králové, písničky od srdce. Ze Dvora Králové nad Labem telefonuje paní Miluše. Paní Miluše, hezké sváteční odpoledne, dobrý den.
1: Dobrý den. Pane Sladký, já bych sem prosila zahrát nějakou pěknou písničku, teda co jsme se domluvili, kterou vyberete do domova důchodců do Upice. Teď Skořepovým Václavu a Miléně, jen tak pro radost a zdraví.
0: Aby věděli, že na ně myslíte.
1: Ano. Jelikož jsou už v pokročilém věku a tak jen tak pro potěšení a vám všem do celého rozhlasu.
0: Díky, díky. Pro potěšení hrajeme rádi a pro potěšení zahrajeme i vám. Přejeme pěkný den. Mějte se pěkně, paní Miluše, ve Dvoře Králové nad Labem.
1: Vám tež.
0: Hezký den.
1: A naschle.
0: Naschledanou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Miloš Forman tady má přání k narozeninám od sousedů. Miloši, hodně zdraví, štěstí, hezký den přejí sousedi. K narozeninám hrajeme Milošovi.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Blaženě k nedělnímu svátku, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody přeje přítel Petr. A hrát budeme také k dnešním narozeninám panu Jaroslavu Novotnému. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, ať ti zdraví slouží, ať tě stále baví tvoje zahrádka, to ti přejí tvoji nejbližší.

V Jaroměři dnes začal Kolem Fest 2026. V Jaroměři Josefově festival nevšedních bicyklů a recyklovaného umění. Dvoudenní zábava pro celou rodinu. Kolem Fest se odehrává v historických prostorách pevnosti Josefov a na místě vedle zábavy nechybí workshopy, výstavy, přednášky. Bude tam i spanilá jízda pevností. Budete si moci otestovat širokou paletu divokol s dílem Divokola Josefov a cyklokuriozity Martina Zehnala. Také do pevnosti Josefov můžeme pozvat korunní hradby v Josefově, kde to dnes začalo a potrvá až do nedělního rána. Směna je život v archeoparku ve Všestarech. I tam se můžete vypravit dnes 8. května. Už po třetí otevírá archeopark své brány pro všechny malé objevitele. Přijďte si vyzkoušet, jak to bylo se směnováním svého času. Směna, ten dal to, ten zas ono. Tak se podívejte také a navštivte archeopark ve Všestarech. No a den otevřených mlýnů může být také inspirací, to ovšem na sobotu 9. května, druhý ročník této akce inspirované podobnými událostmi v Evropě i ve světě. Mlýny budou přístupné třeba v Podhorlickém skanzenu v Krňovicích a také v Borovnici. Chystáte se na řadu akcí, my jsme vás i zvali už před prodlouženým víkendem a zvát budeme i dál, ale teď pozveme, jak napsala paní Radka, na pochod Babička, který bude 9. května, tak všem, kteří se chystají a kteří tradiční pochod Babička chystají, posíláme písničku.

0: ještě Marii Rotrovou si dáme před 13. hodinou. Paní Jiřino, hezké odpoledne, krásný sváteční den.
1: Počím, krásný odpoledne.
0: Pro koho bude písnička? Komu zahrajeme?
1: Zahrajeme pro všechny. A hlavně protože trošku padá déšť. Je potřeba.
0: Zmiňoval to i posluchač z Jestřebí hor, tak trochu závlahy je, zavlaženo je, uvidíme jak dál. My vám to řekneme už za malou chvíli ve zprávách. Ve 13 hodin za 3,5 minuty nabídneme také předpověď počasí. Paní Jiřino, krásný sváteční den, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky vám, děkuji moc, naslyšenou.
0: A pokud vám teče z nosu, milí posluchači, určitě si nenecháte ujít veselá zdravě s Kateřinou Cajdamlovou. Paní doktorka právě poradí, co s tím. Už jednou o tom mluvila, ale zájem byl tak velký, že se rozhodli s kolegou Patrikem Rzehnalem připravit na pokračování téma teče mi z nosu po 13. hodině s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Zprávy jsem zmínil, to bude to nejbližší, co vám nabídne Český rozhlas Hradec Králové, a po 14. hodině i dobré odpoledne. To vám přeje i Karel Sladký z Českého rozhlasu, vás zdravíme, hezké chvíle s námi a teď se šarmantní Marii Rotrovou.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Den vítězství dnes v Hradci Králové připomíná pietní akt i zvonění na zvon Augustin. Pavel jmenoval 10 nových generálů. Vodohospodáři začali vypouštět Labskou přehradu ve Špindlerově mlýně. Čeká nás oblačnost s teplotami kolem 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Lidé v Hradci Králové si dnes připomínají Den vítězství a 81 let od konce druhé světové války. Pietní akt se uskutečnil v 9 hodin ráno u památníku tří odbojů na Eliščině nábřeží. Součástí bylo položení květin a uctění památky všech, kteří bojovali za svobodu. V 5 hodin odpoledne pak zvoníci u příležitosti státního svátku rozezní zvon Augustin zavěšený v bílé věži.

0: Paříži na Velkém náměstí. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na tom, že by prezident Petr Pavel neměl jet jako součást české delegace na summit NATO. Prezident to oznámil po ranní schůzce s premiérem. Podle prezidenta uvedl Babiš jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím ale Pavel nesouhlasí. Premiér schůzku zatím nijak nekomentoval. Podle místopředsedy vlády a ministra průmyslu Karla Havlíčka z hnutí ANO nese za rozhodnutí plnou odpovědnost vláda.
1: Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém. Vláda nese odpovědnost, vláda skládá účty jak doma, tak v zahraničí a vláda má plně v kompetenci veškeré plány vyplývající mimo jiné i z cílu NATO. To znamená naprosto logické, že tam musí být exekutivní činitelé.
0: Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele Bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Ve Špindlerově mlýně v Krkonoších začalo vypouštění Labské přehrady. Vodohospodáři potřebují z jejího dna vybrat usazeniny. Podle jejich odhadů jich na dně přehrady jsou desítky tisíc kubíků.
2: V plánu je odtěžit přibližně 33 tisíc kubíků sedimentů z úseku dlouhého zhruba 700 metrů. A to až na úroveň původního dna. Sedimenty se v přehradě usazují přirozeně. K výraznému nárůstu splavenin došlo během povodní na podzim roku 2024, kdy se jich větší množství dostalo do přehrady spolu s velkou vodou. A to nejen do prostoru nad Štěrkovou přepážkou, ale i pod ní. Po ukončení prací by se měla plně obnovit retenční schopnost nádrže, tedy její schopnost zadržovat vodu při povodních. Hotovo má být do konce letošního září. Ze Špindlerova mlýna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisty Philadelphia s golmanem Danielem Vladařem dělí jedna porážka od konce sezóny. Ve druhém kole playoff NHL podlehli před svými fanoušky Caroline 1-4 a prohrávají 0-3 na zápasy. Vladař inkasoval 4x ze 30 střel. Počasí. Čeká nás zataženo až oblačno, později odpoledne bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách kolem 8 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V úseku Světí Nediliště máme hlášenou nehodu, srazila se tam dvě auta. Tady očekávejte možné dopravní komplikace a jeďte opatrně. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu a šťastný dojezd do cíle.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Pěkné odpoledne vám všem.
5: Je tu konečně zase veselé a zdravě. Dobrý den.
4: A doktorka Kateřina Cajdamlová a taky Patrik Rozehnal, který se jí bude ptát a servírovat dotazy, které souvisí s tématem, které už tu bylo.
5: Teče mi z nosu, rýma a všechno, co s tím souvisí.
4: K tématu se vracíme, protože zbylo spousta dotazů a my nechceme, aby něco zůstalo zasunuto a nevyřízeno. A jeden vtip na úvod, jako vždycky. Naboural jsem na motorce. 30 metrů jsem letěl po asfaltu. Podívej, jak mi teče krev z nosu. Z nosu? Z jakého nosu?
3: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: Čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou. V podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale před tím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.

0: Ale to nechte si to. Já ve svém věku nejsem zvědavej na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervóznili, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
3: Vesele a zdravě.
4: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty, nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
5: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no, připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdraví Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená, to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit. Ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne, žádné domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jedno může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let, vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak, moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda

0: rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
1: Vyschne.
0: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
1: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je, jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou stánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj, dýchací od minulého roku od září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju.

0: ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si mám dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se nikdy vzbudím, já nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu, a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
1: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
1: Jaká by měla být teplota? Překvapme
2: posluchače. No, to je geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo.
1: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, zkontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posledně nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
1: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale tak je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
1: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal je tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale špilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchhletěch různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamín D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
0: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
3: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. V loni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři, a opravdu ne a ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
2: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D,

0: případně regenerace sliznice. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karotén, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
1: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
0: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
1: Takže znovu jsme u té hydratace,
0: ano,
1: aby dostatečně byla
0: určitě.
1: Vlastně slizká ta sliznice, ale zase nemoc.
0: Ano, ano. A všeho s mírou, pravil krejčí zaby v ženu metrem, viďte.
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem České rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z ní příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách veseleazdravie.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D-vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směrem jít?
1: Mm-hmm. Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu ale se dělají hodně, ano, a co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: Doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým, nevhodným?
1: Ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku, a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdanová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci? A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Radnice v Hradci Králové zrušila zakázku na krytý atletický tunel u Malšovické arény. Obě komory parlamentu mají den otevřených dveří. V archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové se dnes lidé seznámí s pravěkým tržištěm. Čeká nás zataženo s teplotami kolem 15 stupňů. Hezké sváteční odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Krytý atletický tunel u Malšovické arény v Hradci Králové zřejmě nevznikne. Radní zrušili zakázku na takzvanou studii proveditelnosti, protože se do soutěže nikdo nepřihlásil. Podle náměstka primátorky Lukáše Řádka z TOP 09 navíc projekt v původní podobě nepodpořil architekt stadionu Tomáš Vymetálek. Radnice teď proto zvažuje jiné možnosti, jak prostor využít.
3: Vzhledem k tomu, že to tak vypadá, že pan architekt Vymetálek jako nepreferuje tunel na fotbalové aréně v tomto rozsahu, tak budeme preferovat asi tu extenzivnější variantu vybavení toho stávajícího prostoru, tak aby byl využitelný pro nějaké jiné sporty, ale pravděpodobně nebudeme mířit směrem k té velké přístavbě.
2: Technické služby v Rokytnici v Orlických horách se v květnu přestěhují do areálu bývalých kasáren. Dosud sídlili v budově městského úřadu, kde už podle vedení města neměli dostatečné zázemí. V nových prostorách budou mít technické služby k dispozici větší garáže i dílnu. Uvolněné prostory

0: Na městském úřadu chce město využít pro vybudování výtahu a zajištění bezbariérového přístupu do budovy. Lidé se dnes zdarma dostanou do běžně nepřístupných míst Senátu a poslanecké sněmovny. Obě komory parlamentu mají na dnešní svátek den otevřených dveří. Třeba v Senátu uvidí návštěvníci několik historických prostorů. Mimo jiné hlavní sál, rytířskou síň nebo mytologickou chodbu, říká mluvčí Senátu Andrea Kubová.
1: Návštěvníci si také můžou prohlédnout jednací sál, kde zasedají senátorky a senátoři na pravidelných schůzích. Senát si letos připomíná 30 let od svého ustavení. Po celém areálu Senátu proto bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.
0: Archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové si dnes mohou lidé vyzkoušet, jak se obchodovalo v pravěku. Program celodenní akce nazvané Směna je život popisuje ředitel archeoparku Radomír Tichý.
2: Na děti čeká několik tematických stanovišť. Setkají se s lodníkem, bankéřem, nosičem, sklářkou a celé jejich putování bude zakončeno na pravěkém tržišti. Děti si mohou přinést jakýkoliv vlastnoručně vyrobený předmět z papíru, hlíny, dřeva či látky a směnit ho v archeoparku za jeho poklady. Sport.
0: Plavec Miroslav Knedla se kvalifikoval na mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Knedlovi se to povedlo na znatkařské 50. Meeting v Indianapolis vyhrál v čase 24,81 sekundy. Účast na šampionátu v Paříži už má jistou celkem 8 plavců, včetně Barbory Sémanové a Jana Čejky. Počasí. Čeká nás zataženo až oblačno, později odpoledne bude oblačnosti ubývat. Ojediněle přehánky na horách budou četnější. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý, rostlové podmínky jsou dnes dobré, aby ohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 112. kilometru dálnici D11 ve směru na Prahu máme hlášené porouchané auto. V tomto úseku uberte plyn a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Šťastné cesty přejeme z Českého rozhlasu v Hradci Králové v pátek 8. května. Hezké sváteční odpoledne. Jaroměř osvobodila Rudá armáda 10. května 1945 v ranních hodinách. Z nedalekých Velichovek, kde sídlil štáb německé armády Střed, odešla německá posádka už 8. května. V této hodině se zastavíme v Jaroměřském městském muzeu, kde k tomu mají podrobnější informace. A vypravíme se i do Janských lázní na Trutnovsku. Vůbec poprvé tam zavítala akce Českého paralympijského výboru Pararestart. O co jde, uslyšíte. A aby se hezky poslouchalo, zaspívají Lenka Filipová, Brontosaury nabídneme, bude to i Freddie Mercury, Kristýna Kimwild, Vašo Patejdl nebo Václav Neckář. Karel Sladký vás z Českého rozhlasu Hradci Králové v pátek 8. května zdraví. Přejeme příjemné odpoledne.

Bílý anděl v zahradě a vítr v obrazech, Galerie Dům v zahradě v klášteře v Broumově právě takto zahájí svou 15. sezonu a zve všechny milovníky umění na zahájení. To bude 9. května o 16 hodin. Budete mít možnost setkat se tam jak s kurátory, tak třeba i se sochařkou Pavlínou Kvitovou a zeptat se na to, co vás bude zajímat. Bílý anděl v zahradě, vítr v obrazech v Galerii Dům v zahradě kláštera v Broumově od 9. května. Konec druhé světové války v Jaroměři připomeneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové už za 3,5 minuty. Budeme pro vás k tomu mít perličky.

0: asi konec druhé světové války. Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové Jaroměř osvobodila Rudá armáda 10. května 1945 v ranních hodinách. Z nedalekých Velichovek, kde sídl štáb německé armády Střed, ovšem odešla německá posádka už 8. května. Bylo to díky misi Velichovky, ostatně tu si dnes také připomínají na tomto místě. Tato mise byla klíčovou akcí americké armády. O tom všem mají podrobné dostupné informace v Městském muzeu v Jaroměři. A tak se tam zastavila Vláďka Vildová.
1: Občani odklízejí barikády, aby mohla projet jednotka americké armády. A tamhle za chvilinku vyjedou s bílým praporem.
2: Přibližuje mi tady Kristýna Ruferová. A vy máte takový, dá se říct, i unikátní film, ne?
1: Je to film z Národního filmového archivu. Objevil se taky v České televizi, v takových těch vzpomínkách pana Čáslavského. A vlastně je to zachycení takové té radostné atmosféry příjezdu amerických vojáků do Velichovek a toho šrumce, který kolem toho ve vesnici panoval. Tohle to je takový stoleček, prvek, kde si můžeme pustit například z vysílání Českého rozhlasu nahrávku, můžeme si třeba pustit hlášení Československého rozhlasu volání Prahy o pomoc. Tak spouštím.
3: Prosíme Českou policii, voláme České vojsko, voláme všechny Čechy na pomoc do Českého rozhlasu. Vidíte to nejdříve. Voláme Českou policii, České četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu. Voláme Českou policii, České četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu.
2: To je květen roku 1945, jinak tady můžeme ještě slyšet vzpomínky pamětníků. Ano. Kdo tam je, to je...
1: Tady máme z paměti národa.
2: Ano.
1: Tady jsou videozáznamy, tu máme vzpomínky Jany René Frýzové a nebo Anity Frankové, což jsou přeživší koncentračních táborů. Paní Věra Nejvltová vzpomíná na svého tatínka, pana Václava Vachka, odbojáře, který byl velice krutě umučen na tu dobu, kdy vlastně u nich se scházeli ti odbojáři.
2: Takže vy mi ještě něco pustíte? Z paměti národa je ta ukázka.
4: Pan, co tátu tak strašně zmasakroval, tak po válce se dostal do ruského zajetí. Tam byl 6 let. Zřejmě se zaplet z KGB, protože ho pustili po těch 6 letech do Prahy. Tam provozoval zubařskou praxi, žil tam volně, máma se ohradila. Oni jako úředně řekli, že už byl potrestaný dost, zřejmě se tady zaplet z STB, protože on to byl bezcharakterní chlap. A já se pamatuju, když se máma vrátila z Prahy a říká, hele, oni ho prostě nepotrestají.
2: To říká Věra Nejvltová tady ve videozáznamu rozhovoru. Je to dcera umučeného odbojáře
1: Václava Vachka.
2: A my jsme si teď toto jméno s úctou připomněli. Tady s Kristýnou Ruferovou.
5: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Běžte se setkat s oblíbenými moderátory, nahlédnout do našeho archivu nebo si vyzkoušet práci redaktora.
1: Tak přijďte v sobotu 16. května do Českého rozhlasu Hradec Králové na den otevřených dveří.
2: Provedeme vás celou budovou a ukážeme místa, kam se jen tak nepodíváte.
3: Setkáte se se zajímavými osobnostmi, známými nejen z našeho vysílání. Jaroslavem Svěceným, Láďou Hruškou, Petrem Moldánem nebo Mirkem Baňurou.
4: Budete svědky silvestrovské nahrávky Legrace na place.
5: A taky vaření s Habadějem v přímém přenosu.
6: Chybět nebude ani autogramiáda moderátorů a pozvaných hostů.
7: Den otevřených dveří je tu pro vás v sobotu 16. května od 9 do 16 hodin. Těšíme se na vás.
8: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
9: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
10: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
9: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: sportu se teprve trousí sem k pódiu a ke sportovištím. K dispozici je tady boča paralympijské verze stolního tenisu, badmintonu, lukostřelby, laserové sportovní střelby nebo atletiky. Jsou tu i paralympionici, kteří zájemcům poradí, případně předvedou, jak na to. Ale ti jsou hlavně podle Českého paralympijského výboru těmi nejlepšími motivátory pro ty, kteří zatím kvůli svému zdravotnímu stavu nesportují. Právě přítomní sportovci teď sbírají světové medaile, ale třeba před 10-15 lety byli právě v pozici řady dnešních návštěvníků a třeba právě tady v Janských lázních nebo v jiných rehabilitačních ústavech začínali, a že se dá začít skoro kdykoliv a že sportovat se dá v jakémkoliv věku, tak to dokazuje třeba případ z boče, kdy nejstaršímu účastníkovi paralympiády bylo 75 let.
1: Pane, ty jsi říkal, že akce začala před chvílí. Zkouší si už lidé různé sporty nebo jsou spíš zatím zvědaví?
0: Zatím je to spíš takové opatrnější. Návštěvníci se možná trochu stydí něco zkoušet a čekají, až se do akce pustí někdo první. Jak už to tak bývá, tak nejodvážnější jsou děti, ty už to zkouší a uvidíme, jak se to všechno rozjede, ale samozřejmě ten přístup sportovců je tady hodně přátelský, lákají na to, aby si s nimi lidé zahráli, jsou ochotní poradit, takže si myslím, že by to mohlo začít fungovat.
1: Akce bude pokračovat do Vídeňských lázních na Trutnovsku i zítra. To ale přijdou na řadu takzvané parahrádky věnované dětem. Kdo může přijít a co ho čeká?
0: Tak já na začátek řeknu, že ten zítřejší program na rozdíl od toho dnešního je na dopoledne. Začíná se v 8 a končí půl hodinu před polednem a i děti si budou moci zkusit paralympijské sporty, budou tu mít také bohatší doprovodný program než dnes, třeba besedu se sportovci, budou se moci podívat na exhibici v parabadmintonu nebo na kouzelnická vystoupení. A i tady to bude tak, že přijít může v podstatě každý, kdo bude mít zájem.
1: Projekt Českého paralympijského výboru Pararestart se zastavením v Janských lázních dnes a zítra. Přímo z místa se přihlásil reportér Tomáš Larinc. Děkujeme za informace a hezké odpoledne.
0: Naslyšenou.
1: Vašo Patejdl, Václav Neckář nebo Lucie Bílá, to bude nejbližší hudební nabídka, aby se Český rozhlas Hradec Králové v pátek 8. května příjemně poslouchal. Ve 14 hodin 29 minut. Dobré odpoledne. Agnes je moja.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: na čase být.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Do světa s držitelkou Oscara za nejlepší filmovou píseň roku 2007 zpěvačkou a skladatelkou Markétou Irglovou. V New Yorku se cítím nabitá energií, prohlásila Markéta, ale zajímal mě i život v irském Dublinu nebo čím jí učaroval Island. Tam má domov teď, ale nezapomíná na místa, kde má kořeny. Potkali jsme se v Hradci, ale kam kromě rodného Valašského Meziříčí ještě míří, když je v zemi, odkud pochází? Zeptám se v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

Oblíbený medvěd Ludvík se vrátil na zámek v Náchodě, byť už jen vyspaný. Návštěvníci všech prohlídkových tras se k němu podívají, až budou procházet arkádovou chodbou. Zvíře střeží někdejší stříbrnici, kam si šlechta pod pohodlahu ukrývala cenosti. Kvůli špatnému zdravotnímu stavu veterinář uspal samce loni v květnu. Zvíře prožilo v rodním příkopu skoro 30 let, jeho partnerka Dáša o 2 roky méně. Oba původně pocházeli z cirkusu. Už když v medvědáriu zbyl jen samec, město počítalo s tím, že ho jednou nechá preparovat. Tak se také stalo. Oblíbený medvěd Ludvík se vrátil na Náchodský zámek, takže ho můžete také vidět, až se budete procházet, nádhernou arkádovou chodbou. No a ještě jednou upřesním, že zvíře veterinář uspal loni v lednu. Čas letí. Dnes je 8. května 2026. Český rozhlas Hradec Králové s vámi a na cesty toulaví teď zve Michal Tučný.

Vzpomínky na květen 1945 v Hradci Králové nabídne Český rozhlas Hradec Králové ve svátečním vysílání dnes po 17. hodině. Karel Sladký vám přeje dobré odpoledne.

Kdyby mělo být jasné, kdo pojede za Česko na summit NATO, povíme ve zprávách v 15 hodin. A také uslyšíte, že ve druhém kole soutěže architektů na Nové náměstí v Hradci Králové se bude vybírat hned z několika návrhů. Detaily ve zpravodajské relaci. Český rozhlas Hradec Králové je s vámi. Přejeme dobré odpoledne.

0: Na náš web hradec.rozhlas.cz přidáváme průběžně zprávy z celého Královéhradeckého kraje. Je tam i o 80. safari parku ve dvoře Králové nad Labem. Tuto neděli si je budeme připomínat. Také v našem vysílání nabídneme živé vstupy přímo ze dvora Králové nad Labem mezi 14. a 16. hodinou. Lada Klokočníková, Jiří Kánský, vedoucí programu a ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové budou také součástí oslav. Přímé vstupy tuto neděli v našem vysílání mezi 14. a 16. 15. hodina se blíží, doladíme ještě frekvence.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Dá mladá žena přednost hlasu svého srdce nebo rozumu? Barbora Munzarová a Jiří Dvořák v příběhu o lásce a odpovědnosti Vůně vanilky. ČT2. Pro záchranu židovského chlapce bude maďarská vdova riskovat vlastní život. Premiéra filmu Emma a smrtihlav. A ČT Art uvede v premiéře strhující koncert britské hudební legendy plný nesmrtelných hitů. George Michael v Londýně. Páteční večer s Českou televizí.
1: Dreamin' Live Show míří do Smiřic. 22. května od 19 hodin v Atriu zámku zaspívá Kateřina Romancová v doprovodu Julie Svěcené. Čeká vás jedinečné spojení hlasu a houslí a výlet do klasické jazzové i filmové hudby. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo v infocentru Smiřice. Nenechte si ujít výjimečný večer 22. května od 19 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Kdo pojede za Česko na summit, na to bude jasné v červnu. Ve druhém kole soutěže architektů na nové náměstí v Hradci Králové bude město vybírat z 5 návrhů. Slovenský vládní speciál s premiérem Ficem je na cestě do Moskvy. Čeká nás oblačno s teplotami kolem 15 stupňů. Hezké páteční odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Vláda rozhodne o složení české delegace na letním summitu NATO až na konci června, řekl dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na ranní schůzce s prezidentem se opět neshodli, zda má do Ankary Petr Pavel jet. Babiš je stále přesvědčený, že na summit by měli jet jen zástupci vlády.
4: I v minulosti, alebo respektive mluvil o tom pan prezident, že vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje. My jsme za to opakovaně kritizováni, my se na to připravujeme.
3: Prezident s tímto názorem ale nesouhlasí. Vláda podle něj změnila svou rétoriku o obraně a teď se obě strany shodují ohledně závazků vůči NATO. Alespoň neformální části summitu se chce Pavel dál zúčastnit. Tvrdí, že podle ústavy NATO má pravomoc. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Do druhého kola architektonické soutěže na nové náměstí a bytový dům v Královéhradecké čtvrti Kukleny podalo návrhy všech 5 uchazečů z prvního kola. Porota o nich jednala tento týden. Výběr by následně v úterý měla potvrdit i rada města. Náměstí vznikne na místě bývalého areálu Koželužny a do budoucna se má stát centrem rozvíjející se čtvrti na západním okraji města.
5: Do prvního kola soutěže přišlo radnici 49 návrhů. Porota z nich anonymně vybrala 5 finalistů pro druhé kolo, ve kterém měli architekti své návrhy dopracovat. V chystaném bytovém domě má vzniknout 9 desítek družstevních bytů, hlavně pro mladé rodiny s dětmi. Jejich cena by měla být až o 30% nižší než v běžné developerské výstavbě. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
3: Slovenský premiér Robert Fico je na cestě do Moskvy. Podle informací slovenského deníku N odstartoval vládní speciál z Bratislavy po 13. hodině. Kvůli neochotě pobaltských zemí vydat povolení k přeletu letí oklikou přes území Česka, Německa, Švédska a Finska. Fico se v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Zítřejší přehlídky na výročí konce druhé světové války se ale nezúčastní. Sport. Basketbalisté Hradce Králové budou hrát nejvyšší domácí soutěž i v příští sezóně. Baráž proti Zlínu zvládli bez větší námahy, ale v nadcházejícím ročníku by chtěli hrát mnohem důležitější roli. Taková je i představa generálního manažera Petra Sedmáka.
6: Chalani do toho dali všetko, čo mohli. Tých hráčov sme si vybrali my vedenie, takže ako jedine, čo si môžeme vyčítať, možno my nejaké veci, ale verím, že na budúcu sezónu nebudeme poslední a dáme do toho viac energie. Vieme, aké typy hráčov by sme chceli, takže určite začína práca na tom, aby sme skladali nový tým. Počasí.
3: Čeká nás zataženo až oblačno, nejvyšší teploty 14 až 17, na horách kolem 8 stupňů. Vítr povane slabý proměnlivý a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na 112. kilometru dálnice D11 ze směru na Polsko máme hlášené porouchané auto. V tomto úseku uberte plyn a jeďte opatrně.
2: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Sváteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje po 15. hodině, je 8. května, 15 hodin 4 minuty. Přejeme příjemný den. V této hodině se vypravíme do nového krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě a představíme si zblízka jednu z jeho expozic věnovanou vývoji letectví v sousedním Pardubickém kraji. Zmíníme i jednu zajímavou celostátní konferenci, která se teď koná v Dobrém pod Orlickými horami. Bude tam až do neděle. Přežil zákopy první světové války, ale jeho sestru popravili nacisté. V dnešní sváteční den připomeneme osud spisovatele Remarka, autora románu Vítězný oblouk, který vyšel v Německu před 80 lety. Taková je naše nabídka a ta hudební. Lucie Vondráčková, Slejdi, Valdemar Matuška, Bára Basiková, Pet Shop Boys nebo Jana Kratochvílová. Z Českého rozhlasu Hradci Králové přejeme hezké sváteční odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Karlem Slejdi.

Na holubí dům Jiřího Šalingra se můžete těšit v této hodině našeho vysílání. Jana Kratochvílová zaspívá Mám ráda tvůj smích, ale bude to i Bára Basiková Místo v životě. Český rozhlas Hradec Králové s vámi 8. května. Dobré odpoledne. A už se to blíží, nedělní den matek. Dvě pěkné akce se budou při této příležitosti konat. Koncert Zvonohry nejen pro maminky tuto neděli od 15 hodin ve sboru kněze Ambrože tady v Hradci Králové. V podání belgického hosta Eindhovena uslyšíte skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Bély Bartóka. Budou to improvizace na známé písně. Všechny zahrané skladby budou v jeho úpravě. Tak si také udělejte čas na belgického hosta a přijďte do sboru kněze Ambrože v Hradci Králové v neděli 10. května v 15 hodin. Koncert Zvonohry. A Romantic Woman, to je originální seskupení zpěvaček, které vás zve u příležitosti svátku Dne matek na romantický koncert. Konat se bude tuto neděli od 19 hodin v kostele Na nebevzetí Panny Marie v Neratově. Neratov, nádherné poutní místo. Zazní písně v originálních aranžích za doprovodu předního českého kvarteta pod vedením Ivo Gerlicha. Jedinečnou atmosféru jim unikátní zpěvy umocní skotské dudy, bubny a další klasické nástroje. Dva krásné typy a možná i netradiční dárek ke dni matek.

0: příštích minutách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové pozveme do obce Dobré pod Orlickými horami na jednu velmi zajímavou celostátní konferenci, která se tam koná do neděle. Ale teď se vypravíme do Nového krajského technického muzea ve Vysokém Mýtě. Už jsme vám o něm také říkali ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď ale nastal čas projít si jeho expozice pěkně zblízka. To jsme také udělali. Začneme tam, kde to voní leteckým benzínem a historií létání, u expozice věnované letectví v Pardubickém kraji. A právě tam se vypravila reportérka Českého rozhlasu Barbora Soukupová.
1: My se jedeme podívat do expozice letectví a upozorňuje nás na ní už zvuk ve výtahu.
2: Tak ano, my jsme se snažili každé to patro, do kterého se jede, tak už ve výtahu návštěvníkům evokovat zvukem. Takže když se třeba jede z druhého patra do třetího, kde je výstava letectví, tak se ozývá zvuk přelétávajícího letadla. A naopak, když se jede dolů k hasičům, tak se zase ozývá zvuk hasičské sirény.
1: Ředitel Krajského technického muzea Jiří Junek. My se ale jdeme podívat na výstavu letectví a tady samozřejmě první, co návštěvníka zaujme, je letadlo zavěšené u stropu.
2: Ano, je to letoun VT-16 Orlík, výrobek nedaleké firmy Orličan Choceň. Pochopitelně pro nás to byl trošku oříšek to sem dopravit a připevnit ke stropu, ale jak vidíte, tak se podařilo a teď je to dominanta této expozice.
1: Zabírá v podstatě celý strop a není to jediný rozměrný exponát, tady je třeba koš horkovzdušného balónu.
2: Začínáme chronologicky s vývojem letectví. První, čím se začalo lítat, byly horkovzdušné balóny, takže proto tento krásný dobový koš.
1: Tamhle pak torzo létajícího kola.
2: Ta expozice se nevěnuje jenom těm, bych řekl, notoricky známým věcem, jako je první český aviatik Jan Kašpar z Pardubic nebo již zmiňovaný Orličan Choceň, ale zaměřili jsme se také na celou řadu báječných lidí, takzvaných snílků, kteří se snažili jít různými průkopnickými cestami a například stavět létající kolo jako pan Kábele ze Zaječic u Chrudimi.
1: Tady je část větroně, do kterého si můžou lidé sednout.
2: Zkusit šlapat pedály a manipulovat to řídí. Páku.
1: Tak, já to zkusím. Můžu i zavřít. Dá se i uzavřít ta kabina.
2: Na to navazuje digitální simulátor, kde se návštěvník může proletět, zkusit si přistát, zletnout a tak dále.
1: Všechny expozice Krajského technického muzea jsou otevřené denně od 9 do 17 hodin. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Společnost SpaceX chce investovat 55 miliard dolarů do společné výroby čipů s Teslou. Na jižní polokouli bude příštích 14 dní k vidění kometa, která se vrátí za 170 tisíc let. Při ražbě metra v Praze našel sběratel fosílií neznámého členovce z Prvohor. Vědci vyvinuli unikátní zubní nanonit, která čistí a chrání před záněty. Každé páté klíště na Moravě přenáší podle vědecké studie patogeny. Tyto i další zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: Spojení duchovna s přírodou, o tom je celostátní konference v Královéhradeckém kraji, která se koná v Dobrém pod Orlickými horami. Pokračovat tam bude až do neděle. Celostátní konference Křesťan správce stvoření. O zajímavém programu jsem natáčel s jedním z organizátorů konference, magistrem Pavlem Světlíkem.
1: Bude to setkání křesťanů i nekřesťanů, ale lidí, kteří se zajímají o toto téma z pohledu Bible, z pohledu

0: rodu. On přišel s tímhle námětem, abychom udělali to pro studenty, zvláště teologického semináře církve, ale i pro běžnou veřejnost. Takže tady budou velmi zajímavé přednášky na toto téma a o večerech je možno přijít i jako nezávisle, jako jenom host, který přijde na přednášku.
1: Konference v Dobrém u Dobrušky pod Rulickými horami má název Křesťan správce stvoření. Jak se právě to křesťanství promítne?
0: Budou tam nějaká témata od pana docenta Zahradníka z teologické fakulty. Potom tam bude víc k té přírodě od pana doktora Hluchého. Pak tam bude o klimatické změně, jak se projevuje na Krkonoších. Takový ten sled těch přednášek, až to bude končit v neděli takovou krátkou křesťanskou bohoslužbou na závěr.
1: Kdy bude ta bohoslužba?
0: Ta závěrečná bohoslužba bude v neděli 10. května od 8 do 9 hodin.
1: Znamená to, že ti, kteří se chtějí zúčastnit všech dnů, mají možnost tady i pobít?
0: Ano, ti, kteří se přihlásí, na internetu máme přihlašovací formulář, tam je potřeba se přihlásit. Je to na www.arocha.cz, tam se dostanete k jednotlivým sdělením a oznámením, jak si zajistit účast na této konferenci.
1: Konference Křesťan správce stvoření do neděle 10. května. Pozvali jsme s jedním z organizátorů Pavlem Světlíkem.

0: podcastech, kterou máte rádi. Hlubý dům Jiřího Šelingra jsme nabídli ve svátečním dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Zaspívá ještě i Iveta Bartošová Víš lásko, nebo Miraj si dáme i přesto všechno. 15 hodin 36 minut, přejeme dobré odpoledne. Den vítězství připomíná konec druhé světové války. Pro německého spisovatele Remarka ale války znamenaly celoživotní trauma i osobní ztrátu. Hned vysvětlím. Nacisté mu popravili sestru a jeho knihy pálili na hranicích. Teď se k jeho odkazu vrací nová audioknižní podoba románu Vítězný oblouk, který vyšel před 80 lety. Načetl herec Martin Price.
1: Ravik se natáhl na skálu a zavřel oči. Slunce se okamžitě proměnilo v zlatou, hřejivou pokrývku.
2: Remark se ale proslavil už o několik let dřív, když v roce 1929 vyšel jeho román Na západní frontě klid, stal se přes noc hlasem generace poznamenané první světovou válkou. Syrově popsal zákopy, strach i naprostou zbytečnost konfliktu. Během 3 let se prodaly miliony výtisků a už rok po vydání vznikla i filmová adaptace režiséra Louise Milestone, oceněná 2 Oscary. Nacistům se ale takový obraz Německa nelíbil. Po jejich nástupu k moci v roce 1933 se Remark okamžitě ocitl na seznamu zakázaných autorů a o 5 let později přišel i o německé občanství. Nacistická propaganda o něm šířila lživé tvrzení, že se ve skutečnosti jmenuje Paul Kramer, tedy Remark pospátku, a že je Žid, který nikdy nebojoval v první světové válce. Režim z něj udělal literárního zrádce a jeho knihy veřejně pálil. Nacistům vadilo hlavně to, že Remark neukazoval válku jako hrdinské dobrodružství, ale jako děsivou zkušenost celé ztracené generace, ke které také patřil. Nacisti se mstili i jeho rodině. Aniž by to spisovatel v té době tušil, jeho sestru Elfriede Scholzovou popravili za výrok, že Německo válku prohraje. Za podrývání morálky byla odsouzena k trestu smrti a popravena gilotinou. Tragický osud vlastní sestry, o kterém se dozvěděl až po válce, se pak hluboce promítl i do Remarkovy tvorby. Stal se jedním z impulzů pro jeho román Jiskra života. Tu také pro Van Hotbook načetl už před 6 lety Martin Mišička.
3: Na jaře 1945 byla dobrá zrnková káva vzácností. Breuer však před chvílí zardousil 2 židy, kteří už 6 týdnů hněli zaživa v bunkru, a pokládal to za humánní čin, který zasluhoval odměny.
2: Erich Maria Remark napsal zhruba 15 románů a stal se jedním z nejčtenějších protiválečných autorů 20. století. Mezi další jeho známé romány patří 3 kamarádi, Černý obelisk, Nebe nezná vyvolených a samozřejmě už na začátku zmiňovaný Na západní frontě klid. Vůbec první německá adaptace režiséra Edvarda Bergera z roku 2022 se natáčela také u nás. Na Oscara byla tehdy nominovaná také řada Čechů a Češek. Za zvuk, masky i vizuální efekty snímek nakonec získal 4 Oscary v jiných kategoriích. Za kameru, hudbu, výpravu a nejlepší zahraniční film. Po válce se milovník rychlých aut do Německa už nikdy nevrátil. Žil střídavě ve Spojených státech a ve Švýcarsku, kde se usadil po boku hollywoodské herečky Paulette Goddardové, bývalé manželky Charlieho Chaplina. Zemřel v 72 letech na srdeční chorobu. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Vaříme s habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme řízek, ale nebude to obyčejný řízek, bude krůtí a ještě k tomu v mandlovém těstíčku. A jako přílohu budeme podávat brambory a fazolky s rajčaty. Tak co říkáte, zkusíte to s námi?
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

chtěli byste zažít solaré UV vodkyně a dokonce za světu svící, tak to můžete na zámku v Ratibořicích zítra v sobotu 9. května od 20.30 minut až do 23.30 minut. Skoro do půlnoci. Výjimečně pouze během těchto mimořádných večerních, chcete-li nočních prohlídek, budete mít možnost opět spatřit zámecké interiéry osvětlené tak, jak je vídali jejich obyvatelé před více než 200 lety. Určitě vás potěší i hudební vystoupení a zažijete i jedno milé překvapení. V Ratibořicích na zámku. Soáre UV vodkyně za svitu svící. Zítra večer.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Králové Hradecké krajské záchytce. Budeme mluvit ve zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové v 16 hodin za 5 minut. Uslyšíte také o jmenování nových generálů a o hokejové reprezentaci, která naposledy trénovala před víkendovými zápasy švédských her. Předpověď počasí nemůže chybět ve zpravodajské relaci. Prodloužený víkend je tady. Jak bude, jestli se bude počasí zlepšovat, teploty půjdou nahoru, povíme v 16 hodin. A po 16. hodině vás čeká oblíbená humoriáda. Dnes s herečkou Libuší Švormovou. S Libuší Švormovou budete vybírat scénky v hodině humoru na přání. Budete mít možnost do humoriády Českého rozhlasu zatelefonovat nebo napsat, posílat hlasy pro jednotlivé scénky, které vám představíme a určitě si tu hodinu mezi 16. a 17. zpříjemníme. Po 17. hodině nabídne Český rozhlas Hradec Králové ve svátečním vysílání vzpomínky na 8. květen. Budou to vzpomínky pamětníků. Sáhli jsme do archivu a určitě si poslechněte, jak vzpomínají mnozí na 8. květen 1945 v Hradci Králové, co se nám podařilo zaznamenat, natočit. Po 17. hodině to nabídneme v našem vysílání. A ve svátečním tady bude Jan Adam po 18., kdy to budou jeho páteční desky, pásky, vzpomínky. Vyprávění a písničky, které provázely život Jana Adama, někdejšího tajemníka Karla Gotta, po 18. hodině v našem vysílání. A jak slyšíte, je to dnes velmi pestré. Český rozhlas Hradec Králové bude mít i dál co nabídnout. To nejbližší zprávy v 16 hodin a pak humoriáda s herečkou Libuší Švormovou. Karel Sladký přeje hezké odpoledne.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Královéhradecká krajská záchytka stále nefunguje v non-stop provozu. Prezident Petr Pavel jmenoval 10 nových generálů. Hokejová reprezentace naposledy trénovala před víkendovými zápasy švédských her. Zítra bude polojasno s teplotami do 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Krajská protialkoholní záchytná stanice v Hradci Králové není stále schopná zajistit non-stop provoz 7 dní v týdnu. Zařízení už přes 3 roky funguje v omezeném režimu. Důvodem je nedostatek lékařů. O jejím rušení ale kraj neuvažuje. K 31. březnu zajišťovalo provoz 10 zaměstnanců. Za první čtvrtletí letošního roku ošetřili na hradecké záchytce 221 klientů. Třebechovice pod Orbem plánují opravu barokní kašny na Masarykově náměstí. Pískovcová památka z roku 1675 je podle vedení města v havarijním stavu. Opravy se mají týkat olověné vany, ze které uniká voda, i rozvodů vedoucích k tryskám. Město teď hledá vhodný dotační titul, aby mohlo zrekonstruovat celou kašnu najednou. Předpokládané náklady jsou kolem 5 milionů korun, říká nezávislý starosta Třebechovic Roman Drašnar.
2: Kašna bez vody a bez toho, aby z těch trysek stříkala voda, tak vlastně přestává být kašnou. A třebechovická kašna, si myslím, že vedle Betléma a Oreba, asi je to nejznámější, co v Třebechovicích máme, tak chceme, aby fungovala naplno. Pokusíme se sehnat dotace a rádi bychom šli do té varianty nákladnější.
0: Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě nové generály. Brigádním generálem se stal například náměstek ředitele Bezpečnostní informační služby Jan Pavlíček. Celkem Pavel jmenoval 10 generálů. Archeoparku ve Všestarech u Hradce Králové si dnes mohou lidé vyzkoušet, jak se obchodovalo v pravěku. Program celodenní akce nazvané Směna je život popisuje ředitel archeoparku Radomír Tichý.
3: Na děti čeká několik tematických stanovišť. Setkají se s lodníkem, bankéřem, nosičem, sklářkou a celé jejich putování bude zakončeno na pravěkém tržišti. Děti si mohou přinést jakýkoliv vlastnoručně vyrobený předmět z papíru, hlíny, dřeva či látky a směnit ho v archeoparku za jeho poklady. Sport.
0: Česká hokejová reprezentace má za sebou poslední trénink před 2 víkendovými zápasy švédských her. Po úvodní výhře nad domácími nastoupí zítra proti Finsku. Pokračuje asistent Jiří Kalous.
4: My se snažíme do každého tréninku dát situaci 1-1, 2-2, rovnovážné stavy, ale zároveň, aby to bylo i z pohledu ofenzivy, co se týče kolem branky, to znamená prosazení se v předbrankovém prostoru a hra na malém prostoru.
0: Zápas Česko-Finsko začne v sobotu ve 12 hodin.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 7 až 4 stupně. Zítra nás čeká poměrně slunečno, sobota bude polojasná až jasná, nejvyšší teploty 17 až 20, na horách kolem 10 stupňů. Biohlásí jedničku mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na 690. kilometru dálnice D11 máme hlášené vozidlo v protisměru. V tomto úseku buďte obzvlášť obezřetní, uberte plyn a dobře dojeďte. Tolik doprava. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, Pavle, vy jste tady, teď je svátek.
5: My pracujeme, vysíláme i ve svátek, i ve všední den. Tak, úsměv sluší všem, i dnes na to jdem s humorem.
1: Humoriáda.

0: Ať je pátek nebo svátek, anebo obojí dohromady, jsme tady s Humoriádou a s naším milým hostem Libuší Švormovou. Tak jak se máte v máji letos?
1: Ale dobře, já jsem šťastná, že je jaro, to je taková nádhera, jak to všechno začíná pučet a tohle je paráda, dokud to takhle ještě člověk vidí. Říká si, každá babička stará je veselější z jara, tak já se počítám k ním.
0: Děkuji za tento, řekl bych, bonmot, ale je to pořekadlo, vlastně nebo určení, že? Tak to jsme to rozehráli celkem hezky. Jak to rozehrajeme s naším archivem?
1: Tak jestli mám někoho opravdu ráda, tak je to Ivan Mládek. Takže si ho dáme v koupelně tentokrát.
0: Ze zápisku pořadu,
1: ze zápisku Šílenco.
0: Přesně jo. Tak, jdem na to.
2: V koupelně se koupu zásadně nahý, takzvaně na Adama. Svlékám si noční košily, sedám si do prázdné vany. Otáčím kohoutkem, nic, zase neteče voda, to je hrozné. Sláva! Voda začala trochu téci. Přece jen se vykoupu. Koupu se dvakrát denně. Voda pěkně hřeje. Je, to je příjemné. Mydlím se. Ještě se pořádně spláchnu, vylézám z vany, házím přes sebe osušku, otírám se, otírám i zrcadlo, které se spotilo. Nesmím zapomenout na zuby. Nanáším na kartáček přiměřené množství zubní pasty, čistím si zuby. Zuby si čistím denně asi 3 minuty, mohu si to dovolit. V koupelně ušetřím dost času tím, že se neholím. S holením jsem přestal asi před 2 lety, když mi jeden doktor řekl, že to nemá cenu, že mi fousy stejně nezačnou růst. Dost času mi však zaberou vlasy. Udělat každé ráno z úplně holé hlavy hlavu úplně vlasatou není žádná legrace. Můj dědeček si barvil holou hlavu černidlem, aby si lidé z dálky mysleli, že má vlasy. Proto se nikdy k lidem nepřibližoval blíže než na 1 kilometr. To já jsem tvor společenský, pohybuji se nejraději v hustě obydlených oblastech, lidi mám rád. Holou hlavu si každý den ráno upravím tak, abych se nečervenal, když ji někde na lidi vystrčím z čepice. Ne, že bych se zapleštiděl. Nechápu lidi, kteří mají z holé hlavy komplexy. Neuznávám paruku. Dělám si pěšinku hodně na straně, abych získal dlouhé vlasy z okraje hlavy, ženu je přes holou část k druhému okraji hlavy. Vlasy si mírně sprejuji. Málo kdo si všimne, že jsem plešatý. Musím dávat ale pozor, aby mou takzvanou přehazovačku nezvedl někde vítr. Musím s tímto nebezpečím počítat a učinit patřičná opatření. Před domem jsem si v parku zapíchl do země dlouhý kolík. Na jeho konci je připevněna pruhovaná červenobílá punčocha, která mi každé ráno prozradí směr větru. Je to podobné zařízení, jaké mají na letištích a automobilových dálnicích. Doma mám už speciální mapky, podle kterých vyrážím k tramvaji. Tak například, vlaje-li punčocha směrem k Činžáku, volím trasu A podle mapky A. Vlaje-li punčocha směrem od Činžáku, volím trasu B podle mapky B a tak dále. Mám celkem 8 mapek, tedy 8 tras. Účelem tohoto systému je dostat se k tramvaji tak, aby mi vítr nikdy nezafoukal na hlavu z pravé strany. Pravda, někdy si trochu zajdu. Nejhorší je trasa E, když punčocha vlaje směrem k mateřské školce. To si zajdu asi 30 minut. Stojí to však i v tomto případě za to, nikde na mne cestou nezafouká vítr zprava. Do zaměstnání dorazím vždy s neporušenou přehazovačkou.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Ivan Mládek v koupelně, včetně jeho přehazovačky, jsme si poslechli o jeho starostech. Já mám takový rychlo koupelnový dotazník na našeho hosta, nebojte se, nic intimního v tom není. Vana nebo sprchový kout?
2: Již léta jenom sprchový kout. Já teda ve vaně se nemusím nějak moc nakládat, mě to nedělá ani moc dobře.
1: Klasické mýdlo nebo sprchový gel?
2: Sprchový gel, pokud prý, teďka zase jsou nějaký nový trendy, pokaždý si něco na nás vymyslej, že prý se snad nemá člověk vůbec k tím gelem, jako, že má používat snad jádrový mýdlo, nebo nevím.
1: Mýdlo s jelenem. No,
2: ale a gel je úžasný, a to je fajn.
1: Ručník nebo osuška velká?
2: No osuška, ručník, já říkám ručníku osuška, ale je to veliký, tak to bude
1: osuška. To bude osuška. Tak to mi stačí pro tuto chvíli. Tolik koupelna Ivana Mládka i Libuše Švormové. Za chvíli bychom mohli být s Ivanem Mládkem v taxíku. Další ukázka ze zápisků Šílencových, anebo nastoupí Felix Holzmann s anekdotami. To už je dotaz na naše posluchače. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Tady je sváteční humoriáda s dnešní posádkou Libuše Švormová a Pavel Kučera. My vás zdravíme a zveme k přidávání hlasu na našem telefonu přímo ve vysílání. Připomenu možnosti Ivan Mládek nebo Felix Holzmann. Dobrý den.
2: Krásné odpoledne, přátelé, nebo vlastně krásné i májové odpoledne. Moc vás zdraví Jirka Strutnovská. Já srdečně zdravím teda krásnou, šarmantní ženu, paní Libušku Švormovou.
3: No bývávalo, bývávalo.
2: No tak víte co, paní Libuško, člověk říká, že nám tolik na kulice cvičíme. A samozřejmě taky zdravím vašeho šarmantního kolegu od naproti, pana Pavlíka Kučeru, já vás pozdravím oba dva.
1: Napodobně.
2: A já bych tady poprosil Bčko pana Felixa Holzmanna, já nevím proč, ale já furt prostě vidím ta scénka včera, dnes a zítra. Mm-hmm. On to byl prostě dokonalý pán.
3: Mm-hmm. Paráda, no.
1: Tak jo, děkujeme.
2: Takže vám přeju krásný víkend a já jinak zdravím kamarády, se kterými si zítra těšíme na pochod babičky, pochod babička krajem Božena Němcová.
3: Babičinu údolí. No tam je nádhery.
2: Babičinu údolí, paní Libuško, no, tak dáme si opět po roce 25 kilometrů a je tam skutečně
3: no,
2: nádherně.
3: No to je paráda.
1: Tak Jirko, ať se vám dobře pochoduje s babičkou a s kamarády. Děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme. Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je pan Robert Solomouce a hlasuju pro pana Mládka.
1: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, zdravím vás i paní Šermovou.
3: Dobrý den.
5: A buďte tak hodnej a kdybyste tam mohli dát toho Holzmanna, já už to slyšel ti vtipy a to je bezvadný.
1: Dobře, uvidíme, píšeme si hlas.
5: Hezký, ahoj.
1: Hezký den, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás moc zdravím oba dva, přeju krásný sváteční den, budu krátkej, prosím vás, já bych potřeboval Bčko.
3: Potřeboval.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Někdo potřebuje Ačko, někdo Bčko. Co vy? Dobrý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, zdravím vás, Pavle, zdravím paní Libušku.
3: Dobrý den.
7: A já bych si přála Bčko. Včera, dnes a zítra nemá chybu.
1: No, máme tady pana Holzmanna, ale ne v té anekdoty scénce, o které jsme mluvili teď, ale máme anekdoty a to bude
7: nevadí,
1: také fajn, že...
7: dárky jsou dobrý, vánoční dárek je výborný.
1: Prostě všechno od Felixe Holzmanna, ale i Ivan Mládek není špatný, ale v tuto chvíli si počká, protože Felix to vyhrál. Mějte se hezky, užijte si to s námi.
7: Děkuju.
8: V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita, když ty psí karbanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Potkaj se dva, povídá ten jeden, hochu, prej ti zemřela manželka a prosím tě, na co? On říká, ale na bramborák. Ten říká, na bramborák? No jo, chtěla udělat bramborák, vyšla do sklepa pro brambory, spadla přes schody a zlomila si vás. Ten říká, no to je strašný, a co jsi dělal? On říká, no tak udělal jsem si špagety. No. Jeden novinář se ptá, říká, prosím vás, vy jste byl sebou u těch kanibalů. Tak nám snad můžete říct, což pak nebyla žádná možnost toho chudáka od nich vysvobodit. On říká, bohužel ne. Když já jsem tam přišel do vesnice, tak už byl z jídelního lísku škrtnutý. Manžel říká, drahoušku, co kdybychom si zase jednou udělali hezkou klidnou neděli? A ona říká, no proč ne? No a jak si to představuješ? A on říká, no tak já bych si koupil flašku rumu a ty bys mohla jet za maminkou. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstaneme a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjdeme. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce. Hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě. Hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli.
9: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unikl z té klece a sežral by mě? On říká, no co? Objednal bych mu 0,5 litru becherovky, aby tě líp strávil.
10: Nová služebná připravuje slavnostní oběd a paní domu jí říká, Mary, až budete servírovat tu prasečí hlavu, tak nezapomeňte dát do huby citron a do uší petržel. A ona říká, no jo, ale pro pána krále, milostivá paní, jak já to budu ale vypadat?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Felix Holzmann s anekdotami. Potkali vy jste se někdy s tímto pánem?
3: Ne, to ne, ale moc ráda jsem se na všechny ty scénky dívala a to bych asi taky měla přidat nějakou anekdotu, ne?
1: No zkuste, jestli chcete.
3: Jestli už ji tady někdo neříkal, protože my si ty anekdoty mezi sebou podáváme.
1: Já je zapomínám rychle.
3: Jak zahrádkář potká druhého a říká, víš, že na jahody je nejlepší kravská mrva? A on říká, jo, no po čase ho potká a zeptá se ho, tak co zkusil jsi to? A on říká, no zkusil, ale se šlehačkou jsou lepší.
1: Souhlasím. Uvidíme, jestli posluchači budou souhlasit s Felixem Holzmannem, dají si áčko, anebo by tu byl Marek Eben a vyprávěl by nám o bydlení. To, když zvolíte Bčko. Humor mezera A nebo B, SMSky letí na 90 011 04, telefonujete stále na 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Naším hostem je dnes Libuše Švormová v Humoriádě a já už vím, co bude dělat v neděli.
2: Na balkoně sázet kytičky.
1: No a jaký druh máte ráda, jaký se tam dáváte?
2: Letos nějaký převislý bychom chtěli, protože aby to tam bylo taky zvenku hezky, tak jsme koupili takový nějaký, já nevím, begonie převislý nebo něco takového. A takový ty dlouhý, zelený, jenom zelený, který jenom padají dolů, to je krásný.
1: Tak až tohle někde posluchači uvidí, tak to je balkon Libuše Švormové. A pod ním všichni ti ctitelé budou zpívat.
2: Ne? Ne,
1: to je romantický pohled. Dobře, tak pojďme se podívat na náš seznam. Felix Holzmann nebo Marek Eben, aktuální stav našeho souboje. Kdo pak se hlásí? Kdo jde hlasovat teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavlíku. Bože na Vežace, zdravím vás a také zdravím Libušku Švormovou.
2: Děkuji.
3: Vám oběma krásný májový den.
1: Odkládte
3: si to hezky po svém každý a chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký den i vám. Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Pavlíku, já vás zdravím i paní.

0: Dobře, děkujeme, pane Miroslave, a mějte se taky hezky. Jo? Jsme domluveni. Tak, myslím, že je to jasné. Nejenom tyto hlasy, ale všechny dorazivší sem k nám do Humoriády rozhodli o tom, že Felix Holzmann může pokračovat s anekdotami.
1: Evan Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Pan Novák říká, 62 a sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky a mám u sebe jen 50 korun. Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka? Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přec nezahodím. Paní Rotrová byla u psychiatra, jelikož má kleptomaní. Ten ji předepsal nějakou terapii, asi za měsíc potká ten psychiatr jeho manžela a ptá se ho, jak se jeho manželce vede. Manžel říká, moc se to zlepšilo, pane doktore, já jsem tak šťastný. Od té doby, co byla u vás, už krade jenom věci, které můžeme potřebovat. Manželka říká, ty jsi zase v noci, když jsi přišel ožralej domů, dělal v baráku takovej rámus. On říká, já, že jsem v noci ožralej dělal rámus? Tak za prvé jsem nebyl ožralej a za druhý ten rámus dělali ty tři chlapi, co mě nesli nahoru. Potkáš se dva, povídá ten jeden, představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý otoček zemřel a smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví. No a paní říká svý služební, Mary, až dneska večer přijdou hosti, tak servírujte nejprve drinky, jen tak bez ničeho. A ona říká, bez ničeho? A milostivá paní, nemohla bych si na sebe nechat aspoň zástěru? Povídá malý Pepíček, tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tigru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem, já už jsem dlouho žádného tigra neviděl. Povídá jeden, ale dobrý den, paní Bousková, no to je náhoda. No a já pak se vede vašemu manželovi. Ona říká, to vy nevíte, ten přece už před rokem umřel. On říká, umřel? Jo, proto jsem ho poslední dobou tak málo viděl. Humoriáda.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Páteční 8. květnová sváteční humoriáda pokračuje. Libuše Švormová je teď na řadě s dalším výběrem. Co nabídneme posluchačům?
3: Slyšela jsem, že mají 100leté výročí, tak dáme Hurvinka a Spejbla. Patrně, já jsem už v takovém věku, že když jsem byla malá, tak jsem je asi už zažila.
2: No, to si myslím, že trošku určitě ano. Hrála jste si s loutkami jako malá?
3: Ano, my jsme měli loutkový divadýlko a já jsem to měla strašně ráda. Možná, že tam vůbec vznikla láska k divadlu. To bývá.
2: Dobré. Tak Hurvínek dělá dobrotu, se to jmenuje. A pan Josef Skupa.
4: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět hodin, podívejme se, už pět a Hurvínek ještě není doma.
5: Proklívám, taťulínku.
4: No, to je dost, že už jdeš.
5: Uctivá poklonička, nejúctivější služebníček.
4: No, dobrá, dobrá. Co pak, že jdeš tak pozdě?
5: Dobrý večer přeju, taťoušku, tak už jsem tady.
4: No, to vidím, že jsi tady. Ale ptám se tě, co, že jdeš tak pozdě domů?
5: Prosím, ano. A teď tady bych si...
4: Počkej, nezamlouvej moji otázku. Co pak jsi dělal tak dlouho venku?
5: Prosím, já jsem dělal plechu.
4: Jakou blechu?
5: Ale ne blechu, žádnou blechu, tati. Já říkám plechu, víš?
4: No a co jsi dělal z plechu?
5: Ale nic jsem nedělal z plechu. Tady nejde o plech rodu mužského, ale ženského, víš? Kdo co první pád? Ta plecha.
4: Zas nějaký kašpary. Nezdržuj a odpovídej pořádně a srozumitelně.
5: Ale taťoušičku, helejte, když jsem odcházel z domova, tak si mě připomínal, abych venku nedělal žádnou neplechu, čili nedobrotu, žáno. Tak jsem tedy dělal dobrotu, čili plechu, no.
4: No, tak dobrá, rád slyším, že jsi byl hodnej. Ale jen, aby to byla pravda.
5: Prosím, ano, tati, dovol, teď tě to může dosvědčit František a Venouš a Jarda a Jirka a Toník a vůbec všichni ostatní od nás ze třídy. A pane, co jsme měli práce,
4: No, jen jestli. Taková valná hromada kluků, nevím. Neprovedli jste nějakou klukovinu?
5: No dovol, tati. Náš želíček přece není žádná klukovina. To je na najvejš psina.
4: Co sem pleteš zase želíka?
5: No my jsme ho hledali, víš? On mě totiž utek. Tak jsme ho hledali.
4: A kde jste ho hledali?
5: Tati, řeknu tě, darmo se zlobit. Zběhali jsme celou ulici, celé náměstí i sady a pak jsme ohledali v obchodě pana Libry, ale kde pak.
4: Co vás to, prosím tě, napadlo, lézt panu Librovi až do obchodu? A to jste tam vlezli všichni?
5: Prosím, ano.
4: Celá ta smečka kluků?
5: No, proč bychom tam nešli, že? No, teď jsme tam byli pozváni.
4: Pozváni?
5: No, a lidí tam bylo, no, hotová mačkanice.
4: A to vás tam ještě zvali, říkáš? Tomu nějak nerozumím.
5: Ale to je přece jasné, dovol. Vy tam mají na výkladní skříni tabulku. Co nenajdete venku, hledejte uvnitř. Tak jsme tam šli k panu Librovi, ale on tam nebyl.
4: Pan Libra?
5: Ale ne, náš žerík, víš? On nás vyhodil. Jež po nás neskočil, jak byl nabručenej.
4: Žerík?
5: Ale ne, pan Libra.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak to byl klasický Spejbla Hurvínek pana Josefa Skupy. V roce 26 vytvořil Gustav Nosek, řezbář, jako překvapení pro pana Skupu zmenšenou a vylepšenou kopii Spejbla. Takže nejdřív neměli ten příbuzenský poměr, k tomu došlo až později 2. května 1926. Tam už byl Hurvínek Spejblův syn. Mm-hmm. A od té doby to tak známe i my.
3: To
2: tak.
3: Jsem nevěděla.
2: Jinak podrobnosti o Hurvínkovi, který oslavil 100 let, a budeme připomínat v sobotních hvězdných na návratech, takže zítra ve 4 hodiny odpoledne tady místo Huboriády budou Hvězdné návraty a vy se dozvíte všechno, co jste možná ještě o Hurvínkovi a Spejblovi netušili. My se potřebujeme s paní Libuší dozvědět, jestli chcete pokračovat s Hurvínkem, anebo nastoupí divadelní historky z pořadu Tak neváhy a toč speciál a bude vyprávět Josef Vinklář. Vyberte si svůj archivní kousek SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je tu další hlasovací kolo, telefon 731 800 900, teď naživo. Můžete hlasovat pro Hurvínka nebo pro pana Vinkláře, tak si vyberte, třeba vy. Dobré odpoledne.
2: Ano, hezké odpoledne, Májové, přeji vám, Pavle.
1: Děkuji.
2: Posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Libušku.
3: Děkuju.
2: A které si vážím jako herečky a jako člověka. A přeji vám hodně zdraví. A vybírám Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky i v tento sváteční den. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Angeliku a Pavla.
1: A Žofrého, ano, dobře.
4: Tak.
1: No. A?
4: Žofrého u mixážního pultu.
1: Děkuji. Ano.
3: Nemá jizvu.
4: Vinkláře.
1: Dobře.
3: Ano, dáme.
1: Děkujeme, děkujeme.
4: Díky.
1: Taky jsem mohl říct Nikolas, že jo, ale to, jak jste mu říkala, chci, abys to poprvé
3: ano,
1: byl ty.
3: Byl ty, to někdo byl krásný, mladý, ano, krásný.
1: Tak to už nedoženu. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Michal, já bych si přál toho Hurvínka před.
1: Michale, děkujeme, hezky. Ano,
5: jo, díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je teď na telefonu?
6: Dobrý den, tady je Lida z Otrokovic.
1: Mm-hmm.
6: Já bych volila Bčko taky, mm-hmm. i když mám Hurvínka moc ráda,
1: mm-hmm.
6: ale chtěla bych se vás jenom zeptat v tom zítřejším pořadu, kdyby byli aj na návštěvě ti noví herci, co vodí, nevím, neznám jméno ty.
1: Ano, ano, ano, ano, mají už nové tvůrce, že jo, tito Užasné. Legendární herci, no. Hurvínek a Spejbl, dělají to moc dobře, já s vámi souhlasím, Velice. Ale musíme se nechat překvapit, co autor tohoto pořadu, Patrik Rozehnal, ano, kolega, ano, tam pro vás přichystal.
6: Ano, těším se, kdyby tam byli, tak to opravdu, když zavřete oči, to je úplně ten původní dětský, když jsme
1: Přesně.
6: byli malí,
1: ano.
6: Velice jim to jde,
1: je to
6: nádherné.
1: Tak. Tak ano, doufám, že tu pochvalu od vás slyšeli. Ano, těšíme ano, se ano. na příště.
6: Děkuji vám, nashledanou.
1: Nashledanou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, dobré májové sváteční odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou.
3: Děkuju.
7: Dobrý den, paní Libuško, moc vás zdravím a přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům přeji krásný víkend či příjemné pondělní ráno s příjemným probouzením do nového dne a týdne. Přeje humoriádnice Růža z Rychnovska.
1: Tak děkujeme pěkně, mějte se
3: děkujem.
1: Hezky. Přičítáme i váš hlas. Tak Hurvínek, ať už to je ten malý, střední nebo velký, on má tři verze dokonce. Ta nejmenší je 46 cm, ta klasická, a ta nejvyšší je 56 cm vysoká a váží od kila do skoro 2 kg. Takže tři Hurvínky máme takto rozdělené podle velikosti a váhy. Ovšem větší váhu v tuto chvíli měl Josef Vinklář. Béčkaři zvítězili, jdeme na divadelní historky, vracíme se do pořadu, který moderoval Eduard Hrubeš, tak neváhej a toč speciál.
8: Dvě historky o vynikajícím českém herci z Národního divadla, který byl opravdu mimořádně humorem nadaný. Byl to pan profesor Nedbal, vychoval strašlivou spoustu mladých herců, má mnoho žáků hereckého řemesla. Bylo to na zkoušce, začínali zkoušet hru Tylovu Paličovu dceru, a režíroval to vynikající režisér pan Jaromír Pleskot. A říká celému tomu souboru, říká, děti, prosím vás, já bych byl rád, kdyby jsme k tomu Tylovi přestoupili úplně nově. Opravdu nově, aby jsme toho Tyla pojali jinak, než to tradiční provedení. Já bych chtěl, já jsem s tím teďka byl sám, když jsem se připravoval, říkejte mě, o čem si myslíte, že by to mělo být? O čem by to mělo? Všichni na to tak koukali a ženský samozřejmě znáte, tak zasenky, jo, tohle a chlapi kaníčky od bot, jo, a nic, nikdo. A, no ne, tak vážně, o čem to budeme hrát? V tom se přihlásí Nedbal a říká, no pane režisér, jestli to nevíte vy, tak jsme tady předčasně, jo. Pan profesor Nedbal hraje velikou roli ve hře Jiřího Šotoli, Tažní ptáci, a má na jednom místě takový dlouhý 1,5-stránkový monolog, kde vysvětluje, jak s ním naložili, protože byl kulak, jo. A vždycky za ten monolog dostal aplaus na otevřené scéně. to je takový dost velký vyznamenání pro herce, když prostě v průběhu představení dostane za něco, co se mu obzvláště podaří. A jemu se to stávalo na každém představení. A na tomhletom představení byl jeho režisér, který tu hru režíroval, byl to jeho žák, František Laurin. A byl v portále a chodil se na tu scénu koukat a tak jako kouká, jak to dneska bude hrát. A ten pan profesor měl najednou takový výpadek a skočil, jo. A jak znervozněl, tak měl další výpadek a zase skočil. No prostě z toho monologu řekl půlku. Ale když skončil, tak znovu od lidí dostal aplaus na otevřený scéně a jde do portálu kolem toho režiséra a říká, viděl jsi? Teď si představ, co by dělali, kdybych jim to říkal celý. Jo? Abyste si nemysleli, že takovéhle věci se dějí jenom v českém divadle a já ho nepomlouvám. Já to divadlo i to své, i celé české divadlo mám rád. Ale existuje jedno slavné anglické divadlo a ta historka, kterou vám budu říkat, je skutečně autentická, protože mi ji vyprávěl jeden náš výjimečný překladatel, J.Z. Novák, který překládal z angličtiny Shakespeara, zvlášť Oscara Wilda a pana G.B. Shawa. On přijel do Anglie, jel do Skotska na představení velmi slavného anglického divadla, kde hráli Richarda III. On sedí v divadle a ten známý, který ho tam pozval, říkal, prosím tě, dej trošku pozor, protože oni odpoledne byli na exkurzi v továrně na výrobu whisky, jo, takže to nás taky vedou, třeba nás vemou na exkurzi, když přijedeme do Ostravy, do dolů nás vemou vždycky, jo. Ale tam je vzali do továrny na výrobu whisky a začali, a to představení začíná, že Richard III. Hlavní postava nastoupí a má dlouhý, téměř dvoustránkový monolog a říká volně přeloženo, já upletený ze zbytku, já ke kterému se příroda obrátila zády, já vejškrabek všech vejškrabku, já který jsem takový, že ledva vejdu, nebesa se nenávistí otvírají. V první řadě sedí pán a povídá svý ženě, říká, pojď sem, je to možný, ten je úplně ožralej. Ten Richard nehne brvou, jde až dopředu na forbínu a tomu pánovi říká, co pak já, ale počkejte, až přijde vévoda z Buckinghamu, jo?
1: Tolik divadelní historky v podání Josefa Vinkláře. A protože tu máme báječnou herečku i divadelní Libuši Švorbovou, tak očekávám, že nám přidá nějakou tu divadelní historku svou.
3: Ale to já jsem si vzpomněla díky tomu Nedbalovi, že on jednou potkal v rozhlase na chodbě Božu Bezoušku, který ho učil a říká, co ty tady děláš? A ten říká, já tady režíruju, pane profesore. A on říká, ty režíruješ, no to je sranda. A odešel a po pár Krosík se otočil a povídá, tak mě obsaď.
1: Ano, tak vidíte to, nakonec žák obsazuje svého učitele. Ano. Někdy tak. My jsme rádi, že jste dorazila i ve svátek. Přejeme hezký sváteční den a pěkný májový víkend.
3: Děkuju a přeju taky všem, kteří nás poslouchali, aby měli celý máj krásný, nejenom ten sváteční.
1: Přání Libuše Švorbové, Pavel Kučera se přidává s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se dobře.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Premiér Babiš dál trvá na tom, že prezident na letní summit NATO v Ankaře nepojede. Technické služby v Rokytnici v Orlických horách budou mít nové zázemí. Běžkyně Tereza Hrochová je po 22. mistryní republiky. Zítra bude polojasno s teplotami do 20 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se znovu neshodli na tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO. Vládní delegace prezidenta v Ankaře nechce. Pavel to řekl po dnešní schůzce na Pražském hradě. On sám ale s účastí dál počítá a trvá na ní.
3: Podle prezidenta Babiš uvedl jako hlavní důvod rozdílné pohledy na závazky Česka vůči NATO. S tím Pavel nesouhlasí.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
3: Babiš na schůzku přijel se zpožděním. Po jednání odešel zadním vchodem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z ANO má vláda právo rozhodnout, kdo se summitu zúčastní.
5: Plnou odpovědnost nese vláda. Máme zde parlamentní, nikoliv prezidentský systém a vláda má plně v kompetenci veškeré plány. Vyplývající mimo jiné i z cílu NATO.
3: Pokud prezident nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Podle Pavla jde ale o poslední možnost. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Technické služby v Rokytnici v Orlických horách se v květnu přestěhují do areálu bývalých kasáren. Dosud sídlili v budově městského úřadu, kde už podle vedení města neměli dostatečné zázemí. V nových prostorách budou mít technické služby k dispozici větší garáže i dílnu. Uvolněné prostory na městském úřadu chce město využít pro vybudování výtahu a zajištění bezbariérového přístupu do budovy.
6: Poměřili síly a vědomosti s kolegy ze škol v Polsku, v Německu a na Slovensku. Soutěž zahrnovala jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti. Účastníci museli prokázat nejen znalosti z oboru, ale také zručnost, přesnost a šikovnost při plnění jednotlivých disciplín. Vítězství potvrdilo kvalitu oboru rybářství, který má v Kopidlně dlouholetou tradici a připravuje studenty na profesní dráhu v oblasti rybníkářství a vodního hospodářství. Z Kopidlna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Která mluvila o významném úspěchu, kterého dosáhli studenti střední školy Zahradnické v Kopidlně. Na mezinárodní soutěži rybářských škol na Slovensku vybojovali první místo a porazili konkurenci z několika evropských zemí.
0: Sport.
2: Běžkyně Tereza Hrochová je po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů. Po 20. je republikovou šampionkou i další olympionička Kristýna Sasínek-Meky. Ta ovládla závod na jednu míli.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 7 až 4 stupně. Zítra nás čeká poměrně slunečno, sobota bude polojasná až jasná, nejvyšší teploty 17 až 20, na horách kolem 10 stupňů. Vítr povane slabý severovýchodní a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehody v našem kraji aktuálně hlášené nemáme. V Jaroměři pokračuje oprava mostu v ulici na Valech. V tomto místě počítejte s objížďkou a jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 17. hodině vám Karel Sladký přeje hezké sváteční odpoledne z Českého rozhlasu Hradci Králové. Je 8. května a vzpomínky pamětníků na 8. květen 1945 v Hradci Králové nabídneme v této hodině našeho svátečního vysílání. Určitě se společně s námi rádi vrátíte v čase. Neměli bychom zapomínat okamžiky plné emocí, očekávání, ale i nadějí. Připomeneme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. A aby se jí dál hezky poslouchalo, připravili jsme i písničky a interprety, které máte rádi. Za malou chvíli skupina Elán a pak také František Nedvěd. Český rozhlas Hradec Králové s vámi 8. května. Dobré odpoledne.

8. května posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Přejeme hezké, klidné sváteční odpoledne. A právě protože je 8. květen, v následujících chvílích bychom se společně s vámi chtěli alespoň na chvíli vrátit ve vzpomínkách pamětníků do květnových dnů roku 1945. Vzpomínky na 8. květen toho roku v Hradci Králové. Byly to okamžiky plné emocí, očekávání, ale i nadějí. A to si teď připomeneme v repríze pořadu 8. květen, který připravila Eva Boudová.

0: tady je možná taková zajímavost a kuriozita, že do města Hradce Králové přijeli 8. května nikoli ruští vojáci, ale americká armáda. Jak to bylo?
1: To je velmi složitá otázka, na kterou nelze tak zcela jednoduše odpovědět. Jedno je jasný, že bylo vyhlášeno, kdy bude konec války. A Němci tvrdili na tom vrchním velení OKV, tvrdili, že nemají spojení právě s těma armádama toho Schernera a stanovili jednoho vyššího důstojníka, aby se dostavil do Plzně a že ho z té Plzně dovezou tedy do Velichovek, aby mohl předat tomu Schernerovi příkaz ke kapitulaci. To znamená, že v době, kdy tato část podle demarkační čáry patřila Rusům, tak bez jejich vědomí podnikli jízdu, oni tomu říkali mise, do Velichovek. Ale zřejmě politicky využili toho, že ta jízda byla zcela zbytečná. A jim se jednalo o to, že získají archiv, protože podle německých nařízení každá armáda, která z východu šla a byla zničena, musela předat svůj archivní materiál té armádě, která byla za ní, to znamená, která byla bojem nedotčená. A ve Velichovkách se vlastně soustředili všechny archivní materiály všech armád, které vlastně šly z východu. A protože je nechtěli předat Rusům, tak do postaveného protiletadlového krytu ten archiv ukryli, část ho spálili, dorozuměli se s Američanama, protože ta výzvědná skupina se s nima dorozuměla a ty ve Velichovkách čekali, až tam ty Američani přijedou. Mezitím ovšem ten Schirner i s tím nadsmerem, to znamená náčelníkem štábu, odjeli do Žatce. Tak to je asi tak jedna z těch prvních věcí a to, že to ta německá strana skutečně nevěděla, se vlastně projevilo až teprve po 9. květnu, když sem přijeli Rusové a zjistili, že fotograf Vokřál fotografoval právě celou tu akci těch Američanů tady v Hradci a že z toho jsou fotografie. Tak jeden z těch důstojníků šel k tomu fotografu Vokřálovi, tam byla jeho manželka a teď jako rukama nohama vysvětlil, že by chtěl vidět fotografie těch Američanů. Ona myslela ze zvědavosti, tak mu je předložila a on, když je viděl, tak začal strašlivě mlátit pěstí do toho prodejního pultíku, začal rusky řvát, nikdo mu ovšem nerozuměl a nakonec si fotografie vzal, praštil do stolu a odešel. A to byla první jako jasný důkaz toho, že ty Rusové o těch Američanech nevěděli a že se jim vlastně Američani dostali do jejich sektoru a že jim něco sebrali, to ještě nevěděli, co jim sebrali.
0: Podle archivních materiálů a podle dochovalých zpráv američtí vojáci dorazili do Hradce Králové v ranních hodinách. Asi doplníte, v kolik hodin přesně. Jak byli přijati vlastně lidmi?
1: No, americká armáda projížděla Chlumcem, nebo ta mise projížděla Chlumcem okolo 7. hodiny raní a kolem 7:30, malinko po 7:30 stáli na velkém náměstí, protože na věži šly hodiny a jeden fotografický záběr právě zobrazuje toho Američana na náměstí a za ním je vidět ciferník na Bílé věži, tak to je celkem přesně určený. V té době, když sem Američani přijeli, tak bylo na náměstí asi 10 lidí. Zase podle fotografii, páč, to je všechno jako nafotografovaný tohle. A zajímavý je, a to dodnes není vysvětlený, proč a kdo navedl americký vozidla vlastně do slepý ulice, která byla pro vojenský účely absolutně nebezpečná. Až tam stačilo potom pár zásahů třeba minometem a rozmydlili by vyvali celou tu misi. Protože tam, když potom odjížděli a chtěli odjet, tak museli vjet do pivovaru na dvůr a tam se ty M8, ty kolové tanky otočily a teprve zase vyjížděli ven. Nikdo neví proč a jak.
0: Čili to vítání spontánní, které známe z fotografií, lidé se zhrocovali v průběhu celého dne. Jak to bylo tedy dál?
1: Ty Američani přijeli, teď se tady s lidmi dali dohromady, prohodili se takový velice rychlý řeči. Nikdo neví, co vlastně se hovořilo. To se nedá zjistit. Prostě takový hlavní bylo to, že jakmile přijeli Američani, tak lidi jim strkali papíry, tušky, aby se jim podepsali. To bylo nejhlavnější, co jako oni udělali. Přitom přijeli z Prahy, přivezli nějakého důstojníka českého, který jim překládal, který přines potvrzení o tom, že jsou skutečně z Prahy, že je to ta mise a že žádají, aby jim Hradecký revoluční národní výbor, respektive vojsko, vydalo benzín. Ten benzín byl v pivovaru. Takže generál Janáček, který tady byl, hned vystavil potvrzení, poslal spojku, ta je dovedla do toho pivovaru, tam se načnuli barely, takový sudy 300 litrový s benzínem, kde si ty Američani přečerpali benzín, měli jedno píchlý kolo, to jim tam taky opravili a proto se zastavili až odpoledne. Takže tady se vlastně nějak zvlášť nezdrželi. Na tom náměstí bylo asi takových nejvíc 3000 lidí. Těm vojákům donesli jim snídaně, donesli jim buchty, co kdo prostě měl. Ty vojáci se najedli, otočili se a jeli směrem na Velichovky. Jenomže za Hradcem se rozdělili do několika proudů.
0: Kolik vozů vlastně přijelo? My hovoříme o vojácích, můžeme upřesnit ten počet?
1: Nemůžeme, protože to je dodneska tajný i pro samotný Američani, protože Američani pro ten útvar, který vystrojil tuto misi, psali kroniku, tu kroniku jsem dostal a tam se hovoří, celkem by to bylo 10-15 vozidel, ale když jsem prováděl zjišťování během mnoha let, tak jsem zjistil, že třeba jenom záloha kolových tanků byla 10 kusů, který vůbec do Vlichovek nepřijeli ani do města, ale který přijeli jenom před jednu vesnici, kde zůstali stát. A čekali, až jak to bude. A zbytek těch vozidel obklíčil vlastně celý Velichovky a jeli přes pole z různých směrů jako hvězdice, aby se dostali. Oni počítali s tím, že Němci budou tam klást odpor, až to vlastně byl nejvyšší útvar bojeschopný, který byl. Oni nevěděli, jak to vypadá. To nikdo nevěděl. Takže nevíme ani přesný počet těch vojáků, ale každopádně disponovali tak obrovskou silou, že ten štáb by dokázali se zbraněma, který měli, který si přivezli na těch vozech, ten štáb rozstřílit i s Velichovkama. Až to byla obrovská bojová síla.
0: O tom, jaká byla nálada a jak vypadalo vítání amerických vojáků, můžeme zjistit něco málo z vyprávění očitých svědků této události.
2: Já jsem jako všechno zažil, já se na to pamatuju, dokonce se pamatuju na to, když Američani přijeli sem do Hradce Králové, když byli u Svatého Ducha.
0: Kdybyste měl připomenout nebo trochu připodobnit současníkům náladu tehdejších lidí,
2: no,
0: bylo tam hodně očekávání?
2: Víte, že jo, nálada obrovská tenkrát v té době. To jako každý se na to těšil, že zase bude svoboda, ty bílí věže, tam přijeli ty parlamentáři právě vyjednávat. No a pak se vraceli zpátky zase, jestli do Velichovek nebo já nevím kam prostě, to už jako nevím.
0: Měli jste nějaký kontakt s těmi vojáky přímo?
2: Měli přímo a pamatuju se na to, jak jim lidi nosili pečený husy a všecko možný. No byla to obrovská sláva, to jako se na to nedá zapomenout. Já jsem bydlel na Hučáku, tady v Hradci. Tam kolem nás byly jako detašované pracoviště Němců, protože ta byla dost hlídaná, bylo to podminované všecko, ten most, jo. A takže jako jsme měli taky strach nějaký, že jo, kdyby náhodou se k něčemu došlo, tak aby to nevyhodili všechno do povětře.
3: Tenkrát jako kluci jsme lezli po těch pancířích, když oni byli tadyhle za Svatým Duchem a poprvé jsme dostali čokoládu a my jsme nevěděli, k čemu je to dobrý vůbec, jo. To jsme vůbec neznali. A ještě třeba já jsem se pamatuju, že jsem bydlel v centru Hradce, když ustupovala německá armáda, kdy Tyršův most byl podminovaný nebo ne podminované, ale byly tam umístěny letecké pumy, do dneška jsou tam ty uhelníky, na kterých ty pumy ležely, jo. Ano, a pamatuju se, že Němci měli na Sokolském hřišti vysílačku, kam jsme my jako kuci potom vlezli a prostě jsme se dívali, k čemu je to všechno dobrý. No.
0: Vy jste říkal, že vám bylo 9 let tenkrát?
3: Ono to bylo dost zajímavé, protože my jsme třeba pozorovali z baráku, jak hořelo hradecké letiště, když tam byli Vlasovci, tak to jsme pozorovali. My jsme tam potom chodili jako kluci do těch trosek těch letadel, což bylo velice zajímavé pro nás. No a když třeba vodili tadyhle po tehdejší Bismarckově třídě ruský zajace, my jako kluci jsme dostali doma rohlíky, aby jsme jim šli dát, no ale prostě ty německý stráži jako byli dost, báli jsme se prostě, no spíš jsme jim to házeli, no jenže oni se proto třeba nemohli ani sehnout a tak dále, protože oni okamžitě to střelili, no tak to by bylo tak všecko, no.
0: Taková tedy byla nálada v Hradci Králové 8. května, když několik vozidel přivezlo americké vojáky, kteří dále pokračovali do Velichovek. Jak to ale vypadalo v celém městě? Vlastně tohle je situace z Velkého náměstí. My jsme si prohlíželi fotografie a tam bylo několik zajímavých momentů, třeba to, jak lidé začali vyhazovat z fakultní nemocnice německé vojáky. Propukl naplno takový ten odpor ke všemu německému.
1: V době, kdy sem přijeli Američané, vlastně to bylo tak, že Němci se domnívali, že přijeli sem vyjednávat. A proto Revoluční národní výbor vydal okamžitě vyhlášku, protože se vydávali průběžně, pač nevycházely noviny, vydal vyhlášku, ve které píše, aby se ve městě zachoval klid, že Němci a Američani vstupují do jednání, aby to jednání nebylo narušeno třeba střelbou nebo přepadením nebo tím, což ovšem vůbec nebyla pravda, protože oni do toho jednání vůbec nestoupili a neměli zájem a ani se nesetkali. Nepadla tady jediná rána, ale V noci ze 7. na 8. začíná takzvaný chaotický a bezhlavý útěk Němců. To znamená, v hlavní nemocnici třeba leželo spousta Němců a 8. ráno ta cesta, která vede dneska k tomu novému mostu, ta byla bílá od obvazu, berly tam byly zaházené a tak dále. Jak ty Němci, kteří zůstali v nemocnici neschopní transportu, se třeba plazili po zemi a tak a snažili se dostat na druhou stranu na Labe a prchat směrem na západ. Takže tam bylo spousta takových. Ty, kteří potom nemohli chodit, tak tam, kde doteďka bylo zubní oddělení, tak tam dřív byly takový německý pokoje uvolněný pro frontový vojáky a tam v jednom tom pokoji ležel nějaký vyšší důstojník zcela sám na posteli. A to už bylo 8. A on už věděl, že toho 8. prostě oni odsud utíkají, tak mu nechali zbraň, pistoli, nechali mu tam náboje a cokoliv se šustlo na chodbě, tak on pořád střílel do těch dveří, až mu ty náboje došly. Teprve pak se k němu mohli dostat. Někteří Němci utekli třeba do podzemí nemocnice, tam jsou takzvané technické chodby a tam je honili ještě týden v těch chodbách, až to je labirint podzemí, kde se schovávali a předtím se tam schovávali partizáni zase. A když potom se to otočilo, tak se tam schovávali Němci. A třeba na dnešní fakultě lékařský v Šimkově ulici, tak tam byl lazaret, kde zase byli Němci, kteří byli schopni transportu a Němci, kteří nebyli schopni transportu. A oni v noci, Němci, vynosili ty raněné Němce na chodníky, na těch nosítkách, tam je dali. Pokud měli svý zbraně, tak jim to nechali a pokud neměli, tak jim dali pistole, granáty pod sebe, aby jako, až oni měli strach, že přijdou tu Rusové, že budou chtět zabít, tak aby aspoň ještě nějak ty Rusy oslabili, tak to chtěli postřílet. Jenomže když je dali ven na ty chodníky, no tak tady byl ve městě taksi aktivní Červený kříž, ty sestry tam přišly, začaly je ošetřovat, až to byly velice těžce raněny. No a když se tohle dověděli, volali do nemocnice a z nemocnice přijeli ty velký sanity, český doktoři a český sestry a vlastně zachránili život spousta těm vojákům, kteří leželi na těch chodníkách. A nebylo to jenom tady, ale bylo to i ve staré nemocnici, na Hlucháku, prostě všude, kde byly nějaký volné místo i ve školách a kde leželi tak těžce raněni, tak oni je vyházeli. Tak to byl asi takovej ten první moment. Druhý moment byl, že byla nařízená akce Arles na letišti. To znamená, je to akce Spálená země, kde se provádí to na 4 fáze. Ale protože ta doba byla příliš krátká, tak se provedla jenom ta poslední, to zničení, totální zničení letiště. A na to byla vyčleněná část letiště v počtu asi 27 mužů s nějakým hauptmanem. A už v roce 44 na letiště dostali příkaz, že to letiště musí být zničený. Potom, jako když ty Němci ustupovali velice rychle z Ruska a neničili, tak Hitler s Bormanem vytvořili nový seznamy a poslali znovu příkaz ke zničení hradeckého letiště s tím, že to zničení provedou, až přijde další rozkaz. Ten další rozkaz sem přišel, říkají ráno 8. Vojáci z letiště chodili tou Věkošskou ulicí, kde jsou ty rodinné domky a říkali těm lidem, že na letišti budou veliké rány, aby si otevřeli okna, aby jim to narozbilo okna. Neřekli, že se bude ničit letiště. No a tohle to právě trvalo v období, kdy ty Američané

0: Čani vlastně odjeli a teď tady bylo takový mezidobí, kdy se nevědělo, co se vlastně bude dít. Němci ještě vystrkovali pořád růžky, že jako by třeba mohli střílet nebo dělat prostě nějakou neplechu. A na druhou stranu zase se připravoval už, až to se vidělo, že ten kvas končí, tak se vypravili všechny možné věci k tomu, aby se zachránilo co nejvíc hodnot.
1: Já se zase vrátím zpátky k té společenské náladě, která v těchto dnech vládla. Já vím, že Hradečáci samozřejmě se snažili přijít k českým vlajkám, jak jen to šlo, a myslím si, že obchod s vlajkami byl v té době velice obléhaným místem. Jak to bylo? To je také takový zajímavý moment těchto dnů.
0: Ano, tak první věc je, že třeba 5. května těch československých praporů viselo strašně málo, protože to byly vlastně prapory, které byly schovaný. A já můžu říct jenom to, že my jsme ten prapor schovaný neměli a vím, že maminka vytáhla, protože cvičila na všesokolském sletu v takovým modrým oblečení, tak vytáhla ten oblek, to si pamatuju, rozpárala ho, sešila z toho to, co bylo potřeba, a poslala mě tam v Malšovicích, byl obchod u Randu, a říkala, dojdi panu Randovi a řekni, a ti dá červenou barvu na vlajku. Takovou já jsem nevěděl, jaká červená, a říká, řekni mu tohle, a on ti to dá. Mezi tím vystřihala prostěradlo, přinesla tuhletu. Tu barvu jsme přinesli, to už hned rozmíchala, tu zbytek prostěradla toho namočila, aby to bylo červený, ještě mokrý to rozstřihala, sešila to dohromady a už jsme měli, já nevím, asi v jednu hodinu už jsme měli vlajku, ještě z ní kapala barva. Jo, a tu jsme měli vlastně celičký květen, ty vlajky jako visely. Ovšem byly doby, kdy Němci hlásili, že se musí vlajky dát dolů, nebo že do těch domů bude stříleno, nebo že ty majitelé domů budou zastřeleni. Jo, nesměli se dávat ani rudý vlajky, nesměli se nosit rudý pásky. Němci řekli, u koho chytě, že má na rukávě. Právě oni tomu pak říkali rabovací gardy, že jo? Ale to bylo označení. Prostě, jestliže jsem měl civilní oblek a měl jsem tuhle ten červený pásek, to znamená, že jsem byl voják a musel s nima, koho zajmuli Němci, zacházet jako s vojenskými zajatcemi, a nemohli s nimi jako civilistama. To znamená, vztahovalo se na ně určitý právo, proto nosili ty červený takový pásky na tom rukávě. A potom, když už to bylo potom 7., tak pan Mareš na Masarykovém náměstí měl veliký papírnictví. A on prostě měl dohodu s tím tiskařem, že mu bude tisknout papírový praporky, dost velký, tak asi formát A4 na špejly, který byly ruský, československý, anglický, francouzský, já nevím, prostě všech těch národů, který jako bojovali proti Německu, a to se tam prodávalo, protože jak projížděla rudá armáda potom a i ty Američani později, až na těch autech ty praporky jsou vidět, tak prostě lidi stáli na kraji chodníku a mávali těma praporkama a volalo se sláva, nazdar, a já jsem volal tak strašně u Viktorina, že prostě jsem ztratil i hlas. To jsem se tak strašlivě vyřval v tomhle tom, pač těch lidí bylo strašná spousta. A to se stálo po celé té frontě těch projíždějících, hlavně Rusů, pač ty Američani celkem odsud odjeli jako nenápadně ráno. Až teprve, když se vrátili odpoledne, tak to teprve začalo to pravý, protože potom z Velkého náměstí až někam za Korunu ty ulice lemovali lidi a řvali jak klobouky, že tady byli Američani, pač každý žil v domnění, že skončila válka, že ty Američani nás vlastně osvobodili. Tak byla hrozná radost. A sami Američani píšou v té své kronice, že nálada ve městě byla slavností, že po městě pochodovali kapely, že tady byly místní dívky oblečené v krojích, které jim nabízely pivo a takovýhle. Prostě to tam strašně, že zasypali ovocem, jabkama, což bylo dost divný, že jo, v květnu, ale tohle všechno si tam ty americkí vojáci do té kroniky napsali, to, co tady viděli ve městě, a taky tam napsali, že jako oni jeli a proti ním šle proud pěších Němců, kteří posedávali skutečně po obrubníkách a měli ruce na hlavě, nemohli ušít jako dál. Ty momenty těch postřehů jsou zachycený právě v téhle americké kronice.
1: Kupování vlajek došlo i k osvobození v uvozovkách zalitého Heraklitem lva, čili symbolu státnosti. To bylo 8. května?
0: Právě tento okamžik využili takzvaný hasiči jednička, to znamená hasiči z Malého náměstí. Oni tomu říkali, že tam měli svoji zborovnu a tam byl určitý počet hasičů, měli tam auta se žebříkama a s tím. A jakmile se tady objevili Američani, tak ten velitel těch hasičů uměl anglicky a mluvil právě na náměstí ve džípu s tím Američanem, jako co tady dělají, ten mu to řekl. Pak tam přišli z toho Revolučního národního výboru nějaký jeden člověk, který taky se s tím bavil, ale nic podstatného se vlastně nedověděli o těch. Ty Američani nevěděli, proč jedou. Oni se skutečně domnívali, Američani, že vezou toho Mayer Detrinka k tomu Schernerovi. A když jako zjistili, že vlastně to znamená konec války, ty hasiči, tak zajeli do tisí zborovny, vytáhli tam odsud velký žebřík, že, který se používal při požárech,

0: vyfotografoval dole i potom ty kusy toho Heraklitu, který byl spadlý dole. A já jsem s tím velitelem, který se jmenoval Voborník, jsem potom o tom letom mluvil a skutečně to, co já jsem si zjistil, mě on potvrdil. Protože hasiči ve městě v době revoluce neměli zbraně. Měli jenom ty hasičské sekírky a jejich hlavní náplní bylo, aby tady u Boromea u řeky hlídali civilisty, ženy a děti Němců, německý národnosti, kteří se soustředovali právě do toho Boromea, aby je potom celkově mohli odvíst někam, buď to vyvíz do Německa nebo tak prostě, ale tady se schovali. A tak oni je hlídali beze zbraně. Jo.
1: Jak se vlastně Hradečáci chovali k Němcům, k německému obyvatelstvu po té, co zjistili, že je konec války, že válka je u konce, že patříme my mezi ty vítěze, mezi osvobozené země, zatímco Německo bylo na té straně prohry?
0: Skutečnost je asi taková. Od 5. května do 8. května se v Hradci vyrojilo mnoho revolucionářů, to znamená občanů, kteří někde sebrali zbraň, chodili s tím po městě a demonstrativně ukazovali, že jsou revolucionáři, že mají zbraň, že bojovali. Ale stalo se, že byli taky pozváni k Bláhovce, kde se provádělo vlastně největší ozbrojování ustupující německé armády. A tak bylo mnoho hrdinů a také emocí. A tak se stalo, že na několika místech v Hradci, hlavně teda na té Bláhovce, kde šli od Josefova pěšky Němci, a to nejenom vojáci, ale i důstojníci tak dále, jeli s vozma, s koňma a tady na ně čekali hlavně ženy hradecký. Hlavně ženy, které byly ozbrojeny klacky a ustupující řezali hlava nehlava. Je to nechutný, ale je to pravda. Nebylo to jenom tam, bylo to třeba i u Žižkových kasáren, kde byl na dvoře soustředěni zajatý Němci, jak se Hradečáci dověděli, že je budou odvádět do těch táborů, tak to samý tam na tom ostrůvku v prostředku, tam byli chlapi s bičem a s tím a řezali to tam hlava nehlava. Muži pomocí řemenu a bičů a bylo mezi nimi mnoho těch, kteří měli rodinné příslušníky stále v koncentračních táborech nebo manželky ve svatobě Bořicích a bylo mnoho těch, kterým nacismus vzal živitele, děti, zničil jim rodiny, jen proto, že bránili svou zem, město svobodu a bylo také mnoho těch, kteří toho 8., když už byl konec války a těch bylo hodně, prostě tu zbraň odevzdali vojákům, až na velkém náměstí byli vojáci, sebrali se a šli domů. Nikde se nezapisovali a nikdy v životě nežádali o nějaké zvýhodnění, že byli třeba revolucionáři, nebo partizáni, nebo jiní bojovníci. Prostě těch byla velká většina a nikdy o tom nemluvili. Tak to je asi tak to chování k těm Němcům. Ale do toho 8. května se s těma Němcema vypořádávali jedině skutečně ozbrojené skupiny, většinou partizánů. A to byli partizáni buď městského typu, anebo lesního typu, to znamená ty, kteří trvale žili v lese a ty, kteří trvale bydleli ve městě, chodili do práce a v tom dalším čase prostě pracovali jako partizáni. Tak ty skutečně bojovali. Neměli jsme se takhle ukazovat oko za oko, zub za zub, ale já se jim nedivím, protože skutečně byly případy, že byl konec května a muž, který byl lesním partizánem, neměl doma ještě manželku. To znamená, ta doba on si mohl myslet, že je mrtvá, že mu Němci zavraždili, než se vůbec odtamtud jako dostali. Takže to bylo velice rozdílný. Ovšem to, co se dělo potom po 9. květnu, to vlastně je neetický a vlastně odpradávna se říká, že pokud byla vedena nějaká bitva, tak všechny mrtví, kteří byli usmrcený, byli vlastně zabiti ve válce. Ale jakmile skončila válka, tak kdyby zabil jeden druhýho vojáka, tak se to posuzuje jako vražda. Jenomže v těchto případech se to jako vražda neposuzovalo.

pořadu Evy Boudové 8. květen, který jsme vybrali z archivu, jste slyšeli vzpomínky na události roku 1945 v Hradci Králové. Vzpomínali Zdeněk Doubek, Vladimír Čech a Vladislav Chmelík. Režii měl Pavel Krejčí.

0: Pokračuje sváteční vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Karel Sladký přeje hezké 8. květnové odpoledne. Česká filharmonie v tomto týdnu představila nového uměleckého ředitele a totéž uděláme i my. Pokud zrovna není v koncertním sále, pravděpodobně je na procházce se svým border teriérem. Řeč je právě o novém uměleckém řediteli a generálním manažerovi České filharmonie. Od září je jim Hugh Humphries. Oficiálně tady od září stane. My vám ho velmi rádi představíme, protože v tomto týdnu byl také představen ředitelem českých filharmoniků Davidem Marečkem. A londýnský rodák vystudoval hudební vědu na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii a má řadu mezinárodních manažerských zkušeností. Ve funkci nahradí od září londýnský rodák Roberta Hanče, který nastoupil do čela hudebního festivalu Pražské jaro. Tak si poslechněte, jak popisuje své pocity budoucí umělecký ředitel České filharmonie, londýnský rodák Hugh Humphries.
1: Když jsem tu byl naposledy v únoru, tak na zemi ještě ležel sníh. Dnes, jen pár měsíců později, je mimořádně teplé jarní počasí. Je úžasné vidět, jak rychle se Praha v tak krátkém období mění a je to prostě krásné město.
2: Popisuje své pocity z Prahy budoucí umělecký ředitel České filharmonie Hugh Humphries. Proč si čeští filharmonici do svého vedení vybrali právě jeho? To vysvětluje generální ředitel David Mareček. S Humphriesem se osobně zná více než 10 let.
3: Pracoval jako šéf orchestru mladých Evropské unie, jako umělecký ředitel symfonického orchestru v Melbourne, ale má také velkou agenturní zkušenost a zkušenost z provozu velkého sálu, protože 10 let vedl Barbican Center v Londýně.
2: Nová posila České filharmonie se plánuje účastnit koncertů i zkoušek orchestru. Co dalšího bude mít Hugh Humphries na starosti, popisuje David Mareček.
3: Bude odpovědný v podstatě za celý umělecký provoz orchestru, tedy za dramaturgii a plánování sezon, za smlouvy s titulárními dirigenty, s hostujícími nejenom dirigenty, ale taky solisty, rezidenčními skladateli, zkrátka za celý program filharmonie a přirozeně také za zájezdovou činnost a za nahrávání.
2: Londýnský rodák se už nemůže dočkat, až pozná naši kulturu a stane se součástí významného českého orchestru.
1: Cítím se mimořádně nadšený, je to pro mě opravdová výsada.
2: Čeká ho také spolupráce se šéfdirigentem Semjonem Byčkovem a od roku 2028 i s jeho následovníkem Jakubem Hrůšou.
1: Jsou to dva dirigenti, které chce mít pravidelně ve svém repertoáru každý orchestr na světě. Oba jsou to uznávaní dirigenti. České filharmonii je opravdu výjimečná umělecká rodina.
2: Práce s tak velkým orchestrem může být často náročná. Hugh Humphries je ale připravený vyslechnout názor každého člena souboru.
1: Z mého pohledu jako uměleckého ředitele je důležité se ujistit, že si vyslechneme názory všech hudebníků, protože každý má naprosto oprávněnou zkušenost. Nikdy nevíte, odkud přijde nějaký opravdu vzrušující nápad.
2: Česká filharmonie odehrála svůj první koncert před 130 lety pod taktovkou Antonína Dvořáka. Dnes patří mezi světově uznávané orchestry. Valeria Oros, Český rozhlas.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Ve studiu přivítám zpěváka Dana Bártu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát bude osobnostní šarmu výtvarnice Andrea Vytlačilová. Představíme vám také elegantního vodníka a pozveme na zábavnou sportovní akci. S expertem na etiketu Danielem Šmídem probereme nepatřičné komentáře, které se týkají vzhledu, účesu nebo váhy, a v kosmetickém rádci dostanete další porci rad od Vlasty Libotovské.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. We

vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo? To bude téma noční linky Českého rozhlasu i ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové od 23. hodiny. Budete mít možnost zatelefonovat nebo se připojit k tématu přes web noční linky Českého rozhlasu. O vlastenectví od 23. hodiny v našem svátečním vysílání. A ještě také večer dorazí country dostavník Miroslava Černého, představí evergreeny novinky naší scény country, folku a tramské písně, doplněné originálními verzemi písniček, které v podání našich interpretů získaly mimořádnou popularitu. Ale připraven už je ve svátečním Jan Adam. Jeho desky, pásky, vzpomínky nabídne Český rozhlas Hradec Králové hned po zprávách po 18. hodině. Poslechněte si, co je nového, jak to bude s tunelem na Malšovickém stadionu, jak se plánuje v Malšovicích. A další informace, které nabídneme ve zpravodajské relaci už za 3 minuty. Za 3 minuty bude 18 hodin. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu a pořadu desky, pásky, vzpomínky svátečního vydání s Janem Adamem už po 18. hodině přeje Karel Sladký. Hezký podvečer.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu Radio 3.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Radnice v Hradci Králové zrušila zakázku na krytý atletický tunel u Malšovické arény. Nad pražským letištěm se v bezletové zóně pohyboval civilní dron. Hokejová reprezentace se připravuje na víkendové zápasy švédských her. Zítra bude slunečno s teplotami do 20 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Krytý atletický tunel u Malšovické arény v Hradci Králové zřejmě nevznikne. Radní zrušili zakázku na takzvanou studii proveditelnosti, protože se do soutěže nikdo nepřihlásil. Podle náměstka primátorky Lukáše Řádka z TOP 09 navíc projekt v původní podobě nepodpořil architekt stadionu Tomáš Vymetálek. Radnice teď proto zvažuje jiné možnosti, jak prostor využít.
2: Vzhledem k tomu, že to tak vypadá, že pan architekt Vymetálek jako nepreferuje tunel na fotbalové aréně v tomto rozsahu, tak budeme preferovat asi tu extenzivnější variantu vybavení toho stávajícího prostoru, tak aby byl využitelný pro nějaké jiné sporty, ale pravděpodobně nebudeme mířit směrem k té velké přístavbě.
0: Zastupitelé Častolovic na Rychnovsku schválili doplnění pravidel rozpočtového provizoria. Podle nově přijatých změn tak bude moci městy dále financovat činnost místních spolků, kulturní a sportovní akce nebo zvýšit příspěvky seniorům na obědy. Zastupitelé by se k jednání o řádném rozpočtu měli vrátit ještě v prvním polovině května. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla dnes narušil civilní dron. Kolem 15:00 odpoledne se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni. Další spoje nabrali zpoždění. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí policejního prezídia Josef Bocán.
3: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
0: Aerolinky nesmějí kvůli drahému palivu dodatečně zvyšovat ceny už zakoupených letenek skrze palivové příplatky. Oznámila to Evropská komise s tím, že dopady války na Blízkém východě nejsou tak závažné, aby ospravedlnili omezení práv cestujících. Podle komise ale mohou letecké společnosti upravovat ceny nově prodávaných letenek v závislosti na aktuální tržní situaci. Sport. Hokejová reprezentace se připravuje na víkendové zápasy švédských her. Ty se hrají na širším kluzišti. O nominaci na mistrovství světa ale bojují i hráči, kteří mají za sebou sezónu na uším hřišti. Třeba jako útočník Matyáš Milovský, který hraje AHL na farmě New Jersey.
4: Přece jenom to evropské kluziště a hraje se to trošku jinak. Nehituje se tolik a spíš se drží kotouč, takže to je trošku jiný, ale myslím si, že jsem ten přechod zvládl docela dobře a nějak mi to nedělá problém.
0: Zítra Češi nastoupí ve 12 hodin proti Finsku, v neděli pak také v poledne proti Švýcarsku. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, nejnižší teploty 7 až 4 stupně. Zítra nás čeká poměrně slunečno, sobota bude polojasná až jasná, nejvyšší teploty 17 až 20, na horách kolem 10 stupňů. Vítr povane slabý severovýchodní a biohlásí jedničku, mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor na nehodu na Trutnovsku v úseku Batňovice Úpice, kde je aktuálně provoz řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o americké zpěvačce a herečce Diane Ross. Mám jí rád od, dá se říct, útlého dětství a patří spolu s Barbrou Streisand, Whitney Houston a Dionne Warwick k mým opravdu nejoblíbenějším zpěvačkám. Všechny tři jsem viděl na jevišti, viděl jsem je koncertovat. S Whitney Houston se mi to bohužel nepodařilo. Světoznámá 82letá zpěvačka Diana Ross v Čechách a na Slovensku nikdy nekoncertovala. ani v okolních postkomunistických zemích ne. Jedinou výjimkou byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996. Poprvé u nás Diana Ross vystoupí 29. července letošního roku v amfiteátru Lochotín v Plzni a bude to bez nadsázky hudební událost roku. Slibuju vám tady svatosvatě, že i kdybych byl nemocný a na vozíku, tak si tenhle koncert nenechám ujít. Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala více než 100 milionů desek a je zároveň i jednou z mála slavných, kteří mají na hollywoodském chodníku slávy dvě hvězdy. Jednu za solovou kariéru a druhou jako součást legendárního tria The Supremes. Diana Ross, svůdná, dlouhonohá kráska s kočičíma očima, měla ve Spojených státech amerických 18 hitů na prvním místě v tamním žebříčku, čehož dosáhl jenom Elvis Presley a co překonali jen Beatles. Dámy a pánové, přichází Diana Ross a přiznává úplně všechno. Od roku 1980 je písnička I'm Coming Out, kterou teď uslyšíte hymnou LGBT komunity doslova po celém světě.

Diana Ross se narodila v Detroitu na sklonku druhé světové války. Pochází ze 6 dětí a její rodiče byli typickými představiteli detroitské dělnické třídy. Stěhovali se z periferie na periferii a neměli prostředky, aby svým dětem mohli zajistit lepší vzdělání. Diana se učila několika oborům, které byly dostupné na veřejných školách. Aranžerství, krejčovství, kosmetice a dokonce kloboučnictví. Na živobytí si přivydělávala v jednom obchodním domě, kde byla podle pamětníků úplně první zaměstnankyní černé barvy pleti, kterou nechali pracovat mimo kuchyň. V roce 1960 vtrhla do detroitské kanceláře gramofonového bose firmy Motown Berryho Gordyho Juniora tři děvčata s mašlemi ve vlasech, Diana Ross byla pochopitelně mezi nimi, a jedna přes druhou prosili, aby u téhle firmy mohli nahrát desku. Přijďte, až doděláte školu, řekl šéf Motownu sladkým šestnáctkám a pustil je z hlavy. Za necelý rok je pak náhodou slyšel zpívat na kanadské straně Detroitu. Už byli bez mašliček. Byly z nich nádherné mladé dámy ve skvostných toaletách, jejich hlasy spolu výtečně ladily a třikrát museli přidávat. Teď bylo na něm, aby vtrhnul do zákulisí se slovy: stavte se u mě co nejdřív.

Doposlouchali jste první velký hit sladkých Supremes. Z nahrávky Čokoládových krásek Where Did Our Love Go se stal v létě roku 1964 americký hit číslo 1. Takových pak přišlo do konce roku 1969 ještě 11. Jiné místo než první tehdy Supremes vlastně neznali. Splnilo se jim vše, o čem snili celé mládí. Objednávali si každé šaty, které se jim za výkladem líbily. Jejich zájezdový autobus byl až po střechu naplněný krabicemi s novými klobouky. Diana tenkrát skvěle zužitkovala zkušenosti ze školy. Vymýšlela Supremes image, starala se o kostýmy, make-up, účesy. Supremes nejen skvěle zpívali, tancovali a s nenapodobitelnou grácí vábili svými lahodnými hlasy posluchačské oběti, ale měli ještě něco těžko definovatelného navíc. Když ovšem i anglické noviny napsaly, že něco takového se ve věhlasném londýnském kabaretu Talk of the Town ještě nikdy nestalo a přinesli snímky, na kterých hvězdy jako Engelbert Humperdinck, Cliff Richard, Paul McCartney, Shirley Bassey, 120-kilový Solomon King a členové skupiny Shadows třeští nadšením, jak námořníci, co po roce na moři zase vidí ženskou, pak to asi nebyl zcela běžný úspěch. A v roce 1967 třeštil nadšením z koncertu Supremes v Las Vegas a v Los Angeles i Karel Gott. Jako oko v hlavě střežil do konce života fotku s věnováním od Diany Ross.

V roce 1967 prezident gramofonové firmy Motown Berry Gordy Jr. opustil manželku a své tři děti. Ale ještě další dva roky trvalo, než se konečně provalilo, že ústřední zpěvačka Supremes Diana Ross a Berry Gordy Jr. tvoří pár. I když se nikdy nevzali, v roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda. To už byla Diana Ross druhým rokem na solové dráze. Její píseň Ain't No Mountain High Enough obsadila v srpnu roku 1970 první příčku amerického singlového žebříčku.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: V roce 1972 si Diana Ross zahrála ve filmu Billy zpívá blues svůj velký vzor, legendární zpěvačku Billie Holiday. Získala Zlatý globus a byla nominována na Oscara. Druhý film Diany Ross, Mahagony, který se odehrával v prostředí biznisu s módou, propadl. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin, jsou písničky, které v něm zazněly. Hlavně titulní hit Do You Know Where You Are Going To, který za chvilku uslyšíte. Diana Ross do dneška lituje, že začátkem 90. let odmítla nabídku Kevina Costnera, aby si po jeho boku zahrála ve filmu Osobní strážce. Roli nakonec vyfoukla Whitney Houston a Dianu uklidnila skutečnost, že po boku Kevina Costnera nezazářela Madonna, která si na roli zpěvačky, kterou pronásleduje psychopatický vrah, brousila zuby. Madonu Diana Ross z duše nesnáší a je přesvědčena, že jí publikum přeceňuje. Já se přiznám, že teda Madonu nemám taky rád.

polovině 70. let začaly pro Dianu Ross nejzářivější chvíle její kariéry. Stala se disco divou a tenhle pojem se tenkrát ustálil na diskoscéně jen pro tři jména. Vedle Diany pro Gloria Gaynor a Donnu Summer. Diana se tenkrát rozloučila s elegantním, ale uhlazeným soulem, protože přišel čas rozářit taneční parket. Nastala horečka disco music a Diana začala vydávat singly, které se zapsaly do zlatého fondu diskotékové hudby. Píseň Upside Down označili čtenáři prestižního britského hudebního časopisu Melody Maker za nejlepší diskotékový titul roku 1980 a tenhle hit je dodnes nejúspěšnějším a nejprodávanějším Dianiným singlem. A když už mluvíme o disco music, tak se vám musím pochlubit, že mi kluci Tomáš a Jirka tady v nahrávacím studiu, abych byl správně disco naladěn, přimontovali ke stropu zářící a otáčející se diskokouly. A já si připadám jak John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci.

Písně z repertoáru Diany Ross naspívalo i několik českých zpěváků. Marta Kubišová, Naďa Urbánková, Jitka Zelenková, Karel Černoch, Monika Absolonová, Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rotrová. A právě Lady Soul z Ostravy vám teď zaspívá velký hit Diany Ross Why Do Fools Fall in Love s českým textem Zdeňka Borovce Když je noc, má se spát.

prosince roku 1992 se na vídeňské radnici konal hvězdně obsazený koncert. Vystoupili na něm dva super tenoři Placido Domingo a José Carreras a popová diva Diana Ross. Když na podzim roku následujícího vyšlo album Vánoce ve Vídni se záznamem tohoto koncertu, stalo se jedním z nejprodávanějších vánočních alb všech dob. Poslechněme si z něho teď dvě ukázky, které vás přesvědčí o tom, že Diana Ross byla pěvecky Domingovi a Carrerasovi rovnocenou partnerkou a nezapadla vedle nich.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: V roce 1991 naspívala Diana Ross nádhernou baladu When You Tell Me That You Love Me. Původní verze Diany Ross tak nadchla americkou zpěvačku country music Dolly Parton, že požádala Julia Iglesiase, který býval milencem Diany Ross, aby s ní tuhle píseň naspíval. Když ji Julio poprvé uslyšel, netušil, že originál pochází z repertoáru jeho někdejší milenky Diany Ross. Stejně jako Julio Iglesias na tom byl i Karel Gott, když mu v roce 1994 přehrál jeho německý manažer Wolfgang Kaminský tuto píseň právě v podání Julia Iglesiase a Dolly Parton s tím, že by ji měl rozhodně naspívat v němčině. Karel, jak mi vyprávil, se tenkrát Wolfganga zeptal, s kým že by to mělo být. A on mu hned doporučil zpěvačku, herečku a někdejší úspěšnou modelku izraelského původu Dalai Lulavi, které dělal stejně jako Karlovi manažera. Německá verze této písně, jejich duet Ich bin da, dich zu lieben, zvítězila roku 1995 v březnové hitparádě německé televizní společnosti CDF a o rok později s ní obsadili také 5. místo v superhitparádě této televizní společnosti za rok 1995. A že jste o Dalai Lulavi nikdy neslyšeli? Ale ano, jen si vzpomeňte. Znáte ji přece už od roku 1964 z filmové májovky o Shatterhand, ve které si zahrála La Palomu, bílou holubici, a koupala se nahá v jednom z Plitvických jezer. Přiznám se vám, že Dalai Lulavi byla první nahou ženou, kterou jsem viděl.

Diana Ross byla dvakrát vdaná, dvakrát je rozvedená. Poprvé si vzala židovského manažera Boba Silbersteina, se kterým má dvě dcery. Do prvního manželství vstupovala ve druhém měsíci těhotenství, přičemž nastávající manžel nebyl otcem Dianiny nejstarší dcery Rondy. Tím, jak už jsem dneska uvedl, byl zakladatel legendární černovské firmy Motown Berry Gordy Jr. Po druhé se Diana Ross provdala v roce 1985 za pohádkově bohatého norského rejdaře Arne Naseho. Seznámili se na dovolené na Bahamách a brali se v Ženevě za přítomnosti 240 pozvaných hostů. Nějak mě zapomněli pozvat. Při svatebním obřadu jim zpíval chlapecký sbor z Norska a Stevie Wonder. Jestli někdo neměl ze svatby pražádnou radost, byla Dianina tchýně. Od začátku tvrdila, že tahle ženská, která díky mnoha plastikám vypadá jako opička Judy ze seriálu Daktary, synovi štěstí nepřinese. Arne Naase byl vášnivým horolezcem a ať zdolal Mount Everest, Dianu Ross se mu skrotit nepodařilo. Ani když se jim narodili dva synové. K šílenství ho přiváděl Dianin životní styl. Na 50 tisíc dolarů vycházel měsíčně její šatník, neboť všechno oblečení musela mít jen od slavné módní návrhářky Dory Karan, na 20 tisíc pronájem víkendových domů v nejrůznějších koutech světa a na 25 tisíc nájem soukromých letadel. V roce 2000 se rozvedli a Diana Ross se o tom, že její manžel podává žádost o rozvod, dozvěděla jako poslední. O nadcházejícím rozvodu informoval v roce 2000 Arne Naase manželku prohlášením v televizní talk show, v níž byl hostem. Vášeň pro horolezectví se nakonec stala Arnému Naasovi osudnou. V roce 2004 ve věku 66 let se zřítil ze stěny jedné hory v pohoří Drankenstein, na kterou se v Jižní Africe snažil vylézt. Diana Ross o něm vždy hovořila jako o největší lásce svého života. Díky svým dětem je Diana Ross osminásobnou babičkou. A poslední dva roky ji její vnoučata doprovázejí i na koncerty v různých částech naší planety. Tak jsem zvědav, jestli se nějaké vnouče Diany Ross objeví i v Plzni v amfiteátru Lochotín. Diana Ross vám teď zaspívá píseň He Lives in You z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král.

roce 2003 jsem viděl koncert Diany Ross na Muzejním náměstí v Bonnu. Splnil se mi životní sen a já svou životní lásku viděl konečně live. Koncert Diany Ross nenatchnul nejen jejím krásným hlasem a pěveckou technikou, ale i oslněvou elegancí jejich kostýmů, úžasnou kapelou a sboristy. Nikdy na tenhle koncert nezapomenu. A upřímně musím říct, že se mně líbil i mnohem víc než koncert Barbry Streisand v Berlíně. A to je teda u mě co říct, protože já na Barbru nedám dopustit. V roce 2021 vydala Diana Ross své 25. studiové album Thank You, které je jejím poděkováním fanouškům za dlouholetou přízeň. Album vzniklo během lockdownu, bylo nahráno v jejím domácím studiu a Diana se na všech 13 písních podílela jako skladatelka a textařka. Poslechněme si teď z tohoto alba titulní písničku Thank You.

V roce 1995 nahrála Diana Ross album Take Me Higher a z repertoáru disco královny Gloria Gaynor na něj nahrála disco hit I Will Survive. V roce 1999 z této písně s textem Hany Sorosové Já půjdu dál udělala megahit v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Rusku Helena Vondráčková a její koncerty jsou od té doby bez této písně zcela nemyslitelné. Písní I Will Survive v podání Diany Ross se pro dnešek rozloučíme. Diana Ross má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Stala se z ní ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. A japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě. Koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni 29. července letošního roku se na 100% stane kulturní událostí roku, která se nebude opakovat. Přeji vám, abyste podobně jako Diana Ross přežili úplně všechno. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci. A můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Královéhradecká krajská záchytka stále funguje v omezeném režimu. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval nové generály. Tenista Jiří Lehečka postoupil do třetího kola turnaje v Římě. Zítra bude slunečno s teplotami do 20 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Karolína Davidová. Krajská protialkoholní záchytná stanice v Hradci Králové není stále schopná zajistit non-stop provoz 7 dní v týdnu. Zařízení už přes 3 roky funguje v omezeném režimu. Důvodem je nedostatek lékařů. O jejím rušení ale kraj neuvažuje. K 31. březnu zajišťovalo provoz 10 zaměstnanců. Za první čtvrtletí letošního roku ošetřili na hradecké záchytce 221 klientů. Do druhého kola architektonické soutěže na nové náměstí a bytový dům v Královéhradecké čtvrti Kukleny podalo návrhy všech 5 uchazečů z prvního kola. Porota o nich jednala tento týden. Náměstí vznikne na místě bývalého areálu Koželužny.
3: Do prvního kola soutěže přišlo radnici 49 návrhů. Porota z nich anonymně vybrala 5 finalistů pro druhé kolo, ve kterém měli architekti své návrhy dopracovat. V chystaném bytovém domě má vzniknout 9 desítek družstevních bytů, hlavně pro mladé rodiny s dětmi. Jejich cena by měla být až o 30% nižší než v běžné developerské výstavbě. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů. Další 2 povýšil do hodnosti generálmajora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
4: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil Ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generálmajora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
5: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
4: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
6: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
4: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Letecký provoz na letišti Václava Havla v Praze dnes zkomplikoval pohyb dronů v bezletové zóně. Policisté to uvedli na síti X. Jedno letadlo muselo být kvůli bezpečnosti odkloněné do Vídně a několik dalších spojů nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Případ dále prověřuje.
1: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka postoupil na antukovém turnaji v Římě do třetího kola. Němce Štrufa porazil 2-0 na sety. Naopak ve druhém kole končí Karolína Muchová. Ta prohrála 0-2 na sety s Rakušankou Potapovovou.
1: Počasí.
2: Zítra nás čeká poměrně slunečno, sobota bude polojasná až jasná, nejvyšší teploty 17 až 20, na horách kolem 10 stupňů. Vítr povane slabý severovýchodní a biohlásí jedničku. Mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Provoz na silnicích Královéhradeckého kraje je v tuto chvíli plynulý. Nehody aktuálně hlášené nemáme. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem byl v divadle Drak v Hradci Králové, kde kromě divadla, loutkového divadla, je i labyrint a tam jsou vystavené různé loutky. V Chrudimi o kus dál zase Muzeum loutkářských kultur a my těch loutek máme celou řadu druhů. Slovo loutka, tak to je jasné.
2: Je to jasné, já jsem si to musela hledat. Slovo loutka je totiž od slova líko, protože původně se tady ty loutky dělaly z líka.
1: Dobře, já jsem spíš myslel, že je jasné pro představu, co to ta loutka je. Pak máme marionety.
2: No, marionety, tam už je to vlastně slovo, které k nám doputovalo. My jsme si ho vzali z němčiny, ale původem je z francouzštiny, kde se hodně ve středověku hrálo loutkové divadlo, ale hrála ho církev. Byly to církevní loutkové hry, takové ty morality a výchovné kousky. A tak tam vystupovala loutka Panny Marie. A z domácké podoby toho jména Marie vznikla marioneta. A ty marionety konkrétně se třeba od loutek v obecném slova smyslu liší tím, že mají ty provázky nebo drátky.
1: No a pak je to krásné slovo a jsem zvědavý, odkud je. Říká se, jdeme na pimprlové divadlo, pimprle.
2: Pimperle, to je lidový krásný opravdu název loutek, zase z němčiny. No a zajímavé je, že v té němčině to slovo znamenalo černý chleba, anebo taky znamenalo hrubián a prý úplně původně podle etymologů znamenalo prďola.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že apendix je důležitou zásobárnou bakterií? Celkem dost lidí si myslí, že apendix a slepé střevo je totéž, ale není to tak. Slepé střevo je první úsek tlustého střeva a teprve z něj vystupuje červovitý výběžek pojmenovaný latinsky appendix. Je obvykle 6 až 10 cm dlouhý a má tloušťku 7 mm. Nikam nevede a tak by se mohlo zdát, že je k ničemu, jenže takhle těla živočichů nefungují, všechno, co si během evoluce ponechala, má svůj smysl. V případě appendixu jsou to prospěšné bakterie. Můžeme si ho představit jako takovou otevřenou garáž nebo kůlnu, kde jsou uskladněné potřebné věci. Když se naruší naše imunita nebo střevní mikroflora, nastupují bakterie z appendixu a pomáhají s jejich obnovou. Když dojde ve výběžku slepého střeva k zánětu, je to obvykle velmi akutní záležitost, která se léčí buď antibiotiky nebo operací. V minulosti se appendix odstraňoval i preventivně při jiných břišních operacích. Dnes se od toho však ustupuje. Vědci doporučují si červovitý výběžek v těle ponechat. Stále ho totiž zkoumají a možná objeví ještě další jeho důležité funkce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: cestu.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Téma už jste slyšeli, vracíme se k němu v pořadu Vesele a zdravě i dnes s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, ale i s odborníkem na dané téma. Jestli vám kape z nosu jako z vodovodního kohoutku, tak nemusí jít vždycky o infekci. Redaktorce Báře Kvapilové to totiž potvrdil i specialista na choroby ušní, nosní a krční Pavel Chrbolka.
1: Proč mi kape z nosu vodička a přitom nemám rýmu?
2: Ne každé kapání z nosu znamená infekční rýmu. My se občas setkáváme s pojmem, jako je vazomotorická rýma, což je v podstatě neinfekční, nealergická záležitost, kdy v podstatě ta sliznice vlastně přehnaně reaguje na nějaké podněty, jako je chlad, změna teploty, vlhkost a podobně, eventuálně i třeba kořeněné jídlo to může způsobovat. Ta sliznice následně začne produkovat nějaký čirý sekret, tedy v podstatě taková jako vodička, ale neznamená to, že jsme chytli nějakou infekci nebo že by to byl nějaký zánět, ale je to v podstatě reakce té sliznice na nějaký podnět, vůči kterému jsme jakoby přecitlivělí.
1: K čemu slouží ochlupení v nose?
2: Ochlupení v nose nesouvisí primárně s rýmou, v podstatě chloupky v nose představují určitou jakoby mechanickou očistu nebo filtr vlastně, kdy se ten vdechovaný vzduch v podstatě zbavuje nějakých větších nečistot, ale není tam souvislost s tím, jestli máme více nebo méně chloupků v nose, že bychom byli nějaký náchylnější vůči třeba rýmě a podobně, to se nedá takhle dávat do spojitosti.
1: Je dobré si zastřihovat ochlupení v nose?
2: Čouhající chloupky z nosu teoreticky zastříhnout můžeme, ale předtím bych určitě varoval nějaké vytrhávání chloupků z nosu a podobně, protože tím může v podstatě vzniknout nějaká raná plocha, kam se může dostat infekce a z toho pak nějaký zánět, takže vytrhávat chloupky určitě ne, ale krátké zastřihnutí čouhající chloupků z nosu, tam bychom neviděli nějaký problém.
3: A co vy, s čím vy tam jdete?
4: Já s nosem, pane, s nosem.
3: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
4: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry.
1: Vy jste otorinolaryngolog? Nemají s tím pacienti někdy problém, co to vlastně znamená?
2: Ano, poměrně velké procento pacientů neví, co vlastně znamená ten název otorinolaryngologie a nedokážou ani vysvětlit tu zkratku ORL, ale je to v podstatě označení toho našeho oboru, kde vlastně léčíme nemoci uší, nosu a krku.
1: Pletou si vás nějakým jiným oborem?
2: Občas ano, občas si nás pletou s urologií. Jednou se nám stalo, že jedna pacientka nám začala popisovat své potíže při čůrání, takže z toho jsme krapec znervózněli, ale pochopili jsme, že si právě spletla naší odbornost s tou druhou odborností, s tou urologií, takže jsme jí to vysvětlili.
5: Vesele a zdravě.
6: A já bych v návaznosti měla dva dotazy teda rovnou. Pan doktor krásně vysvětlil, že se může stát, že někomu teče z nosu a přitom to není rýma. Podobně se ptá pan Oldřich, který několik let mi vytrvale teče z nosu, nikdo mi neuměl pomoci, nějaký doktor mi řekl, že to mám na furt. No, tak, mohla by to být ta vazomotorická rýma, mohly by to být první známky vysokého krevního tlaku. Tady bych doporučila zkusit dvě věci. První, změřit si krevní tlak a pokud bude v pořádku, změřit si ho ještě párkrát, zejména v situaci, kdy teče z nosu. A druhou věc, zkusit se otužovat, a to jednak studenou vodou a jednak proplachováním té nosní sliznice, možná taky studenou vodou. Protože, jak pan doktor říkal, může to reagovat na různé podněty, nejčastější je, že to reaguje na chlad. A další, zkontrolovat, jestli náhodou po nějakém třeba koření, to není horší, nebo častý bývá zázvor, který to může nějak spustit. Někdy to bývá i třeba chili paprička. To znamená zkusit, já už se bojím úplně říct příznakový deník, ale on pomáhá, protože my si vlastně nemusíme ty souvislosti uvědomit, ale když si napíšeme, jaké bylo počasí, co jsme jedli, jestli jsme byli venku ve studenu, co to zlepšuje, to je nejvíc důležité, protože co to zhoršuje, to většinou už pacient ví, ale co to zlepšuje, to je cesta k tomu, jak by se toho mohl pan Oldřich zbavit.
0: No a jak se zbavit tedy toho, když mi teče z nosu nebo přichází nějaká drobná rýma, která třeba nesouvisí s nachlazením, o tom budeme mluvit právě dnes v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte náš pořad Vesele a zdravě. Není tak úplně náš, protože se o něj dělíme i s vámi. Vy se ptáte, my odpovídáme a hledáme řešení návrat ke zdravému životnímu stylu a ke zdraví vůbec. Dnes na téma, no připomene nám to i náš posluchač Petr, i tentokrát básnil.
1: Zdravý Petr, jak sliznice mého nosu ucítí mráz, čili kosu, k mému malému nadšení spustí zběsilé vlhčení.
0: No. A to vlastně opakuje to, co jste říkala před písní.
2: Přesně, pan Petr, jako kdyby mi koukal do hlavy, děkujeme.
0: Paní doktorko, já se chci zeptat na to, proč se nám vlastně obecně vlhčí nos? Proč je to tak důležité?
2: Tak ono je to důležité kvůli tomu, že vlastně tím nosem nám za normálních okolností vchází do těla vzduch, ze kterého bereme kyslík. To znamená to zvlhčování plus to, že občas kýchneme, občas smrkáme, to je reakce našeho organismu na různá znečištění, která v tom vzduchu mohou být.
0: Znamená to, že když používáme zvlhčovače vzduchu, dnes i ty moderní přístroje, nejenom to, že dáme třeba vodu na topení v zimě, ale i v létě čistíme vzduch, že tím pomáháme našemu nosu a předcházíme těmto problémům.
2: Stejně tak, ano, stejně tak jako pitným režimem, protože to, co náš nos docela nemá rád, je suchý vzduch a vzduch, který je příliš teplý. To taky úplně nemá rád. Naše tělesná teplota je 36 stupňů plus minus půl stupně a pokud je ten vzduch nějaký hodně blízko té teplotě, což se může dít třeba v létě, tak my se musíme snažit hodně pít, protože jinak dochází k tomu, že vlastně se nám ten nos vysušuje stejně jako tělo, ale tomu nosu to vadí víc.
0: Každému se ten nos vlhčí stejně nebo rýma mívá stejný průběh, anebo to souvisí třeba s velikostí nosu?
2: Patriku, neexistuje nic, co bychom všichni měli stejné, to bohužel. Je to záležitost tak složitá, navíc tady to jsou i určité pocity. Když nám někdo popisuje, jak se cítí, tak to je strašně obtížné vlastně se do něj vcítit, ono to nejde, protože my mu ty pocity můžeme jenom věřit a vlastně
0: on nám to... Ale vy ty pocity často slyšíte od různých lidí, takže si z toho dokážete udělat...
2: Ne, žádné domněnky, ne, bohužel nic takového neexistuje.
0: Tak souvisí když, to s nosem nebo ne?
2: Když dva lidé cítí totéž, tak to nemusí být totéž. Jedno může být vodnatá rýma, která je typická řídkým sekretem, počátek nachlazení, jindy to může být pilová alergie, jindy to může být situace, kdy jsou překrvené spojivky, jindy to může být nějaká forma vlastně toho, že tělo se něčemu brání, to znamená, že třeba jsme snědli něco kořeněného, čili někdy to může být vysoký krevní tlak. Patriku, fakt neexistuje, že by příznak řekl, co to je.
0: A teď mi řekněte, lidé často používají kapky do nosu.
2: Jo.
0: Doporučíte, nebo je tam nějaký problém?
2: Tak teď teda vy mě asi zabijete, ale nejsou kapky jako kapky. Některé kapky do nosu tu nosní sliznici zvlhčují, některé kapky do nosu ji vysušují. To jsou kapky do nosu, které vedou k tomu, že se stáhnou cévy a dojde k snížené produkci toho hlenu.
0: To asi chceme, pokud nám teče z nosu.
2: No, to někdy chceme, jenomže bohužel tyto kapky jsou návykové. Tam je problém, že jakmile my něco děláme často, tak si na to tělo zvykne a dojde k tomu, že vlastně postupně ono se s náma jako kdyby pere. Čili
0: máme potom jít na odvykačku.
2: Čím víc kap... No a tady chci, pan Radoslav nám krásně napsal, vybudoval jsem si závislost na kapkách do nosu. Nikdy jsem žádnou závislostí nebojoval, cigarety, alkohol, nic, ale pocit ucpaného nosu řeším kapkami několikrát denně řadu let. Vím, že to je nebezpečné. Vedlejší účinky asi budou špatné, jak se zbavit závislosti. Tak moc nebezpečné to není, ale ten problém je, že vlastně, když on si ty kapky nekape, což nejčastěji je v noci, tak ta sliznice bude buď produkovat větší množství toho hlenu, no a nebo on, pokud si to bude kapat furt, vlastně pořád, no tak se změní prokrvení nosní sliznice a ona se může teda rozhodnout, že když on si furt kape, tak ona nebude zvlhčovat.
0: Vyschne.
2: A vyschne a pak se bude zase prát s opačným. Já bych doporučovala udělat to tak, že půjde na ORL, tam vlastně mu zkontrolují, co ta nosní sliznice dělá, podívají se, jak je prokrvená a poradí mu, doufejme. A já bych zkusila výplach nosu a rozhodně vždycky střídat období kapu a potom vyplachuju a zase kapu vyplachuju, snižovat prostě dávky těch kapek.
0: Jak slyšíte, dotazů je dost, které jste nám nechali, budeme se jim věnovat plně už za malou chvíli.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. My se dnes po čase vracíme k tématu, které už jsme rozebírali, ale zůstalo nám tolik dotazů i v psané formě, i té zvukové od vás ze záznamníků, že se těmto dotazům chceme věnovat a vám odpovědět, najít řešení s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tady je dotaz telefonický.
1: Krásný den vám přeji a moc vám děkuju za váš nádherný pořad, paní doktorko. Mám dotaz, 53 let mi je. Jsem řidička autobusu, neberu žádné léky, tak nějak zdravíčko slouží, všechno v pořádku. Jediný, diagnostikovali mi těžkou spánkovou apnoji. Ale mám nasazený přístroj, dýchací od minulého roku od září a velice se to zlepšilo, takže konečně žiju. Problém mám ten, prosím pěkně, mám i zvlhčováč k tomu přístroji, ale od covidu trpím na zánět dutin. Ale je to vždycky prostě najednou, co to objeví, začne mi bolet hlava, začnu teplo, suchý teplo, používám sprej, tu mořskou sůl do nosu, tam mi velice pomáhá a tak nějak za chvíli a tím přístrojem vlastně se mi to dělá krásně počistí a je mi za chvíli dobře. Ale v čem je problém, to bych se vás ráda zeptala, co si mám dělat. Když si nasadím večer tu masku, tak se nikdy zbudím, nevím, třeba po hodině, po dvou, když usnu a úplně jako strašně sucho v krku, ale to je sucho úplně, to je Sahara poušť prostě.
0: Tak co s tím? Tady je ten opačný problém. Dutiny ale vysychají. To je něco podobného, jako jsme řešili před malou chvílí právě s těmi kapkami do nosu.
2: Dotaz barvitý. Já bych doporučila několik věcí. Jednak zkontrolovat teplotu v místnosti, kde paní spí. Protože my máme trošku zlozvyk, že přetápíme v místnostech, kde se spí.
0: Jaká by měla být teplota? Překvapme
2: posluchače. Geniální otázka. No něco mezi 10 a 14 stupni. Jo?
0: 10 a 14?
2: Jako to relativně zima. No, ale ono se lépe dýchá. A paní, vzhledem k tomu, že má spánkovou apnoi, tak je možné, že prostě dýchá trošku víc ústy, nemáme zkontrolovaný pitný režim, takže bod číslo 1 zkontrolovat teplotu v místnosti a pomaličku snižovat, jako nemusí úplně strašně rychle, ale prostě, aby ten vdechovaný vzduch byl trošku méně suchý, teplý. Druhou věc, kontrolovat pitný režim, měla by se zkusit napít zhruba hodinu před usnutím a pokud se takhle v noci vzbudí, tak bych asi doporučovala se znovu napít, jo. Každopádně bych to probrala posléze nebo předtím s lékařem, který indikoval ten přístroj, protože ti s tím mají nejvíc zkušeností.
0: Dotazy chodily i přes naše stránky veseleazdravie.cz, kde jsou uložené naše odvysílané pořady, ale taky je tam možnost poslat nějaký dotaz k tématu. Jaký se tam objevil třeba?
2: Paní Miroslava, již nejméně 2 roky mám hlavně po ránu zahleněný krk a rýmu. Rýmu mám vodovou, přes den několikrát kýchám. Chtěla jsem jít na ORL, u nás nebylo místo, stále čekám, že se vše upraví. Tak já bych doporučovala na to ORL jít, přihlásit se. Takže doporučuji a jinak bych zkusila to též, to znamená zkontrolovat pitný režim, jestli paní pije dosti. A co se týče toho kýchání, tak si všimnout, jestli je to třeba v nějakou dobu lepší a přemýšlet, co by to mohlo být. Jestli je to třeba pilová alergie nebo nějaká reakce na příliš studený vzduch nebo zas něco jiného. Prostě pacient jako vždy je nejdůležitějším zdrojem informací.
0: Odpovídat budeme dál na vaše dotazy, které souvisí s dnešním tématem. Problémy v nose, ať už teče z nosu, anebo je tam přílišné sucho.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je s námi stále ve studiu. Patrik Rozehnal tady také, aby servíroval dotazy, které jste nám nechali třeba na telefonním záznamníku. K tématu už předešlému, ale my se dnes vracíme k tomu, když vám teče z nosu nebo prostě s nosem máte nějaké ty problémy. Třeba kdo po telefonu nám sdělte, co se stalo?
1: Tady je posluchač z Moravy. Já bych měl takový dotaz. My jsme čistili pískový filtr v akvaparku. Údajně chlor už to měl dávno vyprchat, jo? Ale čpilo to do nosu jak hrom. Pak se ještě objevil covid, pochopitelně, a bylo to, jak kdybych se nadýchal horkého vzduchu někde blízko v ohně. Úplně vypálený nos a prakticky od té doby, když někdo zaváže oči, já nepoznám, jestli jím jabko nebo cibuli. Absolutní ztráta čichu. Tak nevíte, jestli se to může do budoucna zlepšit?
2: Překvapivě čich je náš hodně důležitý smysl, který dokonce bez jakékoliv filtrace jde přímo do racionálního mozku. Proto také možná říkáme cítím, anebo mám pocit a podobně. Takže to je velká ztráta vlastně. Zase doporučovala bych diagnostiku, to znamená, aby se ORL podíval, jinak regenerace nervového systému i dalších těchto různých receptorů je záležitost celkem dlouhodobá, ale zase bych asi byla optimista a doufala bych, že to bude dobré. Jinak vzhledem k tomu, že tady těch lidí, kteří hovoří o tom, že se něco objevilo po covidu, je víc, tak bych všel

0: dětem z nich ještě doporučila zkontrolovat hladinu vitamínu D v krvi a případně vitamin D doplňovat, protože on funguje trošku jako imunomodulace, nejenom jako vitamín, a v takových těch poinfekčních situacích může pomoci.
1: My k tomu tématu máme ještě jeden dotaz, poslechněme si.
2: Dobrý den, jmenuji se Milda a je mi 76 roků. Vloni v prosinci jsem dostala koncem roku chřipku a po té chřipce jsem ztratila čich a chuť. Ale covid jsem neměla, dělali mě dvakrát testy, ale je to už rok a něco a já to pořád nemám. Tak bych se chtěla paní doktorky zeptat, jestli by mě něco poradila, protože já už jsem vyzkoušela, kde to, co mě kdo poradil, lékaři, všechno, bylinkáři a opravdu ne a ne, čich, chuť nemám. Děkuji vám za radu.
0: No, čich s chutí souvisí a tady bych prostě zkusila ještě to Dčko případně proplachovat. Já tu mám ještě psaný dotaz od paní Petry. Dcera 8 let měla celou zimu rýmu, jakmile rýma začala ustupovat, byl klid, omezovali kapky, proplachují mořskou vodou, zkontrolovali nosní mandle. Takže tohle je případ, kde bych rovněž zkusila vitamin C, vitamin D, případně regenerace sliznic. Mě ještě napadají vitamin A nebo jeho prekurzor beta-karoten, případně zkusit selen se zinkem. Prostě zkusit nějaké vitamíny, jestli by nepomohly regeneraci trošku.
1: To když nám v tom nosu vyschne, způsobí i automaticky problém s čichem?
0: Ano. Samozřejmě, protože ta nosní sliznice v okamžiku, kdy je suchá, no tak ty receptory vlastně jako kdyby taky zaschnou. Oni se zcvrknou a prostě nefungují tak, jak by měli.
1: Takže znovu jsme u té hydratace, ano. Aby dostatečně byla vlastně slizká ta sliznice, ale zase nemoc.
0: Ano, ano. A všeho s mírou, pravil Krejčí, zabiv ženu metrem, viďte.
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás před mikrofonem Českého rozhlasu v pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Stále jste s námi. V pořadu Vesele a zdravě patří do pátečního schématu a vysílání. Pravidelně je tu s námi doktorka Kateřina Cajdamová. A vracíme se spolu s ní k tématu, který souvisí s nosem. Ať už nám z něj příliš teče, anebo někdy naopak vysychá. Tyhle problémy máte a měli jste, nechali jste nám je už dopředu také ve formě psané na našich stránkách Vesele a zdravě.cz a my na ně teď chceme ještě dodatečně odpovědět. Paní doktorko, jaké dotazy další přišly?
1: Další paní Vlasta a povídá, že 55-letá dcera má problémy s dutinami. Před rokem byla na operaci, nevíme úplně s čím. Stav na, jako na houpačce, chodí na výplachy, bere antibiotika, objeví se streptokok, léčí se a léčba je nekonečná. Takže zase se ptá, jestli to není následek covidu. Já bych tady doporučila ještě zajít na zubní, protože u těch dutin může být také problém vlastně, protože ty dutiny souvisí nebo sousedí s horními zuby v horní čelisti. Takže jenom zkontrolovat, jestli náhodou problém není ještě tam. A jinak zase teda, omlouvám se, že se opakuju, ale zkusila bych hladinu D vitamínu, případně zajít na imunologii a zjistit, jestli imunitní systém není vyčerpaný. A další, ještě té dceři, bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dostatek bílkovin a sacharidů, protože imunitní systém, zejména po opakovaných infekcích, potřebuje regenerovat a ty buňky jsou tvořeny bílkovinami, to znamená, pokud jich je málo, no tak prostě není z čeho tvořit a palivo pro svoji činnost berou ze sacharidů. A vzhledem k tomu, že dámě je 55, já si teď vytvářím domněnky, jo, ale prostě snažím se vymyslet, co by všechno mohlo být.
0: Který směr mít?
1: Ano, tak možná trochu přibrala, možná začala držet dietu a výsledkem může být snížená regenerace imunitního systému. Takže bych doporučila i toto.
0: Další dotaz opět ze stránek a z formuláře veseleazdravie.cz.
1: Ano, tady paní Eva se ptá, 15-letý vnouček má problém se silným krvácením z nosu jenom z jedné nosní dírky, stává se mu to i 3x týdně. Tady bych doporučila zkontrolovat srážlivost krve, to znamená udělat testy na krvácivost a srážlivost, ale vzhledem k tomu, že chlapec je 15-letý, tak tady může být i výrazný poměr stresu. Nevím, jestli nemá nějaké zkoušky nebo něco dalšího. Hormony nadledvin, konkrétně kortizol, mohou snižovat srážlivost krve, takže chronický stres může vést ke krvácení z nosu. Doporučila bych nějakou tamponádu, to znamená naučit vnoučka, vlastně to naučí na ORL, jak to krvácení zastavit a jak říkám, zkontrolovat tedy stav krvácivosti, případně pokud by všechno bylo v pořádku, tak ještě zkusit vitamin K, který může trošku zvýšit vlastně schopnost srážlivosti.
0: Máme ještě nějaký dotaz?
1: Máme ještě nějaký dotaz. Tady máme od paní Věry. Ptá se, jak vyléčit tvoření strupu v nose. To jsou vždycky otázky, že já si říkám, já nevím. Jo.
0: No někomu ale se dělají hodně. Ano. A co s tím?
1: Jako? No, já bych doporučila tady zkontrolovat vlastně to, jestli paní má dostatečně tu sliznici v pořádku, což se dělá na ORL, to znamená, jestli tam nejsou nějaké jiné důvody pro to, že se vytváří ty strupy. No a ptá se, jestli existuje mast do nosu. Ano, těch mastiček je víc, ale zase podle typu toho, proč se ty strupy nos, vlastně v nose tvoří.
0: A to zjistí na ORL.
1: Doufejme, že ano, to zjistí.
0: Radí, prosí, doktorka Kateřina Cajdamlová. Ještě na ní budu mít pár otázek závěrem v našem pořadu, kde řešíme problémy s nosem, ať už nám z ní teče, anebo je příliš suchý.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Malé závěrečné povídání s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v pořadu Veselé a zdravě. Paní doktorko, rozdělme to na ty skupiny. Máme buď naopak hodně vlhký nos, teče nám z něj, anebo suchý. Tak ano. Když ho máme vlhký, co dělat a nedělat, když nám zrovna teče z nosu? Tak krátké rezumé, doporučení.
1: Ano, bylo by báječné nejprve zjistit, čím to je. Samozřejmě ORL nám řekne, jestli tam je infekce, alergolog nám řekne, jestli jsme alergičtí na něco, krevní tlak nám řekne, jestli to není vazomotorické. Potom bych pravděpodobně zkusila to, co radí lékaři, a k tomu přidala vyplachování nosu. Samozřejmě, pokud je to infekční, přidala bych ještě něco jako vitamin C nebo vitamin D na zlepšení imunity, zkontrolovala pitný režim a zkontrolovala teplotu v místě, kde spím. Případně zvlhčovala tam vzduch a zkusila vlastně nějakým způsobem i zkontrolovat, jestli jim dost bílkovin, jestli mám dost sacharidů, prostě jestli moje tělo má všechno, co má mít, a jestli ten tečící nos není pláč nad něčím, co mu chybí.
0: Můžeme se nějak uškodit i smrkáním, špatným, častým, nevhodným?
1: No, ten problém se smrkáním, my totiž bychom měli smrkat vlastně jednu dírku a druhou dírku, a pokud příliš mačkáme a vlastně zvyšujeme tlak, no tak dochází tím valsalvovým manévrem k řadě různých vedlejších věcí. Takže já bych doporučovala spíš opravdu smrkat jednu dírku, druhou dírku a učit se vyplachovat ten nos, protože to někdy tomu celému velmi pomůže.
0: Co dělat, když máme suchý nos?
1: No, já se opakuju, moc se omlouvám, že se opakuju, ale nejprve zjistíme, jestli víme příčinu, zkontrolujeme teplotu v místě, kde pobýváme většinu času, zkusíme zkontrolovat pitný režim, můžeme zas proplachovat ten nosánek, můžeme zkusit kapky, ale ne ty, které snižují tvorbu hlenu v nose, ale ty, které zvlhčují. No, zkusit zvlhčovat vzduch a pitný režim už jsem asi říkala, no. Takže to je tohle. Relativně snadné to je s hnisavou rýmou. Tam bývá vlastně řešením zjistit, která bakterie to působí. Kromě toho, že dostaneme antibiotika, zase soustředíme se kapáneček i na imunitu. Přidáme třeba selenzinek. Co se týče zadní rýmy, která se velmi často vyskytuje při současném zánětu vedlejších nosních dutin nebo v nosohltanu, a ten hlen má problém, že nejde moc vysmrkat, stéká do krku, dráždí tam nervy, no tak v této situaci je zase důležité zjistit příčinu, léčit příčinu a třeba spát v polosedě.
0: Říká, radí na závěr dnešního setkání doktorka Kateřina Cajdamlová. Tak čistý nos, dobrý čich a pevné zdraví přejeme i dnes z pátečního vysílání. Mějte se pěkně.
1: Na zdraví, hepčík.
2: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: O složení české delegace na summit NATO bude jasno na konci června. Zastupitelé Mohelnice změnili územní plán města ve prospěch bytové výstavby. A počasí zítra oblačno až polojasno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Kdo nakonec pojede letos v létě na summit NATO do turecké Ankary, rozhodne vláda na konci června. Oznámil to dnes premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Dnes ráno se kvůli tomu sešel také s českým prezidentem Petrem Pavlem. K dohodě ale nedospěli.
2: Petr Pavel dál trvá na tom, že se chce summitu NATO zúčastnit. Andrej Babiš ale řekl, že zatím neví, kdo do Ankary pojede a rozhodovat to bude až koncem června, potom, co bude znát program. Podle něj by ale měla Česko zastupovat vláda.
3: Vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje.
2: Prezident ale ke změně zvyklostí nevidí důvod. Podle něj mu pravomoc zastupovat zemi uděluje ústava a navíc nevidí ve svém a vládním přístupu k obraně rozpor.
4: Vláda změnila svoji retoriku ve vztahu k obraně, zvyšování výdajů na obranu nespochybnila, takže v tomto ohledu jsme zajedno.
2: Pokud by Pavel nakonec nebyl součástí delegace, zvážil by podání kompetenční žaloby. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: V Jirkově na Chomutovsku finišují práce na stavbě nové sportovní haly. Stavbaři dokončují chodník, pokračuje také budování parkoviště i pokládka kabelů k veřejnému osvětlení. Do konce května musí dělníci dokončit práce uvnitř haly. Podle vedení města by se v červnu měla začít pokládat podlaha. Kolik Jirkov nakonec za novou halu zaplatí, ale ještě není jasné.
5: Podle mluvčího jirkovské radnice Vladimíra Vaculi se zprovoznění haly protáhne o 2 až 3 týdny. Sportovci budou moci poprvé vyzkoušet v polovině letních prázdnin. Město mělo podle Vaculi zaplatit za stavbu haly 193 milionů korun. Už teď je ale zřejmé, že cena nebude nižší než 211 milionů. Radnice navíc ještě dokoupí vybavení haly. Z Chomutovska Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Na pozemcích za hřbitovem nedaleko centra Mohelnice na Šumpersku budou moci zájemci stavět bytové domy. Umožní to změna územního plánu města, kterou schválili na svém posledním jednání zastupitelé. Potvrdil to nezávislý starosta Mohelnice Pavel Kuba.
6: Teď po tom schválení toho územního plánu bude celá ta lokalita přehodnocená a bude tam možnost stavět byty, hromadné bydlení. Předpokládám, že podle vývoje v dalším volebním období se rozhodne, jestli to budou byty družstevní, sociální, nebo jestli tam bude školka. Prostě ten prostor tam je, ten pozemek je velký. Sport.
0: Filip Nepejchal skončil na mistrovství Evropy v třípolohové střelbě z malorážky těsně pod stupni vítězů. Kvůli posledním dvěma nepodařeným ranám se propadl z prvního místa na čtvrté. Na šampionátu v chorvatském Osijeku triumfoval Slovák Jány. České družstvo ve složení Nepejchal, Hrčkulák a Přívratský vybojovalo zlato v týmové soutěži.
1: Počasí.
0: Po docela chladné a téměř bezoblačné noci čekáme zítra přes den většinou polojasno až oblačno, ráno lokálně i skoro jasno, ojediněle se ještě mohou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména v oblasti hor. Večer ubývání oblačnosti, většinou do vyjasnění. Zítřejší maxima rozdílná, většinou mezi 15 a 19 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Rozvadov Plzeň čekejte překážku za sjezdem na Stříbro. Na kilometru 113 pojedete kolem odstaveného nákladního vozidla. A na dálnici D2 pozor ve směru Brno-Břeclav za Židlochovicemi na 20. kilometru stojí nepojízdné osobní vozidlo v odstavném pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

teplický rodák a dnes už vlastně legenda moderní tramské písně Vojta Kyďák Tomáško vyslal na dnešní jízdu country dostavníkem Nebe plné koní v té nejnovější verzi. Tak, jak se zhruba před rokem objevilo na jeho kolekci, jak má být. Já vás ale dnes zavedu do alba, které vyšlo před rovnými 20 lety a jmenovalo se Nákladák do LA.

Věřím, že vždycky je čas zaspívat o lásce, o naději těm, co máš na světě nejraději. Věřím, že vždycky je čas. Věřím, že vždycky je čas.

Zatímco nákladňák do LA řídil Vojta Kyďák Tomáško se svým dlouholetým parťákem Ríšou Melicharem, poklidné ještě je čas si střihnul Ríša Solově se studiovou partou, v níž byli třeba kytarista Michal Rerich, Hanuš Klus a Romana Tomášková s baskytarou nebo houslistka Helena Parisová. Potkáte je i v písničce Tak se ti vzdávám s Ríšou a Olinou Maškovou.

Nejspíš byste neuhádli, že naším dalším hostem byl dramaturg Kufru a dalších oblíbených televizních pořadů Aleš Ulm. Tenkrát mu bylo 28, když naspíval s partou Slávy Kunsta Lovce aligátorů, louisianskou klasiku Jimmyho Newmana z roku 1961, kterou o 3 roky později přivedl do hitparády Dave Dudley.

Vojtaky Ďák Tomáško s kormidelníkem roháčů z Lokte nad Ohří Ríšou Melicharem na výletě do údolí divokých včel. Aktuálně mimořádnou nešvilskou atrakcí je mladičký objev ze státu Illinois Bailey Zimmerman. Jeho debutové album má vyjít ještě během léta, zatímco první vlaštovka Rock in the Hard Place už vyletěla na singlovou dvojku.

Poklidná a hodně tremská kyďáková rána z vůní pivních zátek vám nabídl Ríša Melichar. Zatímco jeho manželka Jitka jemně přitvrdí, tak trochu šansonovou výzvou dejte si odchod, pane. A pak s Olgou Maškovou hodně rozněžní v tremsky blůzovém přání probuď se miláčku.

Slyšel jsem, že si odjela do Jižní Karoliny, kam jsme plánovali odjet spolu. Jenže to už je všechno zřejmě nenávratně pryč. Stejně jako auták, který jsem ti koupil. Bailey Sermon a další kousek ze skládačky, která má tvořit jeho debutové album Zamilovaný Fall in Love. A rychle za kyďákem, který společně s Ríšou právě lítá sem tam.

otci, jak se to píše. Malíř chtěl můzu a pivem ji splách. Pár hradních skřítků proklouzne tiše, do řeky nasypá měsíční prach. Když mládí proletí jak vítr žitem, vlaštovky postaví pár nových hnízd. Já potulný truvér, je loutna mým štítem, já pokorný poutník.

Oslava Lokte nad Ohří, kde už od roku 1975 sídlí skupina Roháči, dokonale kormidlovaná stejně jako tahle kyďáková písnička Ríšou Melicharem. Co nevidět, ho výhradní autor všech 15 titulů alba Nákladák do LA, Vojta Kyďák Tomáško, vystřídá jemnou meditací něco o důvěře.

taky nějak si trošku zafilozofoval na téma důvěry a my půjdeme pro dnešek už zaparkovat. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera. Ještě si můžete skočit na jedno s Kyďákem a Ríšou. Právě sedí u tří koček. Tak dobrou noc.

0: to není podělaným navrch.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě tradičně jmenoval nové generály. Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze narušil odpoledne civilní dron a počasí zítra polojasno až oblačno, pršet by nemělo, maxima kolem 19, na jihu republiky až kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes v Praze na Hradě jmenoval 8 nových brigádních generálů, další 2 povýšil do hodnosti generál-majora. Tradiční ceremoniál se konal u příležitosti Dne vítězství.
2: Brigádním generálem se stal třeba ředitel speciálních sil ministerstva obrany Tomáš Krampl. Do hodnosti generál-majora pak povýšil velitel teritoriálních sil Petr Svoboda.
3: Všecko to povýšení bereme s pokorou, budeme sloužit prospěch našich rezortů a této krásné vlasti i nadále.
2: Prezident generálům pogratuloval a poděkoval jejich rodinám za podporu. Zdůraznil, že z vyšší hodností přichází i vyšší odpovědnost.
4: A je to také závazek k tomu, abyste každý ve své službě byli odpovědným rádcem svým nadřízeným, ať už v uniformách nebo v roli politiků.
2: Do generálské hodnosti povýšil i náměstek ředitele BIS Jan Pavlíček. Proti tomu se ale ohradila Konfederace politických vězňů, a to kvůli Pavlíčkově minulosti v STB a komunistické straně. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Letecký provoz nad letištěm Václava Havla v Praze dnes odpoledne narušil civilní dron. Kolem 15. hodiny se dostal do bezletové zóny nad letištěm. Jedno letadlo kvůli tomu muselo na místo v Praze přistát ve Vídni a další spoje nabírali zpoždění. Upřesní mluvčí policejního prezidia Josef Bocán.
5: Po krátkém pátrání se podařilo policistům z cizinecké policie objevit osobu, která s tím dronem tam měla lítat. Jedná se o muže ročník 88. V tuto chvíli byl zadržen a jsou s ním prováděny další úkony.
1: Lidé v Turnově se budou moci seznámit s budoucím rozvojem sociálních služeb. Vedení města k tomu uspořádá 2 schůzky. První 18. května bude určená pro seniory a zdravotně postižené. Druhá schůzka 25. května se zaměří na děti a mládež a také na skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Lidé se seznámí s plány, jak se mají v regionu tyto služby dál rozvíjet. Potvrdila to mluvčí radnice Marcela Jandová.
6: Mezi témata, o kterých se bude na pracovních skupinách hovořit, patří například novinky ze sociální oblasti v ORP Turnov i v Libereckém kraji, komunitní plán do roku 2031, problematika bydlení nebo dotace na podporu sociálních služeb. Sport.
1: Běžkyně Tereza Hrochová je už po 22. mistryní republiky. V Poděbradech vyhrála silniční závod na 5 kilometrů a po 20. je republikovou šampionkou také další česká olympionička Kristýna Sasínek-Meky, která zvítězila v závodě na 1 míli. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice polojasno až oblačno, místy přechodně i skoro jasno, ojedinělé mlhy, nejnižší teploty docela nízké mezi 9 a 5 stupni, při zmenšené oblačnosti kolem 3, lokálně také přízemní mrazíky. A zítra přes den oblačno až polojasno, ráno ještě skoro jasno, ojedinělé se budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se výjimečně objeví přehánky, zejména na horách, a večer ubývání oblačnosti většinou do vyjasnění. Maxima zítra mezi 15 a 20 stupni, na jihu republiky až kolem 22. Vítr většinou slabý, během dne přechodně mírný, od severovýchodu až severu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Českých Budějovicích vyšetřují nehodu na pražské třídě v křížení se Strakonickou. Havarovala 2 osobní vozidla. Projedete Kyvadlově. Nehodu vyšetřují také na silnici 67 Karviná Bohumín. Mezi Dolní Lutyní a Dětmarovicemi havarovala 2 vozidla v křižovatce na Orlovou a průjezd je omezený. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Pravidelní posluchači našeho pořadu už vědí, že čas od času je tohle neobvyklé rozhlasové jeviště Divadla pro vaše uši dobrou příležitostí k hereckým beneficím. Ostatně tak už to bývalo někdy za Josefa Kajetána Tyla. To byly chvíle, které patřily vybraným hercům kočovných divadelních společností, měli v nich svoje solo a prim. A tak to bude i dnes. V hlavní roli František Němec.

minuty strašně utíkají, když je kradeš zvláštně. Jedním uchem posloucháš moje srdce a druhým kroky za dveřma, kterejma nás jednou někdo vyhodí.

byl zrovna konec září, když jsme stáli na kupon. Prodavač stisk naše fotky k sobě a tebe napadlo, že takovou srážku nesmíme zaplatit.

Já tě cítím jinak, hodně jsme spolu prožili a znám tě díl než on. Čekáš a hladíš, dneska si fakt nemožno.

0: Někdy se o Františku Němcovi mluví nebo píše právem jako o aristokratovi českého divadla. Je to pravda. Nejen svým věkem a pamětí, ale i počtem významných rolí je to vlastně taková bohatá encyklopedie českého divadla uplynulých více jak 60 let. Jeden z těch, kterým se při práci za mikrofonem říká šprechři. S úctou, protože patří do staré poctivé herecké školy. Však se taky měl František Němec u koho nebo vedle koho vyučit. V mládí třeba jako D'Artagnan v rozhlasové dramatizaci Dumasových Tří mušketýrů.
1: Čemu se smějete, pane? Vy, pane! No, povíte mi to!
2: Beze všeho. Ptal jsem se tuhle hostinského, jestli ví, co je to za zvíře, to... Na čem jste přijel?
1: Koni se posmívá jen ten, kdo by si netroufal posmívat se jezdci, pane.
2: Pojďme dovnitř, krčmáři. Při pohledu na tu žlutou herku je mi dobré kůl.
1: Tady zůstanete, pane. A obraťte se. Obraťte se, povídám. Obraťte se čelem ke mně. Nemohu vás přece napadnout ze zadu.
2: Nebiju se s lecjakou nickou.
1: Můj rod je možná starší než váš, pane. To by vám mohl potvrdit pan Dutrouville.
3: Ale... Tak vy znáte pana Dutrouville.
1: Mám pro něj v kapse dopis. Chcete vidět adresu?
2: Váš dopis mě zajímá stejně málo jako vy sám. Zastrčte ten kol.
1: Jsem šlechtic jako vy, pane. Ale nejsem zbabělec jako vy.
3: Pane?
1: No proto. Omdlel jsem jako špalek. Ta kuchyňská pánev byla pořádně těžká a podomek hospodského měl pádnou ruku. A protože se chtěl tomu vznešenému pánovi zalíbit, třískl mě vší silou. No, já ho později spráskal, no, ale to sem nepatří. Probral jsem se až za hodnou chvíli, tam, kde jsem padl. Teď stál před hospodou cestovní kočár a z něho se vykláněla mladá dáma, nápadně krásná. Hovořil s ní můj soupeř. Stál u dvířek a držel za úzdu osedleného koně. Všechno se mnou točilo, ale vztek mi dodal sílu. Popadl jsem svůj kort a vstal jsem. Ta dáma zrovna říkala...
4: Mám tedy odjet do Anglie.
5: Co nejrychleji. A kdyby vévoda opustil Londýn, oznámte to okamžitě panu kardinálu.
4: Jeho eminence se na mě může spolehnout. Ale nemám už peníze.
5: Posel s penězi dorazí do přístavu ještě než odplujete. Vrátím se teď do Paříže a zařídím to.
1: Ale dřív zaplatíte, co jste dlužen mě. Paste, pane.
3: Hleďme. Chlapeček už je vzhůru. Vy máte ale tvrdou palici.
1: Mnohem tvrdší, než si myslíte, pane. Taste! Nebo se bojíte, když nemáte po ruce pacholka z pánví?
3: Vy štěně!
6: Pane hrabě, sebe menší zdržení může zmařit naše poslání. Skočte na koně a dejte mu ostruhy.
3: Máte pravdu, milady.
1: Vy zbabělče!
6: Kočí, jedeme!
1: U mě nejste žádný šlechtic, pane! U mě jste zbabělec! Ale já si vás najdu! Na to můžete vzít jet! A pak se těšte vy! Vy,

0: A jak vypadal ten muž, krajane?
1: Vysoký, bledý, na tváři měl jizvu.
0: Pod okem. Pod levým okem.
1: Vy ho znáte, pane kapitáne? Kdo to je? Kde ho mám hledat?
0: Z přátelství k vašemu otci vám to nepovím, chlapče. A jestli ho ještě někdy potkáte, vyhněte se mu na 100 honů.
1: Vždyť je to zbabilec, pane. A kdyby jen to? Taky zloděj.
0: No to...
1: Zloděj, pane! Když zmizel, zjistil jsem, že mi chybí ten dopis pro vás. Myslel jsem, že mi ho ukradl někdo z krčmářových lidí. A když jsem kvůli tomu nerozmlátil celou hospodu. Šenkýř dostal strach. A nakonec mi prozradil, že když jsem o sobě nevěděl, prohledával mi kapsy ten urozený pán.
0: Ale tím spíš se mu vyhněte, chlapče. Ví, kdo jste a mohl by vás na dobro zničit.
1: Já se ho nebojím, pane. Otec mi kladl na srdce, ať si od nikoho nenechám nic líbit. Od nikoho. Leda od krále, od vás a od kardinála.
0: No vidíte, chlapče, a ten váš muž z Mengu je pomocník kardinálu.
1: To jsem pochopil, pane. Ale něco jiného nechápu. Otec mě učil, že mám kardinála milovat a ctít stejně jako krále. Jenomže ze všeho, čeho jsem tady byl u vás svědkem, vidím, že...
0: Pan kardinál je skvělý ministr, ale... No, ale... Zkrátka, strhl na sebe takový díl moci, že omezuje i vliv samého krále. A já sloužím králi. Jsem kapitánem osobní stráže královi. To ovšem neznamená, že se neklaním státnickým schopnostem jeho eminence, že... Doufám, že mi rozumíte.
1: Znamenitě, pane.
0: No, tak teď vám napíšu pár řádek pro ředitele akademie. Tam se zdokonalíte ve všem, co musí umět budoucí mušketýr. Jen mi napřed dovolte, abych se podíval, jak se daří panu Atosovi. Romeo jsou pryč. Všichni jsou pryč, odešli druhými dveřmi. Tak to je celý Atos. Styděl se, že omdlel. Ale nemůže být daleko. Snad ho ještě uvidíme z okna. Ne? Nikde není? Jen aby se mu...
1: Tamhle je!
0: Atos?
1: Ne! Ten chlap s tou jizvou! Ten z Mengu! Tentokrát mi neuteče!
0: Chlapče!
1: Omluvte mě, pane!
0: Neblázněte! Vzpomeňte si, co jsem vám...
2: Takhle se vráží do lidí, pane.
1: Odpusťte, pane Atosi.
2: Vy mě znáte. Ha, už vím. Byl jste před chvílí u pana de Treville.
1: Ano, pane, ale pusťte mě, prosím vás.
2: Napřed vás naučím slušným způsobům.
1: Já spěchám, pane.
2: Sejdeme se tedy, až spěchat nebudete.
1: Prosím? Kdy a kde?
2: V 12:30. U kláštera bosých karmelitánů.
1: Zeptám se, kde to je. Dovolíte, pane?
3: Co si přejete, pane?
1: Projít těmi vraty, pane Portosi.
3: Vy jste ten venkovan, co byl u kapitána.
1: Promiňte, pane Portosi, spěchám.
3: Ale co pak vás držím, pane?
1: To ne, ale vedle vás se nedá projít.
3: Chcete říct, že jsem tlustý?
1: Jen trochu rozložitý, pane.
3: Tíhost není všecko, mladíčku, o tom vás na místě přesvědčím. Taste!
1: Je mi líto, pane, ale teď nemám čas.
3: Čas anebo odvahu?
1: To uvidíte, když si se mnou dáte schůzku.
3: S radostí v 13:00 za bosými karmelitány.
1: Budu tam přesně.
4: Je pryč. To se dalo čekat po takovém zdržení. K sakru.
2: Pan Aramis.
1: Promiňte, pane, neviděl jste tu někde muže s jizvou pod okem?
5: Neviděl, pane.
1: Děkuji, pane.
5: Okamžik. Neznáme se od někud?
1: Od pana de Treville.
5: No ovšem. Vy jste tedy slyšel, co nám pan kapitán říkal. Doufám, že si to necháte pro sebe.
1: Samozřejmě, pane.
5: Mohu se na to spolehnout?

0: Pochybujete snad o mém slovu, pane? To bych vás musel vyzvat na souboj.
1: Vás mrzí život, mladíčku?
0: Nejste o mnoho starší než já, pane Aramisi. Ale i kdybyste byl, smát se mi nebudete. Taste, prosím.
1: Tady? No, jste se zbláznil. Tady chodí kardinálovy hlídky.
0: Budu tedy ve dvě za klášterem bosích karmelitánů.
1: Já taky. Naschledanou. No,
0: tak tedy s Bohem, světe. Chodilo se mi po tobě docela příjemně.
1: Už jen hodina života.
0: Hodina? To není tak málo. To se ještě naobědvám, ať nejdu k čertu s prázdným žaludkem.

0: Pane?
1: Jste přesný, pane. To se mi líbí. Za to moji svědkové se opozdili.
0: Já svědky bohužel nemám. Znám v Paříži jen pana de Tréville.
1: Mrzí mě, že právě pana de Tréville musím připravit o přítele. A o tak mladého přítele. Vždyť vy jste ještě chlapec. Bude to nerovný boj.
0: Spíš pro vás, pane Atosi. Jste přece raněn do pravé paže.
1: To pro vás není žádná výhoda. Šermuji levou rukou stejně dobře jako pravou.
0: Ale ztratil jste mnoho krve a to vás oslabilo. Jestli si přejete, můžeme se bít, až budete docela zdrav.
1: Nepřijímám váš návrh, ale oceňuji ho. Jste čestný muž.
2: Pánové!
0: Ha,
1: tady jsou moji svědkové.
0: Pánové Portos a Aramis?
1: Máte snad něco proti ním?
0: Bůh uchovej, vůbec nic, ale...
1: Vítám vás, přátelé. To je ten pán, s kterým se bíjí.
2: Tenhle? A toho jsem přece vyzval já.
0: Ale až na jednu hodinu, pane Portosi.
3: A já s ním taky mám nějaké účty.
0: Až ve dvě, pane Aramisi.
1: To se tady povedlo. Proč ty se biješ, Portosi?
2: Protože se biju rád.
0: Pan Portos měl dojem, že se dost neobdivují jeho tělesným rozměrům.
2: Tak.
0: Už chápu. A ty, Aramisi?
3: Já zase...
0: Pan Aramis pochyboval o mém slovu.
3: Přesněji řečeno, ten pán si myslel, že o jeho slovu pochybují.
1: Pak jste ovšem měl důvod, pane...
0: Jmenuji se D'Artagnan, pánové, a jsem z Gaskoně. A teď mi dovolte, abych vás všechny poprosil za prominutí.
2: Hleďme, panáček couvá!
1: To jsem od vás nečekal, Gaskonče.
0: Vy mi nerozumíte, pánové. Nechci se vyhnout boji. Ale pan Athos mě vyzval první. Má tady přednostní právo mě zabít. Když se mu to podaří, nedostane se už na pana Portose, natož pak na pana Aramise. Proto, jenom proto, se vám chci omluvit.
1: To je ušlechtilá řeč, pane D'Artagnane. Prosím, můžeme začít.
0: Ale vy si nesvléknete kabátec, pane Athosi.
1: Promiňte, strhl bych si obvaz.
0: Promiňte, zapomněl jsem. Zůstanu taky oblečen.
3: Biješ se s kavalírem, Athosi.
2: Nechte už těch poklon a dejte se do toho.
0: Pozor, pánové, schovejte kordy.
2: Pozdě, kardinálová hlídka, zatracená smůla.
4: A vede ji Žísak, ten má na nás obzvlášť spadeno.
5: Vydá souboj. Tak páni mušketýři už zase jednají proti zákazu jeho eminence. To vidím nerad, pánové.
1: Tak jděte pryč, pane Žisaku. A nedívejte se.
5: Lituji, pane Athosi, ale povinnost je mi nade vše. Musím vás bohužel zatknout, pánové.
2: Pan Žisak vtipkuje.
3: Ale tak uboze, že nechápu, jak se tomu můžeš smát, Portosi.
5: Odevzdejte nám kordy, pánové.
2: Dovolte?
5: Chovejte se rozumně, pánové. Nás je pět a vy jste jenom tři.
0: I v počtech je ten pán ubohý. Jsme přece čtyři.
3: Vy k nám přece nepatříte, pane D'Artagnane.
0: Srdcem ano.
5: Tak co, pánové? Půjdete s námi po dobrém?
6: Nikdy!
5: V tom případě musíme tasit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: O hercích, kteří prošli svazkem městských divadel pražských, ještě pod vedením režiséra a ředitele pana Oty Ornesta, se obvykle tvrdí, že byli na jevišti připraveni skutečně na všechno. Od dramatu přes konverzačky až třeba po muzikál. Pravdou je, že v Ornestových městských divadlech se hrál hodně salónní anglický a francouzský repertoár, takže důležitý byl smysl pro ironii, komiku a vůbec pro detail a pointu. A jak se to pane Františku Němcovi hodilo, později třeba při čtení povídky Stevena Lee.

0: TikToka, jak vydělat milion dolarů.
1: Mnoho mě toho pojí s milionáři. Mám je rád. Mám rád jejich tváře. Mám rád jejich způsob života. Mám rád, co pojídají. Čím častěji s nimi pojím a napojím se, tím víc jsem na ně napojený. Mám rád, jak bývají skárovaní. Ty jejich šedivé kárované kalhoty a bílé kárované vesty a ty karáty těch zlatých řetězů a pečetních prstenů a zlatých plnicích per, kterými si plní kapsy. To je přece něco. Když se jich sejde tak 6 nebo 7 v klubu, je to hotová pastva pro oči. A když se na nich usadí sebemenší smítko prachu, každý hned spěchá, aby je obral. A ještě rád. Já sám bych jim s radostí od nějakých těch prachů pomohl. Ještě víc nežli jejich záliby v jídle se mi líbí jejich intelektuální hlad. To je něco báječného. Stačí pozorovat je při čtení. Čtou prostě v jednom kuse. Zajděte si do klubu v kteroukoliv dobu a 3-4 z nich přitom vždycky zastihnete. A co vám čtou? Řekli byste, že člověk, který se dře v kanceláři od 11 do 3 a má mezi tím jenom 1,5 hodinovou přestávku na oběd, bude příliš uondaný. Ale chyba lávky. Tihle si po práci dovedou sednout a začíst se do humorů a policejních historek nebo do růžově se díváme na svět a rozumět těm vtipům zrovna tak dobře jako já. Přímo miluji procházet se mezi nimi a zachycovat útržky rozhovorů. Tuhle jsem byl svědkem, jak se jeden naklonil a prohlásil, tak se mu nabídl 1,5 milionu a povídám ani o cent víc. Buď to vezmete, nebo to nechcete. Zatoužil jsem vykřiknout, pro boha, 1,5 milionu. Řekněte to, prosím vás, ještě jednou. Řekněte mi, abych to vzal, anebo nechal. Jen to se mnou zkuste, určitě bych vás nesklamal. Nebo podívejte, slevíme to na 1 milionek a můžeme si plácnout. Ale ne, že by snad tihle mužové byli na peníze neopatrní. To zase ne, ani nápad. Samozřejmě, že s velkými penězi nedělají žádné orace. 100 000 dolarů, to je u nich jako houska na krámě. Ale jak jim záleží na drobných? To si nedovedete představit, dokud se nepřesvědčíte, jak úzkostlivě počítají třeba s centem, půl centem nebo i s menšími penězi. Jako onehdá. Dva z nich přišli do klubu celý bez seberadosti. Mluvili o tom, že pšenice stoupla a že na tom oba ani ne za 30 minut vydělali 4 centy. A jenom kvůli tomu uspořádali banket pro 16 lidí. To prostě nechápu. Často jsem si už psaním pro časopisy vydělal i 2x tolik a nenapadlo mě chlubit se tím. Tuhle zase slyším, jak jeden z nich povídá, tak zavolejme New York a nabídněme jim 0,25 centu. Představte si ty výlohy. Volat pozdě v noci New York, to máte skoro 5 milionů lidí a jenom proto, aby se jim nabídlo 0,25 centu. A myslíte si, že se v New Yorku dopálili? Kdepak? Vzali to. Tohle jsou ovšem vysoké finance a já netvrdím, že tomu rozumím. Zkoušel jsem pak volat Chicago a nabídnout mu 0,25 centu a Hamiltonu ve státě Ontario 0,5 dolaru. Ale v telefonní centrály si mysleli, že jsem se zbláznil. Tohle všechno ovšem dosvědčuje, že jsem studoval, jak to ti milionáři dělají. Opravdu studoval. Celá léta. A myslím, že by to mohlo být k prospěchu některým mladým mužům, co právě začínají pracovat a rádi by toho zasnechali. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. Ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka posvátnou hrůzou. Buď jak buď, já sbírám postřehy o tom, jak to dělají milionáři. Jednou věcí jsem si jist. Jestliže chce takový mladý muž vydělat 1,000,000 dolarů, musí náramně dbát na svou životosprávu. Může se to zdát těžké, ale cesta k úspěchu je vždycky bolestná. Mladý muž, který doufá, že vydělá 1,000,000, si mnoho nepomůže, jestliže se domnívá, že má právo vstát ráno v 7:30, snídat kakao a vajíčka na měko, pít k obědu vodu a chodit spát v 10. Viděl jsem dost milionářů na to, abych vás předtím varoval. Jestli chcete být milionářem, nesmíte ráno vstát před 10. Oni nikdy nevstávají. Neriskovali by to.

Některé z těch mužů s myšlenkami průzračnými jako sklo. Zračí se jim to ve skelných pohledech. K takovému způsobu života potřebujete ovšem kuráž, ale ta se dá koupit na litry. Pročež, milý můj příteli, chceš-li rychleji vyrazit ze svého dnešního postavení, změň svůj život. Až ti bytná přinese k snídani míchaná vajíčka, vyhoď tě z okna psovi a řekni, ať ti přinese chlazený chřest a láhev mozelského. Pak zatelefonuj šéfovi, že přijdeš někdy kolem 11. Vyrazí tě dokonce sám. A hezky rychle. Jak si milionáři počínají při vlastním vydělávání peněz? Na to je těžká odpověď. Ale jeden ze způsobů je přijít do města s pětníkem v kapse. Dělají to tak skoro všichni. Těžcí milionáři mi znovu a znovu vykládali, že napoprvé přišli do města s pětníkem v kapse. To byl zřejmě počátek jejich dráhy. Zkoušel jsem to několikrát a jednou se mi to podařilo. Vypůjčil jsem si jednak pětník, jednak na tu dráhu, odjel jsem za město a přišel jsem zpátky do města pěšky. Kdybych byl cestou nepřišel na jednu předměstskou hospodu, kde jsem ten pětník propil, mohl jsem si dneska přijít na hezkých pár milionů. Přijít na něco se vůbec často vyplácí. Že jsem já přišel na tu hospodu, byla zřejmě jenom smůla. Přijít na něco velkolepého, nač nepřišel ještě nikdy nikdo. Jeden známý mi například vykládal, jak se jednou octl dole v Mexiku bez centíku v kapse. Ten pětník utratil, sotva vkročil do Střední Ameriky. A tam přišel na to, že tam nemají žádné elektrárny. Tak jich pár postavil a nabil peněz jako želez. Jiný známý zase uvízl v New Yorku dočista bez vindry. A ten přišel na to, že by tam potřebovali domy o 10 pater vyšší, než co tam stavěli. Tak dva postavil a rovnou je prodal. Spousta milionářů začíná takhle jednoduše. Existuje ovšem ještě daleko jednodušší způsob než tyhle ty. Zmiňuji se o něm jen nerad, protože ho chci užít sám. Dověděl jsem se o něm onehdá večer v klubu čirou náhodou. Chodí tam jeden ohromně bohatý stařec s ohromně výrazným obličejem. Vypadá úplně jako hyena. Nikdy jsem nevěděl, z čeho tolik zbohatl. Tak jsem se tuhle jednoho z milionářů zeptal, kde vzal starý Blocks všechny ty peníze. Kde je vzal, ušklíbil se. To všechno dostal z vdov a sirotků. Z vdov a sirotků, pomyslel jsem si. To je přece nápad. Ale kdo by byl tušil, že se u nich tolik peněz najde? A jak, zeptal jsem se, jak se patří opatrně, je z nich vlastně dostal. Jak, odpověděl můj informátor, jednoduše je z nich vyždímal. Není to opravdu jednoduché? Často na ten rozhovor myslím a chystám se to zkusit. Jestli mi nějaké vdovy či sirotci padnou do ruky, já už je vyždímám. Ale jak na to? Většina vdov, co znám, je na takové ždímání trochu moc při těle. A pokud jde o sirotky, těch se zase musí spotřebovat hrozná spousta. Zatím čekám. A jakmile jednou objevím větší počet sirotků najednou, tak to s tím ždímáním zkusím. Dotazy jsem zjistil, že se dají ždímat i duchovní hodnostáři. Prý se ždímají příjemně. Ale sirotci možná líp.

0: kdo si zpívá.
1: A do třetice dnes ještě jednou František Němec, tentokrát v roli Vincence Pryznice, v dramatizované četbě z románu Miloše Kočky Prameny živé vody. František Němec tu obsáhl Pryznicův život od útlého dětství až do smrti. Říká se, že to byl prý vážný úraz v mládí, kdy Pryznicovi pomohlo právě léčení jesenickou kouzelnou vodou. Kdo ví, jak to uzdravení ale ovlivnilo další životní osudy slavného lázeňského lékaře, to už víme. Já jsem rád, že jsem dnes mohl nejen touhle rolí oslavit rozhlasové umění pana Františka Němce. A mimochodem, když mluvíme o lázních a Pryznicovi, tak snad už jen přidám přání hodně zdraví a někdy zase s divadlem pro vaše uši naschledanou a naslyšenou.
2: Matka svařila koření v červeném víně a teplý obklad přiložila synovi na hruď. Místo úlevy pocítil silnou bolest.
3: Dejte to pryč, maminko, to nevydrží.
4: Musíš, doktor to předepsal.
2: Vincent chvíli tiše ležel v naději, že bolest poleví. Nepřestávala, stupňovala se k nesnesitelnosti.
3: Ne, nedá se to vydržet.
4: Ach, můj bože.
3: Maminko, prosím vás, namočte plátno do studené vody. Prosím vás.
4: Co mám dělat, Franci?
5: Vyhov mu. Jestli má zemřít nebo být mrzákem, proč ho ještě trápit?
2: Nerada, zvolna namočila plátno ve džberu, trochu je vyždímala a položila nemocnému na hruď. Za chvíli bolest ustupovala. A když po delší době dostal nový studený obklad, usnul.
6: Srna, teď. A proč jde tak stěžka? Má skrvavenou ránu na pravém boku. Stojí nad tůňkou. Trochu pije. Váhá. Otáčí se. Teď si sedá. Zraněný bok namáčí do vody. Proč? Tatínku, viděl jsem. Může se vodu vyléčit?
5: Ano. Někteří hospodáři vymývají rány dobytku vodou. Prý to mírní bolest. Snad i léčí. Ale není na to spolehnutí.
6: Tatínku, srna už chodí mnohem lépe. Boky už nekrvácí. Být tu tak můj bratr Josef, ten by mi to vysvětlil. Říkal, že zvěř zná hodně tajemství, o nichž člověk neví. Maminko, ořezal jsem si ruku, strašně to bolí. Teče mi krev.
4: Namoč si ruku do potoka. Proud odplaví krev a bolest odejde.
6: Sedím u potůčku a slyším její řeč. Nerozumím jí, ale je to krásná řeč. Jako hudba. Mluví-li zvířata a ptáci, Josef říkával, že jsou lidé, kteří rozumějí jejich řeči. Proč by nemohla mluvit voda? Protože je neživá. Vůbec není neživá. Ta běžící, poskakující, šveholící voda, že je neživá. Jí rozumět bylo by víc, než znát řeč ptáků a zvířat, protože voda je víc, mnohem víc, než všechno ostatní. Voda zná tajemství oblak, z nichž padá, a tajemství hlubin, z nichž vychází. Voda zná všechno. Nebe, zemi, řeky, moře. Voda i všechno dovede. Mění se v páru a mizí, rozplyne se. Nebo se změní v tvrdý led, nebo hebký sníh. Je mírná, tichá, laskavá. Je také divoká, krutá a hrozná. Slouží, osvěžuje, očišťuje. Tiší žízeň a sytí pole, louky i lesy. A umí i vládnout, bořit a ničit, je-li jí příliš. A není-li jí, všechno hyne. Jen v míře voda prospívá, jen v pravé míře.
2: Třetí den, když rodiče byli na dvoře, požádal Vincent sestru, aby mu k loži přistavila židli. Obtížně slezl z postele a chtěl se pokusit o nápravu žeber, jak slyšel, že ji prováděl věhlasný mlynář z Písečné. Sebral všechnu vůli a sílu, opřel se břichem o hranu dubové židle tak, že horní část trupu zůstala volná, a zadržel dech. Bolest byla strašlivá, ale vůle silnější. Po několika pokusech měl dojem, že zlomená žebra se vyklonila navenek. S Terezinou pomocí se uložil znovu na lůžko a když dostal nový studený obklad, usnul dlouhým spánkem.
0: Ve žních už mladý Pryznic pomáhal a než přišlo nové jaro, vykonával v hospodářství všechny práce jako před úrazem. Pro Grefenberské se stal zázrak.
7: Viděli jsme přece, v jakém stavu přivezli Vincka z pole.
8: A slyšeli jsme taky, co řekl frývaldovský doktor, že nevydrží.
7: Že bude mrzák.
9: Teď nakládá pytle a hakuje pole.
10: Všecko jako zdravý muž.
7: Nic neužívá, jenom studenou vodu.
8: Svídnický doktor Hahn léčil vodou, ale to byl doktor. No někdy pomohla, jindy ne. Spolehnutí nebylo.
7: A mladý Pryznic vyléčí vodou takové zranění. Obyčejnou vodu.
9: Vždyť ani nechodil pořádně do školy. Co může vědět o léčení?
7: Vodou. Obyčejnou vodou.
0: Než přišlo další jaro, čekalo Grefenberské nové překvapení.
2: U souseda Millera sloužila mladička Marie, sirotek z Domášova. Na podzim si začala naříkat na bolesti v noze, které se zvětšovaly tak, že o Vánocích sotva chodila. Přemáhala se, se slzami v očích poklízala dobytek. Bála se jen, že na jaře, až bude muset na pole, nebude k ničemu. Na doktora z města nebylo pomyšlení, neměla na něj a ani na to nepřišla. Ale ve vedlejší chalupě se přece uzdravil mladý Pryznic a byl na tom hůř než ona. Uzdravil-li sebe, uzdraví i ji. Sama se ho ostýchala požádat, poprosila tedy hospodáře. Starý Miller šel rád, vždyť ho to mohlo napadnout samotného, když viděl, jak Marie trpí. A Vincencovi přece pomohl.
11: Ale to já ne, člověka léčit nemůžu. Nejsem doktor.
12: Ale já ti věřím, Vincku. Udělám všechno, co nařídíš.
11: Ale já...
13: Aspoň se jí na tu nohu podívej a řekni, co bys dělal.
11: Tak ukaž, kde tě to bolí.
12: Tady. Tady nejvíc v koleni.
11: Možná. Podejte mi džber s vodou a kus plátna a suchou houni.
2: Té noci Vincenc nespal přemýšlením, starostmi, obavami. S rozbřeskem zimního dne spěchal do Millerovy chalupy. Marie dosud ležela a s úsměvem vítala léčitele.
12: Je to lepší. Bolest se zmírnila. Dneska jsem konečně po dlouhé době trochu spala.
11: Ukáž. Dám ti nový zábal a poprosím hospodáře, aby tě nechal ležet.
12: Ale...
11: I klid noha potřebuje. Po obědě zase přijdu.
2: Několikrát denně pak přicházel ošetřit nemocnou, vždy s tlukoucím srdcem, ale s klidnou tváří a vnější jistotou. Podvědomně si uvědomoval, co znamená důvěra v léčitele. Když scházel sníh a objevily se první kousky tmavé půdy, když potůčky posíleny táním letěly přes kameny do říčky Staříče a Bělé, Marie už vycházela ven, nabírala z přetékajícího korýtka životadárnou vodu, nosila kravám, poklízela a dělala znovu všechny práce. Sousedy ji zastavovali, Chtěli slyšet přímo od ní, co po týdny bylo vděčným předmětem hovorů za dlouhých zimních večerů. Marie ráda vyprávěla, znova a znova. Naplněna radostí z uzdravení, z nové síly a chuti do života, z vděčnosti i z hrdosti nad tím, že budí zájem. Ona, chudý sirotek, jehož si dosud nikdo nevšiml. A nepovídala jen na Gräfenberku, ale i na trhu ve Frývaldově, v Domášově, všude, kam se dostala. Vincenc Priznic ji uzdravil, zbavil hrozných bolestí. Vodou, ano, obyčejnou studenou vodou. Do smrti mu bude vděčná.
0: Uzdravení mladého Priznice, vyléčení Marie a její vyprávění nezůstaly bez odezvy. Stále častěji přicházeli gräfenberští do Priznicovy chalupy o radu nebo požádat hospodáře, aby k ním poslal Vinska, a on šel rád. Každý případ byl pro něj příležitostí získat nové poznatky, zkouškou, v níž musel obstát.
2: Přicházeli lidé s vlastními nemocemi i ti, kterým onemocnělo dobytče. Už se tak nezdráhal jako poprvé, měl mladistvou odvahu, neochvějnou víru v účinky studené vody a začal důvěřovat i své intuici.
0: Za čas se začali objevovat nemocní z Frývaldova a blízkých obcí. Postávali u chalupy a čekali, až se mladý léčitel vrátí z pole a bude se jim věnovat. Vincenc pro ně zřídil za chalupou u stodoly lavici. Tam prováděl své léčebné úkony. Omýval rány a nemocná místa studenou vodou, balil do zábalů, radil, jak se dá léčit. Všechno beze spěchu, s klidem a takovou jistotou, že klid přenášel i na své pacienty.
6: Přišel jsem na nápad omývat nemocná místa houbou, která dobře drží vodu a zvýší její účinek. Koupil jsem jich několik na frývaldovském trhu a osvědčili se.
0: Zanedlouho někdo překřtil mladého Priznice na houbového doktora. Tehdy ještě Vincenc netušil, kolik pomluv, obtíží a nesnází mu přinese ta obyčejná houba, s níž jako žáček smazával ve škole tabuli.
2: Slepý hospodář, který byl zpočátku na syna hrdý, začínal být nespokojen. Léčil-li Vincenc Gräfenberské a jejich zvířata, bylo to v pořádku, samozřejmá sousedská povinnost, odměněná prostým zaplať pán Bůh a záruka, že soused pomůže jim, až bude zapotřebí. Proto ale mají odvádět od práce lidé z cizích vesnic? Pravda, přinesou pytlík mouky, hrachu, čočky, pár vajec, sem tam mu vtisknou do ruky nějaký krejcar, ale vynahradí to čas, který tím ztrácí. Nezanedbá Vincek jejich pole. Začal domlouvat. Vincent skývl, souhlasil, ale starý Priznic poznal, že synovi nejde o čas, námahu a odměnu, že ho zajímá nemocný, ať je to kdokoli.
0: Když bohové tvořili svět, zapomněli na Jesenicko. Zůstalo jim jen trochu kamení a hlíny, z nichž navršili vysoké hory a kopce. Protože se chtěli budoucím obyvatelům odměnit za namáhavý život, který je tu čekal, poručili ďáblovi, aby pod tímto kouskem zemského povrchu nahromadil bohatství, zlato, stříbro a rudy. Ďábel však dával do země zlato, jen pokud se bohové dívali. Když ho nepozorovali, vzal místo zlata žulu a zasadil ji pod celým krajem. Ošálení bohové se strašně rozhněvali, ale poněvadž už nemohli zlomyslnost napravit, přidali aspoň to, čeho měli nadbytek. Krásu. Svými prsty vytvořili v horách úžlabiny, poručili potokům, aby je osvěžili životadárnou vodou, a stromům, aby rostly co nejvýše. Na holá úbočí nasely horská kvítka a tón spěchajících říček naladili do uklidňujícího šumění.
2: Tento kus země dostal však i své dary. Trochu zlata, stříbra a rudy. A pak ještě jiný, mnohem větší poklad, který jsem už přivábil snad 100 000 nemocných a stále přicházejí další. a nalézají jej ve spojení životadárné vody, čistého vzduchu a nádherné krajiny. Voda, vzduch, slunce léčí. I krása léčí. Právě tady se zrodila geniální myšlenka uzdravovat nemocné vodou, vzduchem, pohybem a krásou.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dneska je státní svátek 8. května 2026. Ze studia mimořádně přívětivého, ne pražského, ale jeho českého, vás zdraví Honza Macoun. Dnes si dáme i sváteční téma. Předpokládám, že vlastenectví znamená pro každého něco. A mě znamená co? Páteční noční linka, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo? Jak vlastenectví vnímáte vy? Budu moc rád, když se připojíte do našeho společného vysílání, které bude až do 1 hodiny. Děkuji všem předem, volat můžete, psát také, písničky k tomu připravené, tak to pojďme spustit.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V klidu, pohodě, sváteční náladě s vámi Honza Macoun. Z jihu Čech zdravím i do Prahy Petra Kubalu, který všechno má na starosti ohledně techniky, tak zmáčkním čudlík a spouštíme.

0: Posloucháte Noční linku, posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Pojďme v tento sváteční večer probrat taky sváteční téma. Páteční Noční linka na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Tak jinými slovy, co to pro vás znamená, když se řekne vlastenectví? Cítíte hrdost, když slyšíte hymnu? Máte doma vlajku nebo vadí vám, když někdo mluví o Česku špatně? Šli byste svou zemi bránit? Nebo je to pro vás přežitek? Spojujete vlastenectví s historií nebo se současností? Je to o emocích, o činech? Projevuje se vlastenectví v běžném životě u vás nějak? A kde je hranice mezi hrdostí a přehnaným nacionalismem? Jak tohle to všechno vnímáte v tento sváteční večer? Na to se vás budu z Jihočech ptát. Volat můžete? Můžete. Tady máte číslo.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Můžete také psát na linka@rozhlas.cz nebo do příspěvku pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já když se podívám, tak příspěvek, který prvně na mě vykoukl, tak mě moc těší, už mě hřeje u srdce. Dobrý večer všem vám, Honzo, opět ohromné téma, děkuji. Já se při poslechu naší hymny vždycky dojmu a mám slzy na krajíčku. Vlastenectví by mělo být v srdci všech lidí a já to tak cítím. Dája Jeseníky. Dájo, souhlasím s vámi, kdykoliv slyším státní hymnu a nemusí to být jen u sportovních přenosů, ale i třeba i u půlnočního vysílání v rámci třeba stanice Dvojka, tak není to pro mě přežitek, není to pro mě vzduch, je to pro mě něco, co je plné emocí a přitom člověk vnímá, že je moc a moc věcí, které vás třeba na té republice rozčiluje a které byste chtěli změnit a ono to nejde třeba z té pozice, kterou máte na druhou stranu. Hoďme kamenem. Každý přece můžeme nějakým způsobem reagovat a postarat se o to, aby nám tady bylo blaze a možná, že si ani neuvědomujeme, jak je u nás krásné žít. Asi jsem dost sentimentální, tak se za to omlouvám.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Večer by zněla od Mojze se melodie dávno věká. Bylo by léto 1920.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Vlastenectví, to je zvláštní věc. Pro někoho je to vlajka v okně a hymna při hokeji, pro jiného spíš takový tichý pocit, že to sem prostě patří. A možná právě Češi jsou v tomhle trochu specifičtí, protože často o své zemi mluvíme kriticky, někdy až příliš, nadáváme na politiky, silnice, úřady i sami na sebe, ale přitom stačí, aby někdo zvenčí řekl, že Češi za nic nestojí a najednou se ozve skoro každý. Takové to dnešní vlastenectví už většinou není o velkých gestech nebo o tom, kdo hlasitěji mává vlajkou nebo kdo výrazněji mává vlajkou. Spíš je to o takových každodenních maličkostech. O tom, jestli se člověk chová slušně, jestli mu záleží na místě, kde žije, jestli po sobě uklízí odpadky v lese nebo pomůže sousedovi. Možná právě proto je moderní podoba vztahu k vlastní zemi. No a zajímavé je ještě něco. Hodně lidí říká, že si Česka nejvíc vážili až ve chvíli, kdy byli delší dobu v zahraničí. Najednou jim chyběla taková ta čeština, humor, obyčejné hospody nebo krajina, kterou doma brali jako samozřejmost. Možná tady to vlastenectví není o tom, že si myslíme, že jsme nejlepší na světě. Možná je to jen vlastně o takovém obyčejném pocitu, že právě tady jsme doma. A na to bych se rád zeptal, co pro vás znamená vlastenectví. A bát se nemusíte, Praha nekouše, ani já tady dnes v rámci vysílání Jihu Čech. Osmělte se, klidně zavolejte, já budu moc rád. Telefon do studia právě teď 731 800 900. Haló, haló, Český rozhlas, tady Honza, kdo pak nám volá?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí. Já teda samozřejmě, že se dojímám, když slyším hymnu a celkově si hrozně moc jako vážím toho, jakou máme krásnou, sice malou, ale krásnou zemičku. Tak já vám teda něco přečtu, sice je to s předstihem, ale něco jsem tady napsala, můžu?
1: Povídejte.
2: Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyly. Všimnete si zčista jasná, že louka je zelená, že se právě zčista jasná první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
1: Tleskám. Jak moc vy milujete naši zem? Jak moc? Haló, slyšíme se? Neslyšíme se a nedozvím se víc od Marcely. Mé srdce pláče, ale třeba se dovolá ještě jednou. Tak zkusíme další telefon, třeba to vyjde. Honza u telefonu. Jste tam? Nevadí, nejste. Zkusíme někdy příště, dáme písničku a pod ní třeba někdo z vás další. Jak jsem říkal, o vlastenectví je to dnes. Pojďte se pochlubit, jak vy tohle slovo vnímáte. A doopravdy.

0: Vladimír je další volající do naší noční linky. Jsme stále ve spojení, pěkný večer.
1: Ano, slyším dobře.
0: Ano, i já vás. Povídejte, vlastenectví, co to pro vás vlastně znamená? Jste vlastenec nebo nejste? Nebo jak si definujete vlastenec?
1: Jsem vlastenec, aspoň si to myslím. Ono je potřeba, aby to kolikrát ohodnotili jiní lidé. Ale já si pamatuju, jaký byli třeba vlastenci po válce v 45. Odcházeli Němci, Sokolové vzali pistole, nevím kde, hlídali trať, aby náhodou nepoškodili koleje nebo něco takového. A k ním se přidali jiní lidi, kteří, když přišli k nám do hospody, tak byli náhle vlastenci všichni, já jsem a nebylo to u všech pravda. A taky to nesla doba. A dneska vlastence si představuju tak, že dokáže vysvětlit chyby naší společnosti, ale které jsou naše chyby. Naše chyby, které nedokážeme hned a rychle odstranit, chce to čas, chce to, aby lidi se naučili spoustu věcí a aby se nepřestávalo věřit. A když se věří, že se něčeho dosáhne, tak se toho dosáhne, i když se třeba zpočátku neví, jak do toho. A udělalo se spoustu věcí a já, když si srovnám za mých 88 let, co všechno se udělalo teď, a myslím po revoluci. A nechci zatracovat socialismus. Stavělo se taky, dělalo se spoustu věcí, ale protože to bylo takový podivný samý mus nucení, dneska prostě to dělají firmy a ty mají lidi, kteří jsou placený, podle mýho dobře placený a dělají dobrý věci. Někdy se jim to nepovede, ale musíme to umět hájit. To je český, to je naše a vy to taky v tom Německu nebo jinde nemáte dokonalý. Taky děláte zmetky, taky se vám rozbíjí auta a padnou rakety Američanům a Rusům a všem. Čili říkat o Česku, že jsme prostě dobrý, že máme krásný kraj, řeky, lesy, hory, památky máme skvělý, Praha to je výstavní barák, když se to takhle dá říct, to je prostě nádhera.
0: Řekl vám, takhle jsem nad tím já nikdy nepřemýšlel. Vůbec by mě nenapadlo vlastně to vzít tady z tohoto kousku, tak jak o tom mluvíte vy. A je to milé poslouchat, jako.
1: No, jistě, tak já to taky proto říkám, aby to lidi mile poslouchali a vzali si to k srdci. Protože hájit naše zemi, naší zemi i práci lidí, která momentálně u některých profesí není úplně skvělá, protože se dost lidí naučilo s prominutím flákat a neumějí někteří řemeslo, ale stejně musíme hájit, jsou to naše lidi, jsou to naše stavby a neříkejme, že v Německu mají potraviny dražší nebo levnější, u nás máme benzín lacinější než tam. To prostě, jak se to udělá s daněma a s jinýma věcma, tak to prostě ten stát má. A že jsme dobrý v Evropské unii a doufám, že v ní zůstaneme, že nebude Reichl nebo Okamura dělat nějaký referenda, aby jsme vystoupili, protože to by byl pro nás hrob. To můžou dělat jenom lidi, kteří si neuvědomějí, jak bychom prodávali. A my potřebujeme prodávat. Jsme exportní podnik a umíme skvělé věci. Takže to je asi tak všecko. A musím říct, že když se hraje hymna, když někde vyhraje sportovec nějaký, když je úspěšný projev v Evropském parlamentu, brečím, tečou mě slzy jako hráchy a nemůžu to ovládnout.
0: Děkuju vám moc. Děkuju, krásnou dobrou noc. Děkuju, vážím si toho, že jste zavolal. Ať se vám daří. Dobrou noc.
1: Děkuju a vám taky, ať se daří. Naschledanou. Dobré.
0: Vlastenectví je pojem, který se v čase samozřejmě proměňuje. Pro někoho je to silný pocit sounáležitosti, pro jiného prázdné slovo bez obsahu. Dřív bylo spojené s obětí, taky vlastně s obětí a bojem, dneska spíš s takovou každodenností, s tím, jak mluvíme o své zemi, jak se chováme k lidem kolem sebe a vnímáme společné hodnoty. Někdo ho prožívá při sportu, jiný při státních svátcích, další ho vůbec neřeší. A právě to dělá z vlastenectví téma, které rozděluje i spojuje zároveň. Budu rád, když nás následující minuty a vlastně hodina a něco spojí dohromady a bez hádek se dokážeme vzájemně pochlubit, jak vnímáme vlastenectví. Ať už je to tím směrem, anebo tím směrem. Tady nikdo nikoho nebude pomlouvat nebo si někoho dobírat. O toho tady nejsme. Ale já budu opravdu moc rád, ať to máme pestré, zavolejte klidně i z té protistrany. Protože pestrost musí být a jinak by to nemělo smysl vůbec a noční linka taky ne. Tak pojďte do toho, těším se na vás.

0: Halo, Český rozhlas, tady je Honza z Jihočech. Zdravím koho a kam?
1: Jana z Prahy. A tak jsem...
0: Ano, zdravím.
1: Jak jste řekli tento pořad, tak se mi moc líbí. Sice jsem přes 80, ale pořád to ve mně je. Já jsem se před 20 lety přihlásila do kurzu trénování paměti. A měli jsme tam lektorku, která prostě vykládala, nás učila, jak s pamětí zacházet a tak dále. Ale strašně mě naštvala a pak jsem odešla z toho, jak začala nás pomlouvat Čechy. Furt Američani jsou takový chytrý a tohle. A všecko americký bylo dobrý, že ona tam několikrát byla. A já jsem se úplně tak jako i urazila, že jsem se sebrala a z toho kurzu jsem odešla. Prostě jsem to nemohla poslouchat. Já jsem říkala, teda ty jsi vlastenka, jsem se říkala v duchu. To, prostě jsem úplně nesnesla. Když nás někdo takhle pomlouval a hanil, jsme hloupí a takový. Jo. Tak to je asi moje vlastenectví, no. Ještě,
0: takže jakmile se mluví o České republice nebo o Česku nebo tehdejším Československu, když někdo mluví špatně, tak ano. Se to ve vás mele, vře to.
1: Ano. A když jsem jezdila na vlaku jako průvodčí, a vždycky jsme se zvenčí, jako z Čech, vraceli do Prahy a viděla jsem, projeli jsme tunelem pod Žižkovem a viděla jsem ty Hradčany. Tak mě bylo tak krásně, co jsem říkala, že bych nikdy nechtěla jinde být než tady. Tak
0: tady vám rozumím hodně, protože právě proto i to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme pouštěli tu první písničku od Karla Gotta Vltava, protože to je vlastně jedna z mnoha skladeb, u kterých mám husí kůži, ale taky tam ta slza do toho oka jde.
1: Ano, bylo to moc pěkné. Já vám moc krát děkuju za ty krásné pořady.
0: Já taky děkuju.
1: Poslouchám léta a někdy se u vás chytím, ale strašně moc to mám ráda. To je pro starší lidi většinou, protože mladí tomu nemají vztah s takovými pořady. No. Je to chyba.
0: Jano, děkuju. Přeju dobrou noc, ať se daří klid, pohoda, úsměv.
1: A vám přeju hodně zdraví. Ať máte sílu.
0: Děkujeme.
1: Mějte se, moc zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: U té hymny ještě zůstaneme. Marie mi napsala, když slyším českou hymnu, vždycky se mi sevře hrdlo. Ne nějak teatrálně, ale uvnitř něco cítím. Možná je to tím, že jsem vyrůstala v době, kdy nebylo samozřejmé říkat nahlas všechno, co si člověk myslí. Tatínek měl doma malou vlajku schovanou ve skříni a vytahovala se jenom při velkých příležitostech. Dnes ji mám doma taky. Nechodím s ní po ulici a nekřičím, že jsme nejlepší národ na světě, ale mám ráda naši řeč, krajinu, písničky i humor. A vadí mi, když někdo mluví o Česku jako o zemi závisti a nadávání. Máme spoustu chyb, ale pořád je to domov.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Pohoda, je tu noční linka dnes s Honzou Maconem. Zdravím z jihu Čech a zdravím koho a kam?
1: Halo, halo, já jsem na cestě zrovna z Krkonoš na Jižní Moravu, jmenuji se Jan a zdravím všechny a moc mě váš pořad zaujal, je krásný, opravdu. Jestli teda můžu mluvit, nebo jestli mě dáte otázku?
0: Nedám vám otázku, ta platí, no, co nedám, dám. Co pro vás znamená vlastenectví? To je jediná otázka, až do jedné hodiny ráno pověste, jak to vnímáte vy v současné době? Je to prázdné slovo, nebo jaký jste vlastenec a jestli vůbec?
1: Rozhodně prázdné slovo to není. Chtěl bych začít tím, že můj 7letý syn za mnou došel, tatínku, rád bych, abys mě vzal na Sněžku a dneska jsme ji zdolali v dnešní svátek, i když počasí úplně nepřálo, ale bylo to super. Mám z toho hrozně dobrý pocit a ten kluk prostě přišel i s tím, že v podstatě o tom určitě nevěděl, že je to nějaké vlastenectví. Ale měl jsem radost prostě, že to je tady něco takového českého. Další věc, kterou bych chtěl opravdu říct, kterou jsem jako není z mé hlavy, ale naprosto se s tím stotožuji. My jsme z Moravského Slovácka a velký takový vlastenecký pocit je vždycky ten, když si dám na sebe svůj kroj. Jo, takový ten pocit obrovský sounáležitosti. A vždycky jsem si trošku myslel, že ti Moraváci jsou ochlup větší vlastenci, ale potom, když přišlo tornádo a když jsem viděl prostě ten celorepublikový, byli jsme tam hnedka, že pomáhat, nás se to netýkalo, naší vesnice, ale byli jsme tam pomoct hnedka na druhý, na třetí den a když jsem viděl prostě tu neuvěřitelnou pomoc, jako ještě teďka mě to dojímá, těch mladých lidí, které tak často jako jim říkáme, že o nich říkáme, že jsou prostě budiční čemové někteří a tak dál, tak to bylo prostě neuvěřitelné a myslím si, že jsme vlastenci celá republika.
0: Jo, to zase, jste teda říkal... otevřel teďka další část, další možnosti vlastenectví, protože tohle mě taky vůbec nedapadlo a vlastně, jo, jak o tom mluvíte, jo. Tak se mi taky to dere ven ty slzy, protože tam šlo všechno stranou. Všechno, všechny pomluvy, všechny narážky, opravdu... všechno. Ne, tady se musíme semknout a zkrátka musíme.
1: Ono lidi to cítí jako zmedializovaně, což samozřejmě v dnešní době je nedílná součást toho, ale to opravdu prostě bylo neuvěřitelné, ta pomoc, jo. Další úhel pohledu, třeba já jsem profesionální muzikant a když hrajeme třeba Antonína Dvořáka ve Filharmonii, tak mě prostě hraju to po 40. klidně, tu Novosvětskou, tak mě stojí chlupy takovým způsobem, prostě obrovský pocit vlastenectví to je. Obrovský. A poslední teda, abych to tak nebral všechno v superlativech, tak jako zamyslet se nad tím, nebo někdy jsem se zamýšlel nad tím, jako nasadit život za republiku, to je velké téma. To nedokážu říct, že bych, to se mně zdají ti Ukrajinci tady v tomto ochlup lepší prostě. Jo, abych jako zase byl jako upřímný úplně a prostě věděl bych, že bych mohl ztratit všechno to, co mám tady a světa jsem pojezdil taky kus a věřte nebo nevěřte, ale tady je jedno z nejlepších životních prostředí na celém světě u nás v České republice.
0: Takže no tím jo, bych ale to uzavřela. To se tak těžce vysvětluje lidem, kteří třeba v tom zahraničí nebyli nikdy a nebo byli jenom tak naskok na nákup pro kafe.
1: Těžce, jak to myslíte, těžce? Jako myslím celkově tady no, úžasný sociální systém, školství.
0: To zcela určitě.
1: Bezpečí.
0: To jsou, souhlasím, akorát spíš jenom si říkám, že velmi těžce se to vysvětluje lidem, kteří, a já právě nechci, aby to

0: tak jako vyznělo, že jsem všude byl a všechno znám, ale je fakt, že jakmile člověk přejde přes hranice dál než na nákupy kečupu a levní kávy a levnějšího jídla do prvního supermarketu, který je za hranicema, tak pozná, že vlastně my na tom vůbec nejsme špatně jako Česká republika a že vlastně spíš maximálně nechci říkat, že ti lidé jsou nevzdělaný, nebo že jsou, ale má, ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, ale když vycestuješ a poznáváš, tak potom s tou velkou radostí se vrátíš domů, s velkou radostí.
1: Já bych asi osobně vůbec neřešil tady ten konzum, ten je všude prostě pohodlný, lidi se v žádném případě nenadřou ve většině tady v Evropě na jídlo a na to, to je všechno prostě jakoby taková samozřejmost, které už si ani nevážíme, neuvědomujeme, jo, ale prostě takové to, že nevím, no, tady když mě zhoří barák u nás, tak vím, že prostě půlka dětiny dojde a prostě pomůžou mě všichni. Jo, prostě jsou ten přesvědčený, jo. To jsou takové ty počiny vlastenectví, nevím, možná jsem odbočil už malinko jinam, ale prostě tak, no, co jsem chtěl, to jsem vám sdělil, ale říkám, jakože takové to obrana vlasti, jakoby s nasazením svého života, to nevím, kolik lidí by řeklo, to by mě docela zajímalo, jo, šel bych, nasadil bych život. To je v dnešní době jako si myslím hodně těžké tady toto říct, jako tady tu, jako že to přesvědčení, nebo tak, jako asi málo kdo to má, no. Takže tak.
0: Honzo, děkuju.
1: Přeju krásný večer a fakt super pořád, úžasné. Já si osobně vážím vlastenectví a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeknu vám, nechtěl bych, aby to vyznělo opravdu nějak zle vůči nám, to ne, to zase takový při zdi. Vůbec ne. Těžko se někdy některé věci charakterizují anebo tak nějak dávají do jednoduché věty, aby to vyznělo co nejsprávněji, ale předpokládám, že za tu dobu, co se společně známe, tak víte, jak já přemýšlím, jak se vyjadřuji i třeba o nás, o Češích, o lidech, kteří jsou z té sympatické malé zemi uprostřed Evropy. A to jsme ještě nedávno byli Československo. Tam zalovíme i teď. Tam zalovíme i v rámci hudby, protože přichází na řadu písnička, která taky má pro mě takový zvláštní efekt, a to Husí kůži. No, jen to tam, Péťo, pust. Myslím, že ji budete znát a je dost charakteristická. Dost. A myslím, že v tom nejsem sám. Tak schválně.

0: Páteční noční linka Vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Doufám, že vlastně moje slova, která jsem nedokázal úplně přesně najít, jste navnímali z písničky, kterou jste teď slyšeli. To je písnička, která mi přijde fakt od srdce. A hlavně všechno se poznává podle toho, kdy stávají člověkovi nebo lidem chlupy na rukou a má takový pocit, jako když přeběhne mráz po zádech. Volejte 731 800 900, pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Je to pro mě dnes složité, protože mluvit o vlastenectví a mít toho tolik co říct, nechávám to na vás. Budu moc rád, ať se ozvete vy, kteří to vnímáte velmi hluboce, ale i vy, kteří to dneska tak nevnímáte, že dřívá vějíc bylo líp. No, tak schválně, jak to vnímáte vy? Tady Honza, hezký večer.
1: Dobrý večer. Já už můžu tady mluvit?
0: Ano, jenom se nám představte, vypněte si váš rozhlasový přijímač, aby nám to nevazbilo. Tak vás moc zdravím. A kdo jste?
1: Já volám z Jižní Moravy. Z Jižní Moravy, z města Kyjova. A chtěla bych k té otázce vlastenectví si vzpomenout na mého dědečka. Byl to pan řídící Jurek z Žadovic, který tam zakládal Sokol a byl to velký Sokol. A když došlo k rukování do války v 38. roku, tak rukoval samozřejmě v čele Sokolů, že? Okamžitě. A naprosto hrdostí tihle muži rukovali s tím, že tam položí za vlast život, protože jediné, co udělal, tak bylo, že mojí mamince a její dcerce, teda mojí tetičce, koupil prstínky. A ten prstínek jsem zdědila, já říkám mu váleční prstínek. Je to prostě taková vzpomínka jako na něco, kdy člověk se rozhodne jít položit život za vlast. Takže já jsem tak jako vzpomenul, že to je podle mě vlastenství.
0: No super, to vám moc krát děkuju, protože já být nějakým znalcem v oboru bižuterie, zlato, stříbro, drahé kamení, tak vím jenom půlku té radosti. Jenom půlku. Tam chybí ten příběh.
1: Je to jste mi teďka dodala. Je s vínovým kamenem a prostě on ho koupil a jak tam čekali na náměstí v Kyjově děvčata, aby muže zamávali, když šli průvodem Sokoly jako nastoupit a odjet, tak každý dal do ruky ten prstínek, takže pro mě to je spojené s něčím, s obrovskou hrdostí na vlast a s obrovským vlastenectvím.
0: A hlavně taky hodnota nevyčíslitelná v tomto případě.
1: A ten prstínek si považuji, když náhodou se bavíme o nějakých takových věcech s kamarádkama, teda v mém věku samozřejmě dneska, že, tak vždycky říkám, mám tady váleční prstínek po mém dědečkovi a ráda ho ukazuju.
0: Moc děkuju za to, že jste nám ho taky představila v rámci našeho večerního vysílání. To je slovo z Kyjova. A děkuju a dobrou noc.
1: Ano, mějte se moc hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tetelím se úsměvem tady z toho, co mě nabízíte za příběhy do dnešního vydání Noční linky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. A kdo bude další?

0: 12 minut nás dělí od půlnoci, tak kdo bude pravděpodobně posledním, kdo se dovolal do našeho vysílání? Halo, halo.
1: Dobrou předpůlnoc. Radek Nekula.
0: Zdravím vás, Radku, povídejte. Vlastenectví, je to pro vás slovo důležité.
1: Poslouchám vás jako český rozhlas České Budějovice poslední dobou neustále, ať je to humoriáda a tyhle ty pořady mě zajímají tohleto a člověk se dozví velice moudrých věcí. A opravdu většinou volají starší lidé tohleto, tak tam je toho moudra samozřejmě víc, tohleto. No, k tomu vlastenství, co bych k tomu řekl, tohleto. Staré latinské úsloví nebo rčení říká ubi bene, ibi patria, kde je dobře, tam je vlast. Takže já jsem takový kosmopolita, tohleto, nebo myslím to, žil jsem v přírodě, pracoval jsem pro přírodu, tohleto, a dělám všechno pro přírodu, a jsem pracoval v lese, tohleto, v zahradnictví, takže pokud má být, ale kde je dobře, tam je vlast, tak to znamená v přírodě, což znamená podle mě aby tato země koule, naše zem, tohleto, myslím tím zem s velkým Z, neskončila tak nějak tohle prostě v tom kopru, protože to, co se dnes děje, to opravdu jako nemá moc období.
0: Jinak, jste na něco hrdý vy konkrétně v rámci našeho žití a bytí v České republice?
1: No jistě, že na jednu stranu, že se dokážem bránit, ale když tam teče do bod, tak někdy zase, ať, když to beru z, podle mě tady z historie, někde srazíme podpatky tohleto a říkáme si, staré dobré české švejkovství, nějak bylo, nějak bude, tak no.
0: Nějak bylo, nějak bude, no je fakt, že tohle slýchávám v poslední době taky poměrně docela dost často a je to podle mě signál nějakého rezignování, a už mi dejte pokoj. Takhle to vnímám já, aspoň ze svého okolí, nevím jak vy, ale rezignace, to je to slovo.
1: Jako vy jste mě říkal, ať vám dám pokoj?
0: Ne, vůbec ne. Já jsem jenom říkal, že mě tohle to připomíná spíš jako právě jako něco jako a už mi dejte pokoj, rezignace, rezignování no vůbec na všechno.
1: Jak jste mi to řekl tohleto, tak jsem si řekl v duchu tenhle v hlavě tohleto, tak už tam nikdy volat nebudu.
0: Ne, ježiš, jenom to ne, to jste neslyšel celé.
1: Máme další humoriáru asi.
0: No, v rámci dnešního svátečního vysílání to teda. Ale každopádně je pravda, že spoustu lidí kolem nás je dost rezignovaných z toho, co se děje kolem nás, vůbec ano, z politického směru.
1: Ano, mě to mrzí tohleto. Já si tady dost často píšu tenhle, dívám se na ty komentáře na internetu, tohle na různé články a tam se to vlastně se smíruje tohle na 4 smajlíky. Jeden je srdíčko, druhý je tohle kyselý ksift, tohleto, další je tohle úsměv a pak je tam ten plačící smajlík tohleto, nebo nějak tak tohleto. A tam, když čtu tyto příspěvky, tato, nebo ať jsou to příspěvky, nebo tohleto, tak je smutné tohleto, jak se lidé kvůli jednomu slovu dokáží nenávidět.
0: No, je taky názor samozřejmě. Každopádně já doufám, že vlastenectví, to slovo, které dnes probíráme, úplně nevzbudí takové emoce, že to vytočí do běla. A když, takže nám to zavolají a vysvětlí, přiblíží proč, tak vám poděkuju z Jihu Čech do Jih Čech. Ať se vám daří, dobrou noc.
1: Děkuji.
0: A víte co, dáme si krátkou pauzu, dáme si písničku a vlastně taky i příspěvky od vás, protože se to tady tak nějak nakupilo. Eva taky do třetice Jižní Čechy tady píše. Dobrý, krásný večer. Všem, Česká republika je pro mě nejkrásnější zemí na světě. Když poslouchám naši hymnu Kde domov můj, jsem hrdá, protože tato píseň vyjadřuje krásu naší země, její přírody. Kochám se vždy, když o státních svácích a i jindy vlají vlajky České republiky. Užívám si to třeba dnes. Také miluji český jazyk. Obdivuji české, moravské a slezské kroje. Jsem hrdá na naše věce Jaroslava Hýrovského, Otu Wichterleho, Františka Říká Antonína Holého, spisovatele, básníky, hudební skladatele, architekty a spoustu dalších lidí. A vzdávám úctu lidem, kteří položili ve dvou světových válkách v minulém století svůj život za naši svobodu. Krásné jaro a pěkné květnové dny přeji ze srdce všem. Eva z Jižních Čech. Evo, asi se pod to podepisuji taky. Ne, asi určitě. Děkuji.

0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda, je tady noční linka, pokračuje páteční noční linka s tématem, no jak to sformulovat hezky, vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Moc telefonátů, moc vám děkuju, moc pozdravných telefonátů. Taky jsem tady obdržel už několik příspěvků a i poděkování, taky i já musím poděkovat za vaše e-maily, které se netýkají tématu. Děkuji i za poštu klasickou, která dorazila během tohoto týdne na adresu mé mateřské stanice. Obecně, když budete chtít napsat, ono to dojde, Český rozhlas, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, ono to dojde. I když dnes pro vás nevysílám z karlínské historické nádherné budovy, která vlastně, už to bude tuším příští týden, bude otevřena v rámci dne otevřených dveří. Doufám, že vaše regionální stanice také budou mít otevřeno, že se případně přijdete podívat, odkudže pro vás vysíláme nejen tu noční linku. Takže děkuji za dopisy, i třeba od tuším Honzy ze Špindlu, všechno vím, všechno znám, ne, že bych se chtěl chlubit, ale došlo. Tak děkuju a zároveň taky děkuji i těm, kteří píší o témata noční linky, co probrat. Myslím si, že těch témat se tady sešlo poměrně dost i ke kolegům, tak snad to klapne a to vaše téma vyjde pro příště.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den a novým dnem neděle 9. Ne, neděle. Sobota 9.5.2026. Už předbíhám a není to přání otce myšlenky. Dnes, kdo nám slaví svátek, Ctibor a Ctibora. Ctiboru neznám vůbec žádnou a Ctibora myslím, že taky ne, ale je jich poměrně dost, do tisícovky. Jeden Ctibor připadá přibližně na 12 000 obyvatel, průměrný věk Ctibora 52, jinak podle příjmenáře slaví Vrbovy, vás je něco přes 3,5 tisíce a rozhodně, kdybych si chtěl vzít vás nějak na paškál, nebudu asi o vás úplně v těch negativech mluvit někde v Konici a nejbližším okolí, protože tam je vaše líheň. Zní to trošku kostrbatě, ale tam je vás zkrátka nejvíc. Ať už slavíte, anebo budete slavit, máte klid, pohodu, doufám, že jste správně naladěni a pokud ne, takže si uděláte čas na nás, na vysílání Českého rozhlasu. My vás dáme do pucu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak v sobotu pokračujeme páteční noční linkou. Vlastenectví, no. O vlastenectví. Myslím si, že i nějaká slova, milá slova, by měl pro nás Viktor Preiss.
2: Ty naše

0: Luboš je dalším volajícím do naší noční linky. Zdravím vás.
1: A já zdravím Honzu Macouna a Petra Kubalu a posluchače. A tak mě napadlo, když se říká o vlastenectví, taky bychom měli připomenout, že velký vlastenci jsou disidenti, kteří bojovali za demokracii a svobodu. Václav Havel a ostatní, kteří byli v tom vedení, v občanském fóru, na ty bychom měli taky vzpomenout, ty taky jako se zasadili o vlastenectví a obětovali se pro nás. Co kdyby to nevyšlo, ta revoluce, tak by to všecko bylo hodně zlý. Takže to jsou taky prakticky vlastenci, když se to tak vezme.
0: A nejsou to náhodou třeba jen osoby, které byly na správném místě ve správný okamžik?
1: Možná jo, protože, ale taky skauti jsou vlastenci a ostatní, kteří to neměli jednoduchý za bývalýho režimu.
0: To je fakt.
1: Taky bychom měli vzpomenout prostě to výročí, co se dělo při těch událostech válečných, to by je obrovský vlastenectví a nebejt toho, že tu Prahu Češi bránili, že se dovedli. Je vidět, že by se ten národ dovedl ubránit i před vpádem nacistů do Česka, kdyby byli to jako, že by, ale škoda, že se nás nezastali třeba některé státy dřív, než začali Němci řádit, ale to zas člověk neví, to by bylo možná peklo v české kotlině, že jo? Ale velký vlastenectví je, velký vlastenectví je, že tady máme lidi, kteří zařídili, že už máme svobodu slova, demokracii, že můžeme chodit
0: aby jsme náhodou třeba o tu svobodu slova zase nepřišli. Rychle nabil, rychle pozbil.
1: No já vím. Ono to není jednoduchý. Musíme si to bránit. Musíme na sebe být hodnější a jako být jako víc semknutý, protože lidi se dovedou pohádat kvůli blbosti a měli by spíš se dohodnout mezi sebou. Kvůli maličkosti by se v tomhle státě dovedli prakticky lidi porvat kvůli úplný prkotině, že jo? Takže bychom se měli trošku jako spojit všechny dohromady, aby jsme neměli takový skandály a různý průšvihy.
0: Zase na druhou stranu skandály a průšvihy jsou určitě i jinde v jiných zemích.
1: Já vím, jsou. Tady to docela jde, no.
0: Takže myslíte si, že u nás to ještě tak jako jde, že to je v rámci možností, ale mohlo by to být samozřejmě lepší.
1: No, lidi by se neměli dělat na schvály a měli by spíš si podat všecky ruku a dohodnout se takhle, aby to bylo ještě lepší, no, než to je teďka. Ty poměry, některé poměry někde v některých městech, ono to je takový rozhádaný mezi sebou, takže bychom se
0: spíš
1: měli trošku...
0: Jestli se máme dohodnout, jestli si máme popovídat o něčem a říct si dohodnout se, být diplomaté a dohodnout se, pak to ale úplně nejde ruku v ruce s tím, co se děje u nejhlavnějších představitelů třeba aktuálně naší země. A to nechci poukazovat, vlastně nechci se úplně bavit o politice, ale pojedu tam, nepojedu tam, mám na to nárok, nemám na to nárok, chci, nechci, přišel jste o 15 minut později. Jestli víte, o čem hovořím, tak nemělo by se začít u sebe, každý u sebe, obzvláště, kteří jsou víc viditelní, aby byli v příklad těm, teď já nechci říct, těm, co jsou No úplně obyčejným. Úplně obyčejným lidem.
1: Já vím, no.
0: Aby neukazovali, co je norma.
1: Mm-hmm. Aby se prostě jeden na druhého nepovyšovali a nějaký právo silnějšího by nemělo vůbec existovat. Mělo by se
0: uvidíme.
1: To mezi sebou víc semknout a to by bylo taky vlastenectví, kdyby si všetky lidi, kteří jsou pohádaný mezi sebou, si podali ruce a co jsme si, to jsme si, že jo?
0: No kéž by, no, uvidíme.
1: To by
0: uvidíme.
1: Taky bylo vlastenectví.
0: Uvidíme, kdo se ještě dovolá jako další. Třeba o tom popovídáme, ale nechtěl jsem to vlastně ani úplně nakousnout, ale vlastně už jsem to řekl. Tak se za to případně omlouvám, protože úplně nejsem o to tady, abych prožíval aktuální politické dění v naší republice, ale ono to vlastně částečně i k tomu vlastenectví patří. Tak moc děkuju za telefon, popřeju dobrou noc, ať se daří.
1: Vám taky díky, naschle, díky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co je toto vlastenectví? Je to pro vás důležité slovo pro život? Teď jsem zrovna přemýšlel hodně nad tím, jestli vlastenectví se dá naučit, anebo jestli v něm musíte být vychovaný. Zkuste mi i o tom povědět víc. Jestli vám do hlavy vštěpovali už od malička, že je důležité být hrdý na svoji zemi, ve které vyrůstáte, anebo jestli jsou přednější třeba činy, které z vás dělají celou naši společnost. No, uvidíme.

0: Psala dobrý večer. Škroupův dům v Osicích na Hradecku, postavený na počest místního rodáka a autora naší krásné hymny, se bude bourat. Asi takhle se vážíme vlastenců, co měli radši naši zem, protože z tak krásného textu je ta láska ke své zemi poznat. A jak to má Nora z Frenštátu? Dobrý večer, nebo pěknou noc přeju.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za uvítání. Já jsem byla akorát překvapena, protože jsem si říkala, proč ten Honza má takový nějaký jiný hlas. To je divné, že to byl váš kolega technik.
0: Jo, dneska prosím pěkně z jihu Čech a zdravím samozřejmě do Prahy. Děkuju Petěvi za to, že to všechno dokáže zmačknout ty čudlíky. No a teď zmačknu vás, tak povězte, Noro, vlastenectví. No.
1: Teď, jak se četl ten poslední příspěvek, já jsem o něm mluvila taky někdy nedávno v Noční lince, protože jsem před několika týdny slyšela tu reportáž v televizi a tam mě velice překvapilo, protože ta obec, ty Osice, se stavěla za to, aby ten Škroupův dům tam byl zachován. Starosta měl, říkali, že oni by nebyli schopni to zaplatit, ale pokud vím, tak teď nevím, který je to kraj, pan hejtman tehdy říkal, že to snad půjde nějak udělat, tak mě překvapilo, že v průběhu několika týdnů, no je to ostuda, tak jako tak a vidíte, to je vlastenectví na prvním místě. Takže co bych řekla k tomu vlastenectví? Pro mě je to slovo tak samozřejmé, to má člověk v sobě tak vžité, že o tom nemusí zbytečně přemýšlet, protože já jednak miluji naši hymnu, jako pocit vlastenectví mám naši češtinu, kterou to je prostě perfektní jazyk. Proč cizinci, já pořád si říkám, proč ti, kteří se naší řeč učí, říkají, to je jeden z nejtěžších jazyků a pro nás je to tak vžité, jako bychom se s tím narodili a bylo nám to dáno takhle do vínku, ale jenom prosím, ať si to uchováme, ať se nenecháme zatáhnout do toho, co je všecko módního. Já vím, že se to vždycky takhle mísilo, ale tu základní češtinu si nechejme a hlavně tu spisovnou. I když milují nářeči a ty, ať jsou náš folklor, vždyť kolik my se můžeme tolika věcmi chlubit, kolik my máme v kultuře, ať autorů, ať je to spisovatelů, básníků, hudebních skladatelů. Bože, kdo by ve světě neznal Smetanu, Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, kolik máme interpretů, kolik jich hostuje v zahraničí. Teď oni vědí, že to jsou z Česka, no bohužel já bych pořád říkala z Československa. Je mě líto, že už nejsme Československo. Já jsem se takhle narodila a já pocházím z Československa stále. A lituji toho, že jsme si nechali takhle odtrhnout to Slovensko. Ti dva pánové, co tam tehdy seděli v zahradě pod vilou Tugendhat v Brně, to si pamatuju ten výjev, když jsem to viděla v televizi. Oni si tam v poklidu u stolečku kulatého seděli pod břízou a jenom si podávali ruce, jak se pěkně rozdělí Československo na dvě země. Vždyť ono už stačí konec konců, že nám po válce ukradl Stalin za Karpatskou Ukrajinu. A tam ti lidé, co tam žijou, ti by oblízli všech 10, kdyby mohli být součástí toho Československa, které tehdy ještě bylo. A to je spousta takových věcí. Zachovejme si to, co máme. Máme tolik krásných věcí. Nenechme si to vzít. Máme tolik přece, já si vážím všeho, co je u nás i vyrobeno, co naši lidé dělají. Máme šikovné, nejenom umělce, ale řemeslníky, máme šikovné lidi. Nenechme do všeho jenom zavlékat politiku. To je k ničemu. Ať se dohadují. Když se dovedou dohadovat, jak malí kluci už by si to vyřídili ručně, bylo by to stručné a bylo by to stokrát lepší. A takové ty debaty, co se vedou kdesi na vysoké úrovni a přehazují se nějaká diplomatická slova, je vidět, že to k ničemu nevede. A bojovat za svou vlast, kdyby nebylo těch válek, kdyby nebylo těch zlotřilců, kteří si je vymýšlejí, tak nemusíme za nic bojovat. My bojujeme za to, co máme v každodenním životě a to si zachovejme. To je to nejdůležitější.
0: Kraj
1: máme
0: krásně.
1: Hezky, celou zemi krásnou. Ještě neslyším gong naštěstí, jak mě bylo vyhrožováno.
0: Ne, to by se ještě doplnit,
1: jakmile,
0: Já taky, já jenom jsem chtěl říct, že vlastně vy jste mi vzala teďka opravdu z úst i tu větu, kterou jsem měl dodat, když jsem mluvil o těch našich vrcholných politicích, kteří se nedokázali dneska nebo kdy to bylo dohodnout o tom, v kolik hodin a kdo, jak a podobně, tak vlastně tam by bylo dobrý, kdyby se to ty kluci vyříkali, možná se pobili, možná, že by to bylo to nejlepší, co by se mohlo stát, ale pak by to bylo jednodušší, ale možná je to jenom moje nějaká představa v hlavě, no. Takže asi
1: ale
0: tak.
1: To si myslí víc lidí, ono v jedné písničce se taky zpívá, padla facka, padla na sahle. Ono, kdyby jsem tam, a jsou tam i nějací v těch vrcholných kruzích, jak to tak pozoruju, takový nějací mladší, kteří by sem tam potřebovali jednu facku zprava, jednu zleva, bylo by to vyřízené.
0: To
1: a říkám,
0: fakt.
1: Ona diplomacie se má řešit v rukavičkách, je to pravda, ale kdyby náhodou někdy ty rukavičky byly drsnější, taky se nic nestane.
0: Noro, děkuju moc. Ať se daří, zdravím do Frenštátu, dobrou noc.
1: A vy se mějte taky hezky a žijeme v poklidu a přejme si jenom to dobré. Dobrou noc.
0: Já jenom, aby bylo jasno, ten gong samozřejmě máme, Péťo, bum. To je jenom tak, kdyby náhodou jsme povídali opravdu nějak extra dlouho, tak to je to, co nás přiduší, protože někdy ten čas plyne tak strašně moc rychle, že nevnímáme ani své okolí, ale vnímá to ten nejvyšší skoro bůh technický v Praze. Jmenuje se Kubala. Petr, křestním jménem. Ne, děkuju moc za to, že to takhle můžeme zprodukovat, to dnešní vysílání a vlastně i to zítřejší, kde se uslyšíme, ale to ještě docela dost předbíhám. Stále probíráme vlastenectví až do jedné hodiny. Volejte, pište. Mimochodem, když jsme u toho psaní, tak mám tady třeba... Milada z Prahy napsala: dobrý večer, pane Honzo, jsem hrdá, že jsem se narodila v naší zemi. Dobrovolně bych svoji vlast nikdy neopustila, v jiné zemi bych asi žít nedokázala. Souhlasím s tím, co říkal pan Werich, že nemůžeme trvale žít v jiné zemi, neboť s nimi nehrál kuličky. Když jsem pracovně pobývala v zahraničí, vždy jsem se ráda vracela domů, neboť nikde tak nevoní lesy, louky a stráně. Jsem pyšná na naše odbojáře, obyčejné lidi, kteří se svými rodinami dokázali za druhé světové války obětovat za naši svobodu své životy. Smykám před jejich statečností. Jejich jména by měla být neustále připomínána a nikdy nesmí být zapomenuta. Zdraví Milada.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Neobyčejná drahuška volá. Pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer, pane Honzo, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě jsou u telefonu. Já jsem nechtěla volat a potom, co řekla paní ale... Nora, vlastně není co dodat, ale musím to říct. 5. května padl můj tatínek v boji o rozhlas. Pracoval v odboji, pracoval blízko vaší stanice, když jste v Praze, protože dělal na... No, teď mě vypadlo. Na ústavu... Ježišmarja, to je jedno. Prostě pracoval v Karlíně, kde byl, měl tam skovanou pušku, když volal rozhlas o pomoc, tak byl jeden z prvních, který tedy na pomoc šel. A 5. května byl postřelen, 6. května zemřel. Ale o tom nechci mluvit. Já chci říct, že bohužel to slovo vlastenectví ještě v nás, mě bylo půl roku, bráchově roka půl, maminka ovdověla v 25 letech a všechno to dokázala. Byly sokolové, byly různé spolky a škola, která ty děti, jako jsem byla já, k tomu vlastenectví vedla. Pro nás to nebylo jenom slovo, ale do dneška, když vidíme, že vyhrávají naši sportovci, když se hraje naše hymna, tak máme tu husí kůži a chlupy nám vstávají. I kdybychom je neměli, tak nám vstanou. Bohužel ta doba se posunula natolik, že jsou úplně jiné priority a taková ta rozhádanost politická to lidi nespojí. Naopak vlastní rodina kolikrát není schopná se dohodnout. A v tom je toto smutné. Já jsem jel z dovolené v Jižních Čechách právě dnes a znovu jsem si do Prahy a znovu jsem si uvědomila, jak ta naše republika je krásná. Když jsme byli i s tím Slovenskem, tak to bylo teda ještě krásnější, protože jsme měli Tatry nízké, vysoké a tak dále. A jakmile se otevřely hranice, tak jsme měli šanci poznávat další věci, které jsme nikdy předtím neviděli, ale o to víc potom jsme se mohli s radostí vrátit domů, když se porovnávalo první výkladní skříň, kterou my jsme neměli, tak jsme obdivovali. Dnes máme všechno, ale bohužel nejdříve jsou cizojazyčné nápisy. Jděte po Praze a hledejte tam český nápis na krámek. To je výjimka. Samozřejmě je tady hodně turistů a dělá se to pro ně a zaplať pámu, že se jim otvíráme a ukazujeme, co krásného máme. Ale o to víc bychom si toho měli vážit. A v tom já vidím to vlastenectví. A to, co říká paní Nora, to je to, co vlastně cítím já. A já doufám, že to nebudeme jenom být staří, ale že konečně jednou zase zpátky se to vrátí i do škol a budou se učit i o tom, kdy si měli vážit. Zeptejte se dneska dětí, oni no, ani neví, co to bylo 17.
1: No to. Právě, drahuško, já se omlouvám, že vás přerušu, ale vlastně vy jste řekla větu, která, ono to vlastně dneska ještě nezaznělo, ale celou dobu to mám na jazyku, tak jsem rád, že jste to taky zmínila. Já mám totiž takový pocit, že i za dob, kdy já jsem chodil do základní školy, což bylo za dob socialismu, tak ano, byla to, nebo za dob komunismu, byla to doba, ve které jsme žili, ale přišlo mi, že v té škole jsme od těch učitelů, i když to bylo směřované jako samozřejmě na
2: hodně
1: východ,
2: to bylo všechno tak mě směřovaná na Rusko.
1: Ano, ano, ale furt mám takový pocit, jako kdyby nás víc učili být hrdí na svoji zem. Bez okliku k toho, že jsme byli směřovaný na ten východ. Ale ta hrdost tam byla a vlastně nás to jako učili v té škole být na něco jako hrdý. A já netvrdím, že to bylo ze 100% to nejlepší směřování, ale dnešní děti si myslím, že tohle ve školách vůbec nemají. Že berou jenom jako nějaká holá fakta, co bylo, ale vlastně tam není ta radost, není tam vlastně... Ale těžko se mi to popisuje. Já děti nemám, jo, tak...
2: Já vím.
1: Jestli mi rozumíte, snad to neříkám jako nějak jako hloupě.
2: Ne, v žádném případě. Ale já když třeba tady, já jsem to jednou také říkala, proto jsem to nechtěla opakovat, ale to, že se po mém tatínkovi jmenuje jedna ulice a zastávka tady na Rajské zahradě na Černém mostě, tak si to pamatuje jenom moje vnučka, ale už nikdy, nikde se to nezmiňuje. To, že je někde na Vinohradském hřbitově udělán pomník pro všechny z prvé a druhé světové války, kdo tam jde, kdo si toho všimne, tam už dnes, když jsme se vraceli z Třeboně, tak bylo pár lidí u pomníčku a radši všichni jdou někam na pouť nebo jedou někam... Samozřejmě mají prodloužený víkend, ale nikdo z nich si neuvědomuje, proč a proč to slavíme. Každý už řekne, no a co? Tak. A to je v tomto smutné.
1: To je pravda. To je pravda. To je to stejné, jako když máme 17. listopad. Je to úplně to samé.
2: No, přesně tak. Ale nespomene si nikdo na 17. listopad, který nebyl v 89. roce. Oni byli 2017. listopady.
1: Drahuško, já myslím, že tohleto teď nepořešíme, ale je pravda, že školství zase bychom mohli někdy probrat.
2: No, dobře. Já všem přeji klidnou noc, bude ještě krásný, ať si užijí ten víkend a až půjdou někde po Praze, po kterémkoliv městě a zjistí,

0: rádi se vraceli sem. Každý si myslí, že když vjede do světa, takže je to tam lepší, ale mě by to zkusit tam žít, ale ne tak, že dostane všecko rovnou a zadarmo.
1: Zdravíško, děkuju. Moc.
0: Trošku jsme odbočili, kam jsem nechtěla. Mějte se všichni, taky, kdo posloucháte tuhle linku, a ať máme zase hezké pořady. Budu se na ně těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Michal píše, ve veřejném prostoru mi chybí české státní symboly, přitom mají i estetickou hodnotu, navrhovali je profesionálové. Přiznám se, že bych nikdy za svou domovinu nenasazoval život, jsem pacifista, ale hlavně zdraví a život jsou pro mě vyšší hodnoty. Kdyby tomu tak bylo u každého, války by přece neexistovaly. Českou republiku bych neopustil jenom pro lepší živobytí. Měl jsem možnost odjet pracovat do Německa. Jsou asi jenom dva důvody, pro které bych naši zemi opustil. Bezpečnost a láska. V cizině jsem o tom, že jsem z Česka, neříkal moc rád. Možná proto, že si jednou někdo myslel, že pocházím z Ruska, a to se mi nelíbilo. No, Michale, řeknu vám, stalo se mi to nesčetněkrát, že si někdo pomyslel, že jsem z Ruska. Já jsem trpělivě vysvětloval, že ne Ruska, že ne, ne. A tam, kde to paradoxně nejvíc nedokázali pochopit, to bylo v Izraeli. A tam to nevyšlo ani na čtvrtý pokus. I Poláci byli před námi. Takže hrdý jsem na naši republiku, tam jsem byl o to víc, na druhou stranu na pátý pokus. Těžko se mi tomu chtělo věřit.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, posloucháte noční linku dnes na téma vlastenectví. Z Jihočech zdravím. Koho dalšího, kdo nám volá?
1: Margita z Prahy, dobrý den.
0: Zdravím.
1: Já si myslím, že nám hlavně chybí noblesa a vkus. A že teda, tak jsem samozřejmě hrdá na to, na naší vás to, jako to asi každý, ale nemohla být říct kde jinde. Ale já třeba, jak jsme byli chudí, tak jsme s tatíkem chodili hodně na procházky, že na hrad po Praze a tak dále. A já jsem přišťastná z architektury. Já měla, prostě by se takhle asi, že ty, by se třeba tady komunizu se měli, že to se teprve budoval socialismus. Ale že to, co zůstalo z té první republiky dobrý a nedotýkalo se to nějaký těch ideologie, tak to nechali být jako obchodní síť a prostě na Václaváku, když jste potkal ženskou, neexistovalo, že by neměla ze stejné barvy, ze stejné kůže, kabelku, boty. Jo, to prostě po Václaváku jste šel, byly tam neony, byly tam kdy na odhora, šel jste třeba na rande, tak se kouknul, co dávají baníku. Baníku neměli lístky, tak jste šel dolů tam šeským, že jo, a tak dále. Ale teďko, proč mluvím o té architektuře? Ten Transgas, ten je přece nádherný. To bylo přesně takový to, z jednoho místa, když to bylo focený, viděl jsem to v jedný týče v architektuře, tak to bylo dokonalý. To prostě z každého strany, kde se podíval, všechno to ladilo, všechny, co tam udělali teďko. To zbourali a udělali tam nějakou kostku, jako takovou tu, já z toho mám až trochu fobii, protože z takovýhle kostek se vyvalej takový divný lidi, nebo třeba taková ta, to je fakulta, to slyším, že architektury v Davicích. Z toho mám opravdu fobii, protože to je barák, který je tak strašně dlouhý, takový vypadá to spíš jako sklad. A nejvíc to teďko z toho, jak tomu říkám, promětím opičárna, co budou stavit na Vltavský, tu filharmonii. Zaspektně, já teda o hudbě toho moc nevím, ale představit si, že bude někdo koukat na dirigenta zepředu a na ty hudebníky zezadu. Tam ještě nebo se vypadla?
0: Jo, já jsem úplně úžasný z toho, co povídáte, protože tohle vlastně takovouhle odnož vlastenectví jsme tady ještě neměli v rámci povídání, takže jsem jedno velké ucho.
1: No, tak já nevím, já jsem člověk takovej psavej. Někdy, když mám na něco zlost, tak se pokusím napsat něco. Někdy z toho vyjde fétol, někdy z toho vyjde nějaký sloupek nebo něco. Jo, takhle ještě řeknu. Na komunistů mi vyšlo pár článků ve večerní Praze. Komunisti poslali 80 korun po zdanění. Za kapitalistů mi vyšlo pár článků v Mladé frontě. Poslali noviny. Já ale nejsem grafoman. Já když už teda chci něco mi pozlobí a napíšu to, tak očekávám, že si tím přivydělám. Jo, hloupěk 80 korun za komunistu a to zase nebylo zase tak málo. Začálek ve večerní Praze. A jednou mi takhle, teda to už se stěžuju, to už jako v oblasti recímu, stejně to už je taková stížnost, jenom napsal mi Komárek z Malý fronty, že můj článek si všichni přečetli a rozhodli se, že ho neuveřejní. A od té doby mám asi stopku.
0: No, řekněte mi, prosím pěkně, s tou noblesou.
1: To byla nádhera. Jako když byl panelák obložený Kabřincem, tak to přece bylo už zateplený, ne? A oni to všechno sluhli. Mně vám připadá, že tu rádí nějaký architekt, kterýho nějaký dobří architekti tehdejší. A že samozřejmě architekt je tak, pro mě architekt úplně nejvíc. Když jsi doktor, když jsi správník, jo. Protože je to těžký studium a jsou to lidi, kteří opravdu musí něco umět, musí umět kreslit a já nevím, prostě, že to je těžký studium a prostě je to pro mě opravdu nejvíc. Takže pravděpodobně někdo studoval a ty architekti z nějakých důvodů odsázketizovali nebo neprošel, nedostal zkoušku. Mám jednoho spolužáka ze základní školy na Čapa městí Oblovkovicově náměstí a on vám, když jsme měli sraz, když tam bylo 40, tak se chlubil, že je architekt, inženýr architekt. A prej dvojité. Já jsem se vám tak v duchu smála, že jsem ani nezeptala, čeho architekt.
0: Chápu.
1: Takhle řeknu, zeptala jsem se ho, co dělá, a říkal, že prej představoval porodnici v Rooseveltové ulici, té porodnice, ve které já jsem se zarodila, že ji představovala na byty. Tak jsem se tam byla podívat a fakt se mi to teda nelíbí. Fakt, že ne. Jmenuje se Miroslav Pešek a nebudu radši říkat, tomu byste nevěřili, kam až to teda ten hočík dotáhnu.
0: Margito, děkuju. Taky i vám za příspěvek do dnešního vysílání na téma vlastenectví.
1: Ale víte co,
0: pořádku.
1: Rozhlas, Český rozhlas je úplně nejvíc pro mě. Jo, a představa ČTK taky, Český rozhlas, Česká televize. Ještě vám řeknu jednu věc. Ty poplatky rozhlasový, to je evidence obyvatel. A taky původně já jsem byla osvobozená od rozhlasových televizních poplatků jednou, dvakrát vlastně. Ale nic nepřišlo. To měly přijít přece sociální dávky. Proč by někdo kvůli 200 šel na poštu a studoval aktuálně platné předpisy o sociálních dávkách? Jedině proto, že v radnici mu nedali, že jo? Ale to se omlouvám. Rozhodně...
0: To nevyřešíme, to je fakt.
1: Nevyřešíme, omlouvám.
0: Moc děkuji i tak, Margito, za zavolání. Ať se daří a děkuju a dobrou noc za dnešní příspěvek.
1: To byla dlouhá rozkranou.
0: Ano, posloucháte dál naše vysílání, noční linky, rozhlasové poplatky nebo poplatky za rozhlas a televizi teda určitě nevyřešíme. Nevyřešíme ani architektonický tón našeho hlavního města. Na druhou stranu i to může být části vlastně dnešního vysílání. Ono se to nemusí vyřešit, ale je fakt, že se o spoustě věcech musí mluvit, protože se nesmí zapomínat. A byl bych rád, kdyby se na to nezapomnělo, protože kdyby náhodou někdo zapomněl, tak pozdě bych a honiti je na prd.

0: Stále tady mám na očích příspěvek od Dáje, já už jsem o něm mluvil, hodně se píše tak, aby to směřovalo k té státní hymně. Doják nejen pro Dáju, kdo píše Dámelan Valašsko, to se teď nepatří, to už je jinam. Kde mám ty příspěvky? Tady se mi to všechno tak nějak schovalo. Maruška napsala, zdravím vás a všechny posluchače, taky hymna. Když hraje hymna, Husí kůže mi to nahání. Potom na Jevořině sraz Bratrství Čechů a Slováků, folklorní slavnosti, návštěva krásné Prahy. A když nám naše vlajka vlaje, na máji je to krása. Ani vám nechci říkat, jak to dopadlo u nás tady v Jižních Čechách, v jedné vesničce, kde nám byla majka pokácena. No, do důsledku vychutnali si nás z vedlejší vesnice, stalo se. Anička, dobrý večer. Pro mě je vlastenectví Československo, kde jsem se narodila. Taky mi je teď líto, že děda, který byl Moravák, a kde je i dnes, když přijdem, cítím se mezi svými jako doma, ale politici zničili, co tatíček Masaryk, kterého obraz v nejednom slovenském domě visel na stěně, nebo Slováku, osvobodil, vybudoval. Dana z Blatné, děkuji za téma, srdečným vlasteneckým pozdravem, ano, jsem vlastenka, srdcem a duší a dodnes se nemohu smířit s rozdělením Československa, naše vlast je srdcem Evropy. Máme mnoho vlastenců, nádhernou zemi plnou osobností v hudbě, v umění, v oborech, šikovných českých rukou, obdivuji hrdinství padlých ve válkách a ctím krásy přírody. Nikdy bych českou zemi, domov můj, neopustila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A víte co? Než se dostaneme do samotného závěru, dáme si ještě chvilku pauzu, uděláme si pořádný nádech před tím, než se s vámi rozloučím. Já to taky musím strávit, to dnešní vysílání, řeknu vám. Jsem toho docela takový dost nabitý, protože jsme probrali toho poměrně dost na téma vlastenectví. A dost jste mě překvapovali i vlastně i v oblastech, které bych úplně na první dobrou do toho vlastenectví nezahrnoval, ale teď... No, uvědomění si, jinými slovy. Tak popojedem.

Nějaký závěr tady máme toho dnešního vysílání noční linky, dvouhodinovky na téma vlastenectví dnes, pocit nebo prázdné slovo. Podle průzkumu veřejného mínění se většina Čechů k určité formě vlastenectví hlásí, ale jeho podoba se liší. Data z výzkumu například pro Centrum pro výzkum veřejného mínění ukazují, že lidé často vnímají vlastenectví spíš jako klidný vztah k zemi, než jako okázalé projevy. Zároveň ale roste citlivost na to, jak se o vlastní zemi mluví a jak je vnímána navenek. Vlastenectví tak není jednoznačné. Pro každého znamená trochu něco jiného. No, je to fakt, že jsme se dozvěděli v rámci toho dnešního povídání poměrně dost možností na téma vlastenectví. Možná bych to uzavřel třeba ještě příspěvky, které dorazily. Bude to taková milá tečka. Jarmila, dobrý večer vlastenci, nákup v Čechách potravy nestejný jako všude ve světě a láska prochází žaludkem i k vlasti. Nebylo tolik preparátů v policích lékáren, nebylo tam nic. Byly zahrádky a karotka, šťavnatá, česnek pálivý a cibule rozplakala. Jablko se nedalo utajit. Karotku jsem strouhala na skleněném struhadle. O to byste se nepořezali. Byla to šťáva pro miminko, je to bída na celém světě. Všechno má vliv na lidi a jejich postoje. A vlastenectví je jenom postoj a bere za své, když stojí na vodě. Jarmila Dočkalová. Milí vlastenci, ať už to pro vás znamená moc, anebo vlastně tak něco, anebo i kdyby to náhodou šlo kolem vás. Já vám děkuju za zavolání, za to, že jste poslouchali, vážím si toho a budu se na vás těšit při dalším společném vysílání. Pravda, nebude to dlouho trvat už dnes, hodinu před půlnocí, téma inflagranty. Tak si to dáme ve stejném režimu. Já z jihu Čech, v Praze Petr Kubala a vy po celé republice. A nebo klidně i ze zahraničí, jestli nás po těch internetech posloucháte. Tak dobrou noc, skvělé sny a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu přeje z jihu Čech Honza Macon.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Hurvaj, už se uklidni.
2: Co?
1: Nevidíš, že svítí červená?
2: A jo?
1: Musíme přivítat posluchače.
2: Aha.
1: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
2: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
1: Nech toho, Hurvaj. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
2: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
1: Pořad
2: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami.
1: S Hurvínkem.
2: A s Pejblem.
1: Tak hezký poslech.
2: A dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa, a Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo zná.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem o tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak, teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou štěrlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na štěrlampovej Bernardín. No ale, až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ona se to jmenuje, tenhle ten, jo, super hemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku?
7: Je ti třeba společenského styku.
6: Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice.
7: A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí.
6: Vytři pekáč mastnotou a posyp strouhankou.
7: Obírej se s ní jemně, počínej si taktně.
6: Nejlépe je jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula.
7: Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky.
6: A když je hotová, strčí do trouby.
7: Když se na tebe hlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí,
6: píchni do ní občas, je-li dobře vypečená.
7: A buď jist, že tím získáš její sympatie.
6: Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné.
7: Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila.
6: A pak je to cítit po celém domě.
7: Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho.
6: A nalámej si do kafe.
7: Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý kruci, ne Alfagore?
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
8: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Cuncman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané revue. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní revue. Krátce na to překřtěná na revue z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tu Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl o chodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, vy, tati?
3: No, všem, že jsme běloši. Čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pořád, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeť ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oči, že moje líčko je hladké, jako oholen zimní stadion.
3: No to vím taky. Ale mlsníš si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici, až dí list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky. Jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce.

0: tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky. No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
1: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
0: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme Spejbla, který je životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
1: Jak se vodí taková velká loutka?
0: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho Spejbla ovládá.
1: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle, vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: spíš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Horvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík. V tom jsou zabalení a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách. Tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru. A buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Aj, co pan Spejbl říkal?

0: ničím jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
1: No, ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole.
0: Jako vždycky, domů.
1: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To, co vždycky, spát.
1: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Urvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
1: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka!
1: No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. A co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
1: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováků, žehlící prkno od Dvořáků a žehličku od paní Kateřiny.
1: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Neprůď.
1: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
1: No, a třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
1: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
1: Jo.
0: Opravdu?
1: Kdeže ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
1: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
1: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
1: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
1: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
1: No.
0: Já ti jak pozoruju, už je mi líp.
1: Takže bys šel ještě dneska ven.
0: Jo.
1: Jo, a kdy se sejdeme?
0: Buď v 5 u pošty, jo.
1: Platí. A kdy přijdeš ty?
0: To se uvidí.
2: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
3: Tak promluvili ve 20 řečech.
2: Která je nejtěžší?
3: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje 4 tóny, 4 významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
2: A už se vám to stalo?
3: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli 2 turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
2: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
3: Počkejte. My jsme měli takový pořad, když jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku na Forbínu a pozdravil publiku.

0: a sice česky a říkal:
1: Dobrý den, milý člobríčko, člobrdinky, jako vás vítám na našem představení.
0: A teď řekl na tom Tajvanu. A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli, a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
2: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
1: Tatíno! Tatí! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
3: Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
1: Čajíček.
3: Ano, hned to bude.
1: Ale pospěš si, jo.
3: Už se nese čajíček, Hurvínku.
1: Děkuju, taťulínku.
3: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
1: To ne.
3: No to věřím.
1: A víš proč?
3: No nevím.
1: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
3: Dítě moje nešťastný.
1: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
3: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
1: Utíkej. No, hezky poslouchá.
2: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
0: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky. A
2: čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat. Ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina. Jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
0: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba
1: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
3: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
1: Warum?
3: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
1: Ach so.
2: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
5: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurlínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurlínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurlínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurlínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurlínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurlínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurlínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurlínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurlínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku,

Je sais.

však nemusel vystať snad. Pohádkama mě nalejvat. Tatíčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za fošny?
3: Žádné fošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. To pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahmuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No hole.
2: Hole?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš. Léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady na věky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.
2: To už bylo všechno, jo?
4: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
2: Tak jo. Naschledanou.
4: Zase někdy na Českém rozhlase.

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.